0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Pavel Sedláček patří mezi nejdéle zpívající hvězdy u nás a není divu, že svého času patřil mezi ty nejpopulárnější.

0: Pes.
1: Se semaforskou písničkou Život je pes autorské dvojice Jiří Šlitr, Jiří Suchý debutoval Pavel Sedláček v roce 1964 na deskách. Nahrál tu píseň 12. září roku 1963 ve studiu Strahov s Big Beatovou skupinou divadla Semafor. Původně prý byla míněna ironicky, ale Pavlovi vrstevníci ji spontánně pochopili jako generační výpověď a tak mu otevřela cestu do světa populární hudby, který byl o hodně větší než ten do té doby jeho rock'n'rollový.

V roce 1974 jsem byl na pionýrském táboře v lesích a polích. Jmenovalo se to Bučovice u Votic. Každý den, a to několikrát, zněla z táborových reproduktorů píseň, která byla jedním z hitů léta toho roku. Nevěděl jsem, že ho zpívá Pavel Sedláček, ale věděl jsem, a věděli to všichni, že se jmenuje Hurá, hurá. Český text napsal Vladimír Mertlík. Rá!

se nám prostě muselo líbit. Pavel Sedláček je ročník 1941. Jaký byl ten rok v protektorátu Čechy a Morava? 12. března bylo Němci uzavřeno divadlo D41. 1. dubna zatklo gestapo podplukovníka Josefa Balabána. 13. května zatklo gestapo Josefa Mašína. 17. května bylo po 6 letech zastaveno vydávání týdeníku pro mládež Mladý hlasatel. V září bylo režisérem Josefem Šmídou založeno divadlo Větrník. 28. září vyhlásil Reinhard Heydrich stané právo a rozpoutal vlnu represí. 29. září byl začen předseda protektorátní vlády Alois Eliáš. V roce 1941 vyhlásili němečtí okupanti na území protektorátu zákaz všech tanečních zábav a plesů. Nacisté nemohli tenkrát připustit, aby se prý Češi veselili tancem, zatímco němečtí mužové na frontách umírají pro jakousi novou, to je hitlerovskou Evropu. Dosavadní taneční hudba směla nadále zaznívat jen poslechově a samozřejmě bez skladeb angloamerických autorů. To mělo ale výhodu. Nároky na kvalitu domácí swingové hudby a jejich orchestrů i zpěváků se tím velmi zvýšily. V srpnu roku 1941 odstartovala na plátnech českých biografů mimo jiné filmy i zdařilá filmová veselohra Hotel Modrá hvězda. Hudbu pro ní napsal Sláva Eman Nováček a na slova herce Josefa Gruse se tam objevila i píseň, která se stala dalším swingovým mezníkem české taneční hudby. A nejen to. Písničkou o slunečnici získala Inka Zemánková i takovou svou čestnou přezdívku Slunečnice domácího swingu. Zpěvem se k ní připojil mužský, původně trampský, vokální kvartet Lišáci a všemu tomu na gramofonové nahrávce znamenitě sekundovala Vlachova kapela.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Pavel Sedláček se narodil 4. července 1941 v Praze na Pankráci a tam také prožil své dětství. Od 7 let se učil anglicky a rodiče si přáli, aby chodil na hodiny klavíru. Vyhrál ale jiný nástroj a tak od 14 let zkoušel kytaru. Kytara, respektive kytary, ho doprovází celou jeho kariéru, jen na ně už většinou hrají jiní.

0: zpívali Pavel Sedláček a Ivon Přenosilová. Pavel Sedláček má průmyslovku, obor spalovací motory. Od malička ho zajímala auta a vzhledem k tomu, že ho nepustili na vysokou školu, tak se ještě vyučil strojním zámečníkem. Nakonec to i s tou vejškou vyšlo, i když úplně jinou a má titul inženýr.
1: Fo!

Pavel Sedláček začal amatérsky zpívat a hrát na kytaru v 15 letech. Krátce na to zvítězil v provinciální talentové soutěži na Praze 4. Zpíval Rock Around the Clock a zvítězil u odborné poroty. Rok na to zvítězil v dalším pěveckém klání v pražské kavárně Alfa a ta soutěž se jmenovala Hledáme nové talenty 1958. Tam soutěžil s Elvisovkou Jailhouse Rock a na celé čáře ovládl publikum, což znamenalo jasné vítězství. Takhle ten hit natočil začátkem 90. let se skupinou Cadillac.

Pavel Sedláček je bezesporu jeden z prvních českých rock'n'rollových zpěváků. První vlastní rock'n'rollovou kapelu měl už v roce 1958, ale její činnost byla pozastavena. Byl zakladatelem jedné z prvních big beatových skupin v Praze. Jmenovala se EP Hi-Fi, studijní skupina big beatu, později skupina Pavla Sedláčka. Jednou z odnoží souboru byla i Karkulka, později přejmenovaná na Olympic. A právě s Olympikem natočil on a jeho manželka, tehdejší manželka Eva Pilarová, hit Hey Paula. Hey.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: S Evou Pilarovou se Pavel Sedláček seznámil v divadle Semafor, kde působil v letech 1962 až 1964 a krátce i v roce 1969. V Semaforu vystupoval ve hrách Šest žen a Zuzana není pro nikoho doma. V době, kdy v divadle Apollo vystupoval Karel Gott s orchestrem Ladislava Štajdla, byl Pavel Sedláček jeho pravidelným hostem a hvězdou večera. Pak zpíval se skupinou Apollo, zkoušel to i s Flamengem, a v té době nahrál písničku Petra Nováka a Ivo Plicky s názvem Džbán.

Jméno Pavel Sedláček je ve výsledcích ankety Zlatý slavík poprvé zapsáno u výsledků druhého ročníku ankety z roku 1963. A to byla ještě společná kategorie pro zpěváky a zpěvačky. Zvítězil tenkrát poprvé v historii Karel Gott a Pavel Sedláček skončil 10. V divadle Semafor spolu zpívali píseň Tu krásu nelze popsat slovy.

0: Nejlepší umístění Pavla Sedláčka v anketě Zlatý Slavík přišlo v ročníku 1964, kdy byly poprvé samostatné kategorie interpretů, jedna pro zpěvačky a druhá pro zpěváky. Pavel Sedláček byl 8. nejpopulárnějším zpěvákem Československa. Jeho jméno je ve výsledcích 50 nejpopulárnějších interpretů 10krát. Poprvé v roce 1963, naposledy v roce 1976. V tom roce byl Zlatým slavíkem opět Karel Gott a Zlatou slavicí popáté v historii Naďa Urbánková, kterou jako Pavla proslavilo divadlo Semafor.
1: Na do smrti navždycky

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Během své dlouholeté kariéry vystupoval Pavel Sedláček v pražské Lucerně, v klubu Olympic, v Radiopaláci, na mnoha místech naší republiky i na zahraničních zájezdech. Mezi jeho největší hity patří písnička Nejkrásnější dívka z celých Čech.

Pavel Sedláček hrál i v několika filmech a v hudebním divadle v Karlíně zpíval roli Prcka v muzikálu Gentlemani. V 70. letech se spojil se skupinou Fontána, s níž natočil i hity Míček, Flíček nebo Sestřenice z Rokytnice.

90. letech patřil Pavel Sedláček mezi podnikatele a zpěv nepověsil na hřebík. Začal zpívat se skupinou Cadillac, kterou dával dokupy. Na krabici, která bude v našem archivu, lepím teď štítek s jeho jménem a na závěr písnička, kterou česky otextoval Libor Křístek. A jmenuje se Příběh, tak si to celé zrekapitulujeme. Loučí se Martin Hrdinka a mějte se jako slavíci a slavice.

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
5: Tak už je to zase páté vydání tohoto týdne, to znamená, že budeme rozdávat dárky hned dva dnes na konci týdne, jeden knižní, jeden rozhlasový pro lepší příjem třeba i našeho pořadu, abyste příště lépe slyšeli, tedy někdo z vás, i Aleše Ulma, který na vás teď promluví a pozdraví. Dobrý
6: ano,
5: den, Aleši.
6: Dobrý den, dobrý horký den teda, protože jako chodit venku nepokrytou hlavou, to je nebezpečné.
5: Ano, tak se ukryjeme do stínu studia.
6: Ano, my jsme ukryti.
5: Ano, a
6: osvěžíme
5: se humorem.
6: Teď už jsme nabiti
5: a můžeme
6: lánem
5: začít.
6: A humorem.
5: Výborně. Budeme soutěžit, soutěžní téma Aleš Ulm, knížky 1 z 5 z té edice Humoriády a digitální rádio taky připraveno.
0: Humoriáda.

0: Co by si přál jako první ukázku v Humoriádě tedy, Aleš?
1: No já bych si vzpomněl na Honzu Vodňanského a Petra Zkoumala, s kterými jsem jako mladý člověk se seznámil a jako jsme si tykali a chodili jsme, ne spolu na pivo, ale chodili jsme na vystoupení různá, jsme se střetávali, prolínali, já jsem byl na jejich představení a tak dále, takže ty bych rád po čase slyšel, zvlášť to je o komentování opery Figaro, což jsem neslyšel asi.
2: Beží nám už 35. minuta vzrušující opery skladatela Rossiniho Barbier Sevilský, kterého v Čechách poznají jako lazobníka. Bol to Talián, tento chlapec Rossini, a treba povedať, velmi talentovaný. Teraz treba už sa pozrieť na scénu. Rosina zpěvá, teraz Figaro, opäť Rosina a zas Figaro. Figaro sem, Figaro tam. A treba povedať, veľa sa zpěvá v tejto opere. Aria miniariu, a tak to má aj v ozajstnej opere vyzerať, pravda? Teraz nazdává sa, že Figaro odchádza. A už aj prichádza Bartolo. Aj, to bol pekný bodiček. Pekný bodiček, hoci tvrdý, predsa len čisto nasadený. No, Figaro sa im nepresadil proti tomuto robustnému chlapcovi, ktorý sa volá Bartolo. Možno povedať, Bartolo je rovnako fyzicky, ako aj psychicky dobre pripravený pre tento dnešný boj, ktorom zatiaľ nie je rozhodnuté, lebo Grof Almaviva sa zatiaľ márne snaží aj s pomocou rýchleho Figara, márne sa snaží preniknúť do domu doktora Bartola a kontaktovať sa s Rosinou.
3: Teraz sa aj Rosina objavuje, zaspievaj volačo, zaspievaj, chcela by chcela, no už nemôže. No treba povedať čisto, bojuje sa o každú áriu, aj to temperamentné talianské publikum povzbuzuje svojho Figara a teší Almavivu, no vie aj objektívne oceniť brilantné árie Bartolové a Bazileové. Zatiaľ, čo som hovoril, Bartolo skončil svoju áriu, odchádza zo scény, odchádza aj Rosina a teraz neviem, čo sa bude robiť.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Hlasovat se bude za malou chvíli, až k tomu dojdeme.
1: Ano.
0: Nějakou operní arii zpíval jste, Aleši, někdy?
1: No, prosím vás, já jsem samozřejmě si tak prospěvoval Nessundormi doma, ale jako ne v té tónině Pavartyho.
0: Ano.
1: A v té originální teda. A nebo v autě taky, když jsem jel do kopce třeba, tak ale to jsem...
0: Do kopce?
1: No náhodou, pač je to tak jako vždycky tak...
0: Jakože stoupáte klíškám, no. Tak jako to...
1: Vinčeru? ale...
0: To mě nenapadlo jako podle terénu.
1: No, není to dobrý, pojď člověk vyjede na obrubník hned jedna, dvě.
0: Jo.
1: Ale jako já jsem zpíval kdysi nějakou něco, já jsem měl takový začátek, že jsem chodil k paní profesorce a pak dědeček, který měl předválečné styky v Národním divadle, tak mě poslal, já nevím, jestli už jsem to neříkal, ale...
0: Mně asi
1: to,
0: ne.
1: Vám asi ne, takže to opakuju. Do Národního divadla ke sbormistrovi. A sbormistr mě vyslechl a já jsem mu zpíval to, co mě naučila ta profesorka, nebo co jsme měli v repertoáru. Když mě stará matka... což je, myslím, Dvořák, si vzpomínám, Antonín.
0: Ano.
1: A zpívat učívala, že slzy se mu koulily po tvářích a tak dále.
0: A co na to
1: řekli? Snědé tváře, že mučí. No a ještě něco dalšího. A takovou antickou árii se tomu říkalo, ale to jsem měl radši. Tuhle tu jsem moc jako necítil, jak si prostě moc tak nějak, to téma mě nezajímalo prostě nějak, ale...
0: Ano, a úrovni zpěvu řekli co? Jako radši jdete zpívat popinu, nebo...
1: Ne. Ten dirigent řekl, že to je na třetí ročník konzervatoře.
0: Ole.
1: Kde jsem vůbec nebyl. Takže...
0: Nebylo třeba.
1: Ne, já jsem pak chodil na Lidovou konzervatoř, ale tady tohleto, no tak a jsem mohl... Malinko mě dělilo od toho, abych se věnoval té klasice, což asi by šlo, poněvadž v italštině se zpívá úplně jinak než v češtině.
0: Tak možná byste dnes býval měl společný koncert třeba se Štefanem Margitou.
1: No, nosil bych tu bílou vestu tadyhle.
0: Ano, ano. Zpíval árie.
1: Ale, no třeba jo, já nevím.
0: To by
1: ale...
0: se nepotkali v Moriáně.
1: No, to asi ne. No, proč ne? Tak je to možný. No, ale nicméně jediná drobná věc se stala, že on odjel, ten zbormistr odjel se zborem do Itálie, zbor se vrátil, ale on tam zůstal. Takže...
0: Neměl
1: takže já jsem se pak věnoval, jsem udělal ty zkoušky na tu lidovou konzervatoř a tu jsem udělal celou.
0: A kariéra se nasměrovala
1: a
0: jinam.
1: A ono se to nasměrovalo takhle. A už jsme hráli country pak a...
0: Tak inspirováno předváděním, tedy komentování jakoby sportovního utkání opery Figaro v podání Jana Vodňanského a Petra Zkoumala. S Janem Vodňanským můžeme pokračovat, varianta A. A proti nabídnu Zdenu Hadrubolcovou a Lubomíra Lipského, netradičně tuhle dvojici ve scénce ze Silvestra roku 1960. Vybíráte si vy jména, interprety, ukázku na telefonním čísle 731 800 900 anebo v SMS-kách na čísle 90 01 04. Humor mezera A nebo B.

0: českém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Kdo se provolá, ten, kdo využije telefonního čísla 731 800 900, tak do humoriády. Aleš Ulmy naším hostem a na viewer máte Jana Vodňanského, varianta A. Ukázka B, pak Zdena Hadrbolcová, Lubomír Lipský. Kdo tedy je na telefonu a vybírá si?
4: Dobrý den, Karel Zbojkovič. Zdravím pana tak. Urma i vás, pane Patriku.
5: A taky zdravíme.
4: Já bych si přál pokračování.
3: Dobře, zapisuju. Taky děkujeme. Mějte se krásně. Kdo další?
6: Dobrý den přeji. Dobrý horký den.
3: Dobrý. Ano. Osvěžující.
6: Zdravím vás, chlapci, oba dva.
5: Ano,
6: a chtěla bych říct panu Ohumovi, vašemu hostu, že vždycky se mě děvčata spolužačky ptali, že slyšela jsem, že tvůj brácha je pěkný. Jak je pěkný? Já říkám tak, jak Aleš Ulm. A slouží v Praze u Hradní stráže, místo vojny. Že pro tak to bude fešák. Jo.
5: Ano, bývávalo.
6: Jo, a šitkový čaj, pane Ulm, ty vařím do dneška.
5: Pozor, výborně, to děláte dobře, ten je zdravý.
6: Ta písnička jako krásná.
5: Já to vím.
3: Ano.
5: Já to vím. Šípkový jasně,
6: nádhera děkuju. A šípkový čaj, céčko si vaříme celý život.
3: Tak.
5: Ano.
6: Manželem. Děkuju pěkně.
3: Počkejte.
6: A chtěla bych Bčko.
3: Ano, tak ano. Jo. Víme, že si vaříte Cčko a nevěděli jsme A nebo B. Už víme. Děkujeme.
5: Mějte
3: se krásně.
5: Díky.
3: Kdo ještě? Dobrý den.
7: No, dobrý den, tady Jana, zdravím vás, oba pánové, a dala bych Bčko.
3: Dala byste Bčko, stejně jako většina těch, kteří věnovali hlasy a díky ním vyhrála varianta B, tedy jak byl soudruh Pipka odměněn. No, se jmenuje scénka z roku 1960, se hrají Zdena Hadrbolcová, Lubomír Lipský.
8: Tak, Helenko, papír do stroje, pár úderů od kraje, Helenko. A počkej, to je moc. No, znova, jo? Znova, ne, to je zase málo. To je málo. Tak asi doprostřed, jo? Tak a teď píš. Soudruh Josef Pipka je... Ukaž. A hele, Josef se teď píše s F?
9: Pipka je
8: vedoucím nad střediskem 22.
9: Vedoucím střediska 22.
8: Ne? Jo, 22. Je to obětavý pracovník. Máš covník?
9: Ano.
8: Jo, covník. Neváhající k plnění úkolů, nasazení.
9: Neváhající nasadit, ne?
8: Jo, neváhající nasadit jeho osobní volno.
9: Své osobní volno.
8: Ano, dobře, ano. Tak své osobní volno. Jeho středisko překračuje
9: pravidelně
8: o 2-3%.
9: Ano.
8: Tak počkej, píšeš to na válec už. Zpamatuj se.
9: Pardon.
8: Tak dál. Tečka. Mezi zaměstnancema je oblíben pro svou veselou povahu.
9: Mezi zaměstnanci.
8: No dobrý, ne, mezi zaměstnanci, jo. Tím je člověče legrace, s tím by si se uchechtala.
9: No.
8: S Pipkou, tak
9: povahu.
8: Dál. No. Povahu, tam je čárka, jo? Tam je čárka. Povahu, ano? Čárka pro ano. Svou... Počkej, jak se to teď řekne, když se jde s ostatníma třeba na pivo?
9: Družnost.
8: Jo.
9: Smysl pro kolektiv.
8: Dobrý, ano. Tak napiš družnost, čárka.
9: Tak.
8: Čárka, máš?
9: Ano.
8: Hrdinství.
9: Ano. Co?
8: Co? No hrdinství napiš. Hrdinství.
9: Co pak je Pipka nějaký hrdina?
8: Ano, dobře, já vím, ale já chci jenom říct to, že třeba jako včera řekl na schůzi starýmu, že jim přijde vždycky jen vynadat a když něco potřebují, takže se ukáže, víš? Tak to je hrdina.
9: No tak třeba pro svou upřímnost.
8: No, tak.
9: Pro kritický přístup k práci, no. Pro svou přímost,
8: no, dobrý,
9: ne?
8: Dobrý, přímost, píš, přímost. Přímost, čárka. Pro kritický přístup k práci.
9: No.
8: Počkej, jak bychom to teď napsali, jako když ostatní říkají, že to nejde, že je praštěnej a on na to, že to půjde a nakonec to jde.
9: Že je houževnatý, ne?
8: Jo, houževnatý, tak napiš houževnatost. No, a ještě tam napiš, že skrz to doporučujeme, aby Pipka tu odměnu dostal.
9: Aby Pipka... Tu odměnu dostal.
8: Prosím, hrdina u telefonu.
10: Kdy dostanu ty návrhy, hrdina?
8: Je, už to dopisujeme soudruhu řediteli, už to dopisujeme. Ona byla soudruhu řediteli, včera ta schůze, víte. Jinak to už bylo ráno soudruhu řediteli.
10: Jo, hrdina,
8: jo.
10: Ten Pipka mi ale včera naštval. A... Slyšel jsi ho, ne?
8: Ono jej, soudruhu řediteli.
10: No, já si ho ale podám. Já si ho podám, hrdina, toho si teda podám. Hele, tak mi sem hoď ty návrhy, hrdina, jo?
8: Ano, no. Hned to bude, soudružiteli, čes. Tak, Helenko, a honem novej papír.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Stena Hadrbolcová, tedy Lubomír Lipský, netradiční dvojice, dání dohromady takhle v naší rozhlasové scénce. Oba jste někdy měl ve svém pořadu, Aleši?
5: Určitě jsem měl nejen v pořadu, ale znal jsem se s nima ještě jako když jsem zpíval a jezdil s kytarou nebo s kapelou nějakou, tak jsme se potkávali na těch estrádách takzvaných a já jsem měl tu čest si s oběma tykat jako na jejich výzvu, takže jsem k ním měl jako takový bližší vztah, třeba k lidem, který jsem vůbec se s nima nesetkal a zval jsem je třeba do Kufru, myslím, že i Lipan byl v Kufru, nevzpomínám si teď, jestli Zdenička byla v Kufru, ale vím, že Lipan určitě jako host pak tam seděl v tom Silvestru a tak dále. Já jsem jim měl dokonce, jsem měl Lipskýho jako do jednoho pořadu a teď si nevzpomenu, který to byl, ale dělali jsme tam jaksi staré filmy a takhle něco, zmínku. A to bylo takové číslo tam, který bylo, myslím, že to bylo o nejlepší film nebo tak něco, takže to bylo jakoby programový takový legrace taková, že jsme tam pozvali ty prince. To byla princezna se zlatou hvězdou, tuším, nebo Pyšná princezna.
3: Myslíte tři prince, takže ano. Mirek Horníček a Miloš Kopecký.
5: Horníček,
3: ano.
5: Lubomír Lipský
3: a Miloš Kopecký.
5: Ano. A ten dělal toho bojovného Kopecký, ano. Teda Lipan.
3: Ano.
5: A měl tak ty černý vlasy a to oni mu dali všechno na ty kníry a oni když přišli do toho, myslím, že ten Kopecký tam nebyl, ale někdo jiný.
3: Takhle i po letech nalíčení?
5: Po letech, ano, přesně. Oblečený a takhle, ano. A i ten technický, i ty kameramani udělali je.
3: Přenesli jsme se zpátky do 50.
5: Protože to bylo úplně naprosto stejný u toho Lipskýho.
3: Škoda, takové setkání už se bohužel neodehraje. Všichni
5: no tak
3: už jsou
5: máme to natočený.
3: Pryč, ale máte to natočený, tak to je dobře.
5: Třeba se to pustí někdy.
3: Vážení, čím budeme pokračovat? Vybrali jste si předtím změnu, načali jsme scénku z roku 1960 se Zdenou Hadrbolcovou a Lubomírem Lipským. Můžeme ji dokončit? Budete-li chtít? Ačko v tom případě, anebo zkusím nabídnout něco novějšího taky. Tak Halina Pavlovská, už 21. století a ukázka povídání o její postavě o židli, když byla hostem v jednom z našich rozhlasových pořadů a udílení. Tak vybíráte vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 011 04, humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla a jdeme do toho.
11: Znáš mě?

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě klidně volejte, čas vám dáváme, není uzavřen výsledek druhého souboje. Proti sobě Zdena Hadrobolcová s Lubomírem Lipským na jedné straně, na té druhé zatím osamocená Helena Pavlovská. Kdo to vyhraje podle vás? Dobrý den, po telefonu přejeme s Alešem Ulmem.
2: Tak dobrý den, tady je Roman Prostějová a přál bych si Ačko.
1: Píšeme Ačko, děkujeme moc. Kdo další?
3: Haló?
1: Ano.
3: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, já bych si přála Halinu Pavlovskou.
1: Dobrá, bude mít radost,
4: volba, dostala děkujem.
1: Bot, dobrý den.
5: Dobrý den, tady je Anna Písek a prosila bych pokračování. Mějte se hezky,
4: nashledanou. Díky,
1: taky, máme to na střídačku, kdo se teď ozve?
6: Haló?
1: Ano.
6: Dobrý den.
4: Dobrý den.
6: My jsme tady sponikli a hlasovali jsme pro ní. Halinu Pavlovskou.
1: Pro Halinu Pavlovskou, jo. Hezky se nám to střídá. Do Poniklé, do Podkrkonoší. Zdravíme. Kdo teď?
3: Jana Dolní Němčí volá. Já vás zdravím, Patriku, zdravím pana Ulma. A přála bych si tu perfektní Halinu Pavlovskou.
1: Dobře. Ano. Tak jo, děkuji.
4: Děkujeme.
1: Ať se daří.
3: Hezké poledne.
1: Ano, samozřejmě i vám. To naše dnešní ještě bude naplněno dvěmi soutěžemi, to jenom připomínám, jejich čas teprve přijde. Teď v téhleté soutěži dvou ukázek vyhrálo Bčko, takže máme zase změnu. Halina Pavlovská o své postavě a také o židli, na kterou má usednout v rámci předávání šarmantní osobnosti roku 2017.
7: Jo, on si pipku podá a já se budu kvůli němu...
8: To je spisovatelka, moderátorka, scénáristka, držitelka 3 cm, paní Halina Pavlovská.
1: Dámy a pánové, Halina Pavlovská.
8: Dobrý večer, paní Halino.
9: Dobrý večer.
1: Spočítali jsme dobře TT. Tři jsme říkali.
9: Já jsem byla tak soustředěná na ty schůdky tady, no. Že jsem vás vůbec neposlouchala. Jestli jste řekl tři, tak to bylo správně. Tak
1: řekla to Lada, kdyby to bylo špatně.
9: Lado, správně, ale... protože ten Google mě ochuzuje a neustále píše, že dva. Všichni to opakují.
1: Všichni to ale víme, že tři.
9: Tři, ano. No. Sice myslím, že dramaturg brněnské televize mi to TT odnes k sobě domů, ale já vím, že byly tři.
1: Byly tři, původně byly tři. Z koho jste byla na větvi, nám řekněte ještě, než když já teda...
9: Já jsem teď byla hrozně na větvi právě z těch schůdků. To posluchači si neumí představit, co jsem musela zdolat, ale hlavně
1: Kopec.
9: Musela jsem, já nevím, jak je to s tou etiketou, zády se otočit k publiku, ale u mě ta záda nehrajou tak velkou roli, že jo? Já tam mám daleko podstatnější jasně. Části. A,
1: musím to popisovat, posluchačům, ne, stačí ten YouTube kanál.
9: Já právě já mám takovou myslím, zásadu, že se nikdy k nikomu netočím zásadně ze zadu a... Ani ze strany to nemám. Takhle já nejsem blázen, já vím, že ani ze předu nic moc, ale...
8: No, já si myslím, když... že Mirek je z vás na větvi, to musím říct.
9: Ne, ale když mluvím, že jo, tak odvádím pozornost, mávám rukama, používám slova a tak, ale pak najednou se otočit ze zadu a... No to můj muž mě viděl poprvé ze zadu asi až 5 let po svatbě, to je jako...
8: Slibujeme, že tady za chviličku budete tady v křesle, než se k němu posadíte.
9: No to křeslo, to taky ono má jenom jednu nohu, já jsem z toho úplně... To já už vidím, že to...

0: pozorně a vlastně soustředit se opravdu na to, co chci říct. A já slova mám ráda. Ráda se soustředuju na to, co chci říct, když to třeba v televizi trošku mě deprimuje, že k tomu ještě musím úhledně nějak kráčet a teď ti režiséři, oni chtějí vždycky, aby v člověku byla dynamika, jo? Takže vlastně nutí toho představitele, aby chodil nesmyslně rychle sem a tam, což ale vůbec s tou myšlenkou nesouvisí, jo? A to mě teda deprimuje. Takže já, když jdu do rozhlasu, já jsem šťastná.
1: No tak, to my jsme šťastní, že jdete ráda do toho rozhlasu, proto vznikají tak dobré pořady. Víte, proč vás také podle nás sladou mají lidi rádi? Vy na sebe totiž jste schopná prozradit úplně všechno.
0: No to ne.
1: Aha, tak ne.
2: Ne, ale upřímnost té, to vám nelze upřít. A bavíte tím druhé. Málo která žena některé věci na sebe poví, spíš to tají, ukrývá. Vy ne?
0: Já to tajím, ale...
2: No, ale s noblesou to sdělíte, alespoň něco maličko, z čehož tedy jsme rádi a čeho si moc ceníme u vás.
0: Děkuju.
2: Ty pořady Na větvi s Halinou, ty už mají tady několik let za sebou. Byla nějaká osobnost, která vás tam hodně okouzlila z těch, které jste si pozvala?
0: Já jsem tam vlastně pořád okouzlená. Já ještě jsem neměla jediného hosta, který nějak by mě deprimoval nebo byl mi nepříjemný. To je taky taková zásada, že si zvu hosty, které mám ráda nebo které obdivuju, kterých si vážím. Ale fakt je, že když tam byl ten Vojta Dyk.
1: No, že jo.
0: To teda. Ten by stal za hřích. No.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Co se v hlavě objeví teď, když takhle slyšíme Halinu Pavlovskou? Aleši Ulmovi tady v hlavě, co se objeví?
5: No já mám hlavně, jak mluvila o té židli, tak já jsem se vzpomněl spíš v té spojitosti na postel. Protože nečekejte žádný takový pikantnosti, to ne, ale Halina o tom vyprávěla bezvadně, jak ona umí, jak s manželem, když jeli na dovolenou nebo i doma, takže měli takový problém, že ona když tak jemně sedala, když on už tam ležel a on se vymrštil vždycky, že ho to vyhodilo, jak ona si sedla.
4: Ano.
5: A já ten týž problém mám, ale opačně, že ne, já když si sedám, tak moje přítelkyně, se kterou jezdím několik, asi 20 let na dovolenou, tak prostě vždycky si odsouvá postel, protože tvrdí to též, že jako nemůže, že ten jeden, když se vrtí a to, tak ten druhý to vymrští.
4: Vy jedete spolu na dovolenou.
5: Ano, ano.
4: Abyste pak spali každý v jiné posteli.
5: Co je první? Co myslíte při příchodu na pokoj?
4: Šoupete nábytek, jo?
5: Zaprvé zjistíme, jestli je tam balkon, jestli je tam to moře.
4: Co děláte, když je jedna velká madrace a jedna společná?
5: To není možný.
4: Ne?
5: Ne.
4: Ne?
5: To já už dopředu mám zařízený vždycky. To jako pak není dobrý tohleto zkoušet, protože ono se to pak vyřizuje na místě a to už.
4: Jo, jo.
5: Není
4: to jste schopný odjet i domů zpátky.
5: Ne, já to tam mám napsaný přímo.
4: Jo.
5: U té kanceláře mám jako, že to mají být. Made double.
4: Aha, prostě, to je to speciální kolonka, ano. Speciální přání a poznámky.
5: Ano, ano. No ne, ono to, ale...
4: Chceme oddělené postele na jednom pokoji.
5: Člověk vám řekne, že to opravdu se nerušejí pak ti dva.
4: Jo.
5: Jako když...
4: Takže ano. Na sebe voláte přes pokoj.
5: Ne přes, co, přes
4: každý
5: mezeru.
4: Na jiné straně přes mezeru.
5: Zase není tak veliký pokoj.
4: Aleš Ulm je naším hostem.
5: Ano.
4: A Halinu Pavlovskou jste si vybrali. Vyberete ještě po druhé. Zkusím proti nasadit zase silné jméno, ať máte nad čím přemýšlet. Vladimíra Menšíka s Jiřinou Bohdalovou. Varianta B. Halina Pavlovská. Dál jako návštěva v šarmantní osobnosti u Lady Klokočníkové a Mirka Vaňury. A nebo Vladimír Venčík s Jiřinou Bohdalovou. Přemýšlejte, ale ne zas dlouho, ať to stihnete s hlasováním. 731 800 900, SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A nebo B.
3: Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vyhraje to v dalším souboji Helena Pavlovská nebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem. Rozhodujete vy na telefonu 731 800 900, kde si vybíráte v Humoriádě a dohlíží dnes na to tedy Aleš Ulm se mnou. Dobrý den.
2: Dobrý den,
3: tady je Helena, zdravím vás oba a prosím, abych s Bohdalovou s Menšíkem.
1: Dobře, děkujem. My vás taky zdravíme, jsme rádi, že jste zavolala. A kdo další je tu?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás Patriku i pana Ulma a já dávám též hlas paní Bohdalové s panem Menšíkem. Hezký víkend, díky.
2: Hezký víkend taky.
1: Ať se vám daří. Dobrý den.
3: No,
1: můžete, klidně. Tak, teď už můžete nahlas. Potichu i řvát.
3: Jo, dobré odpoledne, tady zdraví Zena ze Sacky.
1: Ano.
3: A pane Ulme, já vás moc zdravím.
2: Věda ze Sacky.
3: Už je to strašně dávno. Máte ještě chalupu v Hradišku?
2: No jo, to víte, že jo.
3: No, já jsem totiž paní Krejčíková, to byla moje kamarádka, mi vás ukazovala, jak tam chytáte ryby a já jsem se teda styděla vás poslovit, nechtěla jsem obtěžovat, ale jako na to do smrti nezapomenu, že jsem vás potkala u vody.
2: To je úžasný, ale já si nepamatuju, že jsem tam chytal ryby. Teda,
1: možná lelky.
2: Ale jo, ale to byla taková nějaká...
3: Jo,
2: že,
3: jo.
2: To je dávno, ale že?
3: To
2: je dlouho.
3: Jestli
2: jsem koukal do vody, ale to jo, to já tam jsem...
1: Přemýšlel.
2: Pořád, no, přemýšlel.
1: Vymýšlel.
2: No,
3: tak mě vás moc zdravím.
2: Děkuju.
1: Komu dáte bod?
3: A prosím teda to Bčko.
1: Dobře,
3: děkuju.
1: Rozhodnuto, bude to Bčko, bude to změna zase.
2: Pro vás,
1: a
2: díky.
1: Odklad, nebo odchod do opery Jiřina Bohdalová, Vladimír Menšík.
5: Ty mě neslyšíš, Boženko?
6: Ale já tě slyším. Ale hlavně tě slyším.
5: No, co to je za výrazy, co dělám, co já dělám, já hulákám.
6: Jsi slyšel hulákáš?
5: Kde jsi to řekla?
6: Jsem řekla halekáš.
5: Promiň.
6: Prostěme, kdybys mi mohl zapnout ten zip.
5: Tam zbyla 2 hodiny, to jsi mohla sama snad, ne?
6: To jsem nemohla, nejsem chobotnice. Tak.
5: Jsi sedni, jak tomu můžu. No jo, ty máš.
6: Co?
5: Moc velký knoflík, tam nemá žádnou hodinku, prosím tě.
6: Tebe, ta malá.
5: Boženko, podívej se, já ti něco povím. Já bych... A musíš jít v šatech? Já bych nebyl tak nervózní. Dobiják je to něco jiného, ale jdeme do opery.
6: No,
5: když do opery přijít pozdě, tak tam radši nejdu vůbec.
6: Víš co, to je taky nápad. Tak tam nepůjdeme vůbec.
5: Hrdo, kolikrát to budu povídat tohleto? Já tam nejdu kvůli sobě. Já tebe chci vyvíst.
6: No.
5: A udělám si laskavě. Pan Puccini.
6: No.
5: Ten genius!
6: Yeah.
5: Ten...
6: No.
5: Ital!
6: No.
5: Se smolil a šmulil s tou operou 5 let a tu teď to... Proč jí nepůjí dírce a knoflíku?
6: Učíne mi nikdy nic neříkal.
5: Ty jsi nevzdělaná. Já ti mám něco říkat, Puccini, že už je 500 nebo 600 let mrtvej. A i kdyby byl mrtvej. Hudebník něco říká, ten se vyjadřuje hudbou.
6: No tak, že on je cizinec, mrtvej a ještě nemluvá, já nikam nepůjdu.
5: Boženko.
6: Nepůjdu.
5: Boženo!
6: Půjdu!
5: No,
6: ale až se podíváš na tu pračku.
5: Proč tě mohla bys naskavně říct? Co? Proč si pořád jednu věc podmíníš druhou?
6: No.
5: Já přiběh, zase si vrátím domů, budu dělat v noci.
6: No co?
5: Babička jsem přišla místo drbů ve Slávii, nám bude hlídat děti a já s pračkou, co s pračkou, proč s pračkou?
6: Ne, nerozčuluj mě, kolikrát už jsem ti říkala, že ta pračka probíjí.
5: A co máme? Když
6: babička dotkne, tak má po celém těle brnění. Moje maminka.
5: Hroba tě, prosím, aspoň tohle to neříkej před svým manželem, před textilním inženýrem. No. To jde nesmysly. To už je za každý dítě ví, co je to elektrický proud, no. Kdyby ta pračka probíjela. Tak to s babičkou už vyhne.
6: No,
5: nebude brnět. Babička brní, to si přiznej, páč už má leta. Někdo jako moje maminka. Leta má chřadne tvoje brní. No.
6: Tak to si někdo brní, tak jsi to ty a celá tvoje rodina, rozumíš? A kvůli tomu, že se šlídej se podívat na tu pračku, tak ještě z mý maminky vlastní nebude dělat mrzáčka.
5: Proč jsem přišla, maminka? Proč jsem přišla, maminka? Aby nám hlídala děti.
6: No
5: tak nevím, proč mi brala prádlo!
6: Nebude dneska prát babička, budeme muset zítra prát my!
5: To je pravda. Jak bychom to udělali? No to nestíhnu tohle, to nebude opery. A já mám nápad. Hele, já v celém bytě vypnu prout, to je hned a babičce se nemůže nic stát.
6: Nebo nacpem babičku do skříně děti, do kotníku, to je taky hned. Ty vrahu!
5: Děkuju ti, Otelo, že jsi mě ukázala cestou, že teď už to nestíhnu.

0: herecký koncert tedy Jiřiny Bohdalové a Vladimíra Menčíka.
1: Hezké to bylo.
0: Stále odsouváme tu soutěž, já jsem čekal na okamžik, kdy třeba bude prostor, aby jsme nemuseli blokovat hlasování, co ovšem tomu se nevyhneme, ale soutěž musíme dát, aby jsme taky věděli, jestli budeme hrát ještě o rádio dnes a komu ho tedy dáme. Budeme hrát. Tak pozor, teď o knížky. A soutěžní otázka se bude týkat Aleše Ulma. Jste připraven, Aleši?
1: Vy
0: nebudete
1: doufám,
0: odpovídat, vy budete potvrzovat
1: doufám,
0: jenom správnou odpověď. Takže otevíráme linku 731 800 900 pro toho, kdo by chtěl soutěžit, tak kdo se dovolá jako první od této chvíle, kdy uvolním tedy telefonní číslo, dostane pak soutěžní otázku a když dobře odpoví, tak jenom poprosím stišit rádio, ať si dobře rozumíme, pokud tak rychle neuděláme, tak budeme se připojit na dalšího. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, Petr Třinec.
0: Petře, já vás zdravím. Mám na výběr jenom dopředu knížky je 5. Jsou to Klukoviny, Kulišárny, Vylomeniny, Radovánky a Děkovačky. A můžete mít jednu z těch knížek, když budete vědět, pozor, Aleš Ulm dělal kdysi arbitra slavné soutěže Kufr. Soutěžící postupovali přes několik kol. Ty kola byly předměty, slova. Co bylo ve třetím kole? Za A pantomima nebo za B kreslení?
1: No.
2: Jak to bylo myšleno?
0: Byly soutěžní kola, kde se prvním hádali předměty, pak se hádala slova a ve třetím kole ve slavné televizní soutěži Kufr se dělalo dalšího něco. Buď to byla pantomima, anebo kreslení. Co myslíte?
2: Pantomima.
0: Aleši?
1: Ano, je to tak.
0: Výborně. Jak říkal Pavel Zenček, pantolína.
1: Ano.
0: Je to tak. No znamená to, že si můžete vybrat z těch knížek, která to bude z edice Humoriády.
2: Paní Líbušku Švarmovou.
0: Měla by radost. Děkovačky, naše poslední knížka je vaše s podpisem. No a napíšeme si ještě adresu, ale to už mimo vysílání. Tak nám ještě chvilku vydržte. A pozor, pak poslouchejte, jestli k tomu nepřibude ještě rádio. Moc gratulujeme. Děkuju moc, ať se daří.
2: To dřív začne třetí světová válka.
0: A zároveň vyhlašuji poslední hlasování. Buď si ještě poslechneme tedy Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menčíkem, nebo Jitku Moravcovou. Přemýšlejte 731 800 900 a pustíme si písničku Aleše Ulma. Schválně si ji pozná.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vzpomněl jste si, Aleši?
2: No teda, koukám, jako blázen. Samozřejmě jsem si vzpomněl, ale dost
1: pro
2: mi to
1: popelku,
2: dalo.
1: No.
2: Protože to jsem dlouho neslyšel.
1: No jo.
2: A není to špatný.
1: Není to špatný, já se tam vzpomněl teď, krásně, výborně.
2: Se.
1: Tak, no. Vážení, a skoro už víme, jak to dopadlo, jenom rychlý hlas od vás. Komu dáte bod, dobrý den.
3: Dobrý den, kdybyste mi to mohl ještě zopakovat jednou, prosím.
1: Halina Pavlovská, tedy pardon, Jiřina Bohdalová, Vladimír Menšík nebo Jitka Molavcová?
3: Tak Jiřinku bych chtěla.
1: Vyhrála to i s Vladimírem Menšíkem. Tak to dojedeme.
2: Děkujem.
4: Já se přece nebudu prosit, abych tě dovzdělával. Já budu sám. Ty si tu byť a já co půjdu, já pojedu sám.
5: Ty a operance nedělej. Tam jde stejně, protože tam jde ředitel. To je velká klika, že některý z tvých vedoucích nedělá do parašutismu, jinak bude už na placku.
4: Nazvedni, jo?
5: Co? Co je?
4: Otevři pusu. Já nemám klíče.
5: Ale...
4: Já nemám od garáže a od autáku klíče, jak to?
5: No to tak nikam nechoď. Koupíme si lahvinku a zpíváme si doma, no.
4: Prosím, nevyrožuj, nevyrožuj, buď tak laskavá.
5: Emile, jsi ty klíče ztratil třeba?
4: Jak já můžu ztratit
5: věc? Já tam třeba.
4: Ne, ty bys mohla třeba ztratit klíče.
5: Určitě.
4: Ale já ne.
5: Já všechno.
4: Protože já mám systém, 10 tisíc. Z jednoho saka vyndávám a rovno do druhého dávám. Když je to v létě, tak do košil. Vyndá jsem kapesník, mám ho tady. Peněženku mám i tady. Lístky na opium. Lístky já musím mít ty klíče v ruce. Pak jsem mi dal, do kapsičky, kde jsem nepatrně nějaký starý lístek od čatničky. No.
5: No a ten lístek tam máš?
4: Ten lístek tam taky nemám.
5: No ten lístek tam totiž mít nemůžeš.
4: Ale tam byl ten lístek. No,
5: ten lístek mám totiž já. Víš?
4: To znamená, že máš taky moje klíče, tak nejde.
5: No to taky.
4: Povídat nejby ti moje klíče.
5: Ani mě nenapadne, nejprve mi vysvětlíš, jak to, že ten lístek, jakoby od šatny, je od parkoviště na Hradčanech a řekneš mi, já se ptám, co dělá náš vůz 10.11. od 15. do 19. u hradu na parkovišti. Mi teď řekneš, že je to.
4: To nemyslíš vážně.
5: No to myslím vážně.
4: Boženko, co tak asi může auták dělat na parkovišti? Stavit si sněhulák a
5: to
4: parkovat
5: tam
4: asi, ne?
5: Ale to vím taky, na to se neptám. Já se ptám na to, co jsi tam dělal ty. To by mě zajímalo.
4: Jsem zaparkoval z úhradu.
5: No.
4: A chtěl jsem ti ten hrad Jiříšku koupit. Ale teď už ti ho nekoupím, až jsi to nebyl překvapení, ty. Hloupá.
5: Pať seš podvodník!
4: Boženko, kontroluj se.
5: Neříkej mi, Boženo! Pro vás, otruvo, jsem už zas jen slečna biskupová!
4: Miláčko, posaď se.
5: Nežádám.
4: Já ti to říkám, ty máš něco buď se ústachovou klubicí nebo s hlavou. Až takovýhle nesmysle bys mě nemohla pořád do nekonečna říkat. No přece já si můžu svý auto zaparkovat kde chci, nebo ne? Já si tě můžu žát, nebo co?
5: Ale to bys nesměl mít napsáno v diáři, že jsi hrál v Koblicích od... od 15 do 20 šachový turnaj v Koblicích.
4: No, je to hotový, no tak jsem hrál šachový turnaj, no. A co má být, jsi šachista, tak si to zahrál šachový turnaj, no, tak co?
5: Takže ty jsi hrál v Koblicích turnaj a parkoval si na Hradčanech, to si povídal někomu jinému. Prosím tebe, tak padla na hlavu, já nevím. Ale trápě.

0: Memoriáda.
1: A zbývá nám s Alešem Ulmem ještě vylosovat toho výherce digitálního rádia. Ve hře jsou 4 výherci tohoto týdne. Zatočme osudím a vytáhněme nějaké číslo, ať víme,
2: vidím to tady.
1: Kolik tam máme. Dvojka, 2. To je úterý. Ano. Věnovali jsme Kulišárny Josefa Dvořáka Vladimíru Novotnému a právě on vyhrává dnes ještě digitální rádio. Velká gratulace, radost budeme dělat i příští týden. Červnová soutěž samozřejmě pokračuje, takže více i na stránkách humoriada.cz. Kdo knížku nezískal, nevyhrál, může si ji tam i objednat. Aleši, děkuju, hezký víkend a zase
2: někdy
1: příště. Hezké léto.
2: Děkuji, bylo to bezva.
1: Bylo to bezva, jako vždycky i s vámi, posluchači. Mějte se krásně a užívejte si čas s Českým rozhlasem. Na závěr ještě jedna písnička a další pořady.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
2: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Technické služby v Turnově mají dostat nová okna a dveře. V České Lípě je pro dopravu uzavřená část hlavního náměstí. U vodojemu na Kozenci vzniknou veřejné prostory pro návštěvníky. Dnes bude polojasno až oblačno, ojedinělé přáňky nebo bouřky a teploty do 29 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Turnov hledá firmu, která dodá nová okna a dveře do administrativní budovy technických služeb. Zakázka je zveřejněná na webu. Firmy se můžou hlásit do 3. července. Cena by neměla překročit částku 800 tisíc korun bez daně.
3: Zázemí technických služeb v Turnově se nachází v Sobotecké ulici. Objekty už nejsou v dobrém technickém stavu. Namísto starých hliníkových oken tam mají vzniknout plastová okna s trojskly. Součástí je také dodávka žaluzí a skleněného zábradlí. Už na jaře administrativní budovu chtělo město za víc než 7 milionů korun zateplit. Zakázka byla ale zrušená. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Severní strana Českolipského náměstí Tomáše Garrigua Masaryka je ode dneška uzavřená pro dopravu. Jak uvedla mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová, v oblasti před budovou pošty začíná pokládání nového přívodu elektřiny k parkovacím automatům. Objízdná trasa vede přes Žižkovou ulici. Uzavírka je naplánovaná do středeční 15. hodiny. Vodohospodářské sdružení Turnov buduje pro veřejnost prostor k setkávání před vodojemem na Kozenci v Jelemnici na Semilsku. Zbyly na to peníze z rekonstrukce dvou vodojemů. Na místě vznikne dlážděné náměstíčko se sezením a zelení. Svazek obcí tam chce vybudovat nový turistický cíl a přiblížit vodárenství lidem.
3: Rekonstrukce obou vodojemů začala už před rokem. V jednom případě jde o historickou kopii, druhý vodojem je naopak moderní s prosklenou fasádou. Vodou zásobují obyvatele Jilemnice a Benecka. Celkové náklady na rekonstrukci vodojemů a vybudování rekreačního prostoru přijdou na zhruba 40 milionů korun. Práce by měly skončit na podzim. Ze Semilska Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Britský premiér Keir Starmer by podle BBC mohl dnes oznámit plán na odstoupení z čela britské vlády. Zpravodajská stanice se odvolává na své zdroje. Ke spekulacím přispěl výrok ministra pro podnikání Petra Kyla, podle kterého premiér reflektuje aktuální politické okolnosti a výzvy. Starmerův odchod na své sociální síti oznámil i jeho dlouholetý kritik, americký prezident Donald Trump, a popřál mu hodně štěstí.
0: Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, brzy ráno ještě až skoro jasno, dopoledne ojedinělé, kolem poledne a odpoledne lokálně přeháňky nebo i bouřky. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 26 až 29 stupňů, na horách to bude 21 až 24 stupně Celsia. Pád bude slabý, během dne mírný, severní až severovýchodní vítr o rychlosti do 6 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na silnici 1/35 u Hodkovic nad Mohelkou ve směru od Turnova do Liberce je uzavřen sjezd do Hodkovic. Doprava je odkloněna na exit 39 přes Paceřice, Sychrov a dále přes Žďárek a Jílové.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Teď už tedy 4 minuty po 5. hodině přejeme příjemný poslech pondělního dobrého rána 22. června v kalendáři. Prázdniny, ty se nám nezadržitelně blíží, a nejen o prázdninách, ale také o víkendu. To bylo většinu času zralé na vodu a možnost někde se smočit a také trochu ochladit. Například Hradecká Kristýna, Vojtka v Nížku nebo Jablonecká přehrada. To jsou nejčastější vodní plochy, kam se lidé z Liberce jezdí koupat. Liberecká přehrada už je sice opravená, koupat se v ní ale zatím nesmí. Lidé tak často vyráží na malá koupaliště, třeba za Ještědem, a my právě tyto místa zmapujeme už za okamžik v dnešní první reportáži. Od mikrofonu přeje příjemný poslech, pokud možno pohodové vstávání a úspěšné vykročení do nového týdne Martin Kolín.

0: 9 minut po 5. hodině, tolik tedy aktuální čas 22. června v kalendáři. Zatím trochu mlhavé ráno, na druhé straně ve společnosti Českého rozhlasu Liberec. Přejeme tedy příjemný poslech našeho ranního vysílání a k tomu se můžeme podívat trochu na víkendové téma, na druhé straně v některých případech trochu na téma v podstatě kdykoliv během teplého počasí. Hra z přehrady Harcov v Liberci už je sice opravená, lidé se v ní ale stále koupat nemůžou. Kvůli suchu se přehrada napouští pomaleji a voda v ní navíc podle hygieniku i povodí Labe bude vhodná ke koupání nejdříve příští rok. Lesní koupaliště v Lidových sadech pro celý Liberec ale nestačí. Reportérka Jana Pavlíčková proto zjišťovala, kam si lidé v současných horkých dnech vyráží zaplavat.
1: Když jsou takováhle vedra, kam vy se tak nejčastěji jezdíte koupat?
2: Na Jaboneckou přehradu, tam to máme nejraději.
3: Rovna jsme byli s rodinou na zahradě bazének, tam si děti užili a my jsme byli rádi, že se o ně nemusíme starat.
1: No a nějaký koupaliště nebo přehrada?
3: Jezdívali jsme na Sluníčko třeba ve Vratislavicích, byl jsem kdysi i na Vápence, ta prvě je zavřená.
1: Jezdíme s dětmi rádi na Fojtku se koupat. Proč zrovna Fojtka? Protože to máme blízko z Ruprechtic.
2: Já se koupu v jezeře, protože to mám kousek od práce, takže po každé po práci se sebereme s kolegy a jdeme se koupat do jezery.
1: Jezera protéká značnou částí Libereckého kraje, takže kde?
2: V Dolánkách.
4: Oblíbená je také Hrádecká Kristýna nebo koupaliště v Turnově. Někteří ale raději přečkávají vedro doma, jako třeba paní Iveta z Liberce.
5: No já moc se nejezdím koupat, protože mě sluníčko úplně nedělá dobře, ale chtěla jsem vyzkoušet hoření paseky. Tam jsem slyšela na to chválu.
4: Koupaliště v hořených pasekách provozuje pátou sezonu Františka Šmídová. Lidé podle ní na malé koupaliště pod Ještědem jezdí ze všech stran.
6: Mladá Boleslav, Mimoň, Liberec, Hrádek nad Nisou. Hodně sem jezdí z Hamru lidi.
1: Co tam má jezero?
6: No, tak si jim to tady zdá lepší. Že to je jako komorní, no, že je tady klid. Že nejsme žádná atrakce, prostě jsme vesnický koupaliště. A žádný tobogány, nic to my tady nechceme. Prostě máme rádi ten klid.
1: Co vlastně všechno obsahuje provozovat koupaliště?
6: No, tak udržovat kvalitu vody, udržovat tady ten trávník, sociálky, záchody. Co ještě? No, hlavně ten stánek, že? Co frčí? No, tak langoše. Samozřejmě. Vyrábíme palačinky, ale ty langoše jsou asi tak nejoblíbenější a ledová káva. Jo, a pizza Gladiator, tak to asi jako je top.
1: Takže využívají hodně lidi občerstvení.
6: No hodně, až jako překvapivě.
4: To v nedalekém Českém Dubu mají s občerstvením na koupališti letitý problém. Pronájem kiosku a restaurace musí nabízet k pronájmu téměř každou druhou sezonu, říká nezávislý starosta Jiří Miller.
7: To je jako nějaký zakopaný pes tam, protože jak jinak si vysvětlit, že třeba v areále, který ani nemusí být tak pěkně polo. Jak to funguje. Je to prostě jenom kápnout na někoho, kdo by tomu něco obětoval. Vím, že byli asi 4 zájemci, byli se podívat, ale jeden to nepodal, druhý, že už to je šibeniční, ale s jedním zájemcem ten jako to podal určitě, tak uvidíme.
4: Co ale lidé na českodubském koupališti mohou kromě přírodní vody z podzemního vrtu ocenit, je vstup zdarma. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Pondělí bude v Libereckém kraji polojasné až oblačné, brzy ráno tedy očekáváme ještě skoro jasno, dopoledne ojediněle, kolem poledne a odpoledne, pak už lokálně přehánky nebo i bouřky. Večer bude ale oblačnost postupně ubývat, teploty opět letní 26 až 29 stupňů, na horách naměříme mezi 21 až 24 stupni Celsia, k tomu tedy slabý během dne mírný severní až severovýchodní vítr. Takové počasí nás tedy čeká na začátku nového týdne v Libereckém kraji.
0: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.

0: Marek Ztracený během ranního vysílání Českého rozhlasu Liberec písní Vítr do plachet v 5 hodin a 21 minut. K tomu od června vám také v našem vysílání každé pondělí po 13. hodině nabízíme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess si v něm zve k mikrofonu významné osobnosti, které se v životě a profesi také o něco zasloužily. Jeho dalším hostem je proto také člen bývalý šéf pražské Mordparty, a to Josef Marek. Tady je malá ukázka.
1: Co vás na té práci opravdu jako nejvíc bavilo?
2: Ta práce je zajímavá tím, že každá vražda je jiná. Já jsem těch vražd vyšetřoval hodně, nebo jsem byl u toho vyšetřování těch vražd, a můžu říct, že vlastně žádná nebyla stejná. Po každý, jo, jednou jste mezi bezdomovcema, jednou jste mezi bankovníma úředníkama, potkáte spoustu lidí, kteří se s vámi musí bavit, aniž byste třeba chtěli, ale musí, protože k tomu případu třeba mají nějaký vztah nebo něco takového. Takže to je strašně, potkáte spoustu lidí a ta práce není jednotvárná, je to pořád něco jiného.
0: Já jen doplním, pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: Jaká výstava je aktuálně k vidění v Severočeském muzeu v Liberci? To se dozvíte ve zprávách Miroslava Holubce.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes budou jeden den stávkovat. Reagují tak na snahy vlády převést veřejnoprávní média pod státní rozpočet. Kabinet před týdnem schválil zákon, který by zrušil poplatky a současně oběma institucím výrazně snížil rozpočty. Na kostelní věž v Žandově na Českolipsku se vrátí hodiny. Radnice dokončila dokumentaci pro nadcházející opravu čelní části městem vlastněného kostela svatého Bartoloměje. Kromě hodin by se do věže měly vrátit také dva zvony. Návštěvníci Severočeského muzea v Liberci uvidí ve vstupním vestibulu novou výstavu. Nese název Architektura ve skle. Připravili ji studenti ze sklářských škol v Železném Brodě a Kamenic

0: Povým prvenstvím potvrdil v generálce na Tour de France formu Slovinec Tadej Pogačar. Dnes bude zpočátku polojasno až oblačno, dopoledne ojediněle kolem poledne a odpoledne přeháňky nebo i bouřky. Večer bude oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je v Jungmanově ulici kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 5:32 k tomu pokračujeme v ranním vysílání Českého rozhlasu Liberec. Vítáme vás tedy do nového týdne, zdravíme vás do pondělí 22. června a společně se za okamžik budeme věnovat také četbě. A knížkám, ostatně říká se, že děti málo čtou. Zkušenost knihovnic ale ukazuje i jiný pohled, proto do dětského oddělení Jablonecké knihovny nás čeká cesta a to už za okamžik v další reportáži pondělního ranního vysílání. Dobrý poslech a dobré ráno.

zmizela jako laň u lesa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marník.

0: Se skupinou Katapult jsme pokročili v našem ranním vysílání, a to při pondělku 22. června 5 hodin 40 minut. Čas nám také trochu poskočil a k tomu se můžeme právě u dnešního data tak nějak pozastavit. Je tu totiž závěrečný týden, co se školy týče. Prázdniny ty nám tedy už za okamžik započnou a zároveň je to čas, kdyby děti měly mít víc prostoru na knížky. Co čtou ty současné děti a hlavně čtou vůbec? To se redaktorka Jana Švecová vydala zjistit do Jablonecké knihovny.
1: Teď tady potkávám čtenářku Aničku. Ty jsi přišla vrátit nebo si vypůjčit?
2: Tohle se jde teďka vrátit a půjčím si teďka už třetí díl.
1: A co to je za knížku?
2: To je duch kreslení manga, je to japonský duch. A ta knížka se otáčí na druhou stranu.
1: Takže i poznáš, jak čtou japonské děti. Já se zeptám maminky, máte malé čtenáře?
3: Ano, čtou pořád má nějakou rozečtenou knížku. Myslím si, že za měsíc přečtou tři knížky.
1: Tak to mi prozradila maminka, která sem přišla se svými třemi dětmi, a já už teď mířím do oddělení dobrodružné literatury za knihovnicí Petrou Krulišovou. Tak je to právě ta literatura, kterou si děti nejčastěji půjčují na prázdniny?
4: Ano, je to přesně ono. Nejvíce berou právě knihy od Davida Williamse, kde nejznámější je pravděpodobně Babička drsňačka. A zároveň tady najdete, nebo naši čtenáři najdou knihy Malého poseroutky, což je taky jeden z nejoblíbenějších titulů vůbec.
1: A to se týká spíš těch starších školáků nebo těch mladších?
4: Asi spíš těch mladších, je to kolem té třetí, čtvrté třídy, a starší čtenáři pak hodně chodí do fantasy literatury, kde pořád platí, že nejoblíbenější je Harry Potter, ale objevují se i tituly jako Percy Jackson nebo Hraničářův učeň.
1: No a s tím předzásobením, protože předpokládám, že budete mít nějaký omezený režim přes prázdniny, tak je to už znát na tom zájmu?
4: Znát to je. Zrovna včera tady byl čtenář, který se předzásobil opravdu 30 knihami a s tím teda odešel, že má půlku léta vystaráno.
1: Takže se nedá říct, že by děti nečetly.
4: Nedá se to říct, čtou pořád a je to strašně fajn.
1: A čte se něco z té literatury, kterou třeba pamatujeme my jako děti, také dejme tomu Eduard Storch, Děti z Bullerbynu, takové ty klasické tituly?
4: Děti z Bullerbynu pořád, Astrid Lindgrenová je velice oblíbená a strašně oblíbené jsou Rychlé šípy, anebo třeba Čtyřlístek.
1: My jsme se bavili o té dobrodružné nebo fantazie literatuře, ale co třeba čtou holky? Jsou v módě, v kurzu třeba dívčí románky?
4: Ty jsou hodně v kurzu. Jedna z nejoblíbenějších autorek je Katie Westová, a nebo i Jacqueline Wilsonová, a samozřejmě knihy o koních.
1: Co kluci, dejme tomu kolem těch 13 let?
4: Kolem těch 13 let nejvíc chlapeckých čtenářů ztrácíme, protože ty kluci jsou už poměrně starší, nebaví je vyloženě ta literatura pro děti, a zároveň tady není ta nabídka knih, která by v tom věku je mohla oslovit, a většina spisovatelů si začne pravděpodobně myslet, že čtou pouze holky, píší knížky o hlavních hrdinkách, o lásce, a to ty kluci číst nechtějí.
1: Tak, ale teď mi tady kolegyně říká, že výjimky existují. A dokonce tady právě v regionu.
4: Výjimku představuje Dominik Fiala a ilustrátor Tomáš Mařas. Jsou to knihy z trilogie Hvězdná hlídka a jsou spojeny s libereckým regionem. Najdete tam třeba Výšku Ještědu. Je to teda český autor, který píše knihy, které baví i ty kluky kolem 13 let, ale je to jeden z mála.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Léto pokračuje i v Libereckém kraji, a pak, že to neumíme. 26 až 29 stupňů, to jsou dnešní denní maxima, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. K tomu tedy polojasno až oblačno, brzy ráno ještě skoro jasno, dopoledne ojediněle, kolem poledne a odpoledne pak lokálně přehánky a nebo i bouřky. Večer ale očekáváme, že bude oblačnost postupně ubývat. Biometeorologická předpověď dnes na dvojce, to znamená střední stupeň zátěže.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Je tu pondělí 22. června, v médiích veřejné služby, tedy v České televizi a v Českém rozhlase, včetně naší liberecké stanice, se dnes koná výstražná stávka. Tou velká část zaměstnanců a spolupracovníků reaguje na připravovanou změnu systému financování veřejnoprávních médií. Více o stávce uslyšíte už za chvíli, konkrétně tedy v reportáži po 6. raní. Teď je ale čas na humor. Z našeho archivu jsme proto vybrali tematickou scénku s manželi rozhlasáky v podání Jaroslavy Hanušové a Jiřího Lábuse.
1: Představte si, dva hlasatelé manželé ulehají doma ke spánku.
2: A na závěr ještě předpověď počasí na zítřek.
3: Ráno bude polojasno, postupně přes den protrhávání oblačnosti. Ranní teploty 12 až 15 stupňů, odpolední vystoupí až na 52, opravy 22 stupňů Celsia.
2: Konec zpráv.
3: Četli Jiří Lábus
2: a Jaroslava Hanušová.
3: Dobrou noc.
2: Dobrou noc.
4: Ještě než ti popřeji dobrou noc, ráda bych tě upozornila na přehled zítřejších programů.
3: Rád si poslechnu.
4: Ranní rozcvička tě vzbudí v 6.30 a pak si zkontrolujeme tlak plynu.
3: Po ranních zprávách v 7 hodin 5 minut tě probudím Polibkem, popřeji ti dobré jitro a připravím ti blok hudby a mluveného slova.
4: V 7.30 odvedeš děti do školy, kde je čeká výchovný koncert z děl Wolfganga Amadea Mozarta,
3: Ludvika van Beethovena
4: a Bedřicha Smetany.
3: Prosím tě, miláčku, jaký byl stav vody dnes v 7 hodin?
4: Průtok teplé vody 0, průtok studené vody ovlivní opraváž 9.55 a půl minuty.
3: Dík.
4: V 10 hodin nebude-li kouřmo, vyzvedneš poštu, nikoli však polní.
3: Ano, tu ponechám vojínům základní vojenské služby, především desátníku Jožovi Gelovi z Rožumberka a svobodníku absolventu Jaroslavovi Navrátili Stopolčana.
4: V 11 hodin bych se s tebou ráda sešla před obchodním domem Máj, kde nám nabídnou pestrou přehlídku zboží z domova i ze zahraničí.
3: Opravdu pestrá paleta.

0: Představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Vláda se chce zabývat věkem odchodu do penze. Ze staré hasičské nádrže udělal Hrádek nad tím souplochu ke koupání. Výstava v Liberecké galerii FOK zachycuje téma veslování. Dnes bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky nebo bouřky a teploty do 29 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Vláda se chce zabývat zastropováním věku odchodu do důchodu až poté, co vyřeší nastavení penzí pro náročnější profese. V televizi Prima to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ministerstvo práce chtělo původně zastropovat věk odchodu do penze na 65 letech od příštího roku. Teď ale legislativní plán vlády zmrazení nezmiňuje ani u jedné předlohy. Babiš řekl, že o změnách teď Česko jedná s Evropskou komisí. Snížení věkového stropu vadí zaměstnavatelům, upozorňují na výpadek pracovních sil. Vedení Hrádku nad Nisou na Liberecku dokončilo obnovu staré hasičské nádrže v Dolním Sedle. Ta bude dál sloužit svému účelu v případě požárů, nově je tam ale i plocha pro koupání a v části biotop pro vodní rostliny a živočichy. Součástí prací bylo odbahnění nádrže a také instalace nového stavidla. Za revitalizaci rybníků zaplatil Hrádek nad Nisou přes 4 miliony korun. Polovinu pokryla dotace z fondu malých projektů Turův, říká nezávislý starosta Hrádku Pavel Farský.
3: Z části to je vodní nádrž, z části to je teďkon biotop. Ještě se tomu rybníku do budoucna budeme muset pověnovat, protože budeme muset řešit odtokový zařízení a hráz, ale jinak ten rybník hodně změnil ráz a pro občany Dolního Sedla to bude zajímavé místo.
1: Návštěvníci galerie FOK v Severočeském muzeu v Liberci můžou vidět fotografie o veslařském sportu. Jubilejní 20. výstava spojuje dva fotografy a současně veslaře. Na snímcích se střídá sportovní nasazení na veslařských trenažérech s emocemi na letních závodech na řekách, doplňuje jeden z autorů a bývalý olympionik Dušan Businský.
4: Tohle to je příprava na závody. Kluci jdou na vodu, připravují si vesla, loď už mají uplatanou a je to ta poslední chvíle, kdy trenér může dát nějaké pokyny. Tohle to je opuštěná loď u Bleskáčského plata. Já to mám interně nazvaný šli na pivo, že ji tam nechali.
1: Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO by měl dnes rozhodovat o tom, kdo povede českou delegaci na červencovém summitu NATO v Ankaře. Vyřešit se tak má spor vlády s prezidentem Petrem Pavlem. Ten o post v čele delegace dlouhodobě usiluje. Jeho účast na setkání ale premiér odmítá. Pavel to vnímá jako omezování svých povinností a je připraven kvůli tomu podat kompetenční žalobu.
2: Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, brzy ráno ještě až skoro jasno, dopoledne ojediněle, kolem poledne a odpoledne lokálně přeháňky nebo i bouřky. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 29, na horách 21 až 24 stupně Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou jsou kvůli práci na inženýrských sítích uzavřené ulice Liberecká a Polní. Objížďka vede Tovární ulicí. Uzavírka platí až do konce června. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: případě, že se postupně probouzíte do nového dne, připomínáme nejen začátek nového týdne, to je celkem jasná věc, ale k tomu také pondělí 22. června. A právě dnes se ve vysílání Českého rozhlasu a také České televize projeví výstražná stávka jejich pracovníků, kteří tím protestují proti vládním změnám ve financování obou médií. Ostatně podrobnosti ke stávce shrneme společně už za okamžik, a to v další reportáži pondělního dobrého rána. 4 minuty po 6. hodině popřejeme nejen příjemný poslech, pokud kamkoliv dnes vyrážíte, tak také šťastnou cestu a hlavně úspěšně zvládnuté pondělí. Od mikrofonu vás zdraví Martin Kolín.

0: potenciální letní aktivita shrnuta Jiřím Kornem v písni Windsurfing v 6 hodin a 11 minut během pondělí 22. června, den, kdy pracovníci Českého rozhlasu a České televize vstupují do jednodenní výstražné stávky. Reagují tak na vládou schválený návrh zákona, který ruší dosavadní systém televizních a rozhlasových poplatků a nahrazuje ho financováním ze státního rozpočtu. Médiím veřejné služby tak nový systém přiznává výrazně méně peněz a podle iniciativy veřejnoprávně může vést k oslabení jejich nezávislosti. Stávka se v obou médiích projeví ve vysílání.
1: Neporušíme zákon, kodex ani memorandum a doručíme veřejnou službu.
2: Výstražná stávka bude hlasitým protestem proti oznámeným krokům vládní koalice.
3: Řekli při oznámení stávky mluvčí iniciativy veřejnoprávně Jan Herget a Jan Moláček. V Českém rozhlase se stávka projeví ve vysílání všech stanic, kromě Rádia Junior, popisuje mluvčí rozhlasu Lidia Erlebachová.
4: Během dne se několikrát propojí vysílání našich stanic. Nejvíce si posluchač všimne minuty ticha před 8. hodinou, 12. a 18. hodinou. Některé pořady budou zkráceny a místo některých budou zařazeny reprízy.
3: Omezení podle ní zároveň splní požadavky zákona a kodexu.
4: Zajistíme informační servis, zpravodajské relace, případné krizové vysílání a vybrané zpravodajské a publicistické pořady v maximální možné míře.
3: Stávku posluchači a čtenáři zaznamenají i na webu nebo sociálních sítích. Před hlavními i regionálními budovami obou médií připravili organizátoři protestní happeningy, pokračuje mluvčí iniciativy veřejnoprávně Jan Herget.
5: Hlavním bodem bude vytvoření lidského řetězu, kterým chceme v pravé poledne symbolicky obepnout budovy rozhlasu na Vinohradech. Vystoupí třeba Aneta Langerová, plánujeme štafetové čtení. Rušno bude i před sídlem České televize. Tam lidé v poledne vyjdou před budovu a budou jednotně stávkovat.
3: O stávce v České televizi se diváci dozví taky přímo ve vysílání, říká mluvčí televize Michal Pleskot.
6: Kromě ČTDčko se stávka projeví zejména minutovým zpožděním některých pořadů, včetně zpravodajských a publicistických relací.
3: Podle iniciativy veřejnoprávně vládní záměry ohrožují nezávislost a stabilitu obou médií veřejné služby. To minulý týden premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl.
7: Si myslím, že by měly i tyhle dvě instituce jako šetřit. Do žádného obsahu programu zasahovat nebudeme.
3: Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy řekl, že stávku respektuje.
8: Já to hlavně vnímám jako nesouhlas s výší částky, která byla předložena v zákoně.
3: Česká televize by měla podle návrhu přijít o miliardu korun ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Podle ředitelů by to znamenalo rušení pořadů a stanic a propouštění celkem až 700 zaměstnanců. Jakub Vik, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Polojasno až oblačno. Takový výhled máme na začátek nového týdne. Brzy ráno ještě skoro jasno, během dne ojediněle přehánky a nebo i bouřky. Večer už bude oblačnost postupně ubývat. Teploty 26 až 29 stupňů Celsia, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. K tomu tedy slabý během nemírný severní až severovýchodní vítr a biometeorologická předpověď pro dnešek na dvojce na středním stupni zátěže.
2: Pop, jazz, samba, zajímaví hosté. To jsou oslavy 10 let vysílání Českého rozhlasu Liberec před libereckou radnicí na náměstí doktora Edvarda Beneše. 23. června od 14 do 17 hodin. A pokud se nemůžete přijít podívat, určitě si nenechte ujít naše speciální narozeninové vysílání. Živé vstupy, zajímavé reportáže i rozhovory. A hlavně velká rozhlasová soutěž o atraktivní ceny mezi 12 a 13 hodinou. Oslavte s námi naše narozeniny 23. června na náměstí doktora Edvarda Beneše nebo v našem vysílání.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: remember. I have a dream. It's been a
1: hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: První letní pondělí 22. června. Svátek má Pavla. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Dekret povolující zboření Betlémské kaple na Starém městě v Praze vydala dvorská kancelář před 240 lety v roce 1786. Z kaple, kde kázal Jan Hus, zbyly jen obvodové zdi a sloužila jako sklad dřeva. Památná stavba byla obnovena až v roce 1952. 3 miliony mužů ke zdrcujícímu útoku na Sovětský svaz vrhlo nacistické Německo před 85 lety v roce 1941. Operace Barbarossa začala ve 3 hodiny a 15 minut bez vyhlášení války. Začala tak jedna z nejbrutálnějších a největších válečných kampaní v historii lidstva. Sověti do poslední chvíle nevěřili, že by je Hitler napadl. Argentinec Diego Maradona vstřelil před 40 lety v roce 1986 ve čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale v Mexiku Anglii během 3 minut 2 góly. První pomocí boží ruky, druhý později vyhodnocený jako gól století po nevídaném sólu. Před rokem noci na 22. červen zaútočila americká armáda v operaci Půlnoční kladivo na 3 íránské jaderné provozy Fordo, Natanz a Isfahan. Jejich cílem bylo zničit íránský jaderný program. Americký prezident Donald Trump poté prohlásil, že íránské jaderné provozy byly naprosto zničeny. Letos se tam válčí od 28. února. Před 90 lety se narodil americký zpěvák a herec, rodák z Texasu, Kris Kristofferson. Vám všem přeju pěkné pondělí a dobrý

0: Čekají nás další zprávy Dobrého rána, ve kterých Miroslav Holubec připomene také další omezení pro řidiče v Liberci.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Po 80 letech má obec okna na Českolipsku kronikáře. Záznamy o dění nově zaznamenává tamní knihovník Jaroslav Kunc. Kromě standardních kronik za roky 2025 a 26 postupně vzniká také přehled událostí za uplynulých 8 dekád historie obce. V centru Liberce je neprůjezdná Masarykova ulice. Dopravní podnik tam v úseku mezi Severočeským muzeem a Lesní ulicí opravuje tramvajové koleje. Až do 20. prosince řidiči budou muset místo objíždět okolními ulicemi. Omezení se dotkne i hromadné dopravy. Na půdě liberecké radnice bude městský holubník. Ptáci se budou moci napít, nakrmit a také zahnízdit. Město nechá jejich vejce sbírat. Tím chce zamezit jejich přemnožení. Přes 40% Čechů vyrazilo minulý rok na dovolenou do zahraničí autem, uvedl to Český statistický úřad. Nejraději vyráží do Itálie, Chorvatska nebo Rakouska. Tenistky Marie Bousková a Linda Nosková vyhrály ve stejný den tituly na okruhu WTA a shodně porazily soupeřky ze Spojených států amerických. Bousková v Nottinghamu zdolala Navarovou, Nosková v Berlíně zvítězila.

0: Na, zavolejte i vy 800 553 553.
1: Tolik tedy další zprávy Miroslava Holubce. Řidičům popřejeme šťastnou cestu, hlavně tedy popřejeme úspěšné a pokud možno poklidné pondělní ráno ve společnosti Českého rozhlasu Liberec. Můžeme se také podívat a nastínit, co nás čeká v následujících 30 minutách našeho ranního vysílání. Před 7 hodinou to bude tradiční cesta za těmi nejmenšími. Opět se vydáme za předškoláky a společně s nimi probereme koncerty a také hudební vystoupení. Jestli na nějakém byli nebo se třeba chystají, to se právě před 7 hodinou dozvíme. Do té doby nás čekají nejen další písně našeho ranního vysílání, ale také už za okamžik další přehled toho, co se děje v Libereckém kraji. Dobrý poslech a dobré ráno.

0: Píseň Marty Kubišové nejen tedy nestárnoucí, ale také filmová záležitost, kterou i díky filmu Vlny Jiřího Mádla v tomto momentě tedy zná i spousta, hlavně tedy v momentě, můžu říct, asi i mých vrstevníků, tedy mladší generace. V tomto momentě tedy Nechte zvony znít, film tedy Vlny, můžeme nastínit a připomenout, že se přeci jen týkal i rozhlasu, hlavně tedy rozhlasu a také možnosti vysílat. Zmiňuji to právě i s okolnostmi tedy dnešní stávky, která tedy vešla v platnost právě po půlnoci. K tomu ale i během vysílání doplníme další informace. V mezičase můžeme doplnit informace hlavně tedy týkající se Libereckého kraje. Ku příkladu důležitou zprávu máme pro obyvatele zásady na Jablonecku, to konkrétně tedy na tuto středu 24. června, kde je tam plánovaná odstávka elektřiny. Prout nepůjde od 7.30 do 15.30 a konkrétní adresy, na které se tedy výluka vztahuje, najdete na stránkách zásady nebo přímo na ČES distribuce. A přesunout se můžeme i na web Malé skály, třeba například topenářský servis a sdružení komíníků a topenářů bude totiž v Malé skále na Jablonecku provádět už zítra, tedy v úterý 23. června, kontroly a čištění komínů pro plyn i tuhá paliva. Revize kotlů na tuhá paliva. Dále firma nabízí frézování, vložkování komínů, strojní odstranění dechtu, výchozí kolaudační revize na komín, případně další informace, včetně kontaktu, na kterém se můžete službu objednat, najdete právě na stránkách Malé skály, odkud my jsme informaci čerpali.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Přesně ve 6:45 můžeme nastínit také dnešní den, kdy bude převážně polojasno až oblačno, tedy v ranních brzkých hodinách ještě skoro jasno. Během dne už ojediněle hlášené přehánky nebo i bouřky, večer ale očekáváme opět ubývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 26 až 29 stupňů Celsia, na horách teploty mezi 21 až 24 stupni, k tomu tedy slabý během dne mírný severní až severovýchodní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí, a biometeorologi předpověď pro dnešek na dvojce, tedy na středním stupni zátěže. Takové bude pondělí 22. června v Libereckém kraji.
0: Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17:30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.

0: Jak asi víte, v minulých dnech měla zpěvačka Eva Farná 3 velké koncerty v pražském Edenu. Vědí děti, co je koncert a byli už na nějakém hudebním vystoupení, to zjišťovala redaktorka Tereza Beránková.
1: Znáte někoho, kdo měl teď velký koncert?
2: Krištofův brácha.
3: Eva Farná.
1: A kde?
3: To nevím. Nikde koncerty, kde se pořád. Dneska máme mé koncert.
1: A co budete zpívat?
3: Nějaký písničky.
1: A těšíte se?
3: Jo. Třeba my dneska budeme to mít besídku jarní.
4: Budeme tam mít 5 minut v Africe a Jumbo.
1: A přijde se na vás někdo podívat?
4: Mámka s taškou a s babičkou a s tetou.
3: Mě babička a děda a druhá babička s dědou, mámka, tačka a brácha.
5: Můj babičky vnuk a ještě babička, druhá babička, můj táta, moje ségra a moje mámka.
1: A co na koncertě děláte, když se vám to líbí?
4: Tleskáme.
3: Tleskáme. Pískáme.
5: Křičíme, že je to super.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Oslava narozenin místního podnikatele skončí vraždou krásné gratulantky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Získat srdce své vyvolené, to si žádá odvahu. Pierre Richard v komedii Jsem nesmělý, ale léčím se. A ČT Art uvede koncert proslulé české mezzosopranistky s prvním naším orchestrem. Magdalena Kožená s Českou filharmonií. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Krajští radní budou jednat o Jablonském gymnáziu u Balvanu. Stavba vodovodu v Bačově by mohla být hotová o půl roku dřív. Dobrovolníci uspořádali výtvarnou dílnu pro liberecké pacienty. Dnes bude polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky nebo bouřky a teploty do 29 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Rada Libereckého kraje dnes bude na mimořádném zasedání projednávat návrh na odvolání ředitelky gymnázia u Balvanu v Jablonci nad Nisou Michaely Mutl. Podnět k odvolání podala kraji jako zřizovateli gymnázia Školská rada a také město Jablonec nad Nisou. Důvodem jsou podle nich dlouhodobě špatná komunikace ze strany vedení školy, odchod několika pedagogů a celkově špatná atmosféra ve škole. Podle hejtmana Martina Půty ze Starostů pro Liberecký kraj je situace na gymnáziu vyhrocená. Podnět k odvolání ale není pro radu kraje závazný. Práce na stavbě nového vodovodu v Bačově u Semil by mohly skončit o půl roku dřív, než se předpokládalo. Českému rozhlasu to řekl ředitel vodohospodářského sdružení Turnov Milan Hejduk. Stavební firma podle něj postupuje velmi rychle. Podle původního plánu měl být vodovod hotový v polovině příštího roku.
3: Bačov je lokalita s rodinnými domy na kopci Kozákov mezi Semily a Radostnou pod Kozákovem. Lidé neměli dostatek vody. Teď bude vedená z nedalekého Komárova. V Bačově je řada rodinných domů, které jsou ale daleko od sebe a proto vodohospodáři očekávali, že bude stavba náročná. Na podzim by firma už mohla začít s obnovou komunikací. Ze Semilska Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Dobrovolníci z Centra Dobromysl při krajské nemocnici v Liberci uspořádali výtvarnou dílnu pro pacienty na oddělení následné péče. Podobné aktivity připravují skoro každý měsíc, snaží se tak pacientům zpříjemnit pobyt. Tentokrát si mohli ozdobit dřevěný rámeček nebo klíčenku, doplňuje vedoucí střediska podpůrné péče Jolana Strnadová.
4: V současné době máme dobrovolníků dostatek, ale chtěli bychom samozřejmě víc. Třeba na spinální jednotce dobrovolníci dopomáhají pacientovi, třeba na vozíku. Dobrovolníci si povídají, hlavně je to ten sociální kontakt, vyprávění si.
1: Zájemci o dobrovolnictví se můžou přihlásit přes e-mail na webu Centra Dobromysl. Zaměstnanci úřadu vlády, kteří od 1. července přechází na ministerstvo kultury, se dnes sejdou s šéfem rezortu Otou Klempířem z motoristů. Tématem by měl být přesun agendy národnostních menšin. Ta se z úřadu vlády přesouvá na několik ministerstev, část i na kulturu. Někteří zaměstnanci z přesuny nesouhlasí, bojí se, že přijdou o nadrezortnost a to ohrozí agendy, které řeší. Vedoucí úřadu Tinde Barta ale tvrdí, že nový systém bude efektivní.
2: Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, během dne ojedinělé přehánky nebo i bouřky, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů, na horách to bude 21 až 24 stupně Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Lučanech nad Nisou je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená silnice v lokalitě Upily. Uzavírka platí až do září. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nacházíme se na začátku dalšího letního dne, je tu pondělí s datem 22. června a 4 minuty po 7. hodině vás od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec zdraví Martin Kolín. A ostatně ne každý den se stane, že se utkáte proti nejlepšímu ve svém oboru. To se ale podařilo libereckému stolnímu tenistovi. Adam Zikmund si totiž zahrál proti mistru světa. Tak jak takové střetnutí probíhalo, to se dozvíte už za okamžik v další reportáži pondělního Dobrého rána.

0: Další slunečné ráno, které nám pokračuje také na vlnách Českého rozhlasu Liberec 22. června, 10 minut po 7. hodině. Přejeme příjemný poslech našeho ranního vysílání a k tomu se společně můžeme alespoň na okamžik vydat za sportem. Druholigovou příslušnost si vybojovali stolní tenisté Pinku Liberec. Jednou z ústředních postav týmu byl Adam Zikmund, ale po pořádku. Klub se primárně nezaměřuje právě na dospělé.
1: Podíl Pink Liberec se zaměřuje zejména na mládež. To, že jsme postoupili do druhé ligy, je pro nás příjemné překvapení, ani jsme s tím nepočítali a jsme rádi.
2: Nabídl úvodní informaci šéf libereckých stolních tenistů Martin Protiva. Dobrými výsledky se pod postup podepsal Adam Zikmund.
3: První půlka byla pro mě slabší. Byl jsem v Pinku vlastně první sezónu, ale potom jsem se sebral v druhé půlce, začali jsme hodně trénovat, takže to šlo. A myslím si, že jsme to vyhráli díky tomu, že fungujeme jako tým, že nám to tým jako prosperuje. Fandíme si, věříme si, prostě je to dobrý.
2: Možná za odměnu si na nedávné exhibici v Liberci zahrál proti jednomu z nejlepších hráčů historie. Proti němu stál Jan Ove Waldner.
3: Pro mě to je odměna za celý ten život, že to hraju, že jsem u toho vydržel a že jsem mohl prostě to dostat na tuhle úroveň a zahrát si s takovou hvězdou. Jmenuji se Pinčesu 21 let, už když si ve 14 už jsem prostě hrál druhou ligu, třetí druhou ligu a mohl jsem jít asi vejš, ale musel bych tomu věnovat, jako obětovat všechno, takže jsem zůstal na této úrovni.
2: Jednoznačně to prostě byl neskutečný zážitek. S legendou dokonce uhrál set.
3: Ta jeho ruka je neskutečná, takže prostě přijmete servis, koukáte na něj, z ničeho nic prostě přijde vrtule, vůbec nevíte prostě odkáď, jak to udělal, neskutečný. Ta ruka je, to prostě nemá nikdo. Zážitek je to obrovský, hlavně ten set jsem chtěl urvat, ale prostě ta tréma dělá svoje, takže nebylo to úplně ono, ale užil jsem si ho maximálně, já jsem strašně rád, že jsem hrál vyrovnanou partii.
2: Aktuálně už ale zase spřádá plány na další sezónu. Ví, co by v ní chtěl dosáhnout.
3: Chtěl bych prostě trénovat tak, aby jsme v té druhé jako byli vysoko, nebo aby jsme prostě byli třeba v prvních příčkách a pak uvidíme, jak to bude dál. No. Asi tu ligu teď mám v hlavě a jestli někdy bude ještě třeba nějaký mistrovství České republiky, tak budu trénovat podle toho, jak prostě, že budou krajský soutěže, dostanu se na republiku, tak prostě tam určitě pojedu. Ale jako turné takový, že bych nad tím přemýšlel, to ne.
2: Zmínil stolní tenista Adam Zikmund z Liberce, Pavel Petr, Český rozhlas.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi. Pienso con sueño para

0: počasí.
1: Pondělí bude převážně polojasné až oblačné. Brzy ráno ještě skoro jasno, během dne ojedinělé přeháňky nebo i bouřky. Večer bude ale oblačnost postupně ubývat. Teploty 26 až 29 stupňů. Na horách naměříme dnes mezi 21 až 24 stupni a biometeorologická předpověď pro dnešek na dvojce na středním stupni zátěže.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší naměřenou teplotou na Zemi je téměř 150 stupňů Celsia? Absolutním králem mrazu je antarktický Vostok, kde roku 1983 naměřili rekordních minus 89,2 stupně Celsia. Lidé však dokážou žít i v tvrdých podmínkách ruského Oymyakonu, nejchladnějšího obydleného místa planety, kde v roce 1933 naměřili minus 67,8 stupňů Celsia. Na opačném konci spektra stojí kalifornské údolí smrti s rekordem 56,7 stupňů Celsia, ačkoliv povrch iránské pouště Lut se dokáže rozpálit až na 80,8 stupňů Celsia. Nejteplejší trvale osídlené místo je město Dalol v severní Etiopii s průměrnou roční teplotou přes 40 stupňů. V Česku naměřili největší mráz v historii minus 42,2 stupně Celsia v únoru 1929 v Litvínovicích u Českých Budějovic. Naopak největší výheň zažili v srpnu 2012 do Břichovice, kde padl absolutní rekord 40,4 stupně Celsia. Nejmrazivějším bodem u nás zůstává vrchol Sněžky s ročním průměrem pouhé 0,2 stupně Celsia. Mezi místa s rekordně nejnižšími naměřenými teplotami patří jezerní slať nedaleko horské Kvildy. Celoroční průměrná teplota zde činí 2 stupně nad nulou. Za celkově nejteplejší obec jsou díky specifické poloze považovány severočeské Žitenice.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Skalý, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z Uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
2: Je půl osmé.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes budou jeden den stávkovat. Reagují tak na snahy vlády převést veřejnoprávní média pod státní rozpočet. Kabinet před týdnem schválil zákon, který by zrušil poplatky a současně oběma institucím výrazně snížil rozpočty. Méně využívané mateřské školy v České Lípě se mají sloučit s nejbližší základní školou. Vedení radnice tím chce splnit nadcházející zákonnou povinnost pro školská zařízení, která mají méně než 180 dětí nebo žáků. Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody chce letos na Liberecku vysadit 65 000 sazenic buků, dubů a jedlí. Jde zatím o největší počet v historii nadace. Sazenice mají zlepšit druhovou i věkovou skladbu lesů v podhůří Jizerských hor. Krymské okupační úřady zavedly kvůli intenzivním ukrajinským útokům další omezení. Mimo jiné zakázali volný prodej benzínu a nafty. Pohonné hmoty se budou vydávat jen pro speciální vozidla zajišťující základní služby. Španělští fotbalisté si poradili na světovém šampionátu se Saúdskou Arábií 4-1. Uruguay a Kapverdy hráli nerozhodně 2-2, Nový Zéland podlehl ve skupině G Egyptu 1-3 a Irán remizoval s Belgií 0-0. Dnes bude polojasno až oblačno, během dne ojediněle přehánky nebo i bouřky. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Kvůli výstavbě mateřské školy v Jablonci nad Nisou je uzavřena ulice Rybářská po úsek k ulici U Přehrady.

který společně připravují koaliční a opoziční politici. Poprvé by měl také jasně definovat pracovně právní postavení profesionálních sportovců. Ostatně další podrobnosti o chystané legislativě uslyšíte právě v reportáži před 8 hodinou ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Popřejeme úspěšné, pokud možno poklidné pondělní ráno v naší společnosti, řidičům šťastnou cestu, pokud naopak snídáte, chystáte se na snídani, tak k tomu také dobrou chuť 22. června v kalendáři, teď už 3 minuty po 7:30.

0: Václav Neckář a s ním také Lékořice. I za tónu této nestárnoucí písně pokračuje pondělní Dobré ráno, do kterého vás ze studia Českého rozhlasu Liberec zdravíme i 9 minut po půl osmé. Je to také čas, kdy se můžeme pozastavit u dalších aktualit, ku příkladu na webové stránky Desné na Jablonecku. Tam jsme našli informace pro všechny zájemce na první ročník sportovního turnaje Taif Open v Desné ze soutěže Sportovní den mládeže, který se uskuteční ve středu 24. června od 9 hodin dopoledne ve sportovním areálu u školy, a to pro žáky základní školy Desná a také pro místní děti. A v Desné, respektive na stránkách Desné, budeme moci zůstat. Tam je totiž právě na dnešek naplánovaná akce s možností seznámit se s akcí Mírová pochodeň. Pořadatelé od 12.25 v městském atletickém areálu představí mírový běh samotné běžce a zájemci mohou mírovou pochodeň sami poponést alespoň několik metrů. Případně bližší informace najdete právě na stránkách město-desna.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7:43 a na telefonu už z Českého hydrometeorologického ústavu paní Klára Bubnová. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Paní Bubnová, myslím si, otázka, která musí přijít právě na dnešek. Jak to s počasím bude v Libereckém kraji? Očekáváme nějaké ochlazování nebo naopak léto bude pokračovat?
2: No tak mírně teplej oproti těm předchozím dnům bude. Ty teploty se budou dnes pohybovat mezi 26 a 29 stupni. Už teď po ránu máme okolo 20, na horách okolo 16. No a teď po ránu je většinou zmenšená oblačnost, i když více je ve frýdlantské výběžku. Během dne potom čekáme převážně polojasno nebo oblačno. Potom během těch odpoledních hodin se výjimečně mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky. S větší pravděpodobností tomu bude buď v Jizerských horách nebo někde na východě kraje, k večeru potom bude té oblačnosti ubývat.
1: Znamená to tedy, léto pokračuje a myslím si, milovníci léta, ti si pravděpodobně přijdou tedy nejen během dneška na své. Můžeme nastínit i ten nadcházející týden, v jakém duchu se to počasí ponese?
2: I zítra budou podobné teploty do těch 29 stupňů, ten den bude převážně slunečný, ráno a dopoledne bude převládat vysoká oblačnost, potom během odpoledne a večera polojasno až jasno. Srážky už opravdu jenom výjimečně na horách nějaká ta ojnilá přehánka, no a v těch dalších dnech už příliš srážek nečekáme. Týden bude poměrně slunečný a také se bude oteplovat, přičemž pravděpodobně ty teploty by měly vrcholit během víkendu.
1: Tak myslím si, milovníkům léta jsme pravděpodobně tedy s tou předpovědí a i s tím výhledem na ten týden radost udělali, samozřejmě některým bohužel ne, s létem tedy lepší počítat i s vysokými teplotami, nejen to nám tedy v ranních hodinách sdělila paní Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za informace, popřejeme hezký den, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Vám také naslyšenou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Michal Tučný, 12 minut před 8 hodinou v Dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec. Dobré ráno přejeme hlavně vám, tedy našim posluchačům. Je to čas, který jsme vyhradili sportu. Kdo bude dohlížet na český sport, z jakých peněz bude financován a jaké povinnosti budou mít sportovní svazy. Například tyto oblasti má určit komplexní zákon o sportu, na kterém spolupracují koaliční i opoziční politici. Návrh počítá taky se vznikem takzvaného statusu sportovce, který by měl ukončit nejasnosti ohledně pracovního postavení profesionálních sportovců.
1: Fotbalisté nebo hokejisté teď v Česku hrají za své kluby jako živnostníci. Jinak je to u vrcholových sportovců v individuálních disciplínách. Hodně reprezentantů zaměstnávají ministerstva ve svých sportovních centrech. Mezi ně patří třeba vodní slalomář Lukáš Rohan.
2: My to vlastně máme tak, že pokud jsme zaměstnaní v těch rezortních centrech, já třeba konkrétně jsem v centru Victoria, který je pod ministerstvem školství, tak vlastně jsem zaměstnanec. Naše pracovní doba je to, co jakoby odpracujeme v podstatě v tom tréninku.
1: Pracovně právní postavení profesionálních sportovců, ale doteď není v českých zákonech vůbec definované. Potřebu jasnějších pravidel už v minulosti přitom ukázal třeba soudní spor bývalého fotbalisty Davida Lafaty s finančním úřadem o způsob zdanění jeho příjmů. Podle opozičního poslance Karla Haase z ODS má zákon podobným případům předejít.
3: Je opravdu jako právně nejisté, jestli ten výkon profesionálních sportovců je pracovně právní činností, jestli je podnikatelskou činností, jaké výdajové paušály mají případně používat.
1: Zákon by měl umožnit sportovcům působit v několika smluvních režimech, od zaměstnaneckého poměru až po podnikání. Ty mají lépe odpovídat specifikům vrcholového sportu, říká ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
4: U toho pracovně právního vztahu se třeba řeší věci, jako jsou úrazy sportovců, protože v takovou chvíli jde o pracovní úraz, nebo řešíme tam i fond pracovní doby. Závody jsou někdy o víkendech, někdy třeba v noci, asi se nedodržuje 8,5hodinová pracovní doba.
1: O větší právní jistotu pro profesionální sportovce usiluje taky předseda Národní sportovní agentury Karel Kovář.
5: Sportovní kariéra je kratší než pracovní kariéra. Jsou s tím možná spojené někdy vysoké příjmy, ale pak i vysoká rizika, třeba v případě zranění nebo ukončení kariéry z důvodu zranění, nemoci, nemožnost to vykonávat.
1: Návrh ale neřeší jen postavení profesionálních sportovců. Počítá taky s novými pravidly pro fungování sportovních svazů, vznikem státního fondu sportu, novými zdroji financování nebo s prevencí ovlivňování zápasů kvůli sázkám. Spornou částí návrhu je vznik samostatného ministerstva sportu. Na této změně se totiž politici zatím neshodují. Adéla Burešová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: souladu s principy svobody projevu a právem na stávku zakotvenými v Listině základních práv a svobod bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
1: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o Listinu základních práv a svobod.
2: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí, tedy aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
1: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
2: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme dennodenně.
1: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
2: Děkujeme za pochopení a podporu.
1: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
2: a Jan Herget.
1: Pro vás, ne pro politiky.
2: A teď následuje minuta ticha.
1: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Bylo 8 hodin a 1 minuta. Liberečtí předškoláci si v září znovu zacvičí před radnicí. Geopark v Českém ráji bude obhajovat titul UNESCO. V České Lípě je uzavřená severní strana hlavního náměstí. Dnes bude polojasno až oblačno, ojedinile přehánky nebo bouřky a teploty do 29 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Na libereckém náměstí doktora Edvarda Beneše budou letos v září znovu sportovat děti. Akci na podporu pohybu bude už podruhé organizovat spolek Sporty Máček. Ten připravuje programy pro mateřské školy. Děti, učitelé i rodiče se s nimi můžou na akci seznámit. Do budoucna je chce město rozšířit do družin na základních školách, říká primátorův náměstek Adam Lenner z Hnutí ANO.
3: Nyní ten projekt připravujeme tak, aby byl v družinách základních škol a mohlo se to dále rozvíjet. V září si děti tady zacvičí před libereckou radnicí, bude to 22.9.
2: Město chce na akci přispět částkou 250 tisíc korun. Návrh musí ještě projednat zastupitelé. Do geoparku v Českém ráji dnes dorazí členové instituce UNESCO. Vedení geoparku bude obhajovat titul světového kulturního dědictví potom, co v loni dostalo výstrahu, takzvanou žlutou kartu. A to mimo jiné kvůli spolupráci s některými institucemi, které mají údajně prodávat kameny nejasného původu. Pokud geopark chyby nenapraví, může o titul přijít, pokračuje ředitelka geoparku Jana Lebedová.
4: A nyní po dvou letech sem opět přijedou dva zástupci UNESCO, jeden z Islandu a jeden z Iránu, aby právě zkontrolovali, jak jsme si poradili s doporučeními a potom i s nějakými výhradami.
2: Severní strana Českolipského náměstí Tomáše Garrigua Masaryka je ode dneška uzavřená pro dopravu. Jak uvedla mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová, v oblasti před budovou pošty začíná pokládání nového přívodu elektřiny k parkovacím automatům. Objízdná trasa vede Žižkovou ulicí. Uzavírka je naplánovaná do středeční 15. hodiny. Kabinet Andreje Babiše z Hnutí ANO dnes nejspíš rozhodne o tom, kdo bude Česko zastupovat na blížícím se summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Součástí delegace chce být prezident Petr Pavel, vláda ale zatím byla proti. Pavel to vnímá jako bránění výkonu svých povinností a je připravený podat kvůli tomu kompetenční žalobu. Podle Babiše ale prezident Česko v zahraničí opakovaně reprezentuje na jiných akcích a vláda mu tak v ničem nebrání. Sport. Motocyklový jezdec Filip Salač dojel v domácí velké ceně České republiky na třetí příčce v kategorii Moto 2. Stal se tak prvním Čechem od roku 2018, který se v Brně dostal na stupně vítězů. V kategorii MotoGP obhájil loňské vítězství mistr světa Španěl Marquez.
1: Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, během dne ojediněle přehánky nebo i bouřky, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 26 až 29 stupňů, na horách to bude 21 až 24 stupně Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na silnici číslo 35 u Hodkovic se tvoří kolony. Počítejte s tím a jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Teď už tedy 5 minut po 8. hodině pondělní Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec pokračuje. Zdravíme vás tady do nového dalšího letního dne, pondělí 22. června. A teď otázka na vás, na naše posluchače. Přemýšleli jste někdy o tom, že se stanete dobrovolníkem? Ku příkladu Centrum Dobromysl při krajské nemocnici v Liberci dobrovolníky združuje a společně se snaží zpříjemnit pobyt pacientům třeba na oddělení následné péče. Ostatně tentokrát jim uspořádali také tvořivou a o tom, jak to vypadalo, o tom se dozvíme už za okamžik více v další reportáži. Od mikrofonu přeje příjemný poslech Martin Kolín.

0: Pondělní hraní vysílání pokračuje na pozitivní notě po písni Valdemara Matušky. Holky, já mám všechny rád, a to 10 minut právě po 8 hodině. My jsme mluvili také o dobrovolničení a skutečně pacientům na oddělení následné péče v liberecké nemocnici chodí pravidelně zpříjemňovat pobyt dobrovolníci z centra Dobromysl. Tentokrát uspořádali výtvarnou dílnu, kde si pacienti mohli ozdobit dřevěný rámeček nebo klíčenku. Centrum Dobromysl mimo jiné provozuje také dobročinný obchůdek nebo se podílí na výzdobě nemocničních interiérů.
1: Kdo jste sem přišli nebo přijali, tak je to hrozně fajn, protože dneska tady máme zase tvoření z dobrovolníky.
2: Budete si moc nadekorovat rámeček na fotku, buď fixama nebo pomocí ubrousků.
3: Dobrovolníci z centra Dobromysl při krajské nemocnici v Liberci pořádají výtvarné aktivity pro pacienty skoro každý měsíc.
1: Ale jako cedulky, kdo co vyrobí. A tak ty, aby jsme věděli, jak vás oslovovat. Jak vy se jmenujete křesným jménem?
4: Jaroslav.
3: Takže vystřihujete výhradně 4 lístky.
5: No jasný, štěstíčko, protože se mě nedrží teďka nějak dlouho.
3: Tímhle si ho přivoláte.
5: No jasný, já doufám.
3: Výtvarného odpoledne se zúčastnil i pacient Zdeněk.
5: Tenhle je taky 4 lístek, ale uděláme to takhle stejně a pak tam něco mezi to dáme, ne?
3: A vrhnete se i na klíčenku.
5: No, když na to bude čas, tak jo.
6: Pro mě to je takový nabíjející. Ty lidičky jsou skvělí. Oni potřebují dotek, potřebují si povídat, ale někdy to je strašně náročný, protože se nám babička rozpláče, že dostala pytlíček levandule, pak ji vracíme, běhají tam v těch andílkách.
3: Marie se dobrovolnictví věnuje 6 let. Současně je lektorkou výtvarných aktivit.
7: Pejsek.
8: A ty jsou taky hezký.
9: Máte vybráno.
7: Tady je hezký třeba domeček. My v současné době máme dobrovolníků dostatek, ale chtěli bychom samozřejmě víc. Pacienti i personál na oddělení si na to zvykne, že ten dobrovolník přichází a je to nějaká opakovaná činnost.
3: Jolana Strnadová je vedoucí střediska podpůrné péče a členka centra Dobromysl. Přibližuje, jaké další aktivity můžou z dobrovolníky pacienti zažít.
7: Třeba na spinální jednotce dobrovolníci dopomáhají pacientovi třeba na vozíku. Dobrovolníci si povídají, hlavně je to ten sociální kontakt, vyprávění si. Dále potom dobrovolníci nám spravují takovou minigalerii na vysokém interním pavilonu.
3: Zájemci, kteří se chtějí dobrovolníky stát, můžou kontaktovat Centrum Dobromysl pomocí e-mailu na webových stránkách. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
10: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Milovníci léta pravděpodobně budou i dnes spokojeni. Skutečně teploty letní nám budou i na začátku nového týdne pokračovat. Můžeme uvést ty nejvyšší mezi 26 až 29 stupni. Na horách dnes naměříme mezi 21 až 24 stupni. K tomu tedy polojasno až oblačno, během dne ojedinělé přehánky nebo i bouřky, ostatně jak zmiňovala také meteoroložka, spíše záležitost odpoledních hodin, a to na horách a na východě kraje. Biometeorologická předpověď dnes na dvojce na středním stupni zátěže.
0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Fotbalisté Argentiny dnes nastoupí na mistrovství světa proti Rakousku. V Dallasu se to stane na den přesně 40 let poté, co dal argentinský idol Diego Maradona zřejmě nejkontroverznější gól fotbalových dějin. Takzvaná boží ruka pomohla Argentincům porazit Angličany 4 roky po prohrané válce o Falklandy. Argentina díky tomu v Mexico City postoupila do semifinále tehdejšího šampionátu, který nakonec vyhrála. A boží ruka se natrvalo usadila v argentinské lidové kultuře.
1: Tribuny jsou přestavěné, tehdejší trávník už dávno odrostl, ale hukot to tady tehdy byl možná docela podobný. Legendární Maradonova boží ruka se přesně před 40 lety zjevila právě tady v katedrále fotbalu, jak Mexičané přezdívají aztéckému stadionu.
2: I do remember that moment. My husband was there.
3: Argentinka Stella, kterou potkávám na prvním zápase jejího týmu na letošním šampionátu v Kansas City, mi vypráví, že si tu chvíli dobře pamatuje a že její manžel byl tenkrát přímo na stadionu.
4: Říkal, že to tak prostě mělo být. Doufejme, že už se nic takového nebude opakovat. A se současnými technologiemi, s videorozhodčím, pochybuju, že by se to mohlo stát. Já osobně chci vyhrávat čestně.
3: Těžko byste hledali Argentince staršího 45 let, který by si tenhle zápas z 22. června 1986 nevybavil. Maradona v rozmezí 5 minut dal takzvaný gól století, při kterém prokličkoval s míčem z vlastní poloviny v podstatě až do branky, a předtím ve vzdušném souboji s anglickým golmanem nenápadně plácnul do míče rukou, šel se radovat a tuniský sudí gól uznal.
5: Pamatuju, že jsem se na to díval v televizi a v té rychlosti jsem si neuvědomil, že to byla ruka. Pak to bylo zjevné, ale něco takového se stane na každém šampionátu. Vzpomínám si, jak Američané dali jednou gól Německu. Míč byl aspoň 30 cm za čárou, ale rozhodčí ho neuznal. Takže my Argentinci to bereme jako součást hry, ne jako otázku spravedlnosti. Fotbal není soudní líčení. Takhle bychom se mohli dohadovat o penaltě, kterou mexický rozhodčí nařídil proti Argentině ve finále proti Německu v roce 1990. Ale byla odpískaná, Německo vyhrálo a je to. Prostě i v tomhle potřebujete štěstí šampionů.
3: Říká mi další ve Spojených státech žijící Argentinec Julio Mazzarella a směje se, že jeho angličtí přátelé prý tohle téma ovšem raději neotvírají.
5: O boží ruce nikdy nezačínají. Vědí totiž, že jakmile to zkusí, začnu jim připomínat rok 1966, kdy Anglie vyhrála mistrovství světa pochybným gólem, při kterém míč možná nepřešel čáru, ale rozhodčí ho uznal.
3: Termín boží ruka pochází přímo od Maradony, který prohlásil, že první gól Anglii padl trochu hlavou a trochu boží rukou. Kulturně to zapadá do takzvané vivesa criolla, argentinské verze lstivosti a schopnosti vítězit nad nepřízní osudu i za cenu obcházení pravidel. Česky bychom asi řekli vyčúranost nebo účel světí prostředky.
6: Para el argentino, después de guerra de Malvinas.
7: Pro Argentince to po válce o Falklandy bylo národní zadosti učinění za tu porážku. To, že dal Maradona náš nejdůležitější gol v dějinách mistrovství světa Anglii a že ho dal rukou, to je úplně v pořádku.
6: Para la Argentina, no está mal.
7: My Argentinci se na to díváme tak, že za běžných okolností by ten gól neplatil, ale co činí Bůh, činí správně, takže gól boží rukou je v pohodě.
3: Usmívá se Claudio Giglioni, reportér a fotbalový komentátor argentinského rádia Cadena Tres, který se s Maradonou osobně setkával a mluvíval s ním. Z Mexika a Spojených států, Jan Kaliba, Český rozhlas.
8: Zápisník Jana Kaliby.
9: Pohled do zákulisí mistrovství světa ve fotbale.

0: tohle léto se můžete stát králem. Stačí k tomu kolo nebo běžecké boty a chuť něco zažít. Slavia pojišťovna vás zve na další ročník akce Král jizerských hor. Když Jizerky zdoláte a vyfotíte se na 5 určených místech, titul a hezký dárek je váš. Na pohodu nebo naplno, je to na vás. A kdy? To je taky na vás. Kdo by nechtěl být králem nebo královnou jizerských hor a zažít nezapomenutelné prázdniny? Více na slaviapoistovna.sportteam.cz.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Na kostelní věž v Žandově na Českolipsku se vrátí hodiny. Radnice dokončila dokumentaci pro nadcházející opravu čelní části městem vlastněného kostela svatého Bartoloměje. Kromě hodin by se do věže měly vrátit také 2 zvony. Po 80 letech má obec okna na Českolipsku kronikáře. Záznamy o dění nově zaznamenává tamní knihovník Jaroslav Kunc. Kromě standardních kronik za roky 2025 a 2026 postupně vzniká také přehled událostí za uplynulých 8 dekád historie obce. Návštěvníci Severočeského muzea v Liberci uvidí ve vstupním vestibulu novou výstavu. Nese název Architektura ve skle. Připravili ji studenti ze sklářských škol v Železném Brodě a Kamenickém Šenově, a to na březnovém sympoziu. Přes 40% Čechů vyrazilo minulý rok na dovolenou do zahraničí autem, uvedl to Český statistický úřad. Nejraději vyráží do Itálie, Chorvatska nebo Rakouska. Tenistky Marie Bousková a Linda Nosková vyhrály ve stejný den tituly na okruhu WTA a shodně porazily soupeřky ze Spojených států. Bousková v Nottinghamu zdolala Navarovou, Nosková v Berlíně zvítězila nad Pegulovou. Dnes bude polojasno až oblačno, během dne ojedinělé přehánky nebo i bouřky. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je v Jungmanově ulici kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Za námi další zprávy Miroslava Hlubce, 8 hodin 32 minut, k tomu tady stále pokračuje pondělní dobré ráno 22. června v kalendáři. A my můžeme nastínit, co nás také čeká v závěrečné půlhodině ranního vysílání. Samozřejmě, jak čas napovídá, už je za okamžik, to bude další krimi příběh. My se můžeme podívat na silnice a také u toho si myslím, že občas u některých situací je potřeba mít trochu toho štěstíčka, jak se říká. Na druhé straně mladík, ten měl při své noční jízdě dvojnásobnou smůlu. Tak jak se to nakonec projevilo, to se za okamžik ve vysílání dozvíte. Pokud na silnicích jste anebo máte v plánu být, hlavně popřejeme šťastnou cestu.

0: 8 minut po půl deváté, respektive teď už 9 minut po půl deváté, čas nám pokročil, my vám přejeme příjemný poslech našeho ranního vysílání, pokud se probouzíte, připomínáme i dnešní datum, a to 22. června, je tu pondělí. A můžeme začít v tomto momentě také rčením, ostatně co se v mládí naučíš, ve stáří, jako když najdeš. Jeden mladík z Liberecka se v mládí naučil řídit auto, střízlivý. A tak, když usedl za volant pod vlivem alkoholu, události nabrali strmý spád. Poslechněte si dnešní krimi příběh Miroslava Holubce.
1: Krimi příběhy. Když jsem si před mnoha a mnoha lety pořizoval řidičský průkaz, bylo to v podstatě okamžitě, jakmile jsem dovršil svou plnoletost. Moc jsem se těšil, až budu moct poprvé vyjet sám a brázdit silnice sem a tam. Bylo to dlouho předtím, než jsem si mohl dovolit vlastní vůz, a mou touhu pořízení odnášelo naše rodinné auto. Každopádně jsem si svých papírů moc vážil a snažil jsem se vždy jezdit tak, abych o ně nepřišel. A tahle snaha mi vydržela dodnes, protože dnes jednak jezdím ještě raději než tenkrát a jednak jezdím do práce brzy ráno, kdy ještě nefunguje MHD, takže auto je mou životní potřebou. Každý má ale své důvody, proč vlastnit řidičské oprávnění. Někdo chce frajeřit před holkama a někdo si papíry pořídí proto, aby mohl jezdit pozdě v noci z hospody. To je zřejmě i případ 18-letého mladíka, který jel nedávno se svou Fabií mezi Ohrazenicemi a Paceřicemi. Nezvládl řízení a zapíchl Fabii do příkopu, přičemž přerazil středně vzrostlý strom. Měl dost dobrý důvod nevolat na místo policii, konkrétně bezmála 2 promile alkoholu, a tak nechal auto v příkopu a vyrazil domů po svých, respektive stopem. A měl štěstí, zastavilo mu hned první auto. Pravda, o štěstí by se nejspíš dalo polemizovat, protože to bylo policejní auto. Policisté z mladíka brzy dostali pravý důvod, proč tak pozdě stopuje na tak odlehlém místě. Nicméně ho odvezli k ošetření do nemocnice, ale taky mu dali dýchnout a sepsali s ním protokol o nehodě a o řízení pod vlivem návykové látky. Pravda, mladík si svůj ještě čerstvý řidičák moc dlouho neužil, ale snad si to díky této události napříště líp rozmyslí.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Léto nám v Libereckém kraji pokračuje také během pondělka. Polojasno až oblačno, jemné ojedinělé přehánky nebo i bouřky a teploty 26 až 29 stupňů Celsia. Na horách naměříme mezi 21 až 24 stupni a biometeorologická předpověď na dvojce.
2: Pop, jazz, samba, zajímaví hosté. To jsou oslavy 10 let vysílání Českého rozhlasu Liberec před libereckou radnicí na náměstí doktora Edvarda Beneše. 23. června od 14 do 17 hodin. A pokud se nemůžete přijít podívat, určitě si nenechte ujít naše speciální narozeninové vysílání. Živé vstupy, zajímavé reportáže i rozhovory. A hlavně velká rozhlasová soutěž o atraktivní ceny mezi 12 a 13 hodinou. Oslavte s námi naše narozeniny 23. června na náměstí doktora Edvarda Beneše nebo v našem vysílání.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Poslední letošní kilometry mírové pochodně celosvětového štafetového běhu Peace Run v České republice povedou Libereckým krajem. Proběhnout se s hořící pochodní nebo ji aspoň na chvíli podržet a vložit do ní své přání pro mír můžete v Železném Brodě, kde je doma také náš regionální stopař Jaroslav Hoření, kterého zdravíme vysílání. Dobré ráno.
2: Dobré ráno z inline dráhy na Jiráskově nábřeží v centru Železného Brodu, kde má nejdelší štafetový běh s hořící pochodní svoji zastávku nebo vlastně svůj dnešní start. Peace Run se koná už od roku 1987 a proběhlo už přes 150 zemí světa. Česká trasa letos měří víc než 600 kilometrů a přes Český ráj a Jizerské hory dnes běžci zamíří do Polska. Víc k dnešní etapě i jejímu programu nám poví koordinátor této etapy Lubomír Švec. My jsme tady na inline dráze už v celku hodně obklopeni dětmi, takže tady bude asi nějaký program pro děti.
3: Dobrý den, určitě. Tady bude v Železném Brodě teď 3/4 hodiny zhruba program pro místní děti ze škol a z mateřských škol a budou se moct zapojit do programu, který vlastně moderuje ten náš tým mírového běhu. Takže dětem bude představen ten mírový tým, protože to jsou běžci z různých zemí světa, takže i pro děti je to zajímavé, budou dokonce moci hádat, z které země jsou ty běžci, podle toho, jakým jazykem mluví, pak máme pro ně připravenou řadu scének o tom, jak se chovat, jak se nechovat, jak ten mír vlastně se projevuje na té úplně praktické úrovni v mezilidských stazích každý den.
2: Sáhnou si na pochodeň?
3: Určitě pochodeň máme připravenou, to zapálíme, dnes začínáme právě v Železném Brodě a každý může tu pochodeň pozvednout, na chvilku do ní vložit nějaké své přání a my ho potom poneseme dál po trase.
2: Dál po trase, tedy odkud, kam, odsud ze Železného Brodu míříte?
3: Takže z Železného Brodu se teď přes Těpeře vydáme dál přes Zásadu až do Tanvaldu. Tam s námi poběží také pan starosta a zase místní děti, sportovci.
2: Můžeme přidat i konkrétní časy těch dalších zastávek?
3: V Tanvaldu jsme v 10:30 a
2: Tak míříte, myslím, že do Desné?
3: Desné určitě, tam jsme 11:30 je to, 11:30 je to v Tanvaldu. Potom do Desné a nakonec ještě přeběhneme přes Jizerské hory do Nového Města pod Smrkem.
2: A tam vlastně na hranicích předáte štafetu do Polska.
3: Ano, v Novém Městě pod Smrkem tam je to 4. zastavení, vždycky na tuto zastávku máme tak 30 minut až 45 minut na nějaké představení a seznámení se s místními dětmi a s lidmi a potom vždycky pokračujeme dál s tím, že se k nám můžou lidi připojit i po trase. Jo. A v tom Novém Městě pod Smrkem je to poslední zastavení a potom ještě předává starosta Nového Města pod Smrkem pochodeň zase zástupcům ze Švěradovy zdroje a tam vlastně dnešní etapa končí.
2: Tak to je poměrně náročné, to si běžci celkem proběhnou.
3: Určitě, ale máme celý tým lidí, takže je to zhruba, myslím, dnes je to něco přes 10 lidí a 2 doprovodná vozidla a ty běžci se střídají, protože samozřejmě oni jsou na trase už skoro 14 dní, takže nebylo by v silách nikoho asi to běžet každý den celou etapu, takže podle sil právě a s výpomocí těch místních běžců a sportovců to nakonec zvládneme. Na tom běhu je úžasné, že spojuje lidi bez ohledu na jakékoliv hranice. To je i třeba proč já se toho už 30 let účastním, vlastně, pomáhám s organizací.
2: Takže si myslím, že rozhodně stojí za to se zapojit nebo alespoň se jít podívat na mírovou pochodeň. Zapojte se do běhu Peace Run v Železném Brodě. Vás tady na inline dráze v centru města budeme čekat až do 9:45 a pak postupně Tanvald, Desná, Smědá, Nové Město pod Smrkem.
1: Tak my určitě děkujeme za skvělou možnost, jak se zapojit do tedy toho Peace Runu, o kterém jsme mluvili. Zároveň děkujeme našemu regionálnímu stopaři. To byl Jaroslav Hoření, který nám tady zprostředkoval informace přímo z Železného Brodu. Díky za to. Hezký den a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: A informace od našeho regionálního stopaře, to je závěr pondělního dobrého rána po 9:00 dopoledne pod Ještědem a také Iveta Kalátová. Pro tuto chvíli se od mikrofonu loučí s přáním hezkého dne Martin Kolín.

0: Jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanův statek do Svobodných dvorů u Hradce Králové na samozběr česneku za super cenu. Od 23. června se na vás těším. Navíc mám pro vás, posluchače, skvělý dárek, když mi zavoláte na telefonní číslo 777 74 14 74 a použijete heslo Chci slevu na česnek, dostanete česnek o 10% levnější. Koukněte na Facebook, na web smetanustatek.cz nebo mi zavolejte na 777 74 14 74. A sleva je vaše!
1: Je 9 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Tropy v Česku budou pokračovat, znovu hrozí i silné bouřky. Technické služby v Turnově mají dostat nová okna a dveře. Ze staré hasičské nádrže udělal Hrádek nad Nisou plochu ke koupání. Dnes bude polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky nebo bouřky a teploty do 29 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Česko čeká další tropický týden. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes teploty dosáhnou na 31 stupňů, na Moravě vyšplhají až na 33. K večeru pak hlavně na jihozápadě a jihovýchodě hrozí bouřky a silný vítr. Přehánky a bouřky očekávají meteorologové i zítra. Nejvyšší teploty se budou opět pohybovat kolem tropické třicítky. Teploty o víkendu vystoupají až k 35 stupňům Celsia. Turnov hledá firmu, která dodá nová okna a dveře do administrativní budovy technických služeb. Zakázka je zveřejněná na webu. Firmy se můžou hlásit do 3. července. Cena by neměla překročit částku 800 000 korun bez daně.
4: Zázemí technických služeb v Turnově se nachází v Sobotecké ulici. Objekty už nejsou v dobrém technickém stavu. Namísto starých hliníkových oken tam mají vzniknout plastová okna s trojskly. Součástí je také dodávka žaluzí a skleněného zábradlí. Už na jaře administrativní budovu chtělo město za víc než 7 milionů korun zateplit. Zakázka byla ale zrušená. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
3: Vedení Hrádku nad Nisou na Liberecku dokončilo obnovu staré hasičské nádrže v Dolním Sedle. Ta bude dál sloužit svému účelu v případě požáru, nově je tam ale i plocha pro koupání a v části biotop pro vodní rostliny a živočichy. Součástí prací bylo odbahnění nádrže a také instalace nového stavidla. Za revitalizaci rybníku zaplatil Hrádek nad Nisou přes 4 miliony korun. Polovinu pokryla dotace z fondu malých projektů Turův, říká nezávislý starosta Hrádku Pavel Farský.
5: Z části to je vodní nádrž, z části to je tekon biotop. Ještě se tomu rybníku do budoucna budeme muset pověnovat, protože budeme muset řešit odtokový zařízení a hráz, ale jinak ten rybník hodně změnil ráz a pro občany Dolního Sedla to bude zajímavé místo.
3: Nedělní manifestace na podporu veřejnoprávních médií byla podle ministra kultury Otto Klempíře za motoristy o penězích, ne o hodnotách nebo nezávislosti. Uvedl to na síti X s tím, že plní, co slíbili voličům. Demonstrace, kterou svolal spolek Milion chvilek, se včera v Praze zúčastnilo několik tisíc lidí. Vyjádřili nesouhlas se změnou financování České televize a Českého rozhlasu a vyzvali k odvolání Klempíře.
2: Počasí.
3: Dnes bude polojasno až oblačno, během dne ojediněle přehánky nebo i bouřky. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší dnešní teploty vystoupí na 26 až 29, na horách 21 až 24 stupně Celsia. Během dne bude vát pouze mírný severní až severovýchodní vítr o rychlostech do 6 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V Jablonci nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicí Komenského a Dolním náměstím. Oprava plynovodu tam potrvá až do října.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Příjemný a dobře naladěný celý
1: pondělní letní den, tak to vám krátce po 9. hodině ze studia Českého rozhlasu Liberec přeje Iveta Kalátová. Jsme na prahu nového týdne, máme 22. června a před námi je dopoledne pod ještědem. O čem bude řeč? Minuty ticha ve vysílání nebo spožděné začátky pořadů nebo jejich krácení. Právě tak se dnes ve vysílání Českého rozhlasu a České televize projevuje výstražná stávka jejich pracovníků, kteří tím protestují proti vládním změnám ve financování obou médií. Podrobnosti ke stávce shrneme už za okamžik. No a také si připomeneme jedno výročí. 120 let sportovního horolezení ve skaláku v Českém ráji mapuje nová výstava na hradu Valdštejn. Lezeckou disciplínu tam v té době odstartoval Rudolf Kauška poněkud kontroverzním činem. Byl sice oslavovaný na výstup, znepřátel si ale místní obyvatele tím, že na vrchol dračího zubu umístil německou vlajku. Detaily si povíme také v této hodině. Tak ať se vám na prahu týdne dobře daří a hezky poslouchá.

0: Je tady s vámi pondělní vysílání Českého rozhlasu Liberec a jak už víte z našeho vysílání, pracovníci Českého rozhlasu a Česká televize dnes vstupují do jednodenní výstražné stávky. Reagují tak na vládou schválený návrh zákona, který ruší dosavadní systém televizních a rozhlasových poplatků a nahrazuje ho financováním ze státního rozpočtu. Médiím veřejné služby takový nový systém přiznává výrazně méně peněz a podle iniciativy veřejnoprávně může vést oslabení jejich nezávislosti. Stávka se v obou médiích projevuje ve vysílání.
1: Neporušíme zákon, kodex ani memorandum a doručíme veřejnou službu.
2: Výstražná stávka bude hlasitým protestem proti oznámeným krokům vládní koalice.
3: Řekli při oznámení stávky mluvčí iniciativy veřejnoprávně Jan Herget a Jan Moláček. V Českém rozhlase se stávka projeví ve vysílání všech stanic kromě Rádia Junior, popisuje mluvčí rozhlasu Lidia Erlebachová.
4: Během dne se několikrát propojí vysílání našich stanic. Nejvíce si posluchač všimne minuty ticha před 8 hodinou, 12 a 18 hodinou. Některé pořady budou zkráceny a místo některých budou zařazeny reprízy.
3: Omezení podle ní zároveň splní požadavky zákona a kodexu.
4: Zajistíme informační servis, zpravodajské relace, případné krizové vysílání a vybrané zpravodajské a publicistické pořady v maximální možné míře.
3: Stávku posluchači a čtenáři zaznamenají i na webu nebo sociálních sítích. Před hlavními i regionálními budovami obou médií připravili organizátoři protestní happeningy, pokračuje mluvčí iniciativy veřejnoprávně Jan Herget.
5: Hlavním bodem bude vytvoření lidského řetězu, kterým chceme v pravé poledne symbolicky obepnout budovy rozhlasu na Vinohradech. Vystoupí třeba Aneta Langerová, plánujeme štafetové čtení. Rušno bude i před sídlem České televize, tam lidé v poledne vyjdou před budovu a budou jednotně stávkovat.
3: O stávce v České televizi se diváci dozví taky přímo ve vysílání, říká mluvčí televize Michal Pleskot.
6: Kromě ČTDčko se stávka projeví zejména minutovým zpožděním některých pořadů, včetně zpravodajských a publicistických relací.
3: Podle iniciativy veřejnoprávně vládní záměry ohrožují nezávislost a stabilitu obou médií veřejné služby. To minulý týden premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl.
7: Si myslím, že by měly i tyhle dvě instituce jako šetřit. Do žádného obsahu programu zasahovat nebudeme.
3: Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy řekl, že stávku respektuje.
8: Já to hlavně vnímám jako nesouhlas s výší částky, která byla předložena v zákoně.
3: Česká televize by měla podle návrhu přijít o 1 000 000 000 Kč ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Podle ředitelů by to znamenalo rušení pořadů a stanic a propouštění celkem až 700 zaměstnanců. Jakub Vik, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pop, jazz, samba, zajímaví hosté. To jsou oslavy 10 let vysílání Českého rozhlasu Liberec před libereckou radnicí na náměstí doktora Edvarda Beneše. 23. června od 14 do 17 hodin. A pokud se nemůžete přijít podívat, určitě si nenechte ujít naše speciální narozeninové vysílání. Živé vstupy, zajímavé reportáže i rozhovory. A hlavně velká rozhlasová soutěž o atraktivní ceny mezi 12. a 13. hodinou. Oslavte s námi naše narozeniny 23. června na náměstí doktora Edvarda Beneše nebo v našem vysílání.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: To byla hudební pohlednice ze Slovenska. Adam Ďurica, Ema Drobná, písnička Naše hriechy v dopoledni pod Ještědem. Nová výstava na hradu Valštejn v Českém ráji mapuje 120 let horolezení v souskalí zvaném Skalák. V roce 1906 vylezl horolezec Rudolf Kauška oficiálně poprvé na dračí zub. Pískovcové skvosty na Hruboskalsku můžou lidé znát třeba z filmů Kamarád ze skal nebo Jak poslat tatínka do polepšovny.
1: A to máš holí?
2: Vtipný, on tam leze vlastně na dračí zub, ale protože dračí zub je takový jako komplikovaný a on by tam nevylez, tak lezou v té době na pioníra, protože to je, dneska to je scout, ale za komoušů se tomu muselo říkat pionýr.
3: A tohle vyloženě tady je zaznamenaný pát, ne?
1: Na tracení kamarádů.
4: Zrovna toho vytejali filmaři, že tam jako měl ještě chvilku počkat, aby měli hezký záběr a počkal díl, než potřeboval a upad.
5: Skupinka z Prahy si prohlíží přes 750 fotografií z horolezci. Provádí je autor výstavy Jan Obročník.
6: To chci využít, namotivovat další pamětníky, tak aby to vyštrachali a ještě se něco doplnilo. A když to je 120 let lezení, tak by se mi líbilo ve finále, kdyby tady bylo 1200 fotek.
5: Vy ty fotky máte vlastně seřazené chronologicky v čase.
6: To je rozdělený do 4 období a vlastně ty 4 období reprezentují jako vlastně různý přístupy k tomu lezení.
5: Ještě před první světovou válkou v roce 1906 umístil horolezec Rudolf Kauška německou vlajku na vrchol dračího zubu v českorájském souskalí. Odstartoval tím oficiálně horolezeckou disciplínu v pískovcovém skvostu na Hruboskalsku. Výstupem ale naštval několik lidí.
6: A v Pojízerských listech vyšel o tom hanobící článek. No a on
1: máte ho tady?
6: Ano, tadyhle.
1: Provokace Němců v Českém ráji.
6: To, co se stalo zde v Kaji v neděli, den 17. června na Hrubé skále, v Kaji úplně českém, přesahuje všechny meze. On se musel jít omluvit na magistrát. A vlastně on tady pak lezecky už nikdy v životě vlastně nepůsobil.
5: Výstava se nachází v hradní konírně, která byla předtím nepřístupná. Z Valštejna Johana Tománková, Český rozhlas.
7: Také v Českém ráji máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, což mám pro vás, milí posluchači, jako vždy v této pravidelné době několik informací, které by se vás mohly týkat. Například město Česká Lípa upozorňuje občany na uzavírku části náměstí TG Masaryka, a to ode dneška 22. června. Uzavřena bude část náměstí před Českou poštou, a to z důvodu překopu komunikace kvůli úpravě napájení parkovacích automatů. Uzavřena by tato část náměstí měla být nejpozději do středy 24. června do 15 hodin. Objízdná trasa vede přes Žižkovu ulici. Více informací najdete na webových stránkách města Česká Lípa. Pro změnu web města Smržovka upozorňuje, že na úterý 23. června je naplánovaná odstávka elektrické energie. Elektřina nepůjde v ulicích Jiřetínská a Údolní, a to od 7.30 do 18.30. Přesný seznam adres, kterých se to týká, najdete na webu města. No a ještě čtenáři z Chrastavy by měli počítat s tím, že místní knihovna bude z důvodu dovolené od pondělí 22. června do pátku 26. června uzavřena. Zprávu jsme našli na webových stránkách Chrastavy. A ještě, aby toho nebylo málo, mám tady pro vás informace pro vás, naše posluchače z Pěnčína. Obecní úřad v Pěnčíně zve všechny zájemce na 28. veřejné zasedání zastupitelstva, které se koná právě dnes v 17.30 ve společenské místnosti Kytlova domu. Na programu bude například rozpočtové opatření, majetkové záležitosti nebo dotace z rozpočtu obce. Více informací najdete na stránkách Pěnčína.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. První letní pondělí 22. června. Svátek má Pavla. Toto jméno znamená z latiny malá nepatrná. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Dekret povolující zboření Betlémské kaple na Starém městě v Praze vydala dvorská kancelář před 240 lety v roce 1786. Z kaple, kde kázal Jan Hus, zbyly jen obvodové zdi a sloužila jako sklad dřeva. Památná stavba byla obnovena až v roce 1952. První norský král od 14. století byl korunován před 120 lety v roce 1906 v katedrále v Trondheimu. Po znovu obnovení nezávislosti Norska se hlavou státu stal Hákon VII. Stal se i posledním korunovaným králem, protože o dva roky později parlament severské země korunovat se zrušil. 3 miliony mužů ke zdrcujícímu útoku na Sovětský svaz vrhlo nacistické Německo před 85 lety v roce 1941. Operace Barbarossa začala ve 3 hodiny a 15 minut bez vyhlášení války. Začala tak jedna z nejbrutálnějších a největších válečných kampaní v historii lidstva. Sověti do poslední chvíle nevěřili, že by je Hitler napadl. Argentinec Diego Maradona vstřelil před 40 lety v roce 1986 ve čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale v Mexiku Anglii během 3 minut 2 góly. První pomocí boží ruky, druhý později vyhodnocený jako gól století po nevídaném sólu. Před rokem noci na 22. červen zaútočila americká armáda v operaci Půlnoční kladivo na 3 íránské jaderné provozy Fordo, Natanz a Isfahan. Jejich cílem bylo zničit íránský jaderný program. Americký prezident Donald Trump poté prohlásil, že íránské jaderné provozy byly naprosto zničeny. Letos se tam válčí od 28. února. Před 90 lety se narodil americký zpěvák a herec, rodák z Texasu Kris Kristofferson. A 50 má dneska Martin Staško, ano, ten pokrový hráč, který v americkém Las Vegas vyhrál v přepočtu kolem 98 milionů korun. Tak všechno nejlepší vám všem, pěkné pondělí a dobrý nový týden.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 10 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Kvůli bouřkám měli hasiči o víkendu více než 1300 zásahů. Stavba vodovodu v Bačově by mohla být hotova o půl roku dřív. Na liberecké radnici bude městský holubník. Dnes bude polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky nebo bouřky a teploty do 29 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Hasiči měli o víkendu kvůli silným bouřkám více než 1300 výjezdů. Nejčastěji pomáhali odstraňovat spadlé stromy, utržené střechy nebo odčerpávali vodu ze sklepů, informoval o tom mluvčí generálního ředitelství hasičů Vašek Pilný. Nejvážnější situace byla ve Středočeském kraji, kde zaznamenali přes 450 výjezdů. Silné bouřky byly také v Královéhradeckém kraji. Například ve Dvoře Králové nad Labem spadly stromy mezi stany v kempu. Na místě museli kvůli zranění dvou lidí zasahovat i záchranáři. Práce na stavbě nového vodovodu v Bačově u Semil by mohly skončit o půl roku dřív, než se předpokládalo. Českému rozhlasu to řekl ředitel vodohospodářského sdružení Turnov Milan Hejduk. Stavební firma podle něj postupuje velmi rychle. Podle původního plánu měl být vodovod hotový v polovině příštího roku.
3: Bačov je lokalita s rodinnými domy na kopci Kozákov mezi Semily a Radostnou pod Kozákovem. Lidé neměli dostatek vody. Teď bude vedená z nedalekého Komárova. V Bačově je řada rodinných domů, které jsou ale daleko od sebe a proto vodohospodáři očekávali, že bude stavba náročná. Na podzim by firma už mohla začít s obnovou komunikací. Ze Semilska Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Na půdě liberecké radnice bude městský holubník. Magistrát chce jeho pomocí populaci holubů regulovat. Holubníku se budou moci ptáci napít, nakrmit a také zahnízdit. Město nechá jejich vejce sbírat. Tím se podle primátorova náměstka Jiřího Jandjorka za starosty pro liberecký kraj zamezí jejich přemnožení.
4: Připravíme nějakou komorovou místnost, do které ten holub zalétne a tam regulujeme tu populaci tím, že jim odebíráme vajíčka, dáváme falešná. Zároveň bych chtěl poprosit občany, aby nekrmili holuby. Bylo by to dobré, aby jsme společně s občany udrželi tu populaci v nějaké rozumné míře.
2: Počet elektromobilů v Česku zaostává za evropským průměrem. Vyplývá to z dat nejvyššího kontrolního úřadu. Koncem loňského září bylo v Česku registrováno méně než 55 tisíc elektromobilů, což je jen procento všech evidovaných aut. V Německu, Rakousku a Velké Británii tvoří elektromobily přes 6% vozového parku. V Norsku je to dokonce přes 33%. Úřad také zjistil, že část dálnic směrem na hranice s Německem a Polskem není dostatečně pokryta veřejnými dobíjecími stanicemi. Česko zatím nedokončilo ani novou legislativu pro bezpečné dobíjení a parkování vozidel na alternativní paliva v hromadných garážích.
0: Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, během dne ojediněle přehánky nebo i bouřky. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci v Klášterní ulici srazilo auto chodce. Na místě jsou záchranáři a policie nehodu vyšetřuje. Projíždějte tudy obzvlášť opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: To byly zprávy 10. hodiny s Miroslavem Holubcem, tak jsme také slyšeli zprávy o počasí. Snad o pár stupňů bude dnes o něco méně, tak snad se nám i dnes tak trochu uleví. Možná také se řadíte mezi takové cestovatele, ale spíše pro poutníky naší krajinou. Tak v tom případě mám pro vás jednu zajímavou zprávu. Pěší turistika, ale taky horské tury nebo přespávání v přírodě. Češi mají zájem o outdoorové zážitky a s tím je spojený i rostoucí zájem o vybavení na takovou turistiku. Za chvíli si řekneme více v reportáži. No a čeká nás také nový seriál týdne, ve kterém se budeme věnovat dětem z dětských domovů. Tipněte si, kolik žije po Česku dětí v dětských domovech. Je jich 4300 a mezi nimi i šesták Samuel, se kterým jsme natáčeli loni, a za chvíli uslyšíte, co je u něj nového. Pěkný poslech.

0: Promovaní inženýři, inženýrská ve vysílání Českého rozhlasu Liberec a dalo by se říci první polovina 80. let a písnička, pod kterou jsou podepsáni pánové Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Teď už nás ovšem čeká úplně jiné téma, letní dovolená. Letní dovolená to nemusí být jen relax u moře, ale taky výšlapy do přírody a další aktivní turistika. To, že o pohyb v přírodě má zájem víc Čechů, potvrzují i data loňského Multisport indexu, podle kterého jsou právě procházky a výšlapy do hor nejoblíbenější sportovní aktivitou. A s tím je spojený i rostoucí zájem o outdoorové vybavení, jak potvrzují firmy, které ho prodávají. Řada z nich ho nabízí i na aktuální výstavě v pražských Letňanech.
1: Ve výstavní hale v pražských Letňanech vyrostl až do konce srpna velký obchod s outdoorovým vybavením. Nakupovat sem přišel i 33-letý Tomáš, který vybírá spacák.
2: Zatím se porozlížím, ale potřebujeme něco tak do minus 6. V srpnu je většinou zima už, tak aby ženě bylo dobře. Já už teda spacák mám, ale teď vybíráme pro ženu.
1: Halou mě provází Zbyšek Pochylý, marketingový ředitel společnosti 4Camping, která výstavu organizuje. Teď přicházíme do velkého stanového městečka na konci haly.
3: Vidíme vlastně pořád to, že se prohlubuje víceméně ten stejný trend, co i minulý rok. Vždycky vlastně největší zájem o nějaký extrémy, to nejpohodlnější, největší, a nebo naopak vlastně to nejlehčí, nejzajímavější. Logicky zase potom nejvíc prodejů se uskuteční v té nižší cenové kategorii, takže to jsou potom ty nejlevnější stany jako takové.
1: Rostoucí zájem o stany do přírody před letní sezónou potvrzuje i společnost Decathlon. Prodávají se hlavně ty rodinné pro 4 osoby. Podle mluvčího Decathlonu Josefa Holíka je ale letos vyšší poptávka taky po vybavení, které je zaměřené přímo na pěší turistiku.
4: Vyžadují u něj kvalitu, odolnost, pohodlí a především pak dobrý poměr cena versus kvalita. Nejpopulárnějšími kategoriemi jsou boty, batohy, nepromokavé bundy, ale také doplňky, jako jsou třeba trekové holec či čelovky.
1: Zároveň lidé volí čím dále lehčí oblečení a turistické potřeby, říká marketingový ředitel Hoodiesport Radek Kronika.
5: Masivním těžkým pohorkám a obřím batohům už odzvonilo. Nejvíc teda frčí lehké, tenčí a technické materiály, ale zůstává i osvědčená klasika typu vlny merino nebo membránových oděvů.
1: Loňský Multisport index ukázal, že skoro 70% Čechů sportuje aspoň jednou měsíčně a nejoblíbenější jsou právě outdoorové sporty. Polovina lidí preferuje procházky a vyšlapy do hor a necelá třetina cyklistiku. Podle předsedy České asociace extrémních sportů Marka Hájka tak roste zájem i o aktivní dovolenou v přírodě.
6: Pozorujeme hodně to, že lidi vyhledávají v rámci aktivní dovolené hodně treky v přírodě, do národních parků, v zahraničí, na Balkáně, Albánie třeba začíná být hrozně oblíbená. Chodí i ty delší trasy v nějaké přírodě ve Skandinávii.
1: Květnový průzkum agentury Czech Tourism, kterého se zúčastnilo 1000 respondentů, ukázal, že sice Češi plánují odpočinkovou letní dovolenou, ale doplněnou právě o nějakou sportovní aktivitu. Nejčastěji jde o pěší turistiku, vodní sporty nebo kratší cyklový lety. Vít Andrle, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Pokud jste typovali, že vám zpíval ve vysílání Českého rozhlasu Liberec písničku Láska Petr Bende, v tom případě jste typovali správně. Před námi je už v našem pondělním vysílání první část nebo první díl našeho nového seriálu týdne. V nové řadě časozběrného seriálu se vrátíme k dětem z dětských domovů. Vzpomenete si třeba na školáka Samuela, který musel do ústavní péče po smrti babičky, tak tenhle 13-letý kluk dál hraje fotbal a víkendy tráví s takzvanými hostiteli, se kterými zažívá normální rodinný život. Jak se sám od našeho loňského natáčení má, uslyšíme to právě teď.
1: Same, my teď stojíme před tvojí základní školou, koukáme se do oken, máte tady i výzdobu. Do jaké třídy chodíš?
2: Do 6B.
1: Tobě je 13 let, jsi dospělejší, seš i vyšší?
2: Ne.
1: Za ten rok a něco, co jsme se neviděli, a necháváš si delší vlasy narůst.
2: Ano, je to pravda.
1: A máš náročný týden třeba, byl jsi u tabule nebo jste psali nějaký test?
2: Psali jsme test a nejnáročnější den byl úterý, protože máme zkoušky s mojí kapelou.
1: O té kapele se ještě budeme bavit, protože ty jsi založil kapelu, ale ještě mi řekni, vědí vlastně spolužáci, že jsi z dětského domova?
2: Vědí to mý nejbližší kamarádi ze třídy. Jednou, když jsme byli na pice, tak jsem jim to řekl.
1: A ty reakce byly jaké? Zajímaly je nějaké konkrétní věci?
2: Kolik je nás tam, jak to tam všechno funguje, jaký je tam systém?
1: Teď to jsou zhruba 2 roky a kousek, co jsi v dětském domově, v pražských Dolních Počernicích. Jak se máš?
2: Poslední dobou mám skvělý období.
1: Máš skvělé období?
2: Je to skvělý, protože jsem se mohl konout do jiných zemí, mám nějaké aktivity, cítím se dobře.
1: Teď narážíš i na hostitele, že tě berou do ciziny, ty jsi poprvé i letěl letadlem?
2: Jo, extrémně jsem se bál, ale zvládnul jsem to. To bylo na Rodos a tam se mi moc líbilo. Teď jsme byli v Itálii, teď nás čeká ještě Rakousko na kolech.
1: My se od tvé školy budeme přesouvat do dětského domova, půjdeme na ten autobus, budeme sedět.
2: Je to krátký.
1: Teď už se blížíme do dětského domova, teď vcházíme kam?
2: Do parku, který je blízko dětského domova.
1: Rozkvetlé stromy, tamhle je hřiště a ptají se ti lidi na pubertu.
2: Ano, furt. Už mě to trochu štve, protože já za to nemůžu, já už jsem v pubertě.
1: A jak bys to popsal, že se to u tebe projevuje?
2: Občas jsem drzej, nechci pomalu vynést ani odpadkový koš.
1: Kudy teď? Tady máte takovou zámeckou zahradu v podstatě, bránu a už vidíme váš zámeček žlutý. Same můžu se zeptat na rodičem, na mámu?
2: Jsme v kontaktu, voláme si pravidelně. Teď jsem posílal dopis, v srpnu vyjde na svobodu.
1: Takže je za mřížemi. Souvisí to s drogami?
2: To bohužel nevím.
1: Teď jsme v obývacím pokoji, velkém, kde je i kuchyň, a máte tady u okna novinku.
2: Ano, to je boxovací pytel, slouží k tomu, když někdo má vztek, nebo když si chce vybít svoji energii, tak do toho může mlátit.
1: Ty vztek někdy máš?
2: Jo, občas jo, ale spíš hraju na kytaru, když mám vztek.
1: Z obývacího pokoje jsme přešli do hudební místnosti a sám si vyndává zrovna elektrickou kytaru. To používáš, když hrajete s tou kapelou Young Vampires.
2: Ano, na zkoušky nebo tady. Je to moje láska, hraje se mi na ní moc dobře.
1: Má takovou světle modrou barvu a ty jdeš zapojovat teď.
2: Ano, kabel, zapoj to do komba.
1: A vy zatím máte převzaté písničky, ale chystáte se skládat i vlastní, budete mít album.
2: Hodně jakoby s kapelou hrává Nirvánu. Za kluky jsem vděčnej, že do toho se mnou šli.
1: To hraje 13-letý Samuel z časozběrného seriálu Bydliště dětský domov. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: pondělí dopoledne pod Ještědem pokračuje ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Já jsem moc ráda, že jste přitom a možná už se těšíte na pokračování našeho pravidelného spotřebitelského servisu. Vy se dnes ptáte na rezervační poplatek. Kdy ho můžete získat zpátky a kdy ne? Na to odpoví Josef Černý.
1: Dnešní dotaz poslal pan Honza. V autobazaru jsem si vyhlédl auto, ale protože jsem se o nákupu potřeboval poradit ještě s manželkou, složil jsem prodejci proti podpisu 2000 korun zálohu. Doma nákup neprošel, proto jsem požadoval peníze zpět, což prodejce odmítl, protože záloha prý byla nevratná. Kdo je prosím v právu? Pane posluchači, záleží na tom, jak byl doklad formulován. Pokud se jednalo o zálohu na kupní cenu, ke koupi nedošlo a vy máte nárok na vrácení peněz. Jestliže byly peníze určeny na to, aby vám prodejce například 2 dny podržel auto, on to splnil, potom nárok na vrácení nemáte.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.

0: Hezká písnička, co říkáte, Paul Simon nám ji zaspíval ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, Slip Sliding Away. A nás čekají recepty. V receptech našich babiček dnes budeme vařit zdravě. Nahlédneme do první české dietní kuchařky. Vladimíra Jakoubiová a Jaroslav Hoření z ní vybrali špenátový závin.
1: V našem vyprávění o dobrotách v kuchyni našich babiček si dnes připomeneme kuchařskou knihu, která je věnovaná dietářům. Napsala ji Božena Vrkočová a dala jí název Dietní karlovarská kuchařka.
2: Zajímavé je, že o knize se mi podařilo dohledat daleko více informací než o samotné autorce. Pro výzkum meziválečných kuchařek je tato kniha hodně zajímavá, protože patří mezi první české kuchařské knihy zaměřené výhradně na dietní stravování. Kniha vyšla v roce 1927 vlastním nákladem autorky a obsahovala lékařskou předmluvu od doktora Ladislava Hübnera, který ji také odborně posoudil po zdravotní stránce. Na rozdíl od běžných domácích kuchařek nebyla určena široké veřejnosti, ale především nemocným a lázeňským hostům. Recepty byly určené zejména pro diabetiky, osoby trpící poruchami trávení, pacienty se žaludečními a střevními obtížemi. Podle dobových informací šlo o pokrmy, které se podávaly lázeňským pacientům v Karlových Varech. Kuchařka tak představovala propojení gastronomie a léčebné péče, což bylo ve 20. letech poměrně nové téma. Dietní kuchařky tvořily v meziválečném období poměrně malou skupinu. Většina autorek se věnovala běžnému domácímu vaření, zatímco zdravotní dietiku zpracovávali spíše lékaři nebo odborníci na výživu. Božena Vrkočová patří mezi několik málo autorek, které této problematice věnovaly samostatnou publikaci.
1: A jaké recepty v její dietní kuchařce najdeme? Například špenátový závin.
2: Ušleháme ze 6 bylků tuhý sníh, do kterého zlehka zamícháme 6 žloutků, špetku soli, 14 deka mouky a 2 deka rozpuštěného másla. Těsto nalijeme na pomaštěný a vysypaný plech a rychle pečeme do růžova. Upečený rychle obrátíme, potřeme špenátovou nádivkou, svineme, pokryjeme tuhým ušlehaným sněhem ze 2 bílků, poházíme drobně sekanou šunkou a dáme na několik minut zhnědnout. A špenátovou nádivku připravíme tak, že 0,5 kg očištěného přebraného špenátu dáme vařit do vody, pak ho necháme v cedníku odkapat. Uškvaříme 4 deka másla a kašičku dáme na kousek spěněného másla a necháme ho chvilku podusit. Rozkvedláme ve 4 žících mléka nebo smetany 2 vejce, nalijeme na špenát, necháme ještě zamíchnouti a dle chuti osolíme.

0: táto láska vážne relí poslední.
1: Dopoledne pod ještědem s pondělním datem 22. června pokračuje. Je to datum, ze kterého už mají určitě radost i samotné děti, samozřejmě i učitelé, kteří si o prázdninách odpočinou. A možná už máte vybraný tábor, na které dítě pojede. Ale co když dítě najednou řekne, že se mu tam nechce a že má velké obavy? A nebo zrovna vaše děti jedou poprvé? Tak jak to všechno zvládnout, o tom si budeme povídat s naším dnešním hostem, kterým bude ředitelka pedagogicko-psychologické poradny v Liberci, Jana Hlavová.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Tohle léto se můžete stát králem. Stačí k tomu kolo nebo běžecké boty a chuť něco zažít. Slavia pojišťovna vás zve na další ročník akce Král jizerských hor. Když Jizerky zdoláte a vyfotíte se na 5 určených místech, titul a hezký dárek je váš. Na pohodu nebo naplno, je to na vás. A kdy? To je taky na vás. Kdo by nechtěl být králem nebo královnou jizerských hor a zažít nezapomenutelné prázdniny? Více na slaviapoistovna.sportteam.cz.
2: Je 11 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Tropy v Česku budou pokračovat, znovu hrozí i silné bouřky. Česká Lípa chce sloučit méně využívané mateřské a základní školy. Geopark v Českém ráji bude obhajovat titul UNESCO. Dnes bude polojasno až oblačno, ojedinile přehánky nebo bouřky a teploty do 29 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Česko čeká další tropický týden. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes teploty dosáhnou na 31 stupňů, na Moravě vyšplhají až ke 33. K večeru pak hlavně na jihozápadě a jihovýchodě hrozí bouřky a silný vítr. Přehánky a bouřky očekávají meteorologové i zítra. Nejvyšší teploty se budou opět pohybovat kolem tropické třicítky. Teploty o víkendu vystoupají až k 35 stupňům Celsia. Méně využívané mateřské školy v České Lípě se mají sloučit s nejbližší základní školou. Vedení radnice tím chce splnit nadcházející zákonnou povinnost pro školská zařízení, která mají méně než 180 dětí nebo žáků. O návrhu bude dnes od 16 hodin jednat tamní zastupitelstvo.
3: Sloučení se má týkat mateřských škol v ulicích Eliášova, Arbesova, Svárovská, Severní, Bratří Čapků a Moskevská. Jak uvedl předkladatel místostarosta Martin Brož z Hnutí ANO, pokud zastupitelé změnu schválí, začne platit od 1. ledna 2028. Podle zákona musí radnice zrušit nebo sloučit školská zařízení s malým počtem žáků nejpozději rok na to. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Do geoparku v Českém ráji dnes dorazí členové instituce UNESCO. Vedení geoparku bude obhajovat titul světového kulturního dědictví po tom, co v loni dostalo výstrahu, takzvanou žlutou kartu. A to mimo jiné kvůli spolupráci s některými institucemi, které mají údajně prodávat kameny nejasného původu. Pokud geopark chyby nenapraví, může o titul přijít, pokračuje ředitelka geoparku Jana Lebedová.
4: A nyní po dvou letech sem opět přijedou dva zástupci UNESCO, jeden z Islandu a jeden z Iránu, aby právě zkontrolovali, jak jsme si poradili s doporučeními a potom i s nějakými výhradami.
2: Ruský dronový útok na dům v ukrajinské Sumské oblasti zabil 3 členy rodiny, včetně 13-letého chlapce. Další členové rodiny jsou zranění. Na platformě Telegram to uvedla místní prokuratura. O dalších lidech zabitých při ruských útocích informovali úřady v Záporožské nebo Oděské oblasti. Ruské ministerstvo obrany podle státní agentury TAS v noci zneškodnilo přes 300 ukrajinských dronů nad ruskými regiony a dalšími oblastmi. Úřady kvůli ukrajinskému dronovému útoku nakrátko uzavřeli 4 moskevská letiště, napsala agentura AFP.
0: Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, během dne ojedinile přehánky nebo i bouřky. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů. Na horách to bude 21 až 24 stupně Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Jablonci nad Nisou jsou kvůli práci na inženýrských sítích uzavřené ulice Liberecká a Polní. Objížďka vede Tovární ulicí. Uzavírka platí až do konce června.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Teď už máme 4 minuty po 11. hodině a jak už u nás bývá dobrým zvykem, vždy vítáme hosty. Dnešním hostem bude ředitelka pedagogicko-psychologické poradny v Liberci Jana Hlavová. Tak příprava dětí na letní tábor zahrnuje jak praktické balení, tak v prvé řadě i psychologickou podporu. V kolika letech je vhodné dát dítě na letní tábor? Podle čeho bychom měli vybírat vhodné zaměření a jak děti správně namotivovat? O tom všem si budeme povídat už za okamžik. Pěkný poslech.

0: Věřím tomu, že děti už se dívají do kalendáře a říkají si, jo, už to bude brzy, už bude vysvědčení a už budou prázdniny, hurá. Tak možná stejnou radost má třeba i náš dnešní host, kterým je ředitelka pedagogicko-psychologické poradny v Liberci Jana Hlavová. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: No, i když prázdniny, no jak pro koho, tak vy stejně budete mít asi víceméně pracovní.
1: Náš provoz je nepřetržitý, takže my prázdniny nemáme, budeme čerpat dovolené, ale poradna jede pořád.
0: Hmm. Ještě dříve, než se podíváme na tábory, jenom taková malá zmínka, přece jenom to vysvědčení, někdo z toho může mít trošku vrásky, husí kůži, jak to všechno dopadne. Třeba teď na sklonku školního roku obrací se třeba na vás rodiče nebo děti?
1: Teď už ne, většinou kolem čtvrtletí nebo tři čtvrtěletí, ale teďka už je vlastně téměř hotovo, takže teď už je to jenom v rukách školy.
0: Vím, že když jste tady před náma, tady, když jste u nás byla před rokem, tak zazněla taková ta myšlenka, že kdo se hodně zajímá o své děti, nemůže být přece překvapen, co to má najednou na vysvědčení, takže...
1: To pořád platí.
0: My se teď ale budeme věnovat mnohem příjemnějším záležitostem a to jsou tábory. Jsou tábory příměstské, potom jsou tábory, které jsou třeba na 14 dnů, na 3 neděle. Ono je to fajn poslat dítě na tábor, protože tolik dovolené člověk nemá, ale pokud má někdo děti třeba 6-leté, 7-leté a jedou poprvé na tábor, jsou zde určité obavy?
1: Ze strany dětí nebo ze strany rodičů?
0: No ono to někdy bývá obráceně, že někdy rodiče mají mnohem větší obavy než ty samotné děti.
1: Setkáváme se s tím a setkáváme se i s tím, že rodič často na ty děti přenáší ty své emoce, strachy a úzkosti, kdy třeba říká, no já vlastně nevím, jestli ten tábor zvládneš. A vlastně na to dítě přenáší tu svoji nejistotu. Takže i obavy rodičů souvisí s táborem, ale možná samozřejmě i obavy dětí, pokud nemají žádnou zkušenost. Ale je potřeba se na ty tábory dobře připravit, aby vlastně ten nástup toho rozhodnutí, že dítě pojede na tábor, byl nějak přirozený, vyplýval jako z potřeb a z možností toho dítěte, protože ne každé dítě je připravené na to, aby odjelo na 14 dní, nebo možná ani na týden na tábor bez rodičů. Ne každé dítě.
0: No, to asi ano, protože některé děti jsou přece jenom třeba uzavřenější a někdy to ty rodiče už podvědomě vycítí, že třeba i v té třídě zas tak se moc nepřátelí, třeba se spíše straní, tak si říkají, no páni, jak to ten náš Pepík zvládne na tom táboře, když je takový introvert?
1: Jo, tohle je možná ta otázka, kterou ty rodiče si kladou, ale doporučovala bych tuhle otázku spolknout, nechat si jenom uvědomění, ano, mám strach o Pepíka, ale říct, Pepi, já vím, že to zvládneš, věřím ti, držím ti pěstí, i když to třeba nebude jednoduchý, tak vím, že to překonáš. Takže spíš to poselství dát s tou důvěrou a s tou podporou, než pěstovat ten strach.
0: No, už jsem také slyšela maminky, které prohlašovaly, to se mi bude stískat, ale nevadí, ono to uteče. Takové to malé citové vydírání asi také není zrovna moc na místě. Je to
1: no,
0: tak?
1: To ne právě. No. Tam by spíš mohlo být, že maminka řekne, že se jí bude stýskat, ale že se bude snažit to překonat a že se to může stát i tomu dítěti, že se bude stýskat, ale že určitě bude mít spoustu nových zážitků a že to k tomu patří, že to k tomu táboru, to stýskání vlastně patří.
0: Je to tak, přesně. Naším dnešním hostem Českého rozhlasu Liberec je ředitelka pedagogicko-psychologické poradny v Liberci Jana Hlavová.

0: Letní tábory, to je naše téma dnešního hosta ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, kterým je ředitelka pedagogicko-psychologické poradny v Liberci Jana Hlavová. No, ze své zkušenosti vím, když jsem byla malá, ovšem to byla 70. léta, mě se na tábory tak nechtělo. A tak jsem se tak dlouho vzpěčovala, až jsem zůstala doma s babičkou, měla jsem kamarádku, tak vyrůstala jsem na vesnici, tak to byly krásné prázdniny. Ale poté už jsem vyrostla a ve 14. jsem na svůj první poslední jela a nebylo to tedy špatné, dokonce to bylo s první láskou. Ale pokud je človíčkovi 5, 6, 7 let a ty rodiče přece jenom třeba nemají babičky, dědy ve věku, kdy můžou hlídat děti, tak je to problém.
1: Je to problém, protože kam s ním, že jo? Kam s dítětem? No. Pokud rodič nemůže si vzít dovolenou, tak asi není úplně nejlepší hnedka to dítě dát na tábor, když na to není to dítě zvyklé. Takže možná nějakým postupním přivykáním. Existují příměstské tábory, které by mohly vlastně vyřešit situaci, že rodič může chodit do práce a dítě bude na příměstském táboru. A výhoda toho je, že to dítě má nějaký dopolední program, odpolední program a večer je s mamkou, s tátou doma ve svém prostředí a vlastně postupně si zvyká na ty aktivity, které jsou mimo školní, mimo kroužky třeba, co chodí ve školním roce a mimo rodiče, ale to bezpečí toho setkání večerního s rodiči tam je zajištěno. Takže vlastně může to být taková postupná adaptace na to samostatňování, že ne vždycky je nutné, aby to dítě odjelo s přespáním, protože třeba děti, které nikdy nespaly mimo domov, tak pro ně to může být velká zátěž. Tábor, kdy musí spát mimo domov dlouho. Takže ta varianta příměstského tábora je úplně jako příhodná a lepší.
0: No, my jsme v našem nedávném seriálu týdne mapovali příměstské tábory a že jich tedy je. Opravdu velikánská spousta a je o ně velikánský zájem. Ale teď bych se stejně ještě zeptala na jednu věc. Pokud už tedy děti vypravujeme na tábor, asi je dobré si předem vyzjistit, jak to tam na tom táboře chodí, alespoň trošku se třeba seznámit i s těmi vedoucími, pokud to jde.
1: Určitě. Já si myslím, že je i dobré zjistit vůbec potřeby toho dítěte, jaký ten tábor, jaký ten směr tábora by měl být, jestli to bude sportovní tábor, nebo jazykový, nebo umělecký, nebo fantazy, nebo to, co to dítě baví, protože už tohle to může být jako motivací, že to dítě tam bude chtít jet. Pokud je to sportovec a pojede na výtvarný tábor, tak třeba tam nebude mít takovou velkou chuť se účastnit. A určitě teda zjistit, jestli to bude tomu dítěti vyhovovat, ale zjistit si nějaký program, režim, jaký ten tábor má, možná si i zjistit, kdo to organizuje, jaké jsou jako reference třeba toho táboru, případně kdo to vede, jestli o tom člověku třeba se něco ví nebo neví, jaký režim bude třeba z telefony, nebo co se tam jí, jestli je možnost nějaké úpravy stravy. Asi bych si i jako z profesní mojí deformace zjistila třeba, jak se tam s těmi dětmi pracuje, jestli umí řešit konflikty, jak se pracuje se steskem, jestli umí řešit, když se dítěti stýská, jestli tam to dítě bude mít nějakou podporu, jestli s ním někdo promluví, aby vlastně se překonaly ty těžké chvíle, které tam můžou vzniknout a patří to k tomu, ale aby vlastně to bylo v zájmu toho dítěte a aby se posilovala ta odolnost dítěte jakoby správně, aby to nebylo tak, že dítě se začne stýskat a rodiče si ho vyzvednou a odvezou domů. Takže vlastně, aby ten tábor proběhl, aby se dítě účastnilo aktivit a zároveň mělo nějakou podporu pro sebe.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

0: Tak očividně písnička Sweet Caroline od Neil Diamonda, tak to jsme se tak trochu zavděčili našemu dnešnímu hostovi, kterým je dnes ředitelka pedagogicko-psychologické poradny v Liberci Janě Hlavové.
1: Ano, to je moje oblíbená.
0: Tak, to máme radost. Hezké téma, příměstské tábory, nebo lépe řečeno ještě letní tábory, 14-denní, nebo dokonce jsou i tábory na 3 neděle, pokud jsou některé děti opravdu introvertní, úzkostné, hodně se jim stýská. V průběhu písničky jste mi říkala, třeba taková škola v přírodě, to je taková dobrá přípravka.
1: Tak, my jsme se bavili o tom, jak vlastně připravit dítě na tábor, nebo jak to zvládnout, aby to dítě ten tábor samozvládlo. A že vlastně to můžeme postupně odstupňovat, ty jednotlivé kroky adaptace nebo zvykání si, ať už je to právě spaní u babičky nebo spaní u kamaráda, že vlastně se postupně to dítě učí spát mimo domov. Pak to můžou být právě ty příměstské tábory, o kterých jsme se bavili, ale může to být i školy v přírodě, kde dítě se svojí třídou, ať už ve školce, jsou i školky v přírodě, které jezdí, když jsou ty děti starší. A samozřejmě tam i to dítě zažívá nějaký smutek, stesk, ale tam s paní učitelkou se svými kamarády a vlastně se posílí ta jeho odolnost a i úzkostné dítě se může naučit zpracovávat ten svůj smutek nebo stres, který přirozeně patří do života, ta emoce bude častá, takže vlastně s dobrou podporou je to dítě schopno se osmělit. No a když už zvládne školu v přírodě, tak pak si myslím, že už se může uvažovat o tom, že pojede na tábor.
0: No, teď patří mobily na tábor. Asi si to ti pořadatelé sami určí, zdali ano či ne.
1: Tak, jak jsme se bavili o tom, co zjistit před táborem, tak to si myslím, že je jedna z okolností, zjistit, jestli vůbec tábor tam je vhodný nebo ne, mobil je na táboře vhodný nebo ne. Otázkou, jak se bude dobíjet, pokud to bude někde v lese, tak jestli se tam akceptují nějaké ty powerbanky, nebo ty data, ty... Jo, powerbanky, no, říká jsem to dobře, teď jsem to zamyslela. Ale já jako psychologicky si myslím, že to není úplně nejvhodnější, protože ten mobil vlastně trochu odvádí pozornost toho dítěte od toho dění na táboře. Že vlastně tam je potřeba nebo snaha podporovat ty přátelské vztahy, aktivity a ten mobil vlastně to dítě trošku stahuje zase někam do toho světa, od kterého by si mělo dát trošku pauzu a být se v kontaktu s přírodou. Ale pokud mobily, tak umím si to představit, že bude nějaký vyhrazený čas, kdy třeba se může skontaktovat to dítě, nevím, napsat rodiči. Asi by nebylo vhodné telefonovat, protože jsme zažili jednou případ, kdy maminka plakala, stýskalo se po dítěti a vlastně to dítě muselo opustit tábor, protože se mu zašlo stýskat, protože se stýská mamince a jinak by to dítě asi dobře ten tábor zvládlo. Takže spíš se jenom napsat a možná pro tu podporu z domova je lepší, když se vrátíme k té klasické korespondenci, napsat dopis. Je to vlastně i nějaká kultivace toho dítěte, že napíše pár řádků rodičům, naučí se, že ne všechno se musí posílat SMS-kou, že je potřeba koupit známku, napsat dopis. Jo, vlastně to patří k tomu, k té kultuře toho tábora. A zase je hezké, když to dítě dostane rukou napsaný dopis od rodiče nebo od babičky nebo od kamaráda, tak vlastně i tohle se dá kultivovat na těch táborech.

0: Poprvé na táboře, tak o letních táborech si povídáme s ředitelkou pedagogicko-psychologické poradny v Liberci Janou Hlavovou. Asi je na místě také se zeptat samotného dítěte, jestli vůbec na ten tábor chce?
1: No to určitě, ano.
0: Protože jako asi není dobré před dítětem prostě pronést takové ty věty, no babička nemůže s dědou, kam s tebou, no tak prostě půjdeš na tábor. Hmm. A asi už to není dobře.
1: Já to cítím, tu náladu z tohohle sdělení. Já si myslím, že je prýma s tím dítětem mluvit o tom, že může zažít něco nového, že si může třeba i vybrat ten směr, kterým ten tábor bude zajištěný, ale asi bych akceptovala, pokud dítě není táborový typ a víme to z vývoje toho dítěte, jak ho sledujeme od narození, že vlastně to pro něj není ten styl trávení volného času, co by potřeboval, tak bych asi hledala jiný způsob, jak mu vytvořit program na prázdniny. Ne vždycky ten tábor pro všechny děti může být vhodný.
0: Nedávno mě docela překvapil klučina, sen našich známých, když jsme se spolu bavili o prázdninách, fajn, všechno těšení a já říkám, no a teď pojedeš na tábor a na dovolenou a tak. A on tak chvilku stál, díval se na mě, je mu 10 let a říkal, no víš, já bych byl nejradši doma, já bych si to chtěl užít doma. Nejsou někdy ty děti už takové přetížené veškerými těmi kroužky, tábory, pobyty?
1: Může být, já bych se spíš zajímala, co bude doma dělat. Jestli ano. To je čtenář, který potřebuje číst knížky, nebo jestli to je nějaký konstruktor, který potřebuje slepit nějaké letadlo nebo loď, tak to určitě bych mu ten prostor dala. Ale pokud by to mělo být strávenou počítače nebo nějakou hrou počítačovou, tak si myslím, že bych asi hledala lepší, nějakou aktivnější náplň toho volného času dítěte.
0: Tak asi je dobré, pokud třeba děti už jedou na tábor, tak třeba mají sebou spolužáka. Ve dvou se to lépe táhne. To je také dobrá varianta.
1: Určitě. A nebo když tam jede starší sourozenec a vlastně má třeba bezpečí toho, že tam bude brácha nebo ségra a pomůže jim to zadaptovat se na ten táborový režim. Ale s kamarádem je to prýma. To určitě je fajn.
0: Co takové návštěvy na táboře, kdy rodiče si řeknou, já nevím, já se tam snad za ním půjdu podívat a jenom chci vidět, jak na tom je. Je to dobře,
1: nebo ne? Tady bych doporučila rodičům, aby vlastně zjistili, jestli to je potřeba dítěte nebo jejich vlastní, protože to, že to je jejich potřeba, s tím se dá taky pracovat, nemusí se hnedka jezdit na tábor. Ale obecně se říká, nebo je vlastně i podloženo, že když rodič přijde na tábor, že vlastně naruší tu adaptaci a ten režim toho dítěte. A že když už dítě zvládne tu první adaptaci při odjezdu, tak se znovu vystavuje tomu odloučení při odjezdu té návštěvy z tábora. A může to vlastně vést k narušení toho programu a toho prožívání toho dítěte.
0: Tak já věřím tomu, že většina dětí se určitě na ty tábory těší a že si to všichni náležitě užijí. Naším dnešním hostem byla ředitelka pedagogicko-psychologické poradny v Liberci Jana Hlavová. Děkuji vám za váš čas, popřeji vám krásné léto a opět se na vás budu těšit, třeba po prázdninách. Naslyšenou.
1: Já moc děkuji a všem přeju krásné prázdniny. Naslyšenou.
0: Mějte se krásně a ještě jednou krásné léto. Vážení posluchači, obvykle tento pořad Dopoledne pod Ještědem končí ve 12 hodin. Dnes ho náš tým předčasně ukončuje, protože se připojuje k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Dopoledne pod Ještědem. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Dopoledne pod Ještědem. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: byla.
1: Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Dopoledne pod Ještědem. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: souladu s principy svobody projevu a právem na stávku zakotvenými v listině základních práv a svobod bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
1: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o listinu základních práv a svobod.
2: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí, tedy aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
1: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
2: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme dennodenně.
1: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
2: Děkujeme za pochopení a podporu.
1: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
2: a Jan Herget.
1: Pro vás, ne pro politiky.
2: A teď následuje minuta ticha.
1: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Je 12 hodin a 1 minuta. Krajští radní odvolali ředitelku Jablonského gymnázia u Balvanu. Školu dočasně povede ředitel gymnázia Antona Randy. Liberští předškoláci se v září znovu zacvičí před radnicí. Keir Starmer skončí ve funkci britského premiéra. Odpoledne bude polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky nebo i bouřky a teploty do 29 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké poledne. Radní Libereckého kraje dnes tajném hlasování na mimořádném jednání odvolali ředitelku gymnázia u Balvanu v Jablonci nad Nisou Michaelu Mutl. Zdůvodnili to dlouhodobě neuspokojivou situací ve škole, hlavně v oblasti komunikace a vztahů. Podle hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj už nebylo zlepšení bez zásahu zřizovatele možné. Radní zároveň od zítřka řízením školy pověřili Tomáše Hofchichtra, ředitele Jablonského gymnázia Antona Randy. Nové vedení gymnázia u Balvanu by mělo vzejít z podzimní výběrového řízení. Podrobnosti má reportér Jiří Jelínek.
3: Situaci na gymnáziu nezlepšily ani opakované schůzky vedení kraje a školy s rodiči a studenty, ani zásah mediátorky. Kromě toho podle hejtmana Půty ze starostů pro Liberecký kraj ředitelka nedodala plnění některých úkolů vyplývajících nejen z kontroly České školní inspekce. Michaela Mutl vedla gymnázium 2 roky. Podle vedení kraje se jí nepodařilo dobře komunikovat a zavádět změny zaměřené na rozvoj školy. Situace se vyhrotila začátkem června, kdy se studenti loučili s oblíbeným učitelem, kterému ředitelka neprodloužila smlouvu. K odstoupení vyzvali jak studenti, tak školská rada. Dnes už bývalá ředitelka své odvolání odmítla komentovat. Kraj slovy hejtmana očekává pokračování vzájemného sporu. Z Jablonce nad Nisou Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Na Libereckém náměstí doktora Edvarda Beneše budou letos září znovu sportovat děti. Akci na podporu pohybu bude už podruhé organizovat spolek Sportymáček. Ten připravuje programy pro mateřské školy. Děti, učitelé i rodiče se s nimi můžou na akci seznámit. Do budoucna je chce město rozšířit do družin na základních školách, říká primátorův náměstek Adam Lenert z hnutí ANO.
4: Nyní ten projekt připravujeme tak, aby byl v družinách základních škol a mohlo se to dále rozvíjet. V září si děti tady zacvičí před Libereckou radnicí, bude to 22.9.
2: Severní strana Českolipského náměstí Tomáše Garrigua Masaryka je ode dneška uzavřená pro dopravu. Jak uvedla mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Bržová, v oblasti před budovou pošty začíná pokládání nového přívodu elektřiny k parkovacím automatům. Objízdná trasa vede Žižkovou ulicí. Uzavírka je naplánovaná do středeční 15. hodiny. Britský premiér Keir Starmer oznámil svou rezignaci na post lídra laboristické strany, tedy i šéfa vlády. Už o tom informoval krále Karla III. Národní konvent laboristů má otevřít nominace na nového předsedu 9. července. Strana tak bude mít nového lídra a Velká Británie nového premiéra před zářijovým návratem poslanců z parlamentních prázdnin.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude polojasno až oblačno kolem poledne a odpoledne ojedinělé přehánky nebo i bouřky, k večeru bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 29, na horách 22 až 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na silnici 9 u obce Jestřebí na Českolipsku dejte pozor, je tam rozsypaný štěrk na vozovce, projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krásné 22. červnové poledne, dnes je v kalendáři takový krásný, zajímavý mezinárodní den, ale neřeknu jaký, budu tajemný jako hrad v Karpatech, abych náhodou nezasáhl něčí jemnocit, takže si to najděte na internetu anebo v kalendáři, ale co rozhodně platí a co vám říct můžu, že začínají písničky na přání, jako vždy touto dobou, a já se na vaše telefonáty a e-maily moc těším. Zdraví vás Filip Majsl.

Hana Zagorová, nic jí neschází. Já doufám, že vám při dnešním poledni nic neschází k tomu, abyste si užili následující hodinu. Snad jen telefon, pokud máte po ruce, pokud ne, tak pro něj sáhněte a můžete zavolat do písniček na přání, které právě teď začínají. 22 155 37 22, to je telefonní číslo sem do studia, a pokud se vám nechce volat a raději píšete, můžete posílat e-maily na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Já se na všechno vaše přání moc těším.

0: Tak Dalibor Janda skončil sám s kytarou, alespoň to tak, který zpíval ve své písničce, snad jsem si ji měl všímat víc. S Českým rozhlasem Liberec nejste nikdy sami a v písničkách na přání to platí dvojnásob. No a písničky na přání nám dnes zahájí telefonát. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Filipku, a dobře to říkáte, že nejsme nikdy sami s Českým rozhlasem, a to jsem ráda.
0: A my jsme rádi, že jste ráda, samozřejmě, proto jsme tady. Ale teď už povídejte, paní Boženo, co zahrajeme?
1: No, a písničku dneska zahrajeme teda Kvete mák a slunce pálí od Valdemara Matušky a Blechová, myslím, že to s ním zpívá taky. Tenhle ten čas rovna se hodí. A bude teda pro úplně všechny posluchače Českého rozhlasu Liberec, aby měli pěkný den a celý týden, abychom to vedro zvládli, protože je to fakt už přes těch 30 stupňů, to nemám ráda.
0: Je to trochu náročnější, ano.
1: No, unavuje to hrozně. Takže se opatrujte všichni, mějte se dobře a hlavně pozor na to sluníčko a trošku víc pijte, protože já nepiju skoro vůbec. Děti mi kvůli tomu teda nadávají, jo, že mám pít, ale nemůžu. Mě to nemám zkrátka řízení.
0: Já to budu rozumím, ale tady byste to možná měla trošku specifikovat, protože přeci jen není pití jako pití.
1: No já nepiju vůbec nic, ani minerálky a vůbec nic, jako já jsem takovej, no, zkrátka. Nic žaluzie je stažený celý den, jo, a stejně je to sotva lezlo.
0: Tomu rozumím. No tak.
1: I vy v rádíku.
0: Děkujeme. Vy dodržujte pitný režim, mějte se krásně, no a zítra na narozeninách se budeme těšit.
1: No to se těším, ale jestli bude někde přes 30 teda, tak to opravdu mám z toho úplně strach, protože mě fakt to nedělá dobře, ale no musím to nějak vydržet chviličku aspoň, no, protože už
0: tak budeme doufat, paní Boženo. My se také budeme těšit a zatím se mějte krásně. Naschledanou.
1: Taky se mějte hezky. Naschled, děkuju moc.

0: Taková letní písnička, kvete máka, slunce pálí, Valdemar Matuška a Olga Blechová. Tak to jsme tedy vstoupili do písniček na přání a jak budeme pokračovat, to už nám prozradí telefonát až docela zdaleka z Kolína. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, a zas tak daleko to není.
0: No dobře, ale pěšky každý den dvakrát bych to nechtěl chodit.
1: Fajn, tak kdo by si tam rád nezavolal?
0: Tak to rádi,
1: posloucháte.
0: To moc rádi slyšíme. Tak povídejte, paní Libuše, co pak vám zahrajeme?
1: Tak, už jsem dlouho neslyšela tu písničku Nikdy se nevrátí pohádka mládí. Myslím si, jak se ten rok nějak naskakuje a naskakuje, tak se to hezky poslouchá.
0: Tomu rozumím. Já už mám svá léta, takže s vámi naprosto souzním. Takže já jsem připravil Stanislava Procházku a pochopil jsem to tak, že vám se asi blíží narozeniny, ne?
1: No jo, a v červenci.
0: 15. Až v červenci, tak to je ještě daleko. No ale kdybychom se náhodou neslyšeli.
1: Třeba nedovolám, víte co?
0: To je pravda.
1: Vy jste v tom, v kůzu, vy jste furt
0: to máte pravdu, ale samozřejmě budeme rádi, když to zkusíte a třeba budete mít štěstí a kdyby náhodou ne, tak samozřejmě přeju hezkou oslavu narozeniny na všechno nejlepší a už takhle preventivně.
1: Já jsem na zahrádce a prostě teď to se mnou nějak cvičí ten věk, tak takhle vymýšlím a jsem moc ráda, že vás poslouchám.
0: Tak to jsme samozřejmě také rádi. Takže písnička už letí éterem. Já vám moc krát děkuju za zavolání, mějte se báječně a zase někdy příště se budu těšit. Naslyšenou.
1: Fajn, a už vám dají pokoje, nemusíte stávkovat, protože jste fajn rádi.
0: Děkujeme za váš názor. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: obrovském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Dovek lásky a jedna, řekněme, méně slavná sestra Ivety Bartošové, Viana. Ale samozřejmě stejně talentovaná, konec konců tahle písnička to jasně dokazuje. My budeme pokračovat v písničkách na přání 4 minuty před půl jednou. Je čas také nahlédnout do e-mailu. Zdravím všechny posluchače a moc prosím o písničku od Marcela Zmoška Máš něhu andělů pro Natálii Kocourkovou k narozeninám. Tak tiše jako sen přišel tvých narozenin den, žij si blaze v plném zdraví, užívej toho, co tě baví, ať splní se ti nejtajnější sen, ať se na tebe štěstí směje den co den. Krásné narozeniny přeje Anička z Kunic, Praha východ. A všechno nejlepší samozřejmě přeje i Český rozhlas Liberec.

Vážení posluchači, obvykle tento pořad Písničky na přání končí ve 13 hodin. Dnes ho náš tým předčasně ukončuje, protože se připojuje k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

někdo klína, někdo má pletky rád. Já radši sklenici vína.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Písničky na přání. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Písničky na přání. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Písničky na přání. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Na Liberecké radnici bude městský holubník. Obec Okna na Českolipsku má po 80 letech kronikáře. Bankám stoupl čistý zisk na skoro 30 miliard korun. Odpoledne bude polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky nebo i bouřky a teploty do 29 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Na půdě Liberecké radnice bude městský holubník. Magistrát chce jeho pomocí populaci holubů regulovat. V holubníku se budou moct ptáci napít, nakrmit a také zahnízdit. Město nechá jejich vejce sbírat. Tím se podle primátora náměstka Jiřího Jandňourka za starosty pro Liberecký kraj zamezí jejich přemnožení.
2: Připravíme nějakou komorovou místnost, do které ten holub zalétne a tam regulujeme tu populaci tím, že jim odebíráme vajíčka, dáváme falešná. Zároveň bych chtěl poprosit občany, aby nekrmili holuby. Bylo by to dobré, aby jsme společně s občany udrželi tu populaci v nějaké rozumné míře.
0: Po 80 letech má obec Okna na Českolipsku kronikáře. Záznamy o dění nově zaznamenává tamní knihovník Jaroslav Kunc. Kromě standardních kronik za roky 2029 a 2026 postupně vzniká také přehled událostí za uplynulých 8 dekád historie obce, říká Kunc.
3: Okresní státní archiv Česká Lípa a začal jsem se tam vlastně hrabat ve všech těch, jak to bylo po válce, jak to bylo s vysídlením Němců, jak to bylo, když sem přišli lidi. A najednou z toho, že bych dělal kroniku jenom za rok 25, vzniklo, že dělám historické ohlédnutí.
0: Vodohospodářské sdružení Turnov staví pro veřejnost prostor k setkávání před vodojemem na Kozinci v Jelemnici na Semelsku. Zbyly na to peníze z rekonstrukce dvou vodojemů. Na místě vznikne dlážděné náměstíčko se sezením a zelení. Svazek obcí tam chce vybudovat nový turistický cíl a přiblížit vodárenství lidem. Bankám v Česku letos v prvním čtvrtletí stoupl čistý zisk na zhruba 29,5 miliardy korun. To je meziročně o 8% víc. Vyplývá to z dat České národní banky. Za růstem zisku stojí podle analytiků hlavně dobrá makroekonomická situace, díky které rostou vklady u bank. Zájem se zvýšil taky o investiční produkty a hypotéky.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude polojasno až oblačno kolem poledne a odpoledne ojediněle přehánky nebo i bouřky. K večeru bude oblačnost ubývat a nejvyšší odpolední teploty se vyšplhají na 26 až 29 stupňů, na horách na 22 až 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 1/35 u Hodkovic nad Mohelkou ve směru od Turnova do Liberce je uzavřen sjezd do Hodkovic. Doprava je odkloněná na exit 39 přes Paceřice, Chcichrov, dále přes Žďárek, Jílové až zpět do Hodkovic. V Lučanech nad Nisou je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená silnice v lokalitě Upily. Uzavírka potrvá až do září. A na silnici 35 na průtahu Liberce probíhají práce na údržbě mostu nad Sousedskou ulicí. Ve směru od Prahy na Děčín je provoz převeden do protisměru. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Dobrý den, milí posluchači, posloucháte Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a mým dnešním hostem je Josef Mareš. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Josef Mareš je bývalý šéf pražské Mordparty, scénárista a spisovatel. Do povědomí veřejnosti se dostal po premiéře seriálu Případy prvního oddělení, devadesátky a Docent, u kterých se podílel na scénářích jako spoluautor. U policie sloužil téměř 30 let a v současné době pracuje v úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Původně jste chtěl být fotbalistou. Jak jste se dostal od fotbalu k policii?
2: Tak jednoduše, že jsem asi nebyl tak dobrý fotbalista, abych hrál ligu a policii jsem se dostal takřka jakoby náhodou, protože já jsem, dá se říct, že jsem si splnil svůj dětský sen. Já jsem chtěl vyšetřovat závažné trestné činy, hlavně vraždy, už jako malý, protože jsem z těch kriminálek a všechno, tak jsem to měl trošku pochopitelně zidealizovaný, ale v tom pozdějším věku jsem zase vnímal, že ta policie je i trošku nástroj politický někdy a hlavně jsem potom se bál jít na práva, abych se tam dostal, a protože jsem se chtěl zbavit, jako chtěl jsem si vojnu minimálně zkrátit a hlavně ji oddálit, tak jsem šel na to, co mi jako šlo, a mě šla na gympu strašně matika, fyzika, nebo strašně ne, ale dá se říct, jsem s tím neměl žádný problémy, tak jsem se přihlásil na elektrotechnickou fakultu a dostudoval jsem inženýra, pak jsem šel na rok na vojnu. No a když jsem se vrátil, tak vlastně byla revoluce a já už jsem jako zjistil, že ten inženýr pro mě asi není to, co bych chtěl dělat v životě. No a protože všichni od policie tenkrát v roce 90 odcházeli většinou a jsem se ani do toho baráku, když jsem se šel přihlásit, nemohl dostat, jak všichni vycházeli ven, tak jsem se šel přihlásit policii. No.
1: Jaké předpoklady musí člověk mít, aby mohl jako do Mordparty, aby mohl vůbec k policii? Jsou takové?
2: No tak já jsem přijel a rovnou jsem jako nastoupil na úřad vyšetřování díky tomu, že jsem měl vysokou školu a o té policii a o tom vyšetřování jsem neuměl, jako nevěděl vůbec nic, takže jediný, co jsem jako měl vlastnost, tak je se učit pořád a zdokonalovat se, což vlastně platí i pro ty současné policisty, protože ta vlastně ta věda a ten pokrok jde stále dopředu. To, co my jsme dělali před 20 lety, tak už teďka vůbec neplatí, dělá se to úplně jinak a vlastně se člověk pořád učí. No.
1: A co třeba je největší rozdíl před těma 20 lety a dneska?
2: No tak třeba
1: čem?
2: Tenkrát nebyly digitální stopy žádný. Že? V současné době, my když jsme přijeli na místo, tak první, co bylo, obejdi barák, zeptej se všech sousedů, jestli někdo něco neviděl. Teďka ten detektiv se takhle dívá nahoru a zkoumá, kde jsou kamery, aby stačil zajistit ten záznam. Třeba, no, nebo pak mobily, že jo. Když se teďka chcete asi zjistit něco o tom člověku, který je třeba i poškozený, bo už je mrtvý, takže se ho nemůžete na nic zeptat. Nicméně chcete vidět, jaký žil život, jaký měl problémy, kdo ho mohl třeba chtít zabít a tak dále. Takže jsme vyslýchali příbuzný, někdy nám třeba pomohli, jsme třeba našli nějaký deník nebo to. Teďka v současné době Facebook, internet, to jsou úplně jiné věci,
1: sítě.
2: Sociální sítě, které dřív prostě nebyly, a teď ten policista, který chce být dobrý, tak s tím musí umět pracovat. No.
1: Rozumím, musí se přizpůsobit ty tak. Době, postupně se jí musí přizpůsobovat. Jak dlouho zhruba celý proces od nahlášení po uzavření toho případu trvá? Je to hodně různorodý?
2: No, záleží to pochopitelně případ od případu, pokud se budeme bavit o vraždách, který jsem vlastně dělal většinu mý profesionální kariéry, tak nějaká vražda je v úzovkách vyřešena do pár hodin, někdy i ten oznamovatel je třeba pachatel, když je to nějaká domácí věc, tak domácí roztržka, tak on si najednou uvědomí, co udělal, a zvedne telefon a volá záchranku, volá policii, takže tam jako z hlediska diváka, tak je to ten případ vyřešený hnedka, ale ono to stejně trvá, protože to musíte dostat před soud, jsou tam nějaký znalecký posudky, znalecký zkoumání, všechny stopy se musí vyhodnotit a tak dále, takže i to trvá. No ale pak jsou případy, kdy ten pachatel není vůbec známý a dělá se na tom třeba rok, dva, pak se na nás třeba trošku smálo štěstí a ten případ jsme vyřešili, pak ještě dalších půl roku, než se to třeba dostane k soudu, takže je to různorodý, ale jak jsem vždycky říkal, když se na to dívá divák, nebo kdo tomu nerozumí, tak vlastně se přizná ten člověk, nebo ten je usvědčen ten pachatel a běžejí titulky a v tu chvilku ten vyšetřovatel je vlastně na začátku té práce, protože to musí dotáhnout až tomu soudu. No.
1: Zeptal bych se na psychohygienu. Dovedla vás vaše práce někdy k terapiím nebo k psychologovi, protože si nedokážu představit, jak náročné to muselo být pracovat na tom oddělení?
2: Tak když jste uvnitř, tak to ani tak jako nevnímáte a já ještě patřím do generace, kdy když někdo řekl, že půjde k psychologovi, tak první, co bylo, jak jsi se zbláznil, nebo proč tam jako chodíš. Teď už je jiná doba, ale tenkrát to nebylo. Takže jsme se nějakým způsobem museli očisťovat. Mě strašně pomáhal sport. Já teda ligu jsem nikdy nehrál, ale sport jsem dělal vlastně celý život. Teď na to trošku doplácím, protože se ozývají staré zranění. Nicméně jsem dělal všechny míčové sporty, hlavně jsem hrál teda fotbal. Díky své práci tak jsem čuchnul k bojovým sportům, takže jsem dělal karate. A vlastně na tom place nebo potom v té tělocvičně, tak musíte myslet na něco jiného, nemůžete myslet ještě na ten případ. To je první věc. Druhá věc je to, tak vlastně ten kolektiv, protože nikdy na tom případu nepracujete sám, tak vždycky jsme měli to, že když se to třeba dokončil ten případ, tak jsme se sebrali a šli jsme to někam v vozovkách zapít. No a měli jsme teda, byly takový pokusy, když jsme třeba jezdili za kolegy z Ostravy, tak do Ostravy, na Tědlicko, tak jsme tam měli psychologa, který nám se jakoby rozebíral, ale v rámci přednášky a říkal, že vlastně policisté a doktoři, tak máme větší nebo takový blížší vztah k tomu alkoholu někdy, protože se v ozovkách potřebujeme trošku odreagovat a někdy, že mluvíme sprostě, že to je tím, že se čistíme, takže pak se na mě otočil kolega z Ostravy a říká, vidíš, pičo, vole, já nejsem sprostý, vole, já se čistím.
1: Já se čistím.
2: Jo, takže pak jsme to jako opakovali. Pochopitelně je to těžší a asi není případ, kdy zabouchnete dveře od kanceláře a přestanete na to myslet a vrátíte se k tomu případu až druhý den ráno, když odmykáte dveře. Jako to myslíte na to a vlastně jediná možnost, jak se toho zbavit, abyste na to nemysleli, je, že ten případ vyřešíte. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty, scénárista a spisovatel Josef Mareš. Hrají důležitou roli při výslechu emoce?
2: Určitě, a já když jsem potom byl jako vedoucí, to znamená, že se ten člověk zadrží a teď ho vyslýchají kriminalisté jako podezřelýho, a já jsem ty výslechy, pak už jsem se jich jako nezúčastňoval aktivně, že bych vyslýchal taky, ale naopak jsem byl pasivní posluchač, když jsem se všímal toho, jak ten člověk, ten vyslýchán, ten podezřelý, tak jak reaguje, jo, a byl jsem, dá se říct, jako trenér na střídačce, když jsem řekl, hele, pojď si na chvilku odpočinout, půjde to zkusit někdo jiný, jo, a nad jsem třeba třetí, čtvrtý, až člověk, najednou jsem zjistil, že oni si spolu trošku víc rozumějí, tak už jsem ho tam nechal a povídali si dál, no.
1: Co vás na té práci opravdu jako nejvíc bavilo? Jaká část byla vaše nejoblíbenější? A naopak, jaká část, jakou část jste nenáviděl? No, jestli tak, nějaká takováhle tam vůbec
2: práce,
1: byla?
2: Práce, jak říkal můj učitel a můj dlouholetý šéf Ivan Smékal, když mě přibíral na vraždy, tak říkal, že ta práce je zajímavá tím, že každá vražda je jiná. Já jsem těch vražd vyšetřoval hodně, nebo jsem byl u toho vyšetřování těch vražd. A můžu říct, že vlastně žádná nebyla stejná. Po každý, jo. Jednou jste mezi bezdomovcema, jednou jste mezi bankovníma úředníkama, potkáte spoustu lidí, kteří se s vámi musí bavit, aniž by třeba chtěli, ale musí, protože k tomu případu třeba mají nějaký vztah nebo něco takového. Takže to je strašně, potkáte spoustu lidí a ta práce není jednotvárná. Je to pořád něco jiného. Pochopitelně je tam nějaký stres. Co mi pak nebavilo, tak to asi každýho, tak někdy to zbytečný papírování. A pak taky někdy musím říct hádky s obhájci, no. Já jsem se víc jako hádal s obhájci, než s těma obviněnýma. Jo, protože mi někdy přišlo, že zbytečně jako to prodlužují a hází klacky pod nohy v případech, kdy to je třeba úplně jasný, ale byla to jejich práce. Já jsem třeba zase nebyl asi oblíbený mezi nima, takže to bylo takový vzájemný, no. Taková Sparta Slávie, bych řekl.
1: Derby.
2: Tak.
1: Po jakém čase vám došlo, o čem ta práce skutečně je a kdy jste si řekl tak a teď už opravdu musím pryč, protože už je to pro mě nesnesitelné?
2: Tak to, že jako o čem ta práce je, to jsem poznával postupně, protože vlastně když jsem přišel k policii v tom roce 90, tak jsem neuměl opravdu vůbec nic, ale naštěstí jsem potkal lidi u té policie, byla jich většina, který by byli ochotní jako mě to učit, jo, když jsem o tom nic neuměl. Ale začínal jsem na vloupání sklepů, to byly moje první případy, pak jsem měl loupání do bytu, vykrádačky nějaký a tak dále, pak jsem se dostal přes loupeže a znásilnění k té násilné trestné činnosti, takže když já jsem šel na vraždy, tak jsem jako věděl obecně, co to znamená, nicméně, jak to říkal Ivan Smékal, když jsem přišel, tak říkal, ty jsi neuměl vůbec nic, ale byl jsi jako ochoten se to naučit, takže já jsem si četl ty starý spisy, jezdil jsem na případy, sledoval jsem ostatní kolegy, jak to dělají. Nikdy jsem neměl pocit, že jsem někde jako úplně na vrcholu, že všechno umím, protože vždycky narazíte na věc, kterou děláte prvně a musíte s nějakým způsobem zjistit, kudy se tam leze, jestli dopředu nebo vzadu. Takže nikdy jsem nebyl úplně takový, že bych si řekl tak a teďka je to úplně nejlepší, protože skončíte jeden případ a zazvoním vám telefon a jdete na druhé a nemáte čas jako, dá se říct oslavovat třeba ten první a žít na nějakém tom obláčku jako té slávy. No nicméně ten můj odchod byl pak způsobený tím, že mě ta práce bavila furt, měl jsem strašně rád ty lidi, ty podřízený, se kterými jsme měli nějaký vztah a dá se říct, že nám ta práce docela šla. Nicméně do vedení přišli lidi, se kterými já jsem se jakoby nesnes a protože jsem potom pochopil, že to nebudu odnášet pouze já, ale že by to odnášelo i celé to oddělení, tak jsem se rozhodl, že jako odejdu na druhou stranu. Když jsem nastupoval k policii, tak ty starší pardálové, tak mi říkají, hele mladej, jako peníze tady nic moc, jako nečekej tady, že tady zbohatneš, ale víš, co je dobrý, my v 55 jdeme do důchodu. To mají policajti, vojáci a horníci. Tak jsem jako tenkrát jsem to bral jako, že to je strašně daleko, tenkrát mi bylo nějakých 25-26 let. Nicméně, když jsem odcházel, tak jsem si uvědomil, že jsem to vlastně naplnil, protože jsem odcházel v 55. No.
1: Jakou nejbizarnější rekonstrukci případu jste dělal? Byly to kuřata nebo to byla rekonstrukce pádu z okna?
2: No tak všechny ty rekonstrukce jsou zajímavé a jde o to spíš, tam mě ta práce bavila toho vyšetřovatele nejvíc, protože vlastně jste takový, když jste z filmu, tak jako vám to připomíná, že jste jako režisér.
1: Ano.
2: Jo, vy dostanete nějakou, prostě nějaký úkol zrekonstruovat ten případ, ale jakým způsobem to uchopíte, kde budou stát kamery, čím začnete, jestli začnete svědkem nebo začnete pachatelem. Vůbec ten scénář celý, tak to je na vás a vy to prostě musíte udělat tak, jako abyste z toho měl zaprvé dobrý pocit, aby to k něčemu bylo. Takže těch rekonstrukcí bylo hodně. Pochopitelně, když jsem třeba potkal Honzu Hřebejka poprvé, když jsem se jako dostával k filmu, u filmu Nevinnost, když jsem dělal jakoby poradce, tak se trošku to a říkám, my to budeme točit na dvě kamery. Já jsem se otočil, říkám, já jsem teďka dělal rekonstrukce, dělal jsem to na tři kamery. A on tak to mě jako ukolil, jako vůbec to, jak jestli je to
1: co
2: jako
1: to
2: možný.
1: Je za chlap?
2: Takže
1: to
2: je, to jsou to náročný, někdy děláte rekonstrukci, kde máte čtyři lidi a děláte to někde v bytě, je to úplně v pohodě. Někdy to děláte, bohužel na veřejnosti, nikdy se nám nepovedlo prostě to utajit, vždycky tam ty média byly. A tak máte ještě takový větší tlak, že jo, všechno ostatní, takže neřekl bych, že která byla nejtěžší, která nejlehčí, každá byla nějakým způsobem zajímavá, protože kdyby to nebylo zajímavé, jak bych to nedělal. Ta rekonstrukce je zbytečná, protože tam máte nějaký přiznání. Já jsem teďka mluvil s kolegy, kteří to ještě dělají, vlastně byl jsem na večírku pozvaný, tak jsem s jedním vyšetřovatelem mluvil a ten mě docela překvapil, říká, no já rekonstrukce, tak když se přizná, tak proč bych dělal rekonstrukci, jo, tak... Já jsem to vždycky, i pro toho soudce, ten soudce sice čte ten spis, ale nikdy nebyl na místě, neměl třeba ty přirozené reakce, který má ten pachatel, na ten papír se to třeba všechno nevejde. No a tak mu to dáte, on se to pustí a vidí to vlastně jakoby v uvozovkách nepřímým přenosem, ale nějakou tu rekonstrukci a dokáže se do toho víc cítit a lepší se, myslím, se mu pak i rozhoduje o tom činu. No.
1: Jde přestat být policistou?
2: No, někde mi to někdo řekl, tak já to takhle používám jako bývalý policajt, jako bývalý alkoholik, jako jo, to jako nejde jako
1: úplně... Abstinující policista.
2: Tak, takže pochopitelně to srdíčko mám furt a zase asi díky tomu, že když jsem odcházel, tak možná s vedením, tehdejším vedením pražské policie jsem jako úplně za dobře nebyl, nicméně s těma podřízenýma, jo, tak... Ještě pořád jsem s tím ve styku, že jezdím na nějaký prostě výjezdní porady, na nějaký ty instrukční zaměstnání, které mají venku, když mají nějaký ty veslavy nebo to, tak jsem tam pozvaný, takže jsem s nima a když jsem třeba odešel, tak pár případů bylo takových známých, těch mediálních a volali mi novináři a ptali se, abych řekl svůj názor a čekali, že třeba řeknu, že to měli udělat takhle. Já jsem se k ničemu vůbec nevyjadřoval, trošku se zlobím na ty bývalý kolegy, kteří se k tomu vyjadří, protože o tom případu nic nevědí a určitě to nepomáhá, protože já jsem to zažil sám, když jsem dělal nějaký ty mediální kauzy, tak jak se k tomu někdo vyjadřuje a proč to neudělají takhle, protože o tom případu nic nevěděl, tak jsem se akorát musel smát a nechtěl jsem spadnout do tohleto ranku, takže ode mě asi nikdo neuslyší nikdy kritiku policie a vždycky se jí budu snažit spíš obhajovat. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš. Cítíte nějakou profesionální deformaci, když třeba jedete metrem, tak máte tendenci sledovat lidi a říkat si, co si asi myslí, ten něco skrývá. Máte tady to ještě jako v sobě?
2: Jo, tak když někam nastoupím, tak jako vždycky se tak jako rozhlídnu, kdo tam všechno je, že jo, a když jdete po ulici, tak nejdu u kraje, ale jdu třeba prostředkem, to jsou takové věci, které z té praxe máte. Já jsem tohleto zažíval, když opravdu jsme měli nějaký případ vraždy, který nás stížil a nemohli jsme to objasnit a já jsem o tom přemýšlel, jsem třeba nastoupil do metra a teď se třeba na mě někdo vyzdívavě dívá a říkám, tyjo, není to on, není to ten pachatel, když on tady třeba někdy může být, jo. Takže takhle jako přemýšlíte, jestli se teďka ještě chovám, nevím, nicméně, když jsem třeba s někým na pivu a ne to, tak třeba něco jsem organizoval, říkám, hele, tak vy tam dojďte a to. A kamarád, co seděl vedle mě, říká, ale ty už nejsi jejich vedoucí, ty, co jim to jako říkáš, ty myslíš, říkám, no jo, vlastně, jo, takže jde to postupně, no, teprve. Nejde to hned ukončit, určitě ne.
1: Kdybychom takhle přesně seděli na pivu a já bych se vás zeptal, co jako nejzábavnějšího nebo nejvtipnějšího, na co si rád vzpomenete a co u toho piva vlastně jako těm kamarádům můžete říct a třeba říkáte? No, mě by to jako zajímalo.
2: Zajímavý že... byly několikrát ještě, když jsem třeba jako dělal na kriminálce, ale nebyl, nebo na vyšetřovatelce, ale ještě jsem nebyl na vraždách, tak jsem dělal nějaký daňový nebo nějaký valutový podvody. Ještě dřív to jako bylo trestný, když se to prostě házelo mezi sebou na ulicích a tak dále. A dostal jsem pána, kde to jako, a co mi říkali, kolegové říkali, hele, je to úplně jasný, chytli jsme ho v autě, frér měl u sebe, já nevím, 200 000 korun a ten měl odpovídající počet marek. To je Němec, takže my jsme ho čepli jako přesměně, to nemůžeš jako zkazit, tak to jí vyslechnou. A já jsem tomu pánovi, který sedl proti mě, říkám, no tak tady je to asi jasný, ne? Tak jsem mu přijal obvinění, říkám, tak se k tomu nějak musíte vyjádřit, ale pro mě je to, a on říká, no to vůbec není jasný. Ale to mi jinak nevysvětlíte, než jste to jako chtěl. Říká, ne, prosím vás, bylo to tak, že mě vykradli byt, opakovaně to si můžete zjistit, takže já všechny peníze, co mám, tak nosím u sebe pořád, aby se mi to už podruhé nestalo. Takže mám u sebe a sedím v autě na Václavském náměstí před nějakým tím hotelem a říkám si, tak já vlastně nevím, kolik v tom kufru těch peněz mám. Tak jsem je začal počítat a když se začíná počítat, tak šel kolem ten Němec, který jste zadrželi taky a říká, vidím, že počítá ty peníze, já mám u sebe nějak a potřebuji si je přepočítat, můžu si přepočítat, kolik mám u sebe marek. A jsem říkal, jo, jasně, tak si sedněte vedle. A oba dva se počítali a v tom jste přišli. No. Tak já jsem se začal smát, říkám, to tam mám napsat. Bo, no to napište, to je pravda. No tak jsme se smáli tomu oba. No. A z vražd mám ze začátku a to bylo teda opravdu jako, pak jsem tím bavil celou společnost, kdy manželka zabila svého manžela s tím, že on přišel opilý domů, křičel, nadával všechno. A ve finále teda ona mu nesla večeři a on furt jako tam dělal prostě nějaký psí kusy. Tak ona už to nevydržela a měla v ruce nůž, tak ho bodla. No a já jsem, protože ty rekonstrukce se dělají tak, že a když ještě začínáte, tak dostanete prostě roli toho pachatele a děláte jako figuranta. Takže já dělal toho opilce a seděl jsem u stolu, dostal jsem vidličku a nůž a on jako bouchal vidličku a nožem jako o ten stůl a křičel na ní, ať jí dá jídlo. Takže jsem bouchal, tak jsem byl, že jo, mladý, tak jsem chtěl to udělat co nejvíc. A říká, no on bouchal víc, tak jsem fakt ještě bouchal víc. A on, no, on možná bouchal ještě víc. Tak jsem opravdu, že jsem málem rozbil ten stůl. Ona se takhle podívala, nejdřív na mě, pak se podívala na toho vyšetřovatele, který tu rekonstrukci dělá, říká, no nezabil byste ho. No tak se všichni začali smát a my jsme pochopili důvod té vraždy. No. Takže někdy se zasmějete.
1: Které jsou největší kliše a nesmysly v kriminálkách, který teďkon vydáte, ať už to jsou český nebo zahraniční?
2: Tak já, čím jsem jako hodně takový, ale to jsem neznámý, ale takový to rozdíl mezi škrcením a rdoušením, kdy bohužel to nikde neznají policisté, ten rozdíl, že jo, protože škrtí se škrtidlem a rdousí se rukama nebo nohama, pokud to umíte, že jo, nějaký typový sporty. No a já jsem to dával, když jsme měli prostě nějaký přijímací řízení nebo nabídky řízení u policie, tak když přišel policista a chtěl se dostat na vraždy, tak tohle to byla první otázka, ale pak už se to o mě tak vidělo, že ty lidi už byli připraveni, jak už jsem to pak nedával. Tak tohle to určitě pak rozdíl mezi patologem a soudním lékařem je taky to, odvezem to na patologii, to vám policista nikdy neřekne a řekne, odvezem to na soudní lékařství, protože soudní lékař, patolog je ten, co se v tom třeba zkoumá, ale dělá to z jiných příčin, než to dělá ten soudní lékař, ten opravdu ten nám pomáhá a je přibraný k té soudní pitvě, takže nikdy neřeknete, přijde patolog, ale přijede soudňář.
1: Rozumím. Kdybych měl zmínit Jiřího Straku, který se já teď nevím po jaký době dostal z vězení po 11 nebo 13 letech, něco takového.
2: Po devíti
1: letech. Myslíte si, že takový člověk jako je schopný se adaptovat zpátky do té společnosti? Přestože o něm už teda jako všichni vidí a všichni ho znají, všichni znají jeho obličej.
2: No tak takhle, po devíti, on pak, když byl propuštěný, tak ještě měl ústavní léčbu, takže byl ještě chvilku jako v vozovkách zavřený, ale někde jinde. Pak teprve vylez, no to byste se asi musel zeptat těch lidí, jako jo. Teďka se třeba řeší ocásek,

0: jakby. A pak když vyšel, tak jsme byli teda domluveni společně, že půjdeme na pivo. A já jsem šel, furt jsem se otáčel, říkám, tyhle, pojď už. A říkám, tyhle, nejsem zvyklý chodit jakovýhle dálky. Protože jako jdu furt do kolečka a najednou prostě viděl tu rovnou tu, tak dostal psychickou tu, jako že tam pomalu nedojde, jo. No tak je to složitý a teď si vemte, jak za 10 let, jak se změnily mobily, všechno, internet. Ten člověk si nemůže ani nic koupit, protože někde třeba, když já jsem třeba byl teďka v Anglii na fotbale a zjistil jsem, že vyměnil jsem si nějaký peníze a vůbec jsem žádný neutratil, protože všichni chtěli pouze kartou platit, jo. Když ten člověk si neví ani, jak si má udělat účet, musí to být strašně složitý, to je pro ty lidi, ale jako složitý. To jako policie neřeší a to musí zase ty probační služby asi ty lidi na to trošku připravit, že mají nějaké vycházky, musí se nejdřív zkusit, protože je to velká rána a já to vím sám, že jako dobře se nebo lepší se určitě všlenujou lidi, kteří teda jdou z výkonu trestu na tu svobodu, kteří mají nějaký zázemí. Jo, že mají nějakou rodinu, která jim zaprvé s tímhletím pomůže, ale oni mají důvod, proč s nima bejt, že jim to chtějí třeba vrátit, protože se o ně starali celou dobu, co ty lidi seděli, tak jim to nějakým způsobem chtějí vrátit a mají nějakou prostě vizi, že chtějí být prospěšný. Když je ten člověk opravdu úplně sám, což po těch 30 letech logicky už jako třeba bude, tak koho potkáte? Potkáte akorát známý, který znáte z té basy. A většinou potom tam je jako nejkratší cesta potom zpátky s nima.
1: Když máte volno, tak je to ten sport, je to ta hospoda s kamarády, že jdete ven a trošku se jako uvolnit malinko.
0: Tak já už teďka pracuji trošku
1: ano,
0: jinak,
1: už
0: ale
1: děláte něco jiného.
0: Asi se ptáte na dobu, kdy jsem ještě byl to, tak jasně, byl to ten sport, kdy jsem se snažil teda co nejvíc jako sportovat, mě to bavilo, chodil jsem do posilovny, chodil jsem běhat, pokud mi to zdraví dovolil, tak jsem ještě hrál fotbal, tenis a tak dále. Takže určitě ten sport a s těma kamarádama je to perfektní, protože ještě já jsem vlastně poslední generace, která ještě hraje mariáš, po nás už moc lidí neto, takže my ještě jako se občas scházíme a opravdu si s radostí zahrajeme, krásně se u toho pohádáme, okrademe se o peníze, protože to je jediný, já nedá hraju o peníze, ale mariáš prostě nejde hrát zadarmo, to se musí hrát o prachy. Takže toto, takže se úplně odreagujete a právě, že já tyhle ty kamarády vůbec jsem měl mimo tu policii, takže ty ani se nechtěli moc bavit o tom, co dělám. A nikdy vás ty lidi ani berou trošku jinak. Já teďka jsem říkal, kamaráde, jsem hrál ještě za Uhelný sklady Praha, to už jsem byl jako aktivní vyšetřovatel, hráli jsme krajský přebor a byli jsme v kabině a pak jsme se šli, že ho, sprchovat. Teď ty sprchy tam byly asi 4 nebo 5, tak nás tam stalo 5, takhle nás byla, měli jsme radost, jako, že už máme po tréninku a jeden říká tomu, ty vole, oni ho chytli toho, jak zabil tu ženskou, ty vole, to by mě zajímalo, jak to dělají. A já jsem stál vedle něj a jsem ten případ vyšetřoval. A my se u nás bavili jako o imaginárních prostě lidech, kteří jsou trošku někde jinde a neukázali jsme představit, že to vyšetřuju já, jo. Tak u těch lidí si pak odpočinete, no.
1: Já vám moc krát děkuju za milý rozhovor.
0: Já děkuju za pozvání a taky děkuju.
1: Krásný den.
0: Na shledanou.
1: Mým dnešním hostem v Osobnostech Česka byl Josef Mareš.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
3: Krajští radní odvolali ředitelku Jablonského gymnázia u Balvanu. Ze staré hasičské nádrže udělal Hrádek nad Nisou plochu ke koupání. Hasiči varují před vysokým rizikem požáru v zemědělství. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty do 28 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Radní Libereckého kraje dnes tajném hlasování na mimořádném jednání odvolali ředitelku gymnázia u Balvanu v Jablonci nad Nisou Michálu Mutl. Zdůvodnili to dlouhodobě neuspokojivou situací ve škole, hlavně v oblasti komunikace a vztahu. Podle hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj už nebylo zlepšení bez zásahu zřizovatele možné. Radní zároveň od zítřka řízením školy pověřili Tomáše Hofrichtra, ředitele Jablonského gymnázia Antonína Randy. Nové vedení gymnázia u Balvanu by mělo z podzimního výběrového řízení. Vedení Hrádku nad Nisou na Liberecku dokončilo obnovu staré hasičské nádrže v Dolním Sedle. Ta bude dál sloužit svému účelu v případě požárů. Nově je tam ale i plocha pro koupání a v části biotop pro vodní rostliny a živočichy. Součástí prací bylo odbahnění nádrže a také instalace nového stavidla. Za revitalizaci rybníka zaplatil Hrádek nad Nisou přes 4 miliony korun. Polovinu pokryla dotace z fondu malých projektů Turův, říká nezávislý starosta Hrádku Pavel Farský.
4: Z části to je vodní nádrž, z části to je teďkon biotop. Ještě se tomu rybníku do budoucna budeme muset pověnovat, protože budeme muset řešit odtokový zařízení a hráz, ale jinak ten rybník hodně změnil ráz a pro občany Dolního Sedla to bude zajímavé místo.
3: Na kostelní věž v Žandově na Českolipsku se vrátí hodiny. Radnice dokončila dokumentaci pro nadcházející opravu čelní části městem vlastněného kostela svatého Bartoloměje. Kromě hodin by se do věže měly vrátit také dva zvony.
5: Nezávislý starosta Zbyněk Polák uvedl, že jeden bude původní, druhý nově odlitý. Radnice teď bude hledat stavební firmu, která opravu věže provede. Už loni nechalo město na vrchol umístit repliku historické barokní báně. Původní zastřešení poškodil požár před 56 lety a památku zakrývala provizorní střecha nepůvodního tvaru. Ze Žandova Jiří Jelínek, Český rozhlas.
3: Hasiči varují před zvýšeným rizikem požárů v zemědělství. Podle mluvčí hasičů Kristýny Posekané můžou vysoké letní teploty způsobit samovznícení některých zemědělských plodin. Patří mezi ně třeba seno, oves, sláma nebo luštěniny. Podle Posekané je vhodné takové plodiny pravidelně kontrolovat. Hrozí taky vzplanutí zemědělských strojů. Nejčastěji za to může závada nebo nedbalost. Za loňský rok hasiči zlikvidovali skoro 1600 požárů v zemědělství. Škody dosáhly přes 350 milionů korun.
2: Počasí.
3: V noci bude skoro jasno až polojasno, s vysokou oblačností, nejnižší noční teploty 15 až 12, na horách 12 až 9 stupňů. Zítra ráno a dopoledne bude převládat vysoká oblačnost, odpoledne většinou polojasno nebo až skoro jasno a hlavně na horách se mohou výjimečně objevit přehánky. K večeru se vyjasní a nejvyšší denní teploty 25 až 28, na horách 21 až 24 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jiráskova. Uzavírka potrvá až do září.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásné pondělní odpoledne. Jestli pak jste věděli, že unikátní půjčovna kompenzačních pomůcek projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu Svět lůžka pomáhá už 5 let lidem se zrakovým postižením. Nabízí jim například možnost si vyzkoušet moderní technologie, které čtou, mluví a navigují, ještě než si je pořídí, a právě do této půjčovny vás zavede hned úvodní příspěvek. Pak nám regionální stopař představí disk golfové hřiště pro veřejnost a fotopointy na plážích Máchova jezera, což jsou dva návrhy, které ze 7 podaných vybrala odborná komise podle pravidel participativního rozpočtu města Doxy. No a s Martinem Písaříkem se vydáme na nejchladnější a nejteplejší místa. To v rubrice Co v učebnicích nebylo. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Karel Gotta, Má první láska se dnes vdává, takové hudební osvěžení do pondělního odpoledne v Českém rozhlase Liberec. Jistě po všech stránkách pohodového, máme 14 hodin a 11 minut. A my se teď vydáme mezi zrakově postižené. Lidé se zrakovým postižením si mohou moderní technologie nejprve vyzkoušet doma, než se rozhodnou, jestli si je pořídí. V Česku totiž už 5 let existuje jediná půjčovna kompenzačních pomůcek svého druhu, která za tu dobu pomohla více než 500 výpůjčkami. Má jí na starosti Světluška, projekt nadačního fondu Českého rozhlasu.
1: Se mi propojila s mobilem a můžu spustit třeba navigaci na určité místo a ta hůl mě tam dovede různými textovými pokyny.
2: Ksenie Jenilina ukazuje klientům novou slepeckou hůl, která využívá umělou inteligenci a je propojená s mobilní aplikací. Právě takové moderní pomůcky si lidé můžou v půjčovně vyzkoušet ještě před koupí, aby zjistili, jestli jim skutečně vyhovují. Potřebuje je i vedoucí půjčovny Andrea Hlaváčková a dodává, že například malá čtečka může stát až 65 000 korun.
3: Kterou si takhle člověk jako drží v ruce, něco si tím vyfotí
4: a holka mu bude číst.
5: Půjčitel je povinen předmět výpůjčky předat ve funkčním stavu.
3: To je možná něco záživnějšího, že?
2: Pomůcek nabízí v půjčovně přes 110 a největší zájem je prý o kamerové lupy. Studentka Klára Závodská si tady půjčila počítač.
6: Tom už je zabudovaný zvětšovací program a voiceover. A jde tam vlastně dobře i barevně nastavit kontrast a dobře zvětšovat.
2: Počítač si nakonec pořídila, stejně jako si její přítel Henrik Josef Titien po vyzkoušení koupil vysílačku pro nevidomé.
7: Tady mám VPNku, je tam 6 čísel, když stisknu jedničku, tak se ozve například budova Českého rozhlasu.
2: Půjčovna spolupracuje s odbornými organizacemi, které se věnují lidem se zrakovým postižením. Andrea Hlaváčková zmínila například Tiflo Servis.
8: Tam si vybere vhodnou třeba kamerovou lupu zvětšovací a aby si ji mohl vyzkoušet na delší dobu, tak z této organizace posílají k nám a já mu tady tu pomůcku mohu půjčit potom na dobu měsíce nebo i déle.
2: Půjčovna je přímo v budově Českého rozhlasu na Vinohradech a podle ředitele nadačního fondu Českého rozhlasu Jiřího Váni je unikátní i v tom, že tu pracují lidé s těžkým zrakovým postižením.
9: Protože když se sem člověk přijde tu pomůcku vypůjčit, tak si to nepředstavujte tak, že si jenom vezme nějakou krabici, ale je to vlastně i místo a možnost, kde může prokonzultovat další svoje třeba problémy, nároky na dávky, možnost vyzkoušet si jinou pomůcku.
2: Půjčovna navíc vylepšila výpůjční systém, takže i klienti bez zraku si můžou sami vyplnit rezervační formulář, podepsat smlouvu a celý proces vyřídit sami. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát. Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A my se za naším regionálním stopařem vydáváme k Máchovu jezeru. Zastupitelé DOX pro letošní rok schválili 800 tisíc korun do participativního rozpočtu. Do prvního ročníku rozpočtu, jehož cílem je například zlepšit veřejný prostor a možnosti trávení volného času, došlo 7 projektů a 2 z nich postupují dále do právě probíhající ankety. A podrobnosti z DOX přidá regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne přeju z parku u Dokského zámku, kam jsem se přesunul od Máchova jezera, jenom rychlé hlášení, na plážích téměř prázdno, voda ještě snesitelná, viditelnost minimálně metr a příjemně teplá, takže koupání stojí za to. Ale teď už pojďme k té anketě. Odborná komise k participativního rozpočtu posoudila všech 7 návrhů, zejména zda splňují pravidla jako konkrétnost, veřejný přínos, realizovatelnost a budoucí náklady i současnou finanční národnost. A doporučenými projekty jsou disk golfové hřiště pro veřejnost a fotopointy na plážích Máchova jezera. Právě tam si lidé často pořizují různé záběry jezera za východu či západu slunce, připomínku krásného dne nebo i sami sebe na návštěvě právě u Máchače. Pláže u Máchova jezera patří mezi nejnavštěvovanější místa regionu a fotopointy, tedy atraktivní prvky na místech pro focení, budou vlastně šířit věhlas i atmosféru místa Máchova jezera. Na hlavní pláž předkladatelka návrhu Lenka Pasecká navrhuje romantické srdce s Máchovým vršem, do starých splavů, plachetnici a na klůček z kluzavku. Prvky mají být převážně dřevěné, aby nebyly rušivé, ale i dobře ukotvené, prostě provedené tak, aby odolaly počasí i provozu.
1: A kdyby mělo vzniknout disk golfové hřiště?
2: K diskgolfové hřiště by mohlo vzniknout možná už v letošním roce. Mělo by být umístěné do areálu zámeckého parku. Diskgolfové hřiště přihlásila Sára Valachiová a má vlastně k tomu návrhu takový hezký příběh, který názorně dokládá, že disk golf je hrou pro každého. Když její otec zpočátku házel disky do kovových košů a rozebíral nesmyslné letové křivky těch letajících talířů, považovalo to za zvláštní krizi středního věku. Ale stačilo si jednou zahrát a už s disk golfem objela kus republiky. Jen tak krátce k pravidlům, disk, což je vlastně ten letající talíř, se na co nejmenší počet hodů snažíte z výhoziště, z toho výchozího místa, dostat do koše. Prostě jako golf, ale házíte diskem. Disk golfové hřiště v Doxech by mělo být veřejně přístupné, bez vstupného, členství či rezervací, s možností zapůjčení disků na vyzkoušení, ale hlavně zábavné, ale přitom by nemělo areál zámeckého parku měnit na sportovní areál.
1: No a na závěr ještě stručně, jaké byly další návrhy do toho participativního rozpočtu a kdo a jak vlastně může v té anketě hlasovat?
2: Dalšími návrhy, které nepostoupily, ale nejsou odsouzeny k zániku, alespoň některé jsou zajímavými podněty pro rozvoj DOX, ale prostě nesplnily pravidla, jsou vyhlídka nebo menší rozhledna na šibeničním vrchu, vyčištění, oprava a zprovoznění studny na zámku, DOXský poeziomat, což je mluvící socha vzpomínek, kultury a radostí, dále revitalizace hřiště Zbiny a panoramatická stezka Borný z pláže až na vrchol. A co se týká ankety, tak hlasovat může občan s trvalým pobytem v DOXech nebo jejich místních částech, a to prostřednictvím aplikace Munipolis. Město počítá s realizací obou projektů, ale chce dát anketou obyvatelům možnost vyjádřit se, který návrh se jim více líbí. Sám si nemohu vybrat.
1: Od Máchova jezera se nám přihlásil náš regionální stopař Jaroslav Hoření alias Mitch Buchanan. Moc krát děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezké odpoledne.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Pět minut po půl třetí v Českém rozhlase Liberec, Naďa Urbánková a Karel Gott, vzácný nápoj mládí, písnička, která si zřejmě sama mlokla z pramene věčného mládí, protože asi málo kdo by hádal 46 roků. Inu, je to písnička, která nestárne. A když už tak mluvíme o tom věku, jistě víte, že Český rozhlas Liberec slaví 10. narozeniny, zítra velkou akcí na náměstí doktora Eduarda Beneše v Liberci, kam přijede třeba Marta Jandová, orchestr Gustava Broma, Smigmátor a další, máte se tedy na co těšit, ale můžete se na to také ještě navnadit a nachystat přímo v našem vysílání, protože od 12 do 13 hodin budeme celou hodinu soutěžit o krásné ceny, které vám budou dělat radost určitě spoustu a spoustu let. Tak se na nás zítra po 12. hodině, nebo minimálně po 12. hodině nalaďte, ať se také patřičně naladíte na tu narozeninovou oslavu.

0: Vy dál posloucháte Český rozhlas Liberec, čas běží, je 14.39, teplota stoupá, už je nad 25 stupni Celsia, alespoň na některých místech Libereckého kraje. No a lepší to, alespoň podle odhadů meteorologů, v tomto týdnu nebude, tedy se pěkně ohřejeme. No a zatímco vy si na okenním parapetu smažíte volská oka a slaninu, my vám nabídneme v Českém rozhlase Liberec rubriku Co v učebnicích nebylo a celkem stylově bude o teplotních extrémech.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší naměřenou teplotou na Zemi je téměř 150 stupňů Celsia? Absolutním králem mrazu je antarktický Vostok, kde roku 1983 naměřili rekordních minus 89,2 stupně Celsia. Lidé však dokážou žít i v tvrdých podmínkách ruského Oymyakonu, nejchladnějšího obydleného místa planety, kde v roce 1933 naměřili minus 67,8 stupňů Celsia. Na opačném konci spektra stojí kalifornské údolí smrti s rekordem 56,7 stupňů Celsia, ačkoliv povrch iránské pouště Lhůt se dokáže rozpálit až na 80,8 stupňů Celsia. Nejteplejší trvale osídlené místo je město Dalol v severní Etiopii s průměrnou roční teplotou přes 40 stupňů. V Česku naměřili největší mráz v historii minus 42,2 stupně Celsia v únoru 1929 v Litvínovicích u Českých Budějovic. Naopak největší výheň zažili v srpnu 2012 do Břichovice, kde padl absolutní rekord 40,4 stupně Celsia. Nejmrazivějším bodem u nás zůstává vrchol Sněžky s ročním průměrem pouhé 0,2 stupně Celsia. Mezi místa s rekordně nejnižšími naměřenými teplotami patří Jezerní Slaď nedaleko Horské Kvildy. Celoroční průměrná teplota zde činí 2 stupně nad nulou. Za celkově nejteplejší obec jsou díky specifické poloze považovány severočeské Žitenice.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
1: To štěstí chtěl bych jednou mít.
0: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
1: Jenže blázni si dělá dál.
0: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Beatles a Yesterday, trochu nostalgie v Českém rozhlase Liberec. Fanoušci Evy Farné určitě nostalgicky vzpomínají na tři velké koncerty v pražském Edenu, které měla před pár dny a oslavila tak opravdu ve velkém 20 let na hudební scéně. Ale jestli pak vědí děti, co je to takový koncert a byli už někdy na nějakém hudebním vystoupení, to zjišťovala redaktorka Tereza Beránková.
1: Znáte někoho, kdo měl teď velký koncert?
2: Krištofův brácha.
3: Eva Farná.
1: A kde?
3: To nevím. Nikde koncerty, kde se pořád. Dneska máme mé koncert.
1: A co budete zpívat?
3: Nějaký písničky.
1: A těšíte se?
3: Jo. Třeba my dneska budeme to mít besídku jarní.
4: Budeme tam mít 5 minut v Africe a Jumbo.
1: A přijde se na vás někdo podívat?
4: Mámka s taškou a s babičkou a s tetou.
3: Mě babička a děda a druhá babička s dědou, mámka, tačka a brácha.
5: Můj babičky vnuk a ještě babička, druhá babička, můj táta, moje ségra a moje mámka.
1: A co na koncertě děláte, když se vám to líbí?
4: Tleskáme.
3: Tleskáme. Pískáme.
6: Křičíme, že je to super.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Oslava narozenin místního podnikatele skončí vraždou krásné gratulantky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Získat srdce své vyvolené, to si žádá odvahu. Pierre Richard v komedii Jsem nesmělý, ale léčím se. A ČT Art uvede koncert proslulé české mezzosopranistky s prvním naším orchestrem. Magdalena Kožená s Českou filharmonií. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Vedení České Lípy chce sloučit méně využívané mateřské školy se základními školami. Stavba vodovodu v Bačově u Semil by mohla být hotová o půl roku dřív. Zítra bude oblačno až polojasno s teplotami do 28 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Lidé obemkli budovu Českého rozhlasu na Pražských Vinohradech. Vyjádřili tak podporu zaměstnancům, kteří dnes protestují kvůli změně financování a zrušení poplatků. Stávku v Českém rozhlase i České televizi vyhlásila iniciativa Veřejnoprávně. Její mluvčí Jan Herget vysvětlil, co pracovníkům obou médií vadí.
5: Fakticky se nikdo nebaví s vedením České televize a Českého rozhlasu, ani se zástupci jejich zaměstnanců, ani s odbornou veřejností. Jedno setkání někde na úřadu vlády nebo někde ve sněmovně, to není odborná debata. K tomu má vzniknout opravdu sofistikovaný panel, který to bude možná i několik let promýšlet.
4: Stávku posluchači i diváci ve vysílání poznají podle minut ticha nebo zpoždění některých pořadů. Před budovami rozhlasu a televize se nejen v Praze, ale i v některých regionech scházejí lidé oblečeni symbolicky v černém. Méně využívané mateřské školy v České Lípě se mají sloučit s nejbližší základní školou. Vedení radnice tím chce splnit nadcházející zákonnou povinnost pro školská zařízení, která mají méně než 180 dětí nebo žáků. O návrhu budou dnes od 16 hodin jednat tamní zastupitelé.
6: Sloučení se má týkat mateřských škol v ulicích Eliášova, Arbesova, Svárovská, Severní, Bratří Čapků a Moskevská. Jak uvedl předkladatel místostarosta Martin Brož z Hnutí ANO, pokud zastupitelé změnu schválí, začne platit od 1. ledna 2028. Podle zákona musí radnice zrušit nebo sloučit školská zařízení s malým počtem žáků nejpozději rok na to. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
4: Práce na stavbě nového vodovodu v Bačově u Semil by mohly skončit o půl roku dřív, než se předpokládalo. Českému rozhlasu to řekl ředitel vodohospodářského sdružení Turnov Milan Hejduk. Stavební firma podle něj postupuje velmi rychle. Podle původního plánu měl být vodovod hotový v polovině příštího roku. Írán souhlasil s návratem inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii do jeho jaderných zařízení. Řekl to americký viceprezident J.D. Vance po prvním kole americko-íránských rozhovorů na vysoké úrovni. To se konalo včera ve švýcarském Birngerstonu. Jednání o působení inspektorů začne podle Vance už tento týden. Jde podle něj o první krok k trvalému ukončení íránského programu vývoje jaderných zbraní.
3: Počasí.
4: V noci bude skoro jasno až polojasno s vysokou oblačností, nejnižší noční teploty 15 až 12, na horách 12 až 9 stupňů. Zítra ráno a dopoledne bude převládat vysoká oblačnost, odpoledne většinou polojasno nebo skoro jasno a hlavně na horách se mohou výjimečně objevit přehánky. K večeru se vyjasní, teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na horách na 21 až 24 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: V Lučanech nad Nisou je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená silnice v lokalitě Upily. Uzavírka potrvá až do září.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Stále krásné, slunečné a hlavně maximálně pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Liberec. Vyhrocená situace okolo Jabloneckého gymnázia u Balvanu má další vývoj a s podrobnostmi nás za malou chvíli seznámí kolega Jiří Jelínek. A také se nám blíží premiéra nového českého filmu Mistryně, ten se také natáčel v krajské nemocnici v Liberci. A jak probíhalo natáčení z pohledu personálu nemocnice i z pohledu hlavní představitelky, to nám přiblíží krátce po čtvrtý Jana Švecová. Filip Majsl vám přeje příjemný poslech.

0: Další nestárnoucí písnička ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Václav Neckář, Šalalalalí, 12 minut po 15. hodině. Špatná komunikace nebo nevlídná atmosféra ve škole, i to vyčítali studenti i zaměstnanci ředitelce Jabloneckého gymnázia u Balvanu Michael Mutl. Rada kraje ji na dnešním mimořádném jednání po 2 letech ve funkci odvolala. Situaci ve škole se teď pokusí stabilizovat ředitel z jiné školy.
1: My jsme to vnímali na tom učitelstvu, že to klima tam vůbec není výborný.
2: Říká jeden ze studentů Oliver Abraham.
1: Prostě komunikace špatná, všechno se projevovalo na těch učitelích, že to prostě, že trpějí, že to jde vidět, prostě, že to klima je blbý.
2: Vedení kraje zvažovalo 3 možná řešení. Nechat původní ředitelku, školu sloučit s 2. jabloneckým gymnáziem Antona Randy, nebo ředitelku odvolat a dočasně místo ní dosadit někoho jiného. Zvítězila ta 3. varianta, jak říká hejtman Libereckého kraje Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Jsme hlasovali tajně i proto, že na členy rady kraje byl v posledních týdnech činěn, řekl bych, mimořádně velký tlak. Já jsem tady mluvil o e-mailech a některé z nich měly zvláště odpudivý osobní obsah a musím říct, že vlastně i to byl ten důvod, proč já jsem nakonec dnes navrhoval odvolání paní ředitelky, protože v té situaci si podle mě jako kraj jsme si nemohli dovolit nechat pokračovat dál.
2: K odvolání ředitelky potřebujete zákonné důvody. Hejtman je specifikovat nechce.
3: Já se omlouvám, já tohle specifikovat nebudu vzhledem k tomu, že si myslím, že se nepochybně s odvolanou paní ředitelkou ocitneme v nějakém sporu.
2: Odvolaná ředitelka Michaela Mutl dnes věc odmítla komentovat. Už dříve ale řekla, že ze své strany zásadní pochybení nevidí.
4: Česká školní inspekce zde byla přesně 11krát od začátku mého působení a všechny ty kontroly, které proběhly, nezhledaly takové pochybení, které by vyvozovalo jakékoliv odvolání ředitele školy.
2: Ředitelka už začala předávat agendu svému nástupci, řediteli Jabloneckého gymnázia Antona Randy Tomáši Hofrichtrovi.
5: Lidsky s ní cítím. Je mi líto toho, že ta její mise, kterou si vysnila, takhle dopadla.
2: Nový ředitel v tuhle chvíli potřebuje hlavně čas, aby se zorientoval.
5: Chci se soustředit na to, aby od 1. září prostě škola učila. Kolik kantorů reálně chybí, jestli vůbec nějací, uvidím. Já v pondělí 29. sepíšu nějaký konkrétní přehled toho, co myslím, že se v nejbližších dnech stane, nějaký plán stabilizace školy.
2: Nového ředitele chce kraj najít do konce letošního roku. Z Jablonce nad Nisou Jiří Jelínek, Český rozhlas.
6: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec,

0: slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
1: To štěstí chtěl bych jednou mít.
0: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
1: Jenže blázni si dělá dál.
0: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

přeber si to sama. Přeber si to sama.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: Krásné, pohodové a díky Xindlovi X i částečně pohádkové pondělní odpoledne. Tohle byla samozřejmě Popelka. My se teď ze světa hudby v Českém rozhlase Liberec přeneseme před velké filmové plátno. Taťána Medvecká, Marie Švestková nebo Jiří Havelka, to jsou hlavní protagonisté nového českého filmu Bohdana Karáska, který bude mít premiéru na filmovém festivalu v Karlových Varech. Snímek scénáristy a režiséra Bohdana Karáska se točil mimo jiné v krajské nemocnici v Liberci, kde hlavní hrdinka, mladá lékařka v podání Marie Švestkové, pracuje. A právě do liberecké nemocnice vyrazila zjistit více o natáčení snímku i redaktorka Jana Švecová.
2: S Pavlou Millerovou z tiskového oddělení krajské nemocnice v Liberci stojíme před novým proskleným pavilonem zobrazovacích metod a právě tohle bylo jedno z míst, kde se natáčel nový český film Mistryně. To se mi líbilo, protože je to krásné, je to nové.
3: Krásný prostor, který je vlastně vyhovující a moderní a zřejmě se jim do záběru takhle vyhovovala hodně.
2: A my jsme se teď přemístili do proskleného tunelu, do takového koridoru, který spojuje pavilony A a B, kudy přemisťují pacienty například z urgentního příjmu k operačním sálům na úrazové oddělení a podobně. Běžně tady potkáváme vozíky s pacienty, přecházejí tudy lékaři a další zdravotnický personál. Teď právě v tuhle chvíli je tu poměrně klidno, ale dovedu si představit, že logisticky to muselo být velmi náročné.
3: Logisticky ano, i co se týče třeba prostor, bylo potřeba použít výtah, tak to nebylo jednoduché. Víme se, který výtah můžeme vyřadit z provozu, takže se natáčí i v nočních hodinách.
2: Filmaři, jak jste mi prozradila, točili v Liberci nebo v krajské nemocnici v Liberci pouhé dva dny, ale co tomu předcházelo?
3: Než vlastně všechno začalo, tak jsme měli dlouhé procházky po nemocnici, kde se vybírali vhodné prostory. Prošli jsme zákoutí nemocnice, kde potřebovali lůžkový pokoje, potřebovali chodby, koridory, kantýnu, takže pak navštívili i naši vlastně jídelnu.
2: V provozu?
3: Přímo v provozu, ano, ano. Samozřejmě bylo to zpestření pro naše zaměstnance.
2: A s kým jste se tu třeba setkali, s kterými herci?
3: S paní Medveckou, která byla strašně milá dáma, úžasná.
2: Ústřední postavu mladé lékařky, která pracuje právě v liberecké nemocnici, kam přijíždí ze sousedního Jablonce nad Nisou, tramvají číslo 11, si zahrála Marie Švestková. Jaká byla její zkušenost s personálem krajské nemocnice v Liberci?
4: Já mám na natáčení v liberecké nemocnici nádherné vzpomínky, protože jsem cítila tu obrovskou důvěru, kterou jsme dostali od vedení nemocnice a velkou schovývavost všech zaměstnanců, protože jsme se pohybovali v místech, kde normálně probíhal život nemocnice, život, na kterým záleží život pacientů, a my jsme se vší opatrností se tam snažili pohybovat.
2: Paní Millerová, jak byste to natáčení v nemocnici shrnula?
3: Klapky klapaly a bylo to náročný, ale myslím si, že výsledek bude stát za to.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Vážení posluchači, obvykle tento pořad Pohodové odpoledne z Liberce končí v 16 hodin. Dnes ho náš tým předčasně ukončuje, protože se připojuje k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Pohodové odpoledne z Liberce. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Pohodové odpoledne z Liberce. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Pohodové odpoledne z Liberce. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Technické služby v Turnově mají dostat nová okna a dveře na administrativní budově. Cenový strop na paliva se zítra změní o jednotky haléřů. Vláda nepočítá s účastí prezidenta na summitu NATO v Ankaře. Zítra bude oblačno až polojasno s teplotami do 28 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Turnov hledá firmu, která dodá nová okna a dveře do administrativní budovy technických služeb. Zakázka je zveřejněná na webu. Firmy se můžou hlásit do 3. července. Cena by neměla překročit částku 800 tisíc korun.
2: Zázemí technických služeb v Turnově se nachází v Sobotecké ulici. Objekty už nejsou v dobrém technickém stavu. Namísto starých hliníkových oken tam mají vzniknout plastová okna s trojskly. Součástí je také dodávka žaluzí a skleněného zábradlí. Už na jaře administrativní budovu chtělo město za víc než 7 milionů korun zateplit. Zakázka byla ale zrušená. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Maximální povolené ceny pohonných hmot se zítra změní o několik haléřů. Informovalo o tom ministerstvo financí. Nafta bude stát 35 korun a 54 haléřů, to je o 7 haléřů méně než dnes. Za benzín si řidiči v Česku naopak mírně připlatí. Litr se bude prodávat maximálně za 40 korun a 50 haléřů. Bude tak stát o 9 haléřů víc než dnes. Dobrovolníci z centra Dobromysl při krajské nemocnici v Liberci uspořádali výtvarnou dílnu pro pacienty na oddělení následné péče. Podobné aktivity připravují skoro každý měsíc, snaží se tak pacientům zpříjemnit pobyt. Tentokrát si mohli ozdobit dřevěný rámeček nebo klíčenku, doplňuje vedoucí střediska podpůrné péče Julana Strnadová.
3: V současné době máme dobrovolníků dostatek, ale chtěli bychom samozřejmě víc. Třeba na spinální jednotce dobrovolníci dopomáhají pacientovi třeba na vozíku. Dobrovolníci si povídají, hlavně je to ten sociální kontakt, vyprávění si.
0: Prezident Petr Pavel nepojede na červencový summit NATO v Ankaře. Dnes o tom rozhodla vláda. Českou delegaci povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Do Turecka s ním pojede ministr obrany za SPD Jaromír Zuna a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle Babiše se tak vláda rozhodla z praktických důvodů. Pavel už dřív řekl, že je připravený podat kompetenční žalobu, pokud nebude součástí delegace. K rozhodnutí vlády se prezident chce vyjádřit zítra.
1: Počasí.
0: Noci bude skoro jasno až polojasno, s vysokou oblačností, nejnižší noční teploty 15 až 12, na horách 12 až 9 stupňů. Zítra ráno a dopoledne bude převládat vysoká oblačnost, odpoledne většinou polojasno nebo až skoro jasno a hlavně na horách se mohou výjimečně objevit přehánky. K večeru se vyjasní, nejvyšší denní teploty 25 až 28, na horách 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 13 mezi Libercem a Mníškem je rozlitá nafta na vozovce, vozovka je klusaká, zasahují tam hasiči, projíždějte opatrně. A na silnici 35 na průtahu Liberce probíhají práce na údržbě mostu nad sousedskou ulicí ve směru od Prahy na Děčín je provoz převeden do protisměru.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Martin Zounár. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Ahoj, já tě také zdravím, zdravím všechny posluchače a musím říct jenom taková informace, opravdu v Praze to frčí, jede, není potřeba vůbec žádné fronty, je to opravdu paráda, nervy, utyve, Česko to ksáká, to je strašný, ale opravdu se dá dneska rekordně projet Praha za 6 hodin.
4: Já to schrnu, naše hodinka vedro změní v radostné osvěžení.
1: Humoriáda.

0: Jsme v Humoriádě s Martinem Zounerem. První otázka. V tomhle vedru, čím on cestuje? Když už si naťuknul tu dopravu, máš nějaký osvěžující typ?
1: Prosím tě, určitě ano, je to samozřejmě skútr, je to příjemná věc. Samozřejmě jako řidič automobilu, když mě jako skútr občas ťukne do zrcátka, tak mě to trošku jako zatrne, ale já si myslím, že pakliže k sobě budeme z jedné i z druhé strany nás brát respekt z toho a vnímat jeden druhýho, tak je to velice příjemný dopravní prostředek a opravdu té zácpě, prostě tak to je.
0: Ano, hele, můžeš kličkovat mezi auty mimo jo, pravidla, tak, když tě nikdo nechytí.
1: Samozřejmě, že můžeš a nejhorší je, když třeba dneska se píšou zprávy, víš, dneska se nevolá handsfree, dneska lidi píšou, tak musím říct, že se mně několikrát stalo, že paní držela telefon a přitom zatáčela doleva.
0: A psala nosem.
1: A psala něče, jo, a teďka jsem ona měl čičo. A ona zalekla a všechno jí to spadlo normálně dolů ten telefon. A co si myslíš? Myslíš, že pokračovala dál, ne, zastavila a začala mezi srdečkama lovit ten telefon. Takže
0: je
1: pekličko.
0: Důležité být ve spojení.
1: Ale, samozřejmě, ano. Ale hele, příjemný dopravní prostředek a když je člověk opatrný, tak to všechno jde.
0: Ale
1: máme
0: zase
1: helmu, máme helmu.
0: Ano, na rozdíl
1: od dalších tříkolkářů, koloběžkářů, Boltu, neboltu, všichni, co jezdí na různých elektrických nesmyslech, tak nemají helmu, nemají nic a přitom jsou účastníci silničního provozu.
0: Ano, i cyklisté v podstatě potřebují mít přilbu, kdyby náhodou.
1: Ale oni by měli znát jako dopravní předpisy, ne?
0: Mm-hmm. Jo, jenom no. Prakticky k tomu skútru, na rozdíl od auta je to ano. Rychlejší, v létě tě to osvěží,
1: to možná,
0: ale
1: že
0: zase se na něj moc nevejde, kromě tebe tedy.
1: Prosím tě, mám to spočítaný pod sedadlo mého skútru, se vejde, prosím tě, přesně 5 prosek.
0: Aha, já myslím, že litr zmrzliny řekneš.
1: Ne, nebo minerálka malý nákup, vejde se.
0: Tak děkujeme za informace o obsahu úložného prostoru na skútru.
1: A teďka.
0: Jdeme na to, čím osvěžíme posluchače
1: našem
0: archivu.
1: Já si myslím, že v tuto chvíli se dá samozřejmě protančit naším pořadem třeba s Václavem Vidrou. Chcete na to?
0: Moje první taneční by tu byly povídka Jiřího Grossmana v podání Vaška.
1: Zkusíme to.
2: Jednoho dne si mě maminka zavolala a oznámila mi, že mě nechala zapsat do kurzu tance a společenské výchovy. Po počátečním ohromení jsem nesměle namítl, že je mnoho jiných způsobů, kterými ze sebe mohu dělat blázny, ale matka trvala na svém. Zřejmě proto, že kurzy již zaplatila. Potřebuješ kurzu jako soli, přidal se otec. Rosteš jako dříví v lese, já na tebe nemám čas a maminka zase nemá tu sílu v ruce. Zeptal jsem se otce, zda si myslí, že mistr tance je zápasník. To nevím, ale on si už jistě najde způsob, jak tvé skotačinky zarazit. Silně škrobená košile, kterou mi vnutila maminka, mě dřela do krku, takže jsem téměř nemohl otáčet hlavou. V černých šatech s bílým proužkem, které byly snad tvrdší než prkno, jsem si připadal jako dokonalý blb. Pokoušel jsem se sice šaty odmítnout, ale otec pravil, že je to anglická látka po dědovi, že tomu nerozumím a abych bral, dokud dává. Boty mě také příšerně tlačily, ale když jsem otci řekl, že jsou mi malé, zmlátil mě, že mám velkou nohu. Konečně jsem vešel do slovanského domu. Odložil jsem hubertus a začal se červenat. Po řadě trapných okamžiků jsem se náhle octl v sále. Jakýsi muž nás hned u dveří třídil. Kdo byl holka, letěl vlevo, kdo kluk, vpravo. Jeden chlapec s delším vlasem byl omylem vstrčel mezi holky, proti čemuž se ohradil slovy: nevidíš, kvádro, vole, jsem muskej. Dostal pohlavek a vytřídili ho ze dveří. Začal jsem věřit, že mistr tance může být i zápasník. Naše společnost bledých hochů, která se tlačila v jednom koutě, mi připadala jako skupinka odsouzených na smrt. Mistrovi přisluhovači nás vehnali do středu sálu. Dívky nás obklopily ze všech stran. Nebylo uniknutí. Po zádech mi začaly stékat chrupěje potu, napětí vrcholilo. Do sálu vešel mistr Játro s paní Játrovou. Jejich pohledy začaly oceňovat přítomné nešťastníky. Snažil jsem se přikrčit, ale bylo pozdě. Mistr pro mě poslal jednoho z náhončích. Otočil mě několikrát kolem dokola a schválil můj oděv. Nejste žádný manekín, řekl, ale jste oblečen čistě a dívky s vámi budou jistě rády tančit. A já měl chuť ho začít škrtit. Paní Játrová mě mateřsky pohladila po hlavě a šeptla mi, zapněte si kalhoty, hochu, a bude vše v pořádku.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik povídka Jiřího Grossmana, moje první taneční v podání Václava Vidry. Vybavilo se ti něco, Martine, na to téma?
1: Já musím říct, že já jsem měl... My jsme do tanečních v podstatě na konzervatoři nechodili, protože my jsme měli...
0: My jsme to měli ve škole.
1: Ano, přesně tak. Takže já jsem se tančit naučil, ale člověče, tyhle ty věci se nemají rádi se mnou. Jo, já neopravdu, já jako se naučím text, všechno to jde, ale jakmile máš do pohybu něco dát a zapím, to prostě opravdu to nejde. Takže já jsem začal valčit člověče a ona z toho byla čtverilka. Víš, jako pohybově. Ale obdivuju třeba Filip Blažek, můj kolega, tak byl poslední Star Dance. A to ti můžu říct, protože jsme takhle v tomhle letním čase, on začínal trénovat, protože se začalo od října. A můžu ti říct, on opravdu v těch vedrech, když jsme dělali Bílou paní minulý rok, předminulý, tak on opravdu chodil
0: trénovat.
1: Ano, se říkal, víš co, on říkal, Martine, to je strašný. Takže to teda musím říct, všichni, kteří se kolegové, ale i sportovci a známé osobnosti účastnili, to je opravdu reality show. To jako, jak se říká, to neočuráš.
0: Takže Zounar ve Stardance
1: nemůžu, to by bylo opravdu zvoraný parket. Doplný, hluboké brázdy.
0: Tam byly jako zábavné typy, ne jako tanečníci.
1: Jenže ono všechno jako úplně neutáhne.
0: Opustíme toto téma.
1: Ano.
0: Jinak dovolená a tohleto, když tam hraje nějaká ta kapela, večer, muzika, tam tě to taky nezláká k nějakému vrtění po vínku?
1: No tak já stojím a natřásám se.
0: No, jako tak to víš, jako vědět, takže jako, nějaký ten třes tam je.
1: A spíš jako už tak jako nostalgicky koukám na ty mladý, jak tančí. A můžu ti říct, že zase ten způsob těch vesnických zábav, protože já jsem to miloval a miluju to, když se prostě postavilo pódium a začne se hrát, normálně živá muzika, tak oni lidi opravdu náhle se hrajou fakt ty fláky, rozumíš, polka, valčík. Hele, lidi jenom vytáhnou vzpomínku a jedou.
0: Ty jsi řekl vesnická zábava, mně se vybavila roková vesnická kapela.
1: No jasně.
0: Ploužák by si zvládnul.
1: No přece. To určitě, no. Samozřejmě, pořádně zaboříš ruce takhle.
0: Stačí.
1: Ne, do kapes na džínách, víš co, a už to. A už jde to hejbeš, levá půlka, pravá půlka a zatáčí to samo.
0: Ano.
1: Jo.
0: Už bývá kolikrát má, takže není vidět, že jste mimo rytmus a tak dále. Tak pojďte, přátelé.
1: Takže už jste vedle v parku.
0: Ano. Hlasujeme raději, jinak by to bylo s hvězdičkou dál. Václav Vidra, pokračování, anebo Tomáš Tepfre. Aktuální výběr těchto dvou osobností. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefon 731 800 900. No a teď Žalman a spol a rána v trávě.
1: No tak podívej.

0: Akademickém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Právě teď posloucháte Humoriádu. Pavel Kučera, Martin Zounar, náš dnešní host. Zdravíme vás, ještě jednou zveme k hlasování do našeho vysílání. Přidejte pro ilustraci své hlasy na telefonu 731 800 900. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobré.
3: Ano.
4: Pana Zolnáka,
5: děkuju.
4: Karel Bojkovic a já bych psal pokračování.
3: Takže Václav Vidra má váš hlas, Tomáš Tepfr zatím ne.
4: Ano.
3: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
3: Dobré odpoledne.
6: Hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle. Stanislava, posluchačka stála. Srdečně zdravím pana Zounara.
5: Děkuju.
6: Kterého mám ráda, kterému fandím a přeji vám hodně zdraví a
5: díky.
6: Všeho.
5: Vám tež. A kdy, co si dáte? Dáte si pokračování anebo si dáte Tomáše Tepfra?
6: Dám si pana Vidru určitě.
5: Dobře, máte ho mít.
6: Mějte se hezky.
3: I vy, naslyšenou, děkujeme. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Magdaléna z Hradce Králové, zdravím
5: je. Zále. Hradec.
7: Vám krásný den a volím jedna.
3: Ano, výborně, čili A, díky moc, naslyšenou, dobré odpoledne, vítejte.
8: Dobrý den, tady Anna Písek, zdravím vás tam oba dva a prosila bych pokračování.
5: No tak vidíte to.
3: Ano, díky.
5: Vašek vede.
3: Vašek vede nad Tomášem, oba byli humoriádníky zde a někteří ještě jsou. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, tady Jitka z Brna a taky pokračování.
5: No tak,
3: děkujeme.
5: Myslíme, co je.
3: Brno taky, Vaška, díky. A tady se zeptáme, dobré odpoledne, kdo tam?
10: Dobrý den, tady Jana, zdravím vás, Pavla i vašeho hosta.
5: Dobrý den.
3: Děkujeme pěkně,
5: děkujeme.
3: Naslyšenou.
5: Na kávu.
3: Já myslím, že průzkum máme ilustrační. K tomu přičteme všechny hlasy, které dorazily. Martin usadl kávu mezi tím. A teď se dozví výsledek. Vašek Vidra, tak jak to vybral na začátek, může pokračovat.
5: Jo.
11: Nuceně pomalým krokem jsem vyšel na chodbu. Upravil jsem se a snažil se ukrýt ve výtahu na uhlí. Ale to mě už další náhončí vzal tvrdě za rameno a vstrčil zpět do sálu, kde se ke mně vrhly dívky, na které nevyšel tanečník. Dělal jsem jako, že je nevidím a šel jsem stále vpřed. Jedna mi natrhla sako. Náhončí ke mně vpěchoval dámu, která byla asi o hlavu větší než já a široká tak, že jsem ani nedohlédl. Se mnou se vám bude tančit dobře, řekla hlasem, který mi připomínal strýce Otu. Já se jenom vznáším a zasmála se, až se jí knír třásl. To jsem chytil kus, pomyslel jsem si. Říkejte mi Jóža, pravila má tanečnice a stiskla mi ruku silou dělníka z pily. Mistr Játro dal pokyn k promenování. Vlekl jsem svůj kolos sálem a zabýval se myšlenkou na nehlučnou vraždu. Náhle mě Joža chytla za loket a vrhla vlevo. Ocitl jsem se před starší paní, která seděla na dvou židlích a stále jí to bylo málo. Matko, to je můj tanečník, řekla Joža a zazubila se. Takovej střízlík opáčila matka a začala mi ohmatávat svaly. To už jsem nevydržel. Vytrhl jsem se a prchal sálem na druhou stranu. Uprostřed jsem porazil paní Játrovou. Dávejte pozor, vy dřevo, utrousil mistr. A dal pokyn. Matky začaly pošupovat své dcery buď víc vpravo či vlevo, podle toho, jaký který nebo čí chudák se blížil. V tom jsem spatřil celkem zachovalou dívku. Sebral jsem odvahu, zastavil před matinkou, požádal o dovolení k tanci a dostal je. Byl jsem šťastný, že to tak dobře dopadlo, ale neradoval jsem se dlouho. Sotva jsme obešli několik kol a já začal slibnou konverzaci slovy: také se, slečno, tak nezřízeně potíte? Přitočila se k nám zezadu Jóža. Ostatní hoši před ní utíkali a varovně volali: pozor, blíží se satelit. Ani náhončí pro ní nemohli sehnat tanečníka, přestože mistr neustále vysílal rozvědky všemi směry, neboť ho Jožina matka o přestávce dusila v rohu, škouc, že za těchto okolností chce vrátit zápisné. Ale milostivá, chlapců, je tu přece dost, chrčel mistr. Chcete snad říci, že o moji dceru nestojí? Takový hubeňouři, měli jste dělat nábor na jatkách. Jakmile jsem spatřil, že se k nám Joža sune, začaly se mi dělat červené kroužky před očima. Joža dvěma prsty odstrčila mou partnerku a ta se zastavila až na druhém konci sálu. Takový vyžle si tě troufne obletovat. Jestli přijdu ještě jednou, zašlápnu jí, pohrozila. A abych uvěřil, dupla si. Bohužel na mé noze. Zaúpěl jsem a skákal dál po jedné. Co je ti? Šeptla mi do ucha Joža tak něžně, až mi v něm začalo zvonit a mistr Játro zvedl telefon. Byl jsem téměř bez vlády. Joža mnou pohupovala sálem, asi dvakrát jsme upadli, ale to mi bylo jedno. Pak už jsem padal schválně. Věděl jsem, že mě Joža vždycky stejně sebere a začne to znova. Konečně byl konec. Joža mě zanesla k matce. Nabral jsem dech a z posledních sil jsem ještě pronesl: děkuji, paní, na tento večer nikdy nezapomenu. A mluvil jsem pravdu.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje naše humoriáda, v tuto chvíli soutěží. Máme tady pro vás jednu z knih z naší edice Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové. Zatím si můžete teoreticky vybírat. Ovšem jeden z vás má šanci jednu z těchto knih získat. Kdo je na telefonu? Kdo jde hrát? Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Tak kdo
3: tady
1: pak?
3: Je...
1: Ano.
3: Posluchačka Anastázie.
2: Zdravíme. Anastázie, krásné jméno.
3: Děkuju.
1: Anastasia, že jo? To je taky no. Zpěvačka slavná.
3: No,
1: taky,
3: moderní, no.
1: Trošku, může ve středním
2: tak,
1: věku.
2: Co si dáte?
1: Tak, co si dáte, dá si paní soutěž, šanci má na knihu a v pátek v losování získáte digitální rádio. Připomínám všem, kteří můžou každý den ještě do konce tohoto týdne hrát. Otázka na Martina Zounara, tedy o něm to bude, ne, ano. Že se ho budu na něco ptát. Martin Zounar si zahrál jednoho z party studentů maturantů, kteří se dostali na vysokou, vybavuje si to postupně.
2: Já už vím.
1: Jo? Hrála tam Ivana Chýlková, Veronika Gajerová, Monika Žáková, Jan Šťastný, David Matásek a Martin. Seriál stvořil i hity Oheň, voda, vítr, Dalibor Jandy a duet z Heidi Janku, taky tém režíroval Jiří Adamec. Přesně před 40 lety to uvedla Československá televize. Zatím vzpomínej, dáš nám historku, ale na paní posluchačku Anastázii se ptám. Ten seriál se jmenoval za A. Bylo nás šest, za B. Chlapci a chlapi.
3: Chlapci a chlapi.
2: Ne. Tak to vás zmáklo hodně.
1: Chlapci a chlapy byli o armádě, tohle bylo ano, o studentech. Tak ano. Škoda, je nám moc líto.
2: A o dva roky míň, to tak. Znamená, bylo to 38 let.
1: Tak se na nás nezlobte.
3: Ne.
1: To jsme rádi. Zachovejte nám věrnost.
3: Děkuji vám.
1: Mějte se. Tam si Martine hrál poctivce a idealistu budoucího právníka Ivana Trnku.
2: Ano, Ivana Trnku, já si pamatuju. Ivana Trnku a vzpomínám si na jeden přebrept, který se už nedal vůbec vzít zpátky, protože to byla hromadná scéna na Kavčích horách ve studiu 3 ve Trojce. Myslím, že to je to největší studio. A bylo tam asi 20 nebo 30 lidí a já jsem měl říct Janě Pavlový, která hrála moji vlastně jako...
1: Švagrovou.
2: A já jsem měl říct, kdy se prosím tě vláďa vrátí. A já jsem řekl, prosím tě, kdy se vláda vlátá. A ona, cože, vrátí se kdy? Vláďa, jo, Vláďa. A teďka já jsem věděl,
1: zůstalo
2: že to...
1: to tam.
2: A ono to tam zůstalo, protože asi jak jsem to řekl, Vláda Vláťa, tak jako to všichni jako by přeslechli. Mm-hmm. Ale Vláďa Vráda Vlátí, je to tam.
1: Je tam dobře, budeme sledovat, let. Až to budou dávat, bylo nás šest, schválně, ano. Jestli tam je Vláďa, co se vrátí, nebo ano, Vláďa, ne. Co se vládí.
2: Vláťa vrátí.
1: Dobře.
2: Vláďa vlátí. Takhle. No, peklo to bylo.
1: Dobrá. Tak děkujeme za tu vzpomínku a teď prosím do archivu pro jinou vzpomínku, koho dáme dál v humoriádě.
2: Já ti musím říct, že opravdu mistrem humoru v takovém osobitém podání a smysl pro timing a pozor, preciznost Petr Nárožný.
1: Zážitek z Tatier.
2: Ano.
4: Navštívil jsem jednou Tatry. A protože mám doma takovou horolezeckou literaturu, kterou si strašně rád čtu, jak kdo dělal solo výstup a extrémní šestku a tohle, to mě všechno strašně zajímá, protože doma, když se to konzumuje, tak je to obzvlášť takový krásný, v teplu a v pohodlí, prožívám s nimi bivaky a tohle to všechno. Tak jsem byl v Tatrách. Byl jsem v Tatrách na chatě Kamzík a tam je taková obligátní turistická cesta, kterou se šlape na Terinu neboli na Teryho chatu. Vydal jsem se za krásného dne, někdy tak v září, to znamená nikdy žádný sníh tam ještě nebyl. A nedodržel jsem jedno pravidlo, že turista, který není vybaven, není vycvičen a bojí se, což je můj případ, nemá se pokusit o sebe menší horolezecký výkon. Šel jsem a pěšinka zatáčela kolem takový nepatrný skály, ta skála byla vysoká, asi takových 8 metrů, crčel po ní takový jako potůček, mě se to zdal strašně romantický, kolem chodili matky s dětma, všechny to obcházeli po té cestičce. Já jsem si počkal, když ten ruch turistický takhle trochu pominul a řekl jsem si, tak a teď přišla Petře tvoje chvíle. Ty nepůjdeš tou cestičkou kolem, ty přelezeš tady tu malou nepatrnou skalku. Říkám, nebyla vyšší než 8 metrů, děkuju pěkně, ono to stačí. To se ukázalo záhy. Já jsem vylez asi tak do takových 5 metrů, vejš to nebylo, a dostal jsem se do situace, do které se každý amatér asi v mém případě musí dostat. Nahoru to nešlo a dolů to bylo ještě horší. Teď jsem tam stál, takový nastřelený k té skále, a chvíli jsem stál, jako jsem říkal, to chce klid, nezbláznit se, osamělí mořeplavci taky jako vědí, co dělat prostě. Je nestratit rozum, je to otázka psychická. Drž se, počkej, rozmysli se, někde bude chyt nebo stup, dostaneš se nahoru, zlomíš to, překonáš sám sebe. Nic takového se nedostavilo. Furt jsem byl v tom jednom místě a pak už začaly ty nervy pomalu odkapávat a já jsem takovým, protože jsem si říkal, jestli mě odsaď bude sundávat horská služba, tak to bude v novinách a neskutečná ostuda. Tak jsem spolehal spíš na zdatného turistu, který třeba půjde kolem, a začal jsem takovým tichounkým hlasem, to pomocně připadalo, že je trapný, tak jsem volal takový, halo. Halo. A protože nikdo nepřicházel, tak jsem na hlase přidával jako, halo. Tady je člověk. Halo. Já chci dolů. Nic se nedostavilo, vydržel jsem to tam asi 35 minut, ukrutně jsem se bál, pak ovšem odvaha se dostavila a nikoli směrem nahoru, ale směrem dolů jsem to slez, už to nikdy nebudu dělat. To je zážitek staté.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Petr Nárožný v Tatrách. Kam se chystá na léto Martin Zounar?
2: Tak já můžu říct, že nám začalo turné Bílá paní na vdávání po českých zámcích.
1: A tu hraješ hradech... tu Bílou paní, ne?
2: Ne, ne, to ne, to ne. Ale každopádně hraju tam velice osobitého mnicha, aha, který má...
1: A toho si ho naveme?
2: Ano, to, no to taky ne, ale to by musel být nějaký bílej panák. Ale každopádně jsem rád, že máme absolutně narváno a máme prvních 15 představení teďka v červenci a v červnu. A potom máme zasloužené volno a pak rozjíždíme dalších 18 představení do konce srpna. Takže Bílá paní na vdávání, jsem rád, že je narváno. A
1: no, takže už můžou fanoušci jenom pro podpis či fotku?
2: Ano, můžou určitě každopádně.
1: A kde to bude?
2: Je to prosím tě www.bílá-strašidlo-na-zámku.cz a tam si to všechno najdou. Dobře. Takže to bych tady jmenoval opravdu 20 minut zámky.
1: My se vracíme na humoriáda.cz, ano. Tam máme taky pár zajímavých informací. Jinak pokračujeme dál. Petr Nárožný, Ačko, no. Bčko, Josef Mladý a Josef Náhovský.
2: Jo, taky o tanci. Tak
1: humor mezera A, humor mezera B, SMS-kujte na 90 011 04, telefon připomenu 731 800 900. A teď báječné osvěžení v stínu, no. Kapradiny.
2: Jésky.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda jede dál s Martinem Zounarem a Pavlem Kučerou. Tak vy na našem telefonu opět můžete hlasovat. A tentokrát Petr Nárožný nebo Josef Mladý s Josefem Nahovským. To je výběr i pro vás. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Tady Petr Zdolnek, já vás zdravím.

0: Také zdravím.
1: Oba dva. A jsem chtěl říct i Slaňocha, ale to je Martin, že jo, vlastně.
0: Slaňoch, ježiš, to jo. No.
1: A já jsem chtěl říct, že to je nějaká retro přilba, ne?
0: Co retro přilba?
2: Retro přilba na tom skutru.
0: Ne, to jenom je oranžová, takže jsem hodně vidět.
2: No. Jo. Jo. A nebo jste ho viděl, Martina, v akci?
3: Tady je, já ji mám tady vedle sebe.
2: Jo, takhle, pán, pozoruje webkameru.
3: No, podívejte, takováhle krásná přilba.
2: Střednice.rozhlas.cz, tam uvidíte retro přilbu.
3: Ale každopádně je hodně viditelná, tak to má být.
2: Tak jo.
1: Já už mám novější, já už jsem tady tuto odložil.
2: Jasné, tak my vám zamáváme na kameru a řekněte nám, koho chcete, Ačko, Bčko.
1: Náhlovky, jo.
2: Děkujeme.
3: Dobře, máte mít hezký den.
2: Šťastné cesty i vám přejeme. Další prosím, kdo je tady? Halo, halo.
4: Tady je Jirka Střelčan, dobrý den, já vás zdravím do studia.
0: Děkujem.
4: Zdravím i Pavla Zounara.
0: Ne, Martina, ale to nevadí, Vašku.
2: Zdraví Pavla a Zounara, Martina, včerem to už je jedno. No,
0: co si dáte?
4: Je co to si dáte? Těžký, oba dva jsou dobrý, no.
0: No, tak je to těžký.
2: A nebo B, pojďte.
4: No, Ačko.
2: Ačko, vy nás napínáte, děkujeme. Dobré odpoledne.
5: Tady je Vašek Zruburka, zdravím do studia
2: Humor Jady,
5: chlapi, odsejpávám to.
2: Děkujem.
5: Se velmi těší, vždycky musím být pro Bčko.
2: Dobře.
5: Tak vám daří.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Tak a ještě pozveme jednoho pro ilustraci, další hlas. Dobrý den.
6: Tady ministerstvo Ptákovin dvůr Králové nad Labem Pejskař, zdravím Martina a Pavla.
2: Zdravíme.
0: Ministerstvo, podívejme.
6: A dáme si...
2: B. A víte, že jste měl rozhodující hlas. Na mě to stačí, jednou nedělejte nám tu ovečku. A děkujeme pěkně, mějte se hezky, naslyšenou.
6: Taky díky, naschle.
2: Tak přátelé, teď přepneme v našem archivu na Mladého a Náhlovského a bude to o tanci.
0: No, na Mladého Náhlovského? Tak to jsem zrak
2: vypadal. Mají slovo oba na Jozívci.
7: Hezký, příjemný podvečer, vážení přátelé, vám všem. Byl jsem požádán, abych vnesl trochu teorie do toho tanečního klání.
8: Šéfe, dejte trošku teorie, já šoupnu praktickou ukázku.
7: Počkej, ty jsi někdy tančil?
8: No jistě, já jsem vítěz festivalu Hledáme novýho Michaela Jaggera, hele.
7: No, dobře. Dobrý, srovnáme. Chruplo, to nebyl samozřejmě, tenhle ten festival, to byl festival o Volšovou nohu, ale nevadí.
8: Šéfe, já jsem absolvoval náhodou řadu tanečních kurzů, dokonce zvláštních tanečních kurzů.
7: Tomu všichni věříme.
8: Já jsem absolvoval dokonce taneční kurz první pomoci.
7: Jo.
8: Pro pokročilé při diskotékách.
7: Jo, a co se tam prosím tě učí?
8: To je pro vás pro starší. Abyste věděli, jak se na diskotéce máte chovat, abyste ji přežili ve zdraví. Tam se naučíte, šéfe, jak se máte konverzovat. Naučíte se tam, jak máte vyzývat dámu k tanci?
7: To všichni umíme.
8: Jo?
7: Smím prosit, milostivá paní.
8: To už se dávno neříká. Jste dlouho nebyl na diskotéce, co? To musíte podle druhu muziky. Hele, šéfe, jede metal, rachanda, jo? Hašiš. Přijdete k holce a řeknete, pojď si hodit hrbem. A je to. A je vyzkoušený to do toho leta praxe.
7: A to je nějaký velbloudí tanec, tenhle ten hetal?
8: Jste tam dlouho nebyl, co, Ratu? Hmm. Nebo šéfe, ploužáček, jde krásný ploužáček. Přijdete a řeknete, hele, pojď si čučet do vovárku, ať ti můžu krmit uši.
7: A co to je krmit uši?
8: Jakože ji budete oblbovat, ne? To je, se každý mu nás nadíze jasný.
7: To je takové původní.
8: Ale šéfe, vy jste dlouho nebyl na diskotece, koukám na ten váš vohos, motýlek. Pojďte se, takhle se musíte vohodit pěkně, celý černý, čepice, to je ono.
7: Jo, ale proč?
8: Depeš, vole.
7: Takže to je tedy současnost, ale my se musíme podívat, dobrý, stačí už, my se musíme podívat do historie, kdy a jak vlastně tanec vznikl.
8: Na to já mám, šéfe, svoji teorii. Jednou něco upadlo někomu na nohu a jak tak skákal po té jedné a řval si k tomu do rytmu, tak už tancoval.
7: Ne. Podívejte se, základy tance můžeme vystupovat již v raném paleolitu. Později se vyvíjel v mezolitu, v neolitu, až do pozdního...
8: biolitu. Tam to vrcholilo v biolitu všechno.
7: Víš, to jsem nevěděl, to jsem zase dozvěděl něco nového. Prostě lovci mamutů při náboženských a rituálních slavnostech.
9: Při čem?
7: Rituální. Ritus, to je...
9: Stačí, tam mě velmi často posílají.
7: Ne, to je něco jiného.
9: A latina mi nedělá.
10: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik první kolo s Josefem Mladým, Josefem Náhlovským. Můžou se probojovat dál. Když dáte dost Aček, když dáte Bčko, nastoupí vysněná sekretářka ze Silvestra s Petrem Haničincem.
3: To by mohlo být hodně zajímavý, Petra Haničince.
2: Uvidíme, necháme to na našich dámách a pánech u rádia. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Opět připomenu telefon 731 800 900. A následuje písnička skupiny Olympic Kufr. A to mi napovídá, že se mám zeptat Martina, co on a dovolená prázdniny budou, nebudou.
3: Prosím tě, prázdniny samozřejmě budou. I mezi tím turné my máme, já mám teda 4 týdny volna a potom v září ještě týden. A to se těším, protože většinou jezdíme na loď do Holandska na kanály a nebo to věnujeme vždycky takovým chlapským, víš, výletům, jelikož už jsou děti ve školách nebo na středních a tak dále, dámy jsou už v prácích, no a my, pánové, začíná sezona 15. září. Ale toto léto, člověče, mám pocit, že chystáme, člověče, určitě kola, chystáme také s dcerou výlet do Tater. Ano, do Rýmbavské Soboty, Rýmba, Sombat, Filekovo, kde moje mama malá rodinu a tak tam ideme aj za ňou, teda za ňou ne, ale ještě tak za známými. A určitě uvidíme vlasti české, neb jsme je zanedbávali poslední rok.
2: Tak to dohoníte po Česku.
3: Ano, přesně tak.
2: Takže teď Kufr.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tak v tuto chvíli už známe vítěze, už je dohlasováno.
2: Ano.
1: Martine, bude to o tanci. Tím jsme začali, tím to taky zakončíme.
2: No, tak jo.
1: Josef Mladý, Josef Náhlovský, přečteš název té reví, to je velmi hezké, abych to slyšel rád v podání tebe.
2: Taneční reví a filtry, šminky, piškoty, Josef Mladý, Josef Náhlovský.
1: Ano, piškoty. Tak to přesně. A filtry a šminky. A ti dva.
3: Prostě lovci mamutů, když vzývali svá božstva, tak se tak různě vlnili, poskakovali a tím vlastně vznikl tanec. To je první teorie. Druhá teorie hovoří o tom, že tanec je vlastně eroticko-sexuálního původu.
2: No, erotický původ to má kde kdo? Já mám úřednický.
3: To je jiný původ. Podívejme se na to, co o tanci říká nauční slovník. Tanec je pohybová činnost vyjadřující prostřednictvím rytmických pohybů a gest bezprostřední subjektivní pocity tanečníka v rámci určité myšlenky. Je to pohybově vyvinutý celek... Co je, Aloš? Pamatuj se, co se děje?
2: Já tady předvádím, jak si vyjadřuju své pocity pomocí rytmických pohybů a vyjadřuju tady to, že se nemůžu dostat do autobusu ráno, když jdu do práce.
3: Aloš, pamatuj se!
2: Já mám tam rytmický vyjádření, jste neviděl.
3: Hele, žádný takový, nech toho bejt. Prosím tě, tanec to není žádné karate. Tanec člověka povznáší, dává mu radost, takový ten pocit z krásného pohybu.
2: To hezky poslouchá, šefe, ale praxe je jiná. U nás na diskotéce je tanec jediná možnost, jak se proskákat od stolu k barovému pultu.
3: To je bohužel pravda. Některé ty nové tance, bohužel, to je něco jiného, než bývalo. Vem si starou českou polku.
2: To bych musel být blázen. Se radši vemu mladou maďarskou švédku.
3: Alois, já hovořím o tanci.
2: Já taky, šefe, to by byl tanec.
3: Vraťme se ke slovníku. Slovník nám říká, že společenský tanec je druh společenské zábavy.
2: Hej, šefe, a vy tančíte? Že byste nám něco jako předvedli?
3: No tak lhal bych, kdybych tvrdil, že nejsem výborný tanečník.
2: Já o tom něco vím. Tudle mi říkala vaše sousedka, že jste se vracel ve 3 hodiny z vinárny. To prý byl u vás tanec.
3: To sem nepleť, to sem nepatří. Tance dělíme na standardní a latinu.
2: Kdybyste se k latinu, tak by to u vás dopadlo jinak.
3: Ale jsi nerej do mě, nebo uvidíš ten tanec.
2: Sousedka mi dokonce říkala, že u vás nastala taková ta standardní situace vaší rodiny. Jste prý dostal pár facek.
3: Já tě varuji, jestli nepřestaneš do mě rýt, tak uvidíš tanec, který jsi ještě v životě neviděl.
2: A víte, co mi ještě říkala sousedka?
3: Já jsem tě varoval.
4: A já...
2: No, ale to nejde, to ne.
1: Tak jsme v cíli dnešní humoriády, ještě si zaspíváme Hej pane disjockey.
4: No podívej.
1: Moc na ní nekoukej.
4: Ano, jim to byl hit velikánský.
1: Ale rádio hey, poslouchej, to... musíme
4: ano,
1: říct.
4: Ano,
1: do
4: poslouchej,
1: rýmu.
4: Proč ne? A každopádně hezký léto.
1: Ano.
4: S hezkýma písničkama, samozřejmě u vás na stanici.
1: Přeje Martin Zounár, těšíme se na slyšenou, loučí se i Pavel Kučera. Dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.
4: Ahoj.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Sportovní areál na Ještědu bude dalších 10 let provozovat společnost TMR. Jablonec nad Nisou připravuje budovy na instalaci fotovoltaických elektráren. Návrh české vlády o změně financování České televize a Českého rozhlasu pozorně sleduje Evropská komise. Zítra bude oblačno až polojasno s teplotami do 28 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký podvečer. Společnost TMR využila obci a bude po roce 2027 dalších 10 let provozovat sportovní areál na Ještědu. Oznámil to liberecký magistrát, který areál vlastní a slovenskému provozovateli ho pronajímá. Dosavadním 9letým působením firmy na Ještědu je magistrát spokojený, říká náměstek primátora pro územní rozvoj Adam Lenert z hnutí ANO.
2: A dohodli jsme se, že budeme jednat dál o úpravě smluvních vztahů, tak aby lépe vyhovovalo jak sportovním klubům, tak rovněž ale i TMR a městu. Dohodli jsme se, že budeme dál usilovat i o zlepšení služeb v rámci letní sezóny.
0: Jablonec nad Nisou začal opravovat střechy základních a mateřských škol a městské haly. Jde o přípravy na výstavbu fotovoltaických elektráren. Informoval o tom zastupitel a manažer energetických projektů Jablonecké energetické Jaroslav Šída z Pirátů. Opravy potrvají celé léto a mají zajistit bezproblémový provoz elektráren. Ty mají být na střechách přibližně 25 let. Opravit je potřeba 20 střech. To je třetina míst, kde město s fotovoltaikou počítá.
3: Stav střech se na jednotlivých budovách liší. Někde postačí lokální opravy, jinde bude potřeba rozsáhlejší rekonstrukce, třeba na základní škole Liberecká. Jablonec nad Nisou ve spolupráci s městskou firmou vybuduje na 60 místech ve městě fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 3,2 MW. Za to Jablonecká energetická zaplatí 165 milionů korun. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Na libereckém náměstí doktora Edvarda Beneše budou letos v září znovu sportovat děti. Akci na podporu pohybu bude už podruhé organizovat spolek Sportemáček. Ten připravuje programy pro mateřské školy. Děti, učitelé i rodiče se s nimi můžou na akci seznámit. Město chce na akci přispět 250 000 korunami. Návrh musí ještě projednat zastupitelé. Evropská komise pozorně sleduje vývoj kolem návrhu české vlády na změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Zopakoval to mluvčí komise Markus Lammert a upozornil, že zrušení koncesionářských poplatků a financování ze státního rozpočtu je zatím jen návrh a ne platný zákon. Unijní exekutiva už v minulosti zdůrazňovala, že nezávislost médií je pro komisi důležitá. Vyplývá to i z Evropského aktu o svobodě médií, který musí členské státy Evropské unie dodržovat.
1: Počasí.
0: V noci bude skoro jasno až polojasno s vysokou oblačností. Nejnižší noční teploty 15 až 12, na horách 12 až 9 stupňů. Zítra ráno a dopoledne bude převládat vysoká oblačnost, odpoledne většinou polojasno nebo až skoro jasno a hlavně na horách se mohou výjimečně objevit přehánky. K večeru se vyjasní a nejvyšší denní teploty 25 až 28, na horách 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 35 na průtahu Liberce havarovalo osobní vozidlo do svodidel. Na místě probíhá vyšetřování nehody, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
4: Příjemné pozdní pondělní odpoledne 22. června. Máme 4 minuty po 17. a v Českém rozhlase Liberec začíná Den v kraji. Ten za malou chvíli otevře Iveta Bláhová souhrnem regionálních událostí. Pak vám mimo jiné nabídneme trochu sportu. Liberecký stolní tenista Adam Zikmund si zahrál proti mistru světa. Pink Liberec pak dotáhl do druhé ligy. No a s regionálním stopařem se podíváme, jaké možnosti možná v brzké době nabídne Máchovo jezero. Bude to disk golfové hřiště anebo to pointy. O tom v závěru této hodiny. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Severní strana Českolipského náměstí Tomáše Garrigua Masaryka je od dneška uzavřená pro dopravu. Jak uvedla mluvčí radnice Kristýna Kňáka-Brožová, v oblasti před budoucí poštou začíná pokládání nového přívodu elektřiny k parkovacím automatům. Objízdná trasa vede Žižkovou ulicí, uzavírka je naplánovaná do středeční 15. hodiny. Rada Libereckého kraje odvolala ředitelku Jablonského gymnázia U Balvanu Michaelu Mutl. Důvodem jsou dlouhodobé stížnosti na špatnou komunikaci se studenty i učiteli. Odvolaná ředitelka dnes věc odmítla komentovat. Kraj na její místo dočasně dosadil ředitele Jablonského gymnázia Antona Randy Tomáše Hofrichtra. Více se dozvíte už za chvíli. Vedení Hrádku nad Nisou na Liberecku dokončilo obnovu staré hasičské nádrže v Dolním Sedle. Ta bude dál sloužit svému účelu v případě požáru, nově je tam ale i plocha pro koupání a v části biotop pro vodní rostliny a živočichy. Za revitalizaci rybníku zaplatil Hrádek nad Nisou přes 4 miliony korun. Polovinu pokryla dotace z fondu malých projektů Turův. Pokračuje nezávislý starosta Hrádku Pavel Farský.
2: Z části to je vodní nádrž, z části to je tekon biotop. Ještě se tomu rybníku do budoucna budeme muset pověnovat, protože budeme muset řešit odtokový zařízení.
1: Dobrovolníci centra Dobromysl při krajské nemocnici v Liberci uspořádali výtvarnou dílnu pro pacienty na oddělení následné péče. Podobné aktivity připravují skoro každý měsíc, snaží se tak pacientům zpříjemnit pobyt. Jak se můžou zájemci o dobrovolnictví přihlásit, se dozvíte v této hodině. Na půdě Liberecké radnice bude městský holubník. Magistrát chce jeho pomocí populaci holubů regulovat. Holubníků se budou moct ptáci napít, nakrmit a také zahnízdit. Město nechá jejich vejce sbírat. Tím se podle primátorova náměstka Jiřího Jandňourka ze starostů pro Liberecký kraj zamezí jejich přemnožení.
3: Připravíme nějakou komorovou místnost, do které ten holub zalétne, a tam regulujeme tu populaci tím, že jim odebíráme vajíčka, dáváme falešná.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Dá se říct, že letošní léto nás přivítalo s otevřenou náručí a jak to bude vypadat dál, to už nám prozradí Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Pojďme se nejprve podívat na počasí dnešního večera, noci a rána. Jak, co můžeme očekávat v Libereckém kraji?
2: Tak po zbytek dne bude většinou slunečno, oblačnost, ta minimální oblačnost, která vůbec je, tak to se bude postupně rozpouštět. V noci by pak mohlo přibývat vysoké průsvitné oblačnosti, no teď teploty máme mezi 25 a 28 stupni, na horách okolo 22 a v průběhu noci budou klesat na ty nejnižší hodnoty, tedy mezi 15 a 12 stupni a na horách potom mezi 12 a 9.
1: No vzhledem k tomu, že zítra slaví Český rozhlas Liberec 10. narozeniny a slaví je pod otevřeným nebem, na co se máme připravit?
2: Tak zítra to bude další teplý a slunečný den. Ráno a dopoledne tedy bude převládat vysoká průsvětná oblačnost. Odpoledne už potom čekáme většinou polojasno nebo skoro jasno. Ano, a srážky téměř nezaznamenáme. Jediná možnost je, že by se třeba na horách mohla vyskytnout slabá přehánka, ale ta šance je mizivá. No a k večeru se bude opět vyjasňovat a zítřejší teploty mezi 25 a 28 stupni v nížinách, na horách potom do 24.
1: Čili těšíme se na po všech stránkách příjemný den. Já moc krát děkuju za prognózu a těším se na slyšenou.
2: Na slyšenou.
1: Předpověď počasí nám nabídla Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pop, jazz, samba, zajímaví hosté. To jsou oslavy 10 let vysílání Českého rozhlasu Liberec před libereckou radnicí na náměstí doktora Edvarda Beneše. 23. června od 14 do 17 hodin. A pokud se nemůžete přijít podívat, určitě si nenechte ujít naše speciální narozeninové vysílání. Živé vstupy, zajímavé reportáže i rozhovory. A hlavně velká rozhlasová soutěž o atraktivní ceny mezi 12. a 13. hodinou. Oslavte s námi naše narozeniny 23. června na náměstí doktora Edvarda Beneše nebo v našem vysílání.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 17 hodin 21 minut, posloucháte Český rozhlas Liberec a Den v kraji a my se teď vrátíme ke kauze, která rezonuje v Jablonci nad Nisou v posledních dnech a týdnech. Špatná komunikace nebo nevlídná atmosféra ve škole, i to vyčítali studenti i zaměstnanci ředitelce Jabloneckého gymnázia u Balvanu Michael Mutl. Rada kraje ji na dnešním mimořádném jednání po 2 letech ve funkci odvolala. Situaci ve škole se teď pokusí stabilizovat ředitel z jiné školy.
1: My jsme to vnímali na tom učitelstvu, že to klima tam vůbec není výborný.
2: Říká jeden ze studentů Oliver Abraham.
1: Prostě komunikace špatná, všechno se projevovalo na těch učitelích, že to prostě, že trpějí, že to jde vidět, prostě, že to klima je blbý.
2: Vedení kraje zvažovalo 3 možná řešení. Nechat původní ředitelku, školu sloučit s 2. jabloneckým gymnáziem Antona Randy, nebo ředitelku odvolat a dočasně místo ní dosadit někoho jiného. Zvítězila ta třetí varianta, jak říká hejtman Libereckého kraje Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Jsme hlasovali tajně i proto, že na členy rady kraje byl v posledních týdnech činěn, řekl bych, mimořádně velký tlak. Já jsem tady mluvil o e-mailech a některé z nich měly zvláště odpudivý osobní obsah a musím říct, že vlastně i to byl ten důvod, proč já jsem nakonec dnes navrhoval odvolání paní ředitelky, protože v té situaci si podle mě jako kraj jsme si nemohli dovolit nechat pokračovat dál.
2: K odvolání ředitelky potřebujete zákonné důvody. Hejtman je specifikovat nechce.
3: Já se omlouvám, já tohle specifikovat nebudu vzhledem k tomu, že si myslím, že se nepochybně s odvolanou paní ředitelkou ocitneme v nějakém sporu.
2: Odvolaná ředitelka Michaela Mutl dnes věc odmítla komentovat. Už dříve ale řekla, že ze své strany zásadní pochybení nevidí.
4: Česká školní inspekce zde byla přesně 11krát od začátku mého působení a všechny ty kontroly, které proběhly, nezhledaly takové pochybení, které by vyvozovalo jakékoliv odvolání ředitele školy.
2: Ředitelka už začala předávat agendu svému nástupci, řediteli Jabloneckého gymnázia Antona Randy Tomáši Hofrichtrovi.
5: Lidsky s ní cítím. Je mi líto toho, že ta její mise, kterou si vysnila, takhle dopadla.
2: Nový ředitel v tuhle chvíli potřebuje hlavně čas, aby se zorientoval.
5: Chci se soustředit na to, aby od 1. září prostě škola učila. Kolik kantorů reálně chybí, jestli vůbec nějací, uvidím. Já v pondělí 29. sepíšu nějaký konkrétní přehled toho, co myslím, že se v nejbližších dnech stane, nějaký plán stabilizace školy.
2: Nového ředitele chce kraj najít do konce letošního roku. Z Jablonce nad Nisou Jiří Jelínek, Český rozhlas.
6: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Liberec vám přeje stále příjemné pozdní odpoledne. 17 hodin a 31 minut posloucháte Den v kraji. Pacientům na oddělení následné péče v liberecké nemocnici chodí pravidelně zpříjemňovat pobyt dobrovolníci z centra Dobromysl. Tentokrát uspořádali výtvarnou dílnu, kde si pacienti mohli ozdobit dřevěný rámeček nebo klíčenku. Centrum Dobromysl mimo jiné provozuje dobročinný obchůdek, anebo se podílí na výzdobě nemocničních interiérů.
1: Kdo jste sem přišli nebo přijali, tak je to hrozně fajn, protože dneska tady máme zase tvoření z dobrovolníky.
2: Budete si moc nadekorovat rámeček na fotku, buď fixama nebo pomocí ubrousků.
3: Dobrovolníci z centra Dobromysl při krajské nemocnici v Liberci pořádají výtvarné aktivity pro pacienty skoro každý měsíc.
1: Ale jako cedulky, kdo co vyrobí. A taky, aby jsme věděli, jak vás oslovovat. Jak vy se jmenujete křesným jménem?
4: Jaroslav.
3: Takže vystřihujete výhradně 4 lístky.
5: No jasný, štěstíčko, protože se mě nedrží teďka nějak dlouho.
3: Tímhle si ho přivoláte.
5: No jasný, já doufám.
3: Výtvarného odpoledne se zúčastnil i pacient Zdeněk.
5: Tenhle je taky 4 lístek, ale uděláme to takhle stejně a pak tam něco mezi to dáme, ne?
3: A vrhnete se i na klíčenku.
5: No když na to bude čas, tak jo.
6: Pro mě to je takový nabíjející. Ty lidičky jsou skvělí. Oni potřebují dotek, potřebují si povídat, ale někdy to je strašně náročný, protože se nám babička rozpláče, že dostala pytlíček levandule, pak ji vracíme, běhají tam v těch andílkách.
3: Marie se dobrovolnictví věnuje 6 let. Současně je lektorkou výtvarných aktivit.
7: Pejsek.
8: A ty jsou taky hezký.
9: Máte vybráno.
7: Tady je hezký třeba domeček. My v současné době máme dobrovolníků dostatek, ale chtěli bychom samozřejmě víc. Pacienti i personál na oddělení si na to zvykne, že ten dobrovolník přichází a je to nějaká opakovaná činnost.
3: Jolana Strnadová je vedoucí střediska podpůrné péče a členka centra Dobromysl. Přibližuje, jaké další aktivity můžou z dobrovolníky pacienti zažít.
7: Třeba na spinální jednotce dobrovolníci dopomáhají pacientovi třeba na vozíku. Dobrovolníci si povídají. Hlavně je to ten sociální kontakt, vyprávění si. Dále potom dobrovolníci nám spravují takovou minigalerii na vysokém interním pavilonu.
3: Zájemci, kteří se chtějí dobrovolníky stát, můžou kontaktovat centrum Dobromysl pomocí e-mailu na webových stránkách. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: V pohodě v dešti utíkám, tak to mají Petr Kotvalt a Stanislav Hložek, ovšem na rozdíl od nich se stolní tenisté rozhodně nepřízně počasí bát nemusí a navíc tenisté ping-pongu Liberec vybojovali druholigovou příslušnost. Jednou z ústředních postav týmu byl Adam Zikmund, ale po pořádku kluk se primárně nezaměřuje právě na dospělé.
1: Podíl Pink Libre se zaměřuje zejména na mládež. To, že jsme postoupili do druhé ligy, je pro nás příjemné překvapení, ani jsme s tím nepočítali a jsme rádi.
2: Nabídl úvodní informaci šéf libereckých stolních tenistů Martin Protiva. Dobrými výsledky se pod postup podepsal Adam Zikmund.
3: První půlka byla pro mě slabší, byl jsem, že v Pinku vlastně

0: Ta jeho ruka je neskutečná, takže prostě přijmete servis, koukáte na něj z ničeho nic, prostě přijde vrtule, vůbec nevíte prostě odkud, jak to udělal, neskutečný. Ta ruka je, to prostě nemá nikdo. Zážitek je to obrovský, hlavně ten set jsem chtěl urvat, ale prostě ta tréma dělá svoje, takže nebylo to úplně ono, ale užil jsem si ho maximálně a jsem strašně rád, že jsem hrál vyrovnanou partii.
1: Aktuálně už ale zase spřádá plány na další sezónu. Ví, co by v ní chtěl dosáhnout.
0: Chtěl bych prostě trénovat tak, aby jsme v té druhé jako byli vysoko, nebo aby jsme prostě byli třeba v prvních příčkách a pak uvidíme, jak to půjde dál. No. Asi tu ligu teď mám v hlavě a jestli někdy bude ještě třeba nějaký mistrovství České republiky, tak budu trénovat podle toho, jak prostě, že budou krajské soutěže, dostanu se na republiku, tak prostě tam určitě pojedu. Ale jako turné takový, že bych nad tím přemýšlel, to ne.
1: Zmínil stolní tenista Adam Zikmund z Liberce, Pavel Petr, Český rozhlas.
2: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dvě minuty po 6:15. Posloucháte Český rozhlas Liberec a Den v kraji a my se naskok vydáme k Máchovu jezeru. Pro letošní rok schválili zastupitelé DOX 800 tisíc korun do participativního rozpočtu. Do prvního ročníku rozpočtu, jehož cílem například je zlepšit veřejný prostor a možnosti trávení volného času, došlo 7 projektů a 2 z nich postupují dále do právě probíhající ankety. A podrobnosti nám ze Zámeckého parku v DOXech odpoledne přidal regionální stopař Jaroslav Hoření.
1: Odborná komise participativního rozpočtu posoudila všech 7 návrhů, zejména zda splňují pravidla jako konkrétnost, veřejný přínos, realizovatelnost a budoucí náklady. A doporučenými projekty jsou disk golfové hřiště pro veřejnost a fotopointy na plážích Máchova jezera. Právě tam se lidé často pořizují různé záběry jezera za východu či západu slunce, připomínku krásného dne nebo i sami sebe na návštěvě právě u Máchače. Pláže u Máchova jezera patří mezi nejnavštěvovanější místa regionu a fotopointy, tedy atraktivní prvky na místech pro focení, budou vlastně šířit věhlas i atmosféru místa Máchova jezera. Na hlavní pláž předkladatelka návrhu Lenka Pasecká navrhuje romantické srdce s Máchovým veršem, do starých splavů plachetnici a na klůček z kluzavku. Prvky mají být převážně dřevěné, aby nebyly rušivé, ale i dobře ukotvené, prostě provedené tak, aby odolaly počasí i provozu.
0: A kdyby mělo vzniknout disk golfové hřiště?
1: K diskgolfové hřiště by mohlo vzniknout možná už v letošním roce. Mělo by být umístěné do areálu Zámeckého parku. Diskgolfové hřiště přihlásila Sára Valachiová a má vlastně k tomu návrhu takový hezký příběh, který názorně dokládá, že disk golf je hrou pro každého. Když její otec zpočátku házel disky do kovových košů a rozebíral nesmyslné letové křivky těch letajících talířů, považovalo to za zvláštní krizi středního věku. Ale stačilo si jednou zahrát a už s disk golfem objela kus republiky. Jen tak krátce k pravidlům. Disk, což je vlastně ten letající talíř, se na co nejmenší počet hodů snažíte z výhoziště, z toho výchozího místa, dostat do koše. Prostě jako golf, ale házíte diskem. Disk golfové hřiště v DOXech by mělo být veřejně přístupné, bez vstupného, členství či rezervací, s možností zapůjčení disků na vyzkoušení, ale hlavně zábavné, ale přitom by nemělo areál Zámeckého parku měnit na sportovní areál.
0: No a na závěr ještě stručně, jaké byly další návrhy do toho participativního rozpočtu a kdo a jak vlastně může v té anketě hlasovat?
1: Dalšími návrhy, které nepostoupily, ale nejsou odsouzeny k zániku, alespoň některé jsou zajímavými podněty pro rozvoj DOX, ale prostě nesplnily pravidla, jsou vyhlídka nebo menší rozhledna na šibeničním vrchu, vyčištění, oprava a zprovoznění studny na zámku, DOXský poeziomat, což je mluvící socha vzpomínek, kultury a radostí, dále revitalizace hřiště Zbiny a panoramatická stezka Borný z pláže až na vrchol. A co se týká ankety, tak hlasovat může občan s trvalým pobytem v DOXech nebo jejich místních částech, a to prostřednictvím aplikace Munipolis. Město počítá s realizací obou projektů, ale chce dát anketou obyvatelům možnost vyjádřit se, který návrh se jim více líbí. Sám si nemohu vybrat.
0: No a to byla tečka za dnešním Dnem v kraji v Českém rozhlase Liberec. Za 9 minut vás čekají zprávy, které připraví Iveta Bláhová, po nich Šarm Lady Klokočníkové a na co se můžete těšit zítra. Rozhodně vás neošidíme o trochu toho sportu. Fotbalisté Liberce jsou v přípravě na novou sezónu a tu vám přiblíží kolega Pavel Petr. No a kolegyní Janou Švecovou se podíváme na změny ve stavebním zákoně, který zítra budou opět projednávat poslanci a Jana Švecová bude zjišťovat dopad v našem regionu změn v tomto zákonu. No ale hlavně zítra samozřejmě Český rozhlas Liberec slaví 10 let. K tomu je připravená velká sláva na libereckém náměstí doktora Eduarda Beneše, odkud se bude pravidelně hlásit i náš regionální stopař a přinášet živé vstupy. No a v našem vysílání, kromě vzpomínání a celkově slavnostně laděného vysílání, budeme také mezi 12. a 13. hodinou ve velkém soutěžit. Já se na to moc těším, už proto, že u toho budu s vámi. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne a jak už jsem naznačil, zítra po 12. naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
1: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o listinu základních práv a svobod.
2: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí, tedy aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
1: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
2: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme denodenně.
1: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
2: Děkujeme za pochopení a podporu.
1: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
2: a Jan Herget.
1: Pro vás, ne pro politiky.
2: A teď následuje minuta ticha.
1: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Je 18 hodin a 1 minuta. Jablonecké gymnázium u Balvanu má nového ředitele. V České Lípě je ode dneška pro dopravu uzavřená severní strana hlavního náměstí. Vláda chce před úplným zrušením poplatků pro veřejnoprávní média snížit okruh pláců. Zítra bude oblačno až polojasno s teplotami do 28 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Rada Libereckého kraje odvolala ředitelku Jablonského gymnázia u Balvanu Michálu Mutl. Důvodem jsou dlouhodobé stížnosti na špatnou komunikaci se studenty i učiteli. Odvolaná ředitelka dnes věc odmítla komentovat. Kraj na její místo dočasně dosadil ředitele Jablonského gymnázia Antona Randy Tomáše Hovrichtra. Ten říká, že se bude snažit situaci ve škole uklidnit.
3: Chci se soustředit na to, aby od 1. září prostě škola učila. Kolik kantorů reálně chybí, jestli vůbec nějací, uvidím. Já v pondělí 29. sepíšu nějaký konkrétní přehled toho, co myslím, že se v nejbližších dnech stane, nějaký plán stabilizace školy.
2: Severní strana Českolipského náměstí Tomáše Garrigua Masaryka je ode dneška uzavřená pro dopravu. Jak uvedla mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová, v oblasti před budovou pošty začíná pokládání nového přívodu elektřiny k parkovacím autobatům. Objízdná trasa vede Žižkovou ulicí. Uzavírka je naplánovaná do středeční 15. hodiny. Práce na stavbě nového vodovodu v Bačově u Semil by mohly skončit o půl roku dřív, než se myslelo. Českému rozhlasu to řekl ředitel vodohospodářského sdružení Turnov Milan Hejduk. Stavební firma podle něj postupuje velmi rychle. Podle původního plánu měl být vodovod hotový v polovině příštího roku.
4: Bačov je lokalita s rodinnými domy na kopci Kozákov mezi Semily a Radostnou pod Kozákovem. Lidé neměli dostatek vody, teď bude vedená z nedalekého Komárova. V Bačově je řada rodinných domů, které jsou ale daleko od sebe a proto vodohospodáři očekávali, že bude stavba náročná. Na podzim by firma už mohla začít s obnovou komunikací. Ze Semilska Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Vláda souhlasí s poslaneckým návrhem na zúžení okruhu pláců rozhlasových a televizních poplatků. A to i přesto, že má v plánu od příštího roku poplatky zrušit úplně. Na svých stránkách o tom informoval úřad vlády. Novela by hned po schválení osvobodila od placení třeba domácnosti seniorů nad 75 let nebo firmy do 50 zaměstnanců. Český rozhlas i Česká televize by s tím přišly o stovky milionů korun. Kvůli změnám ve financování dnes pracovníci obou médií vstoupili do jednodenní strašné stávky.
1: Počasí.
2: Noci bude skoro jasno až polojasno s vysokou oblačností. Nejnižší noční teploty 15 až 12, na horách 12 až 9 stupňů. Zítra ráno a dopoledne bude převládat vysoká oblačnost, odpoledne většinou polojasno nebo až skoro jasno a hlavně na horách se mohou výjimečně objevit přehánky. K večeru se vyjasní a nejvyšší denní teploty 25 až 28, na horách 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na silnici 1/35 u Hodkovic nad Mohelkou ve směru od Turnova do Liberce je uzavřen sjezd do Hodkovic. Doprava je odkloněna na exit 39 přes Pacerice Sychrov, dále přes Žďárek Jílové do Hodkovic.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Šarm.
5: Další červnový šarm je tady a spolu s ním Lada Klokočníková. Hezký den. 21. červen není jen první letní den, ale také den otců. My dnes také jednomu dvojnásobnému tatínkovi zavoláme. Bude to televizní moderátor Daniel Stach, který je další nominovanou osobností v naší anketě Šarmantní osobnost roku. A co dalšího magazín nabídne? V současné době se hodně mluví o inzulinové rezistenci, která údajně postihuje až třetinu žen po 40. V čem je problém, o tom si budu povídat s výživovou poradkyní Petrou Henichovou. V kosmetickém rádci probereme bělení zubů, v módních trendech představíme práci módní policie, i grilování má svá společenská pravidla, jaká poví expert na etiketu Daniel Schmidt. A taky se vypravíme mezi milovníky jídla do Rychnova nad Kněžnou, kde jsme na akci k poctě Magdaleny Dobromily Rettigové zastihli herečku a autorku několika kuchařek Markétu Hrubešovou. Tak jako vždy přeji hezké chvíle plné šarmu.

0: Dnešní osobností šarmu je televizní moderátor Daniel Stach. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Danieli, poslední zastávkou vašeho nového televizního diskusního měsíčníku Na dosah byl Královéhradecký festival Rock for People. Ta beseda byla o vztazích a vaše poslední otázka adresovaná hostům byla, co si odnášíte z dnešního setkání. No a tak by mě zajímalo totéž. Co jste si vy jako moderátor diskusního pořadu na rockovém festivalu odnesl a odvezl z Hradce?
1: Radost. Radost toho, jak úžasní nejenom Hradečáci, ale všichni, kteří do Hradce dorazili, byli. Protože se ptali, protože se zapojovali, protože chtěli přemýšlet. A to je strašně moc důležité, že se chtěli bavit z očí do očí o vztazích, o tom, jak spolu lépe vycházet, jak situace lépe zvládat, jak si poradit třeba s internetovými hejty, jakým způsobem si poradit s útoky. Takže pro mě je to hlavně radost toho, jak úžasní lidé byli.
0: Měl jste také možnost vidět některou tu rockovou hvězdu, anebo to bylo jen o práci?
1: Bylo to jenom o práci, ale abych byl úplně přesný, slyšel jsem 3 písničky večerního headlinera, ale víc jsem nestihl, protože to bylo opravdu o práci a pak o lidech, protože já jsem strávil ještě po natáčení spoustu času s diváky, kteří přišli, chtěli se vyfotit, chtěli se popovídat, chtěli se ještě na něco zeptat v rámci toho mého v úvozovkách vystoupení na Rock for People.
0: Takže velká radost. No, pořad Na dosah moderujete od května. Je to pořad, kdy vyjíždíte za svými posluchači do regionu. Kam se chystáte příště?
1: Chystáme se na Karlovarský filmový festival, kde budeme natáčet 7. července, kde se budeme bavit mimo jiné o filmech, o filmovém průmyslu, hudebním průmyslu a také vlivu umělé inteligence. A lidi si zase budou moci přímo na místě zapojit.
0: No, takže zase velice zajímavé téma. A koho můžeme vidět nebo na koho se můžeme těšit v Hyde Parku civilizace? Také už máte plán na prázdniny nebo na další měsíce?
1: Máme teď nachystané jedno natáčení muže, který má Fieldsovu medaili, to je taková Nobelova cena za matematiku. Máme předpřipravená i místa, na která bychom diváky rádi vzali. Neprozradím úplně všechna. Některá se může utýkat třeba zvířat, jiná se může utýkat třeba atomů. Chtěli bychom je vzít na zajímavá místa, kam se normálně vůbec nepodívají.
0: Tak se necháme překvapit. Vy jste tatínkem, jestli se nemýlím, 2 dětí, je to tak?
1: Ano, je to tak.
0: Syna a dcery. A tak se nabízí otázka, jak vás tahle nová role ovlivnila ve vaší práci a v životě vůbec?
1: Úplně, to je největší změna, kterou jsem kdy zažil a kterou zažiju k dobrému samozřejmě, protože to je úžasná role, ale nesmírně zodpovědná. U mě rozhodně platí, že u žádného z témat, které jsem kdy pokrýval, nemám tolik otázek, jako mám u výchovy. Tam těch nezodpovězených otázek zůstává víc než u kvantové fyziky.
0: Já jsem se chtěla zeptat, to vaše slovo proč vy říkáte, že ho považujete za hlavní slovo v diskusi, takže těch proč od dětí asi je hodně a už jste mi odpověděl na to, že tam jsou i ty někdy nezodpovězené odpovědi, ano, je to tak.
1: Musím odpovídat a mě to teda musím říct nesmírně baví. Mě opravdu baví ten kolotoč proč. Z toho já mám hroznou radost. Mě to opravdu těší. A zároveň si pořád říkám, jestli všechno, co dělám, dělám dobře, jestli bych to mohl dělat lépe. Takže to pochybování o tom, jestli já nedělám chybu, ne oni, ale já, tady zůstává pořád.
0: Pojďme k letu, k prázdninám. Dá se vůbec u vás o nějaké dovolené mluvit?
1: Bude. Chystám se, že vyrazíme někam mimo civilizaci. A my vždycky rádi jezdíme do hor a bude to samozřejmě hodně o tom, aby jsme to užili celá rodina. Takže nic velkého, dalekosáhlého, že bychom mířili do dalekých exotických krajin, mě nečeká, ale spíš, že my to užijeme. Vyrazíme na kolo, vyrazíme do lesa, vyrazíme do kopců a myslím, že to užijeme možná ještě dokonce o něco víc.
0: A bude také čas na vaši sportovní disciplínu číslo 1, tedy vodní slalom, ve kterém jste bývalým úspěšným reprezentantem.
1: Jenom juniorským, ale kolegové se mě na to hned ptali, protože jsem teď komentoval závod světového poháru v Praze 3. Tak hned říkali, tak co, kdy půjdeš na vodu? A říkám, no mě trochu trápila záda, tak jsem nemohl, ale v létě si chci jít zajezdit a moc se na to těším, protože ta divoká voda je úžasné místo, které mě dává takovou krásnou svobodu a uvolnění, jako snad jenom snowboarding dokáže.
0: Tak přeji radostné léto a budu doufat, že další výjezd do Hradce Králové bude na říjnovém vyhlášení naší ankety Šarmantní osobnost roku, ve které máte opět velké množství příznivců, Danieli.
1: Moc krát za to děkuju, moc všem děkuju a moc děkuju za to, jakou práci Český rozhlas odvádí a díky všem, kteří se do těchto anket i vůbec do celého vysílání jako takového zapojují. Díky vám a mějte se krásně.
0: Vy se mějte také krásně a my děkujeme Danielu Stachovi. Mějte se hezky a děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Dalším hostem našeho Šarmu dnes výživová poradkyně Petra Hennichová. Dobrý den, Petro.
1: Dobrý den.
0: Dnes jsem vás pozvala, protože v poslední době se hodně mluví o inzulínové rezistenci. Můžeme ji tedy našim posluchačům představit?
1: Ten pojem inzulinová rezistence nemusí být třeba všem na první pohled jasný, ale když si to vezmeme jakoby laicky, tak dost často tam bývá únava po jídle, chutě na sladké, bývá tam přibírání v oblasti pasu, i třeba taková mozková mlha a další projevy, které vlastně třeba na začátku nemusí být v takovém jakoby kontextu, ale později třeba i rozhozený menstruační cyklus, může tam být i vlastně problémy s mikrobiomem, mozkovými problémy a podobně.
0: Co je příčinou té inzulinové rezistence?
1: Příčinou, mnoho lidí si myslí, že to vlastně příčinou je cukr, nebo to, že to souvisí s cukrem, ale hlavní problém je inzulín. To je vlastně hormon anabolický, který produkuje slinivka břišní. A ta inzulinová rezistence může se projevovat třeba u mladých dívek jako takzvaná reaktivní hypoglykémie, kdy třeba po sladkém jídle stoupne vysoce hladina cukru v krvi, na to přehnaně reaguje slinivka břišní a dojde zase k pádu toho cukru v krvi dolů, takže my máme takový ten pocit, jako teďka mám obrovský hladák, teď se něco děje, teď se celá klepu a potřebuju další sacharidy. Já to říkám, protože vlastně samotnou mě toto potkalo někdy kolem 20. roku života a já jsem byla na sebe naštvaná, že mám slabou vůli, že nevydržím bez jídla hodinu a vlastně až teďka s odstupem let si uvědomuji, že to nebyla slabá vůle, ale že tam právě byla ta reaktivní hypoglykémie. U někoho jsou ty schody takhle jako postupný, je tam přehnaná reakce té slinivky, reaktivní hypoglykémie, inzulinová rezistence a může to vyústit prediabetu až diabetu. Je to hlavně o stravě. Je to o nastavení stravy, je to o pohybu a další věci, můžou tam i nějaké doplňky stravy pomoci. Nicméně základem je ten talíř, aby v každé porci byl zdroj bílkovin, to znamená maso, vejce, ryba nebo luštěniny, aby tam byla zelenina a právě případně nějaký sacharidy. Určitě není potřeba vyřazovat zcela sacharidy, ale třeba v podobě přílohy nebo kvalitního kváskového chlebu určitě tam může být menší podíl. Důležitý je i pohyb, protože ten nám pomáhá vlastně, aby zase buňky byly více citlivé vůči tomu inzulínu.
0: Poznám tu inzulínovou rezistenci laicky jen tak, anebo musí být nějaké vyšetření, abychom na to přišli?
1: No, vyšetření nám pomůže, ale třeba zhruba 10-20 let, než se ta rozjede vlastně jakoby do formy prediabetu, tak tělo dokáže kompenzovat ty nárůsty hladiny cukru v krvi právě vyplavením toho inzulínu, takže z krve byste měla zjistit spíš inzulín nalačno. Tam je ten hlavní prvek ta hyperinzulinémie, že je zvýšená hladina inzulínu v krvi.
0: A jinak tedy to poznám, jaké jsou ty příznaky, už jste se o tom zmínila. Mohou být všechny, nebo může to být jenom některý z nich?
1: Může to být různé. Někdo popisuje, že právě přibírá v pase, aniž by se navýšila váha. Někdo má opravdu přehnané reakce po té, co si dá nějaké sacharidy, jo, sladké nebo i třeba zdravé sacharidy, ale přesto je tam vlastně rychlý nárůst a rychlý pokles, takže další potřeba si něco dát sladkého nejlépe, vidíte, aby přišla ta energie. Může tam být únava i po jídle. Jsme najedené a přesto jsme takové unavené. Nemáme tam takový ten elán, jo, tu chuť. Je tam většinou chuť na sladké, to nás provází dost často. A i u mladších generací ročníků je tam právě třeba taková ta neschopnost se soustředit. Tak, jo, říká se tomu ta mozková mlha.
0: Ještě otázka. Může být příčinou toho nehubnutí právě tenhle problém?
1: Určitě, protože ta hladina inzulínu v krvi způsobí, protože inzulín je anabolický hormon, že tělo je spíš v módu ukládání, nikoli v spalování, jo? A vlastně to spalování je úplně jako zastavený. My nemáme k tomu úplně přístup, protože lidé s tímto nastavením musí docela často jíst, jo? Třeba po 1,5 hodině dost často a vlastně tam je pořád přítomen ten inzulín.
0: Dobře, tak my se těšíme na ten váš talíř na našich stránkách, kde tedy nechybí zelenina, bílkoviny a vše, o čem jste mluvila a děkuji, že jste nám přiblížila inzulinovou rezistenci. Naschledanou.
1: Já také děkuji, naschledanou.

0: slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
1: To štěstí chtěl bych jednou mít.
0: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
1: Jenže blázni si dělá dál.
0: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: V našem kosmetickém rádci si dnes budeme povídat o zdravém a zářivém úsměvu. Technologie pokročily i v bělení zubu, a tak už nemusíme trávit čas při opakovaných procedurách v ordinaci. Pomocí gelu a formičky, která připomíná neviditelná rovnátka, to prý zvládneme i sami. A tak jak dlouho to trvá a proč je přece jen nutný dohled odborníka, na to se dentální hygienistky Markéty Marušanové zeptala Jana Kudivejsová.
1: Samozřejmě ty prostředky si můžete opatřit z různých a ne zrovna třeba i zdravotnických internetových stránek. No a pak je to bělení u odborníků. Můžeme si způsobit nějaké vážnější problémy, když se o to budeme pokoušet sami doma?
2: Rizika tam určitě jsou. Pokud chceme změnit opravdu barvu zubu, tak na to funguje pouze peroxid. A to je něco, co legislativa Evropské unie neumožňuje ve volném prodeji. Patří to jenom do ordinace buď dentální hygienistky nebo zubního lékaře. A všechno to, co vlastně je ve volném prodeji, funguje na principu odstraňování povrchových pigmentů. Takže jsou v tom různé leštící látky, abrazivní částice, a pokud neznáme to přesné složení, nebo je tam třeba těch abrazivních částic moc, tak se může velmi lehce stát, že si poškodíme povrch těch zubů, sklovinu, poškrábeme, a je to proces, který není vratný.
1: Každý má na těch zubech jiný pigment, někdo má sklon k tomu, že víc žloutnou, víc mění barvu. Co na to má všechno vliv? Káva, červené víno, co ještě dalšího?
2: To je právě to, co způsobuje ty povrchové pigmentace, což znamená potraviny a nápoje, které obsahují nějaká barviva, ale vlastní barva zubů tímhle ovlivněná není. To máme dáno, protože vždycky záleží na tom, jak máme silnou vrstvu skloviny a jak moc je ta sklovina průsvitná a jsou vidět vlastně ty tmavé součásti zubů, které jsou pod ní.
1: A mě by zajímalo, jestli je bělení zubů dnes výhradně estetická záležitost, nebo jestli je to ošetření i něčím prospěšné pro naše zuby.
2: To je právě taková jako revoluce, kterou už pár let na trhu máme i ve světě, kdy ty gely na bělení zubů neobsahují jenom peroxid, ale i nanohydroxyapatit, vitamíny a podobně, což znamená, že v rámci toho bělení nedochází jenom k té estetické úpravě, ale zároveň tu sklovinu dokážeme i velmi intenzivně vyživit, posílit, opravit třeba nějaké povrchové mikrodefekty, které v těch zubech jsou. Takže dá se svým způsobem říct, že už je to i léčba.
1: Jaké metody se dnes používají?
2: Ty metody se používají obě dvě. Jak teda přijdete do ordinace a absolvujete to bělení v ordinaci, ale my to zároveň kombinujeme i s bělením, které probíhá doma, kdy se ten bělící gel dává do takových na míru zhotovených nosičů. Je to vlastně taková jako kopie jenom korunek těch zubů, je to gumové, takže není to žádný jako nepříjemný tvrdý plast. A nebo se dají obě dvě ty varianty kombinovat. Ono to právě záleží na tom, nejenom jaká je ta výchozí barva těch zubů, ale pokud chceme použít i nějakou remineralizaci a péči pro tu sklovinu, tak i jaký je výchozí stav a kvalita těch zubů. A podle toho vám to už vlastně doporučíme na míru.
1: Takže tento přípravek si budeme dávat na noc.
2: Ano.
1: A vy asi podle stavu zubů, právě podle té barvy, podle požadavku nám vyberete nějaký přípravek, potom se udělají něco, jako jsme říkali, že se to dá asi přirovnat k neviditelným rovnátkům.
2: Vypadá to vlastně úplně stejně. Mm-hmm.
1: A pak si to dáváme pravidelně na noc. A teď, já vím, že to je hodně individuální, ale jak třeba dlouho to musíme vydržet?
2: Záleží to přesně na té výchozí barvě zubů, ale v průměru je to někde okolo 10 až 14 dnů.
1: A po dobu toho cyklu musíme dodržovat nějaká omezení, abychom si nepokazili ty výsledky?
2: Nemusíme. On už s tím moderním složením těch gelů, právě tím, že obsahují ty vyživující látky, tak už ta takzvaná bílá dieta moc žádný smysl nemá. Co znamená, že v dnešní době my, když pacientovi dáváme bělení, tak už krom doporučení, jak ho má používat, tak žádné zákazy, co nesmí, už prostě nedáváme. I po tom bělení vlastně není potřeba dodržovat žádný speciální režim, jenom je prostě potřeba čas od času to zopakovat, aby jsme si ten hezký odstín udrželi, protože ty zuby mají tendenci trošičku se vracet jako barevně zpátky, ale jakmile ty zuby jednou vybělíte, tak na tu původní barvu už se to nevrátí nikdy.
1: To je asi častý dotaz právě na trvanlivost účinků. Po jaké době? Plus, minus?
2: Ono
1: záleží,
2: s jakým tím bělením začínáme, ale všeobecně se doporučuje, že ten první rok po bělení by to mělo být každé 2 až 3 měsíce a po tom roce, když už ta barva se krásně stabilizuje, tak podle potřeby klasicky to bývá před dovolenou, před svatbou, před nějakým důležitým životním momentem a podobně, ale už to nikdy nebudete bělit třeba těch 14 dní. Při tom opakování je to prostě vždycky

0: Asi jste to také zaznamenali, v poslední době se hodně objevuje termín módní policie. Podstatou je, že by odborníci znalí módy měli čtenáře, posluchače nebo diváky seznamovat s problematikou módních dress kódů a také vhodnosti outfitu k dané příležitosti. Tedy, že by měli pomáhat hledat cestu, radit, jak pracovat se siluétou a ukazovat to na konkrétních příkladech. Určitě by nemělo jít o zesměšňování osobností anebo dokonce i jejich postav. Přesto se to občas děje především v módních bulvárních nebo společenských časopisech nebo občas i na sociálních sítích. Ale víte, že základ módní policie vznikl v první módní rubrice, která byla založena 3. března 1907 v nedělní příloze konzervativního deníku Národní politika. Tehdy novinářka Madame Ivona, do té doby neznámá módní referentka, radila v úvodu svého sloupku, co se bude na jaře nositi, a jedním dechem podotýká, že ve svých příspěvcích nebude pamatovat pouze na dámy majetné, které si mohou dovolit každoročně obměňovat šaty dle posledních trendů, ale i na ty, které si mohou na základě jejich rad přešít staré šaty na nové. O módní policii jsem se zmínila, protože za malou chvíli bych vám ráda představila muže, který se také s nadsázkou pasoval do role módní policie. Je to ředitel mateřské školy a také příležitostně moderátor módních přehlídek Ondřej Macháček, kterého přímo na jedné z módních přehlídek oslovila Vlaďka Vildová.
1: Podívejme se na dámskou módu. Jaké šaty u dam máte rád, obdivujete?
2: Celkově v životě vyznávám jednoduchost, takže já obdivuju to, když někdo dokáže v jednoduchosti najít tu správnou sílu. Mám na to takové rčení, že lepší je lžička medu než kýbl hnoje. A myslím si, že i v tom oblékání to platí, že jednoduchost, čistota, taková ta nepřeplácanost je ten nosný prvek módy za mě.
1: Zkusil jste si někdy to přehlídkové molo také sám?
2: Rozhodně ne. Ani má postava, ani můj zevnějšek tomu neodpovídá. Ne, já jsem se vždycky spíše prezentoval pouze svým audiovizuálem, ale ten vizuál je takový hodně jako upozaděný, takže ne, na tohle bych neměl.
1: A vzděláváte se nějak v módě, abyste mohl třeba glosovat a doplnit ty informace?
2: Patřím mezi výhradní členy a předsedenstvo módní policie samozřejmě, ale nějak odborné vzdělání nemám. Já jsem totiž povoláním učitel mateřské školy. V současné době působím ve staré Pace v mateřské škole.
1: A neměnil byste asi?
2: Já už jsem změnil 3x a v současné chvíli v ředitelském postu jsem asi takový nejspokojenější.
1: Tak vám přeji, ať vám to vydrží. Módní policie v Pace?
2: Ne, myslím tím obecné lidi, kteří nadávají na to, jak si mohl někdo tohleto vzít na sebe, Ježíši Maria. Ale už nedokážu moc říct proč. Je to taková ta klasická česká brblačka.
1: A ten první pohled u vás rozhoduje? Nebo...
2: Ano, zpravidla já mám hrozně rád, když mi někdo vysvětlí, proč a na co dávat pozor. Jaký jsou souvislosti? Já si myslím, že málo kdo je v běžné společnosti tak jako vzdělaný ve světě módy, že o tom může jako adekvátně rozhodovat. Myslím si, že takový ten první dojem je ta berná mince všech nás, módních policistů.
1: Co si myslíte, že se té naší české módě v minulosti moc nepovedlo?
2: Já si myslím, že se celkově nepovedl přístup k vhodnosti oblečení na různé akce. Trošku jsem si vždycky říkal, že je krásný jít například do divadla, do opery nebo i na nějakou společenskou akci a koukat na krásně oblečené lidi. Proto moc nerozumím tomu, že jsou v dnešní době lidé, kteří si třeba do divadla vezmou mikinu nebo si do divadla vezmou ležérní oblečení typu krásné drahé tepláky.
1: A že se teď často nosí, je to teď taková tepláková móda?
2: Každá doba má určitě svoje módní špičky. Já si pamatuju kalhoty s patentama na straně, pamatuju si, že se museli nosit co největší nafouklé věci, protože to nosili skejťáci, pak ta móda úplně opadla, takže si myslím, že každá doba má svoje takové jako highlighty. Zároveň s tím teplákovou módu prostě nepovažuji za něco,

0: trumpet. Mambo number 5.
1: Hostem našeho šarmu opět expert na etiketu Daniel Šmíd. Dobrý den.
2: Děkuji.
1: Máte rád grilování?
2: No popravdě řečeno, já, jak se říká lidově, nejsem masožravec, nejím maso a grilování je velmi často spojeno s masem, to znamená dnes tomu nedávám nějak extra pozornost, ale v časem, kdy jsem maso jedl, tak to je pro mě a byl oblíbený způsob, jak trávit takový ten letní podvečer, bych řekl.
1: Ptám se na to, protože dnes probereme garden party a také grilování, což je velká radost pro mnohé naše posluchače a hodně často i ve vysílání mluví o tom, co si ten den ugrilovali a jaký prožili den. Pojďme tedy povědět, jestli i tady platí určitá pravidla právě na takovýchto setkáních.
2: Každopádně, pokud jsme, je to uzavřená rodina, pokud nikoho nezveme, tak je to přece jenom jídlo. Je to setkání u stolu. Důležité je, že každé to grilované sousto je součástí potom nějakého servisu, takže měli bychom si to ugrilované maso nebo pokrmy obecně dávat na talíře. V rámci příprav na grilování bychom také neměli zapomenout na lidi, kteří nás obklopují, a tím mám na mysli naše sousedy. Važte tu krátkou cestu k vašim sousedům a informujte je o tom, že v následujícím dni nebo večeru budete mít party, budete grilovat, taky na to připravte, protože není nic horšího, než když někdo začne sušit prádlo a vy k tomu dáte grilovaná žebírka.
1: Když jsem pozvaná na takovou party, měla bych určitě něco přinést. Co je vhodné přinést na takové setkání, kdy se bude grilovat a bude se pít?
2: Můžete klidně vynechat, zase mluvím trošku obráceně, ale můžete klidně vynechat alkohol. Přineste třeba dobrý sirup, který se v těch domácích podmínkách dá se sodou nebo perlivou vodou namíchat v zajímavý nápoj, který ocení všichni, něco nápaditého. Nebo přineste třeba sadu nakrájené zeleniny, nějaký zeleninový košík. I ten ve většině případů může udělat velikou radost, zvláště když se s hostiteli domluvíte, že třeba zeleninu přinesete vy. Pokud už míříte směrem k alkoholickým nápojům, tak raději s nižším obsahem alkoholu, protože není větším prohřeškem proti etiketě než opilost.
1: Ano, o tom už jsme tady mluvili. Co přinést květinu hostitelce? Tím asi nikdy nic neskazíme.
2: Naopak, pokud umíte vybrat květiny, pokud na tom nechcete nutně šetřit, tak vyberte květiny, které jsou hodné.

0: dne toho, že vás někdo zve na jídlo, to znamená, mělo by to být pořádná kytice, a pokud do kytice nechcete investovat, tak raději jeden stonek, jedna květina, jedna kytička, než nějaký takový to trojspřeží, které není ani atraktivní.
1: Říká Daniel Schmidt. Dnes, kdy jsme si povídali o tom, jak by měla vypadat garden party nebo grillování barbecue, který si asi užíváte i vy, milí posluchači, v letošním roce dost a dost. No tak my děkujeme a těšíme se na další rady zase za týden. Naschledanou.
0: Děkuji a naschledanou.

0: šarmem do společnosti.
1: Nejen grilování, ale i další kulinářské speciality si určitě užili všichni, kteří přijeli na velkolepé slavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové do Rychnova nad Kněžnou začátkem června. Zároveň si připomněli neuvěřitelných 200 let od chvíle, kdy tato první dáma české kuchyně dopsala na tamní staré radnici svou domácí kuchařku. Na slavnostech nechyběla ani herečka a autorka několika kuchařek Markéta Hrubešová, která tam také představila svou další knihu receptů. No a nechyběla u toho ani má kolegyně Zuzana Boučková. Tak pojďme všichni společně ochutnávat.
2: Teď jsme se potkali a než jsem vás požádala o rozhovor, tak už jsem od vás držela mističku s nějakým jídlem v ruce. To jste uvařila, co to bylo?
3: Protože jsme na slavnostech Magdaleny Dobromily Rettigové, tak to je jeden z jejich receptů, který mám ve svý kuchařce. Markéta vaří Rettigovou a je to telecí kýta s majonésovou omáčkou, jak psala paní Magdalena. Je to vlastně recept, který jsem si trošičku přizpůsobila, ale který je udělaný samozřejmě s láskou.
2: Je tam hodně chřestu. Je pro vás oblíbený chřest, když vaříte?
3: Chřest je jedna z mých nejoblíbenějších surovin. Já teda miluju jídlo komplet, ale když je sezóna chřestu, tak chřestím opravdu od začátku až do konce a až tak moc, že moje rodina už ho skoro odmítá jíst, protože mě to nevadí ho jíst v podstatě denně, ale je to geniální na všechny způsoby. Jednoduchý, krásný, ale výrazný, to mám ráda.
2: Pod pódiem máte vystaveno mnoho knížek. Co se vám píše líp, pro ty dospělé nebo pro ty děti?
3: Tak já jako primárně píšu pro dospělí, nebo protože vařím, tak se s tím pojí jako psaní receptů. A ty recepty, ty kuchařky pro děti vznikly vlastně úplně náhodou, protože já jsem vyprávila před spaním vždycky svý dceři pohádky a jí se strašně líbily takový, který jsem si vymýšlela. To je ty klasický taky, ale ty, který jsem vymýšlela. Mě napadly takový pohádky o zelenině. A jí se to strašně líbilo. No a já jsem potom, jako když trošičku povyrostla, tak jsem si říkala, vlastně, když se to líbilo jí, tak bych možná to mohla zkusit nabídnout nakladatelství, že by se to líbilo i jiným a opravdu se to líbí, jak jsem k tomu ještě přidala recepty, protože jsem si říkala, no tak když vlastně píšu recepty pro dospělí, tak proč ne pro děti, no takže se takhle krásně nabalilo a vlastně už mám dvě pro děti, no.
2: Co vaříte vůbec nejraději?
3: Já vařím nejradši pro někoho, koho mám ráda, anebo pro lidi, kteří to jako aspoň trošku se na to těší a ocenějí to. Jako nejhorší je vařit, když musíte, a to já vždycky radši říkám, radši nevařte, jestli musíte, jestli vás to nebaví a jestli z toho nemáte aspoň minimální jako základní radost, tak to nedělejte, protože na tom jídle je to vždycky hrozně poznat a jako nezasloužíte si to ani vy, ani to jídlo, ani to vaše okolí. Když jste nešťastný, naštvaný, a tak netřískejte těma nádobíma doma. Radši si nechte teda buď něco přivíst, nebo si prostě namažte dobrý chleba dobrým jednoduchým máslem s trochou soli a dejte si k tomu řetkvičku a nemusíte vymýšlet nic. Jako.
2: To je pěkný. A nějaký váš ryze oblíbený recept?
3: A ježiš, kolik máme času? Já miluju opravdu skoro všechno jídlo, kromě já nejím sladký, protože mě prostě nechutná chuť sladkého jídla. Já to musím dělat na vařeních svých, tady budu mít apropo kaštanový takový krém s jahůdkama, takže to dělám. Ale já nemám radost ze sladký chuti, já mám radost ze slaný chuti, takže já prostě miluju těstoviny, miluju ryby, hodně miluju maso, práci s masem mám opravdu ráda, ale jako čím jsem starší, tak miluju českou klasiku. Takový ty opravdu ty dlouhý tažený masa, ty omáčky, máme geniální omáčky, ty polívky prostě naše český, máme fakt skvělou kuchyni.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.
1: A i dnes tu na jednoho z vás čeká knížka. Tentokrát ji posíláme Haně Bolečkové za hlas pro Daniela Stacha. Takže děkujeme a doufám, že se s Danielem Stachem 23. října také uvidíme na našem gala večeru, jak jste slyšeli z úvodu našeho vysílání. Paní Haně, samozřejmě tedy blahopřejeme a loučíme se s ní i s vámi a dnes také s přáním, abyste mysleli na druhé, ale nezapomínali ani na sebe. Hezké léto vám přeje Lada Klokočníková.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Technické služby v Turnově mají dostat nová okna a dveře na administrativní budově. Obec okna na Českolipsku má po 80 letech kronikáře. Cenový strop na paliva se zítra změní o jednotky haléřů. Zítra bude oblačno až polojasno s teplotami do 28 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Turnov hledá firmu, která dodá nová okna a dveře do administrativní budovy technických služeb. Zakázka je zveřejněná na webu. Firmy se můžou hlásit do 3. července. Cena by neměla překročit částku 800 tisíc korun.
2: Zázemí technických služeb v Turnově se nachází v Sobotecké ulici. Objekty už nejsou v dobrém technickém stavu. Namísto starých hliníkových oken tam mají vzniknout plastová okna s trojskly. Součástí je také dodávka žaluzí a skleněného zábradlí. Už na jaře administrativní budovu chtělo město za víc než 7 milionů korun zateplit. Zakázka byla ale zrušená. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Po 80 letech má obec okna na Českolipsku kronikáře. Záznamy o dění nově zaznamenává tamní knihovník Jaroslav Kunc. Kromě standardních kronik za roky 2025 a 2026 postupně vzniká také přehled událostí za uplynulých 8 dekád historie obce, říká Kunc.
3: Okresní státní archiv Česká Lípa a začal jsem se tam vlastně hrabat ve všech těch, jak to bylo po válce, jak to bylo s vysídlením Němců, jak to bylo, když sem přišli lidi. A najednou z toho, že bych dělal kroniku jenom za rok 25, vzniklo, že dělám historické ohlédnutí.
0: Společnost TMR využila obci a bude po roce 2027 dalších 10 let provozovat sportovní areál na Ještědu. Oznámil to liberecký magistrát, který areál vlastní a slovenskému provozovateli ho pronajímá. S dosavadním 9letým působením firmy na Ještědu je magistrát spokojený. Informoval o tom náměstek primátora pro územní rozvoj Adam Lenert z Hnutí ANO. Maximální povolené ceny pohonných hmot se zítra změní o několik haléřů. Informovalo o tom ministerstvo financí. Nafta bude stát 35 korun a 54 haléřů, to je o 7 haléřů méně než dnes. Za benzín si řidiči v Česku naopak mírně připlatí. Litr se bude prodávat maximálně za 40 korun a 50 haléřů. Bude tak stát o 9 haléřů víc než dnes. Vláda chce ceny paliv regulovat zatím do konce června.
1: Počasí.
0: V noci bude skoro jasno až polojasno s vysokou oblačností, nejnižší noční teploty 15 až 12, na horách 12 až 9 stupňů. Zítra ráno a dopoledne bude převládat vysoká oblačnost, odpoledne většinou polojasno nebo až skoro jasno a hlavně na horách se mohou výjimečně objevit přehánky. K večeru se vyjasní a nejvyšší denní teploty 25 až 28, na horách 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je v ulici Jungmanova kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října. A v Lučanech nad Nisou je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice v lokalitě Upily. Uzavírka potrvá až do září. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní, nesu vám psaní. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Napsal nám posluchač, jestli může položit následující dotaz. On píše, dovolte mě položit následující dotaz, tak pěkně zdvořile. Pan Zdeněk, Ježek z Dolní Čermné, zdravíme. Podle jakého vzoru se má správně skloňovat slovo městys? Já bych se přikláněl k hradu, ale ono se to skloňuje spíš podle stroje. Proč? A v sedmém pádu množného čísla má být měkké i nebo tvrdé i. Děkuji za odpověď. Tak pane Ježku, paní magistra je nejpovolenější, aby odpověděla. Městys.
2: Široko daleko nejpovolenější.
1: Tak řekněme si ty dvě varianty.
2: Můžeme to v rychlosti vyskloňovat a rovnou tedy řekněme, že obě varianty jsou možné. Můžeme skloňovat buď podle hradu nebo podle stroje. Je to jedno. Můžeme si skutečně vybrat. Takže ty tvary jsou městys, bez městyse nebo bez městysu, k městysi nebo městysu. Mm-hmm. Vidím městys, šestý pád o městysi nebo městysu, sedmý pád s městysem. A v tom množném čísle zase paralelně tvary buď podle měkkého vzoru nebo tvrdého, neboli odpověď na tu koncovku v sedmém pádu s těmi městysi, tam můžeme napsat buď měkké i nebo tvrdé i, vždycky to bude správně.
1: Městysi, městysu, městyse. A jestli pak víme, co to je vůbec ten městys, víte?
2: No, definice, která je ve slovníku spisovné češtiny, je podle mého názoru velmi
1: šalamounská.
2: Tak, je to totiž obec větší než vesnice a menší než město.
1: No, lépe to říct nešlo.
2: Možná ještě drobnost, jestli máme čas. Pan Ježek se také ptal, proč jsem v některém z minulých pořadů řekla všechna místa a pak jsem řekla, že vybereme některé, že tam mělo být některá.
1: No to jste udělala chybu.
2: Udělala jsem chybu, no. A on napsal velice krásně a vnímavě, jestli by nebylo správnější říct některá. A tak já bych mu na to chtěla říct, že ano, že by to správně mělo být, ta shoda s tím podstatným jménem středního rodu v množném čísle, ale že jsem tedy v praxi, aniž bych si to uvědomila, předvedla ten obecný trend v mluvené češtině, který se dostává i do té psané podoby dnes už často, kdy nějak zanedbáváme tu zvláštní schodu u podstatných jmen středního rodu a dáváme tam automaticky koncovku pro ženský rod.
1: Tak, ty kuřata.
2: Je to
1: prostě
2: taková
1: špatně, tak.
2: Je to špatně, ale je to tendence, jestli tady budeme ještě za 20-30 let, pravděpodobně už nebude nutné říkat, co je správnější a bude to platit obojí.
1: No, vy jste si to prostě neuvědomila a já to záměrně nevystřihl, abych ukázal, že jste taky jenom člověk, Dagmar Magincová.
2: Děkuji.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší naměřenou teplotou na Zemi je téměř 150 stupňů Celsia? Absolutním králem mrazu je antarktický Vostok, kde roku 1983 naměřili rekordních minus 89,2 desetiny stupně Celsia. Lidé však dokážou žít i v tvrdých podmínkách ruského Oymyakonu, nejchladnějšího obydleného místa planety, kde v roce 1933 naměřili minus 67,8 desetin stupňů Celsia. Na opačném konci spektra stojí kalifornské údolí smrti s rekordem 56,7 stupňů Celsia, ačkoliv povrch íránské pouště Lút se dokáže rozpálit až na 80,8 desetin stupňů Celsia. Nejteplejší trvale osídlené místo je město Dalol v severní Etiopii s průměrnou roční teplotou přes 40 stupňů. V Česku naměřili největší mráz v historii minus 42,2 desetiny stupně Celsia v únoru 1929 v Litvínovicích u Českých Budějovic. Naopak největší výheň zažili v srpnu 2012 Dobřichovice, kde padl absolutní rekord 40,4 desetiny stupně Celsia. Nejmrazivějším bodem u nás zůstává vrchol Sněžky s ročním průměrem pouhé 2 desetiny stupně Celsia. Mezi místa s rekordně nejnižšími naměřenými teplotami patří Jezerní Slaď nedaleko Horské Kvildy. Celoroční průměrná teplota zde činí 2 stupně nad nulou. Za celkově nejteplejší obec jsou díky specifické poloze považovány severočeské Žitenice.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Stretnutie.
1: Ako sa líši podnikanie na Slovensku a v Česku, to vysvetlí Milan Paprčka, autor tzv. Lietajúceho auta. Podrobnosti povieme v rozhovore už o chvíľu. Príjemné počúvanie magazínu Stretnutie želá Kamila Šusterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Prezident Pavel nepojede na summit NATO, rozhodla vláda. Jablonecké gymnázium u Balvanu má nového ředitele. Zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Prezident Petr Pavel se nezúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO jsou za rozhodnutím kabinetu pouze praktické důvody. Prezident zatím nereagoval, už dřív ale pohrozil, že pokud nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu.
2: Kabinet argumentuje tím, že na summitu bude muset Česko spojencům vysvětlovat, proč neplní závazek a nedává 2% HDP na obranu. Obranné výdaje kritizuje i prezident Pavel, který by tak podle Babiše nehájil postoj Česka.
3: Jsme připraveni vysvětlovat tu naši pozici. Vláda je zodpovědná za zahraniční politiku, je odpovědná za rozpočet.
2: Rozhodnutí vlády kritizují opoziční poslanci. Podle nich má být prezident automatickou součástí delegace, pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
4: Je to zase další ukázka totálního chaosu. Nerozumím ani tomu, proč Andrej Babiš na tom ztrácí politické body.
2: Jestli prezident podá kompetenční žalobu, oznámí Hrad ráno. Ústavní soud by ji případně projednal přednostně. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Rada Libereckého kraje odvolala ředitelku Jabloneckého gymnázia u Balvanu Michálu Mutl. Důvodem jsou dlouhodobé stížnosti na špatnou komunikaci se studenty i učiteli. Odvolaná ředitelka dnes věc odmítla komentovat. Kraj na její místo dočasně dosadil ředitele Jabloneckého gymnázia Antona Randy Tomáše Hochfichtra. Ten říká, že se bude snažit situaci ve škole uklidnit.
5: Chci se soustředit na to, aby od 1. září prostě škola učila. Kolik kantorů reálně chybí, jestli vůbec nějací, uvidím. Já v pondělí 29. sepíšu nějaký konkrétní přehled toho, co myslím, že se v nejbližších dnech stane, nějaký plán stabilizace školy.
0: Filmy, seriály i dokumenty natáčené ve Zlínském kraji získají letos z krajského programu na podporu audiovizuální tvorby celkem 14 milionů korun. Peníze pomohou vzniku 11 projektů, které mají vazbu na region a přinesou práci místním firmám i tvůrcům. Jde o hrané, animované i dokumentární snímky, pokračuje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
6: Dotaci získal celovečerní film Václava Kadrnky, Pana Sofia o Janu Amosi Komenském, šestidílný televizní seriál Žítkovské bohyně nebo hraně animovaný film Válka z mloky. Z dokumentů je to například film věnovaný krajské nemocnici nazvaný Baťa Albert Gahura, 100 let zlínské nemocnice. Sport.
0: Tenistka Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Wimbledonská vítězka z roku 2023 tak obdržela stejný trest jako v případě pozitivního testu. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přeháněk nebo bouřek, večer se vyjasní a teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova za Slaným je omezený průjezd kvůli nehodě. Na 33. kilometru narazilo nákladní auto do značení a svodidel a pak na místě havarovalo osobní auto. A pozor na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy, v omezení před D1 je kolona, která se rozjíždí. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už po písničce to bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka.
1: Dobrý den, milí posluchači, posloucháte Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a mým dnešním hostem je Josef Mareš. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Josef Mareš je bývalý šéf pražské Mordparty, scénárista a spisovatel. Do povědomí veřejnosti se dostal po premiéře seriálu Případy prvního oddělení, devadesátky a Docent, u kterých se podílel na scénářích jako spoluautor. U policie sloužil téměř 30 let a v současné době pracuje v úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Původně jste chtěl být fotbalistou. Jak jste se dostal od fotbalu k policii?
2: Tak jednoduše, že jsem asi nebyl tak dobrý fotbalista, abych hrál ligu a policii jsem se dostal takřka jakoby náhodou, protože já jsem, dá se říct, že jsem si splnil svůj dětský sen. Já jsem chtěl vyšetřovat závažné trestné činy, hlavně vraždy, už jako malý, protože jsem z těch kriminálek a všechno, tak jsem to měl trošku pochopitelně zidealizovaný, ale v tom pozdějším věku jsem zase vnímal, že ta policie je i trošku nástroj politický někdy a hlavně jsem potom se bál jít na práva, abych se tam dostal, a protože jsem se chtěl zbavit, jako chtěl jsem si vojnu minimálně zkrátit a hlavně ji oddálit, tak jsem šel na to, co mi jako šlo, a mě šla na gympu strašně matika, fyzika, nebo strašně ne, ale dá se říct, jsem s tím neměl žádný problémy, tak jsem se přihlásil na elektrotechnickou fakultu a dostudoval jsem inženýra, pak jsem šel na rok na vojnu. No a když jsem se vrátil, tak vlastně byla revoluce a já už jsem jako zjistil, že ten inženýr pro mě asi není to, co bych chtěl dělat v životě. No a protože všichni od policie tenkrát v roce 90 odcházeli většinou a jsem se ani do toho baráku, když jsem se šel přihlásit, nemohl dostat, jak všichni vycházeli ven, tak jsem se šel přihlásit policii. No.
1: Jaké předpoklady musí člověk mít, aby mohl jako do Mordparty, aby mohl vůbec k policii? Jsou takové?
2: No tak já jsem přijel a rovnou jsem jako nastoupil na úřad vyšetřování díky tomu, že jsem měl vysokou školu a o té policii a o tom vyšetřování jsem neuměl, jako nevěděl vůbec nic, takže jediný, co jsem jako měl vlastnost, tak je se učit pořád a zdokonalovat se, což vlastně platí i pro ty současné policisty, protože ta věda a ten pokrok jde stále dopředu. To, co my jsme dělali před 20 lety, tak už teďka vůbec neplatí, dělá se to úplně jinak a vlastně se člověk pořád učí. No.
1: A co třeba je největší rozdíl před těma 20 lety a dneska?
2: No tak třeba
1: čem?
2: Tenkrát nebyly digitální stopy žádný. Že? V současné době, my když jsme přijeli na místo, tak první, co bylo, obejdi barák, zeptej se všech sousedů, jestli někdo něco neviděl. Teďka ten detektiv se takhle dívá nahoru a zkoumá, kde jsou kamery, aby stačil zajistit ten záznam. Třeba, no, nebo pak mobily, že jo. Když se teďka chcete asi zjistit něco o tom člověku, který je třeba i poškozený, bo už je mrtvý, že se ho nemůžete na nic zeptat. Nicméně chcete vidět, jaký žil život, jaký měl problémy, kdo ho mohl třeba chtít zabít a tak dále. Takže jsme vyslýchali příbuzný, někdy nám třeba pomohli, jsme třeba našli nějaký deník nebo to. Teďka v současné době Facebook, internet, to jsou úplně jiné věci, sociální sítě, které dřív prostě nebyly, a teď ten policista, který chce být dobrý, tak s tím musí umět pracovat. No.
1: Rozumím, musí se přizpůsobit ty tak. Době, postupně se jí musí přizpůsobovat. Jak dlouho zhruba celý proces od nahlášení po uzavření toho případu trvá? Je to hodně různorodý?
2: No, záleží to pochopitelně případ od případu, pokud se budeme bavit o vraždách, který jsem vlastně dělal většinu mý profesionální kariéry, tak nějaká vražda je v úzovkách vyřešena do pár hodin, někdy i ten oznamovatel je třeba pachatel, když je to nějaká domácí věc, tak domácí roztržka, tak on si najednou uvědomí, co udělal, a zvedne telefon a volá záchranku, volá policii, takže tam jako z hlediska diváka, tak je to ten případ vyřešený hnedka, ale ono to stejně trvá, protože to musíte dostat před soud, jsou tam nějaký znalecký posudky, znalecký zkoumání, všechny stopy se musí vyhodnotit a tak dále, takže i to trvá. No ale pak jsou případy, kdy ten pachatel není vůbec známý a dělá se na tom třeba rok, dva, pak se na nás třeba trošku smálo štěstí a ten případ jsme vyřešili, pak ještě dalších půl roku, než se to třeba dostane k soudu, takže je to různorodý, ale jak jsem vždycky říkal, když se na to dívá divák, nebo kdo tomu nerozumí, tak vlastně se přizná ten člověk. nebo ten je usvědčen ten pachatel a běžejí titulky a v tu chvilku ten vyšetřovatel je vlastně na začátku té práce, protože to musí dotáhnout až tomu soudu. No.
1: Zeptal bych se na psychohygienu. Dovedla vás vaše práce někdy k terapiím nebo k psychologovi, protože si nedokážu představit, jak náročné to muselo být pracovat na tom oddělení?
2: Tak když jste uvnitř, tak to ani tak jako nevnímáte a já ještě patřím do generace, kdy, když někdo řekl, že půjde k psychologovi, tak první, co bylo, jsi se zbláznil, nebo proč tam jako chodíš. Teď už je jiná doba, ale tenkrát to nebylo. Takže jsme se nějakým způsobem museli očisťovat. Mě strašně pomáhal sport. Já teda ligu jsem nikdy nehrál, ale sport jsem dělal vlastně celý život. Teď na to trošku doplácím, protože se ozývají staré zranění. Nicméně jsem dělal všechny míčové sporty, hlavně jsem hrál teda fotbal. Díky své práci tak jsem čuchnul k bojovým sportům, takže jsem dělal karate. A vlastně na tom place nebo potom v té tělocvičně, tak musíte myslet na něco jiného, nemůžete myslet ještě na ten případ. To je první věc. Druhá věc je to tak vlastně ten kolektiv, protože nikdy na tom případu nepracujete sám, tak vždycky jsme měli to, že když se to třeba dokončil ten případ, tak jsme se sebrali a šli jsme to někam v vozovkách zapít. No a měli jsme teda, byly takový pokusy, když jsme třeba jezdili za kolegy z Ostravy, tak do Ostravy, na Tědlicko, tak jsme tam měli psychologa, který nám se jako by rozebíral, ale v rámci přednášky a říkal, že vlastně policisté a doktoři, tak máme větší nebo takový blížší vztah k tomu alkoholu někdy, protože se v ozovkách potřebujeme trošku odreagovat a někdy, že mluvíme sprostě, že to je tím, že se čistíme, takže pak se na mě otočil kolega z Ostravy a říká, vidíš, pičo, vole, já nejsem sprostý, vole, já se čistím. Jo, takže pak jsme to jako opakovali. Pochopitelně je to těžší a asi není případ, kdy zabouchnete dveře od kanceláře a přestanete na to myslet a vrátíte se k tomu případu až druhý rádo, když odmykáte dveře, jako to myslíte na to a vlastně jediná možnost, jak se toho zbavit, abyste na to nemysleli, je, že ten případ vyřešíte. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty, scénárista a spisovatel Josef Mareš. Hrají důležitou roli při výslechu emoce?
2: Určitě, a já když jsem potom byl jako vedoucí, to znamená, že se ten člověk zadrží a teď ho vyslýchají kriminalisté jako podezřelýho, a já jsem ty výslechy, pak už jsem se jich jako nezúčastňoval aktivně, že bych vyslýchal taky, ale naopak jsem byl pasivní posluchač, když jsem se všímal toho, jak ten člověk, ten vyslýchán, ten podezřelý, tak jak reaguje, jo, a byl jsem, dá se říct, jako trenér na střídačce, když jsem řekl, hele, pojď si na chvilku odpočinout, bude to zkusit někdo jiný, jo, a nad jsem třeba třetí, čtvrtý, až člověk, najednou jsem zjistil, že oni si spolu trošku víc rozumějí, tak už jsem ho tam nechal a povídali si dál, no.
1: Co vás na té práci opravdu jako nejvíc bavilo? Jaká část byla vaše nejoblíbenější? A naopak, jaká část, jakou část jste nenáviděl? No, jestli tak, nějaká takováhle tam vůbec
2: práce,
1: byla?
2: Práce, jak říkal můj učitel a můj dlouholetý šéf Ivan Smékal, když mě přibíral na vraždy, tak říkal, že ta práce je zajímavá tím, že každá vražda je jiná. Já jsem těch vražd vyšetřoval hodně, nebo jsem byl u toho vyšetřování těch vražd. A můžu říct, že vlastně žádná nebyla stejná. Po každý, jo. Jednou jste mezi bezdomovcema, jednou jste mezi bankovníma úředníkama, potkáte spoustu lidí, kteří se s vámi musí bavit, aniž by třeba chtěli, ale musí, protože k tomu případu třeba mají nějaký vztah nebo něco takového. Takže to je strašně, potkáte spoustu lidí a ta práce není jednotvárná. Je to pořád něco jiného. Pochopitelně je tam nějaký stres. Co mi pak nebavilo, tak to asi každýho, tak někdy to zbytečné papírování. A pak taky někdy musím říct hádky s obhájci. No. Já jsem se víc jako hádal s obhájci, než s těma obviněnýma. Jo, protože mi někdy přišlo, že zbytečně jako to prodlužují a hází klacky pod nohy v případech, kdy to je třeba úplně jasný, ale byla to jejich práce. Já to beru, já jsem třeba zase nebyl asi oblíbený mezi nima, takže to bylo takový vzájemný. No. Taková Sparta Slávie, bych řekl.
1: Derby.
2: Tak.
1: Po jakém čase vám došlo, o čem ta práce skutečně je a kdy jste si řekl tak a teď už opravdu musím pryč, protože už je to pro mě nesnesitelné?
2: Tak to, že jako o čem ta práce, to jsem poznával postupně, protože vlastně když jsem přišel k policii v tom roce 90, tak jsem neuměl opravdu vůbec nic, ale naštěstí jsem potkal lidi u té policie, byla jich většina, kteří by byli ochotní jako mě to učit, jo, když jsem o tom nic neuměl. Ale začínal jsem na vloupání sklepů, to byly moje první případy, pak jsem měl loupání do bytu, vykrádačky nějaký a tak dále, pak jsem se dostal přes loupeže a znásilnění k té násilné trestné činnosti. Takže když já jsem šel na vraždy, tak jsem jako věděl obecně, co to znamená. Nicméně, jak to říkal Ivan Smékal, když jsem přišel, tak říkal, ty jsi neuměl vůbec nic, ale byl jsi jako ochoten se to naučit, takže já jsem si četl ty starý spisy, jezdil jsem na případy, sledoval jsem ostatní kolegy, jak to dělají. Nikdy jsem neměl pocit, že jsem někde jako úplně na vrcholu, že všechno umím, protože vždycky narazíte na věc, kterou děláte prvně a musíte s nějakým způsobem zjistit, kudy se tam leze, jestli dopředu nebo vzadu. Takže nikdy jsem nebyl úplně takový, že bych si řekl tak a teďka je to úplně nejlepší, protože skončí ten případ a zazvoní vám telefon a jdete na druhé a nemáte čas jako, dá se říct, oslavovat třeba ten první a žít na nějakém tom obláčku jako té slávy. No nicméně ten můj odchod byl pak způsobený tím, že mě ta práce bavila furt, měl jsem strašně rád ty lidi, ty podřízený, se kterými jsme měli nějaký vztah a dá se říct, že nám ta práce docela šla. Nicméně do vedení přišli lidi, se kterými já jsem se jakoby nesnes, a protože jsem potom pochopil, že to nebudu odnášet pouze já, ale že by to odnášelo i celé to oddělení, tak jsem se rozhodl, že jako odejdu na druhou stranu. Když jsem nastupoval k policii, tak ty starší pardálové, tak mě říkají, hele mladej, jako peníze tady nic moc, jako nečekej tady, že tady zbohatneš, ale víš, co je dobrý, my v 55 jdeme do důchodu. To mají policajti, vojáci a horníci. Tak jsem jako tenkrát jsem to bral jako, že to je strašně daleko, tenkrát mi bylo nějakých 25, 26 let. Nicméně, když jsem odcházel, tak jsem si uvědomil, že jsem to vlastně naplnil, protože jsem odcházel v 55, no.
1: Jakou nejbizarnější rekonstrukci případu jste dělal? Byly to kuřata, nebo to byla rekonstrukce pádu z okna?
2: No tak všechny ty rekonstrukce jsou zajímavé a jde o to spíš, tam mě ta práce bavila toho vyšetřovatele nejvíc, protože vlastně jste takový, když jste z filmu, tak jako vám to připomíná, že jste takový jako režisér.
1: Ano.
2: Jo, vy dostanete nějakou, prostě nějaký úkol zrekonstruovat ten případ, ale jakým způsobem to uchopíte, kde budou stát kamery, čím začnete, jestli začnete svědkem nebo začnete pachatelem. Vůbec ten scénář celý, tak to je na vás a vy to prostě musíte udělat tak, jako abyste z toho měl zaprvé dobrý pocit, aby to k něčemu bylo. Takže těch rekonstrukcí bylo hodně. Pochopitelně, když jsem třeba potkal Honzu Hřebejka poprvé, když jsem se jako dostával k filmu, u filmu Nevinnost, když jsem dělal jakoby poradce, tak se trošku to a říkám, my to budeme točit na dvě kamery. Já jsem se otočil, říkám, já jsem teďka dělal rekonstrukce, dělal jsem to na tři kamery. A tak to mě jako ukolil, jako vůbec to... Jak jestli je to
1: co
2: jako
1: to
2: možný.
1: Je za chlap?
2: Takže
1: to
2: je,
1: za
2: jsou to náročné. Někdy děláte rekonstrukci, kde máte čtyři lidi a děláte to někde v bytě. Je to úplně v pohodě. Někdy to děláte, bohužel na veřejnosti. Nikdy se nám nepovedlo prostě to utajit vždycky. Tam ty média byly. A tak máte ještě takový větší tlak, že jo, všechno ostatní. Takže neřekl bych, že která byla nejtěžší, která nejlehčí, každá byla nějakým způsobem zajímavá, protože kdyby to nebylo zajímavé, jak bych to nedělal. Ta rekonstrukce je zbytečná, protože tam máte nějaký přiznání. Já jsem teďka mluvil s kolegy, kteří to ještě dělají. Vlastně byl jsem na večírku pozvaný, tak jsem s jedním vyšetřovatelem mluvil a ten mě docela překvapil, říká, no já rekonstrukce, tak když se přizná, tak proč bych dělal rekonstrukci, jo, tak... Já jsem to vždycky i pro toho soudce, ten soudce sice čte ten spis, ale nikdy nebyl na místě, neměl třeba ty přirozené reakce, který má ten pachatel, na ten papír se to třeba všechno nevejde. No a tak mu to dáte, on se to pustí a vidí to vlastně jakoby v uvozovkách nepřímým přenosem, ale nějakou tu rekonstrukci a dokáže se do toho víc cítit a lepší se, myslím, se mu pak i rozhoduje o tom činu. No.
1: Jde přestat být policistou?
2: No, někde mi to někdo řekl, tak já to takhle používám jako bývalý policajt, jako bývalý alkoholik, jako jo, to jako nejde jako
1: úplně... Abstinující policista.
2: Tak, takže pochopitelně to srdíčko mám furt a zase asi díky tomu, že když jsem odcházel, tak možná s vedením, tehdejším vedením pražské policie jsem jako úplně za dobře nebyl, nicméně s těma podřízenýma, jo, tak... Ještě pořád jsem s tím ve styku, že jezdím na nějaký prostě výjezdní porady, na nějaký ty instrukční zaměstnání, které mají venku, když mají nějaký ty veslavy nebo to, tak jsem tam pozvaný, takže jsem s nima a když jsem třeba odešel, tak pár případů bylo takových známých, těch mediálních a volali mi novináři a ptali se, abych řekl svůj názor a čekali, že třeba řeknu, že to měli udělat takhle. Já jsem se k ničemu vůbec nevyjadřoval, trošku se zlobím na ty bývalý kolegy, kteří se k tomu vyjadří, protože o tom případu nic nevědí a určitě to nepomáhá, protože já jsem to zažil sám, když jsem dělal nějaký ty mediální kauzy, tak jak se k tomu někdo vyjadřuje a proč to neudělají takhle, protože o tom případu nic nevěděl, tak jsem se akorát musel smát a nechtěl jsem spadnout do tohleto ranku, takže ode mě asi nikdo neuslyší nikdy kritiku policie a vždycky se jí budu snažit spíš obhajovat. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš. Cítíte nějakou profesionální deformaci, když třeba jedete metrem, tak máte tendenci sledovat lidi a říkat si, co si asi myslí, ten něco skrývá. Máte tady to ještě jako v sobě?
2: Jo, tak když někam nastoupím, tak jako vždycky se tak jako rozhlídnu, kdo tam všechno je, že jo, a když jdete po ulici, tak nejdu u kraje, ale jdu třeba prostředkem, to jsou takové věci, které z té praxe máte. Já jsem tohleto zažíval, když opravdu jsme měli nějaký případ vraždy, který nás stížil a nemohli jsme to objasnit a já jsem o tom přemýšlel, jsem třeba nastoupil do metra a teď se třeba na mě někdo vyzývavě dívá a říkám, tyjo, není to on, není to ten pachatel, on tady třeba někdy může být, jo. Takže takhle jako přemýšlíte, jestli se teďka ještě chovám, nevím, nicméně, když jsem třeba s někým na pivu a ne to, tak třeba něco jsem organizoval, říkám, hele, tak vy tam dojďte a to. A kamarád, co seděl vedle mě, říká, ale ty už nejsi jejich vedoucí, ty, co jim to jako říkáš, ty myslíš, že říkám, no jo, vlastně, jo, takže jde to postupně, no, teprve. Nejde to hned ukončit, určitě ne.
1: Kdybychom takhle přesně seděli na pivu a já bych se vás zeptal, co jako nejzábavnějšího nebo nejvtipnějšího, na co si rád vzpomenete a co u toho piva vlastně jako těm kamarádům můžete říct a třeba říkáte, no, mě by to jako zajímalo.
2: Zajímavý že... byly několikrát ještě, když jsem třeba jako dělal na kriminálce, ale nebyl na vyšetřovatelce, ale ještě jsem nebyl na vraždách, tak jsem dělal nějaký daňový nebo nějaký valutový podvody. Ještě dřív to jako bylo trestný, když se to prostě házelo mezi sebou na ulicích a tak dále. A dostal jsem pána, kde to jako, a co mi říkali, kolegové říkali, hele, je to úplně jasný, chytli jsme ho v autě, frér měl u sebe, já nevím, 200 000 korun a ten měl odpovídající počet marek. To je Němec, takže my jsme ho čepli jako při směně, to nemůžeš jako zkazit, tak to jí vyslechnou. A já jsem tomu pánovi, který se jel proti, říkám, no tak tady je to asi jasný, ne? Tak jsem mu přijal obvinění, říkám, tak se k tomu nějak musíte vyjádřit, ale pro mě to, a on říká, no to vůbec není jasný. Ale to mi jinak nevysvětlíte, než jste to jako chtěl. On říká, ne, prosím vás, bylo to tak, že mě vykradli byt, opakovaně to si můžete zjistit, takže já všechny peníze, co mám, tak nosím u sebe pořád, aby se mi to už podruhé nestalo. Takže mám u sebe a sedím v autě na Václavském náměstí před nějakým tím hotelem a říkám si, já vlastně nevím, kolik v tom kufru těch peněz mám. Tak jsem je začal počítat a když se začíná počítat, tak šel kolem ten Němec, který jste zadrželi taky a říká, vidím, že počítá ty peníze, já mám u sebe nějak a potřebuji si je přepočítat, můžu si přepočítat, kolik mám u sebe marek. A se říkal, jo, jasně, tak si sedněte vedle. A oba dva se počítali, v tom jste přišli, no. Tak já jsem se začal smát, říkám, to tam mám napsat, a on, no to napište, to je pravda. No tak jsme se smáli tomu oba, no. A zvrašť mám ze začátku, a to bylo teda opravdu jako, pak jsem tím bavil celou společnost, kdy manželka zabila svého manžela s tím, že on přišel opilý domů, křičel, nadával všechno a ve finále teda ona mu nesla večeři a on furt jako tam dělal prostě nějaký psí kusy. Tak ona už to nevydržela a měla v ruce nůž, tak ho bodla. No a já jsem, protože ty rekonstrukce se dělají tak, že a když ještě začínáte, tak dostanete prostě roli toho pachatele a děláte jako figuranta. Takže já dělal toho opilce a seděl jsem u stolu, dostal jsem vidličku a nůž a on jako bouchal vidličku a nožem jako o ten stůl a křičel na ní, ať jí dá jídlo. Takže jsem bouchal, tak jsem byl, že jo, mladý, tak jsem chtěl to udělat co nejvíc. A říká, no on bouchal víc, tak jsem fakt ještě bouchal víc. A on, no, on možná bouchal ještě víc. Tak jsem opravdu, že jsem málem rozbil ten stůl. Ona se takhle podívala nejdřív na mě, pak se podívala na toho vyšetřovatele, který tu rekonstrukci dělá, říká, no nezabil byste ho. No tak se všichni začali smát a my jsme pochopili důvod té vraždy. No. Takže někdy se zasmějete.
1: Které jsou největší kliše a nesmysly v kriminálkách, který teď vydáte, ať už to jsou český nebo zahraniční?
2: Tak já, čím jsem jako hodně takový, ale to jsem neznámý, ale takový to rozdíl mezi škrcením a rdoušením, kdy bohužel to nikde neznají ani policisté, ten rozdíl, že jo, protože škrtí se škrtidlem a rdousí se rukama nebo nohama, pokud to umíte, že jo, nějaký typový sporty. No a já jsem to dával, když jsme měli prostě nějaký přijímací řízení nebo nabídky řízení u policie, tak když přišel policista a chtěl se dostat na vraždy, tak tohle to byla první otázka, ale pak už se to o mě tak vidělo, že ty lidi už byli připraveni, jak už jsem to pak nedával. Tak tohle to určitě pak rozdíl mezi patologem a soudním lékařem je taky to, odvezem to na patologii, to vám policista ani neřekne a řekne, odvezem to na soudní lékařství, protože soudní lékař, patolog je ten, co se v tom třeba zkoumá, ale dělá to z jiných příčin, než to dělá ten soudní lékař, ten opravdu ten nám pomáhá a je přibraný k té soudní pitvě, takže nikdy neřeknete, přijde patolog, ale přijede soudňář.
1: Rozumím. Kdybych měl zmínit Jiřího Straku, který se já teď nevím po jaký době dostal z vězení po 11 nebo 13 letech, něco takového.
2: Po devíti
1: letech. Myslíte si, že takový člověk jako je schopný se adaptovat zpátky do té společnosti? Přestože o něm už teda jako všichni vědí a všichni ho znají, všichni znají jeho obličej.
2: No tak takhle, Bodevítě, on pak, když byl propuštěný, tak ještě měl ústavní léčbu, takže byl ještě chvilku jako v vozovkách zavřený, ale někde jinde. Pak teprve vylez, no to byste se asi musel zeptat těch lidí, jako jo. Teďka se třeba řeší Ocásek, že jo, který je teda nejdíl vlastně sedící člověk, který má doživotí, ale chce pouštět ven. No tak to jako, když jako za 30 letech procitnete z komatu, no to víte, že ten člověk musí být úplně hotový. Jo. Já jsem třeba byl ve spojení s jedným člověkem, který byl v lese, byl to velký sportovec, takže on 3 hodiny denně cvičil v posilovně, nebo posiloval, pak běhal na vězeňském dvoře, dělal tam nějaký zápas MMA s těma ostatními, když se jako to bude furt trénoval, že byl namakaný jak by. A pak když vyšel, tak jsme byli teda domluveni společně, že půjdeme na pivo. A já jsem šel, furt jsem se otáčel, říkám, tyhle, pojď už. A já nejsem zvyklý chodit jako jde dálky. Protože jako jde furt do kolečka a najednou prostě viděl tu rovnou tu, tak dostal psychickou tu, jako že tam pomalu nedojde, jo. No tak je to složitý a teď si vemte, jak za 10 let, jak se změnily mobily, všechno, internet. Ten člověk si nemůže nic koupit, protože někde třeba, když já jsem třeba byl teďka v Anglii na fotbale, a zjistil jsem, že vyměnil jsem si nějaký peníze a vůbec jsem žádný neutratil, protože všichni chtěli pouze kartou platit. Jo. Když ten člověk si neví ani, jak si má udělat účet, musí to být strašně složitý, to je pro ty lidi, ale jako složitý. To jako policie neřeší a to musí zase ty probační služby asi ty lidi na to trošku připravit, že mají nějaký vycházky, musí se nejdřív zkusit, protože je to velká rána a já to vím sám, že jako dobře se, nebo lepší se určitě všlenujou lidi, kteří teda jdou z výkonu trestu na tu svobodu, kteří mají nějaký zázemí. Jo, že mají nějakou rodinu, která jim zaprvé s tímhletím pomůže, ale oni mají důvod, proč s nima bejt, že jim to chtějí třeba vrátit, protože se o ně starali celou dobu, co ty lidi seděli, tak jim to nějakým způsobem chtějí vrátit a mají nějakou prostě vizi, že chtějí být prospěšný. Když je ten člověk opravdu úplně sám, což po těch 30 letech logicky už jako třeba bude, tak koho potkáte? Potkáte akorát známý, který znáte z té basy. A většinou potom tam je jako nejkratší cesta potom zpátky s nima.
1: Když máte volno, tak je to ten sport, je to ta hospoda s kamarády? Že jdete ven a trošku se jako uvolnit malinko?
2: Tak já už teďka pracuji trošku jinak, ale
1: děláte něco jiného.
2: Asi se ptáte na dobu, kdy jsem ještě... Ano. Byl to, tak jasně, byl to ten sport, kdy jsem se snažil teda co nejvíc jako sportovat, mě to bavilo, chodil jsem do posilovny, chodil jsem běhat, pokud mi to zdraví dovolilo, tak jsem ještě hrál fotbal, tenis a tak dále, takže určitě ten sport a s těma kamarádama je to perfektní, protože já jsem vlastně poslední generace, která ještě hraje mariáš, po nás už moc lidí neto, takže my ještě jako se občas scházíme a opravdu si s radostí zahrajeme. Krásně se u toho pohádáme, okrademe se o peníze, protože to je jediný, já nedá hraju o peníze, ale mariáš prostě nejde hrát zadarmo, to se musí hrát o prachy. Takže takže se úplně odreagujete a právě, že já tyhle ty kamarády vůbec měl mimo tu policii, takže ty ani se nechtěli moc bavit o tom, co dělám. A nikdy vás ty lidi ani berou trošku jinak. Já teďka jsem říkal kamaráde, jsem hrál ještě za uhelný sklady Praha, to už jsem byl jako aktivní vyšetřovatel, hrali jsme krajský přebor. A byli jsme v kabině a pak jsme se šli, že ho sprchovat. Teď ty sprchy tam byly asi 4 nebo 5, tak nás tam stalo 5. Takhle nás byla, měli jsme radost, jakože už máme po tréninku. A jeden říká tomu, ty vole, oni ho chytli toho, jak zabil tu ženskou, ty vole, to by mě zajímalo, jak to dělají. A já jsem stál vedle něj a jsem ten případ vyšetřoval. A my se u nás bavili jako o imaginárních prostě lidech,

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Premiér Babiš hájil změnu ve financování veřejnoprávních médií. Ministerstvo životního prostředí souhlasí se stavbou přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku. Zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty kolem 29 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková, pěkný večer. Plánovanou změnou financování veřejnoprávních médií vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO jen plní svůj program. Český rozhlas a Česká televize podle něj nejsou ochotné šetřit. Babiš zopakoval, že do obsahu veřejnoprávních médií vláda zasahovat nechce.
2: Jediný, kdo se podle Babiše pokoušel média ovlivňovat, byla minulá vláda, když loni poplatky zvyšovala.
3: Pokud někdo tvrdí, že my chceme, protože vlastně nic neměníme, jenom systém financování, který jsme měli v programu, chceme nějakým způsobem ovlivňovat tyhle média, tak opak je pravdou.
2: Zástupci opoziční ODS zopakovali, že vládní návrh budou blokovat. Po vládě budou chtít třeba slyšet, jak zaručí nezávislost veřejnoprávních médií, říká za Občanské demokraty bývalý ministr kultury Martin Baxa.
4: Poplatek rovná se nezávislost, poplatek má zaniknout a tedy jakým způsobem bude garantována nezávislost, když bude zrušeno přímé financování.
2: Proti změně financování médií veřejné služby jsou i další opoziční strany. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Stavba přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku získala od Ministerstva životního prostředí všechna potřebná stanoviska. Teď může Ministerstvo zemědělství požádat o stavební povolení. Vodní dílo, které má před povodněmi chránit Krnov, Opavu a desítky dalších obcí, chce rezort začít stavět v příštím roce. Podle mluvčí Ministerstva životního prostředí Kateřiny Pacíkové má stavba za zhruba 8 miliard trvat 6 let.
5: Všechna vydaná jednotná environmentální stanoviska jsou nezbytné proto, aby bylo možné zahájit jednotlivá stavební řízení. Je to tak další důležitý krok v projektové přípravě celé přehrady, čímž rezort životního prostředí přispěl i k plnění důležitého bodu programového prohlášení vlády.
0: Se stavbou přehrady dřív nesouhlasily některé ekologické organizace i obce, své výhrady už ale stáhly.
1: Sport.
0: Fotbalový klub z Karviné je nalosovaný do příštího ročníku Šance ligy. Slezané se odvolali proti rozhodnutí etické komise fotbalové asociace o jejich vyřazení z nejvyšší soutěže kvůli účasti v korupční kauze. Pokud by odvolací komise rozhodla do startu ligy 25. července a vyřazení Karviné by potvrdila, bude ještě možné nejvyšší soutěž doplnit na 16 týmů. Kterým klubům by ligová fotbalová asociace nabídla účast, doplňuje její ředitel Tomáš Bárta.
6: Pokud by došlo, a říkám hypoteticky, na možnost, že by se hrála soutěž o 16 účastnících, pokud by byla Karviná vyloučená, tak by se doplňovala z nižší soutěže. První by dostal nabídku klub FC Slovan Táborsko, po něm pak Artis Brno.
0: Pokud komise rozhodne až v průběhu soutěže a vyřazení Karviné stvrdí, liga by se dohrála v 15 týmech.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přeháněk nebo bouřek. Večer se vyjasní, teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozor, za Doksany na 33. kilometru uvízla mezi vozovkou a plotem lesní zvěř, hrozí nehoda. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a ničím nerušený večer všem, kteří jste nastoupili do dnešního country dostavníku. Na jeho první zastávce nás vyhlížel Mirek Hoffman z Green Horny a písničkou Long Gone Lonesome Blues, kterou už v roce 1950 přivedl na vrchol hitparády její autor Hank Williams. Podle Mirka poslední hrana, na níž v roce 1964 zaspomínal Hank Williams junior.

Dnes už legendární teplická ztracená karavana, kterou už v roce 1969 založili bratři Karel a Miroslav Serbusové, a písnička Svítá, která se o 7 let později přičinila o 2. místo na portě. Ze stejné doby je oznámení Jedu k vám.

Slavný Kanaďan Hank Snow a jeho zlatá raketa Golden Racket z vrcholu hitparády 1950. To bylo Hankovi 630 a stál na začátku bohaté sklizně, která jej v letech 1949 až 1980 přivedla celkem 85krát mezi elitu countryových singlů. O 24 let později ji do svého zpěvníku uložil Ladislav Vodička se svými Vodomily jako půlnoční vlak.

Bratři Serbusové Josef Hlavenka, Václav Tomka a Vilém Drahovzal, tedy teplická ztracená karavana z roku 1976 a máma Mirka Serbuse. Po řadě personálních změn a návrat z vojny se karavana dala znovu dohromady. Stoupila na aktivní scénu jako ryze bluegrazový katalog, který v letech 1985 a 86 získal Portu a o dalších pět let později v sestavě Karel Serbus, Sváťa Matějka, Robert Brown, Jiří Šruma, Mirek Roček a Ivan Brzobotý vydal 14-dílné album Katalog 91. Odtud je i Ivanova písnička Rozdávám.

Bílou řívu benžisty Petra Třebického vám nabídla trimská parta Zlatý orel, která vznikla už v roce 1982 ve stejnojmenné osadě. A young cowboy named Billy Joe grew restless on the farm.

chvilku měl, s koltama si hrál, když střílel, ani nezaslech, mám jen tichý vzdech, buď hodnej chlapče můj. Nenos kolty do města, nech ty kolty doma, Joe, ty krávy doma. Ty vyleštil a koně osedlal, náboje v pásu doplnil, kolty do pouzdra si dal. Vlasy lesklý pomádou, měl černý jako pech, a máma za ním volala. Nenos kolty do města, nech ty kolty doma, Joe, ty krámy doma nech. Dveře báru rozkopnul, hned cítil si jak chlap. Hej, nalej whisky, poručil a pěstí ostud třáp. Když na ex sklenku otočil, je sotva chytal dech. A v uších zjel mu mámy hlas. Nenos kulty do města, nech ty kulty doma, Joe, ty krámy doma nech. Zaprášenej honák vedle něj hned smích řval. Řekl barmane, ten cucák by si ještě jednu dal. Tak byli sáhnul po koltu a barem výstřel šlech. V tom znovu slyšel mámy hlas. Nenos kulty do města, nech ty kulty doma, Joe, ty krámy doma nech.

0: pátek povolil, byli naposledy vzdech, tak navždy v hlavě zní mu hlas. Jeno z kolty do města, nech ty kolty doma, Joe, ty krámy doma nech.
1: Šestinásobná country jednička z roku 59 Don't Take Your Guns to Town, nejprve v originální verzi Johnnyho Cashe a pak o 41 let mladší v doslovném překladu Nenos Colty do města s Pavlem Bobkem. A neměl bych zapomenout, že už v roce 1972 s ní na portě představila Karla Vosmanská s brněnskými hráči ošklivou holku.

by Daněk a další ze znamenitých textů Mirka Skunka Jaroše Nech svět, ať se točí dál z roku 2002. Velice věrná, tehdy už 37letá hitparádová jednička Eddie Arnolda Make the world go away. Make

0: Déšť vám přinesla Lenka Husárová, dnes členka skupiny Sem tam Stýna nad Vltavou, s čistě bluegrazovou partou z jihočeských Netolic, která vstoupila do historie před 40 lety jako Stuha. O dva roky později se pochlubila brněnská country stále aktivní skupinou Zimour.
1: Sedím ve vagóně, z okna ven se dívám, krajina kolem vlaku ubíhá. Touhle dobou je tu velkej nával a každej člověk jinej výraz má. Tam ten malej vypadá, že nemá zdání, kam s ním ten vlak vlastně

říká, že snad možná hora prachu tě může z týhle díry vytáhnout. A kdo má rozum, rychle odsud zmizí, někde poblíž hledá klidnej kout. Další z nich pak zase básní o svý práci, že prý svoje ruce zlatý má, sám se ale hodně dlouho snaží.

Brněnský Zimour se solovým Petrem Horákem a jeho Rychlík na závěr dnešního pokračování pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a trampské písně. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, a hezký zbytek večera s Karlem Serbusem a jeho katalogem. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a mocká.

0: Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Prezident Pavel nepojede na summit NATO, rozhodla vláda. Podle dat brněnského dopravního podniku vzrostl počet jízd hromadnou dopravou. Zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty kolem 29 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Prezident Petr Pavel se nezúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO jsou za rozhodnutím kabinetu pouze praktické důvody. Prezident zatím nereagoval, už dřív ale pohrozil, že pokud nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu.
3: Kabinet argumentuje tím, že na summitu bude muset Česko spojencům vysvětlovat, proč neplní závazek a nedává 2% HDP na obranu. Obranné výdaje kritizuje i prezident Pavel, který by tak podle Babiše nehájil postoj Česka.
4: Jsme připraveni vysvětlovat tu naši pozici. Vláda je zodpovědná za zahraniční politiku, je odpovědná za rozpočet.
3: Rozhodnutí vlády kritizují opoziční poslanci. Podle nich má být prezident automatickou součástí delegace, pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
5: Je to zase další ukázka totálního chaosu. Nerozumím ani tomu, proč Andrej Babiš na tom ztrácí politické body.
3: Jestli prezident podá kompetenční žalobu, oznámí Hrad ráno. Ústavní soud by případně projednal přednostně. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Počet jízd městskou hromadnou dopravou v Brně meziročně vzrostl, a to o necelých 4,5 milionu. Podle dat brněnského dopravního podniku lidé loni využili MHD v 376 milionech případů. Nárůst se projevil především v tramvajích, které nejméně ze všech dopravních prostředků trpí zpožděním kvůli hustému provozu. Další statistiky doplňuje mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
6: Zájem vzrostl o roční předplatní jízdenku, kterou si lidé trvalým pobytem v Brně můžou pořídit levněji. Stejně tak roste zájem o jednorázové jízdenky zakoupené pomocí platební karty přímo ve vozidle a naopak klesá poptávka po čtvrtletních jízdenkách a také po jednorázových SMS a papírových jízdenkách.
2: Nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Moravskoslezském kraji jsou stále ostravské Dolní Vítkovice. Pozici krajské jedničky si udrželi i v loňském roce s víc než 1 milionem návštěvníků. Dnes to zveřejnila krajská centrála cestovního ruchu. Druhé místo patří ostravské zoologické zahradě a třetí je výstaviště Černá Louka.
7: V první desítce nejoblíbenějších cílů pro turisty je také Dinopark, stezka Valaška, Landek Park a nově i poutní kostel na Krnovském Cvilíně. Většina těchto míst loni zaznamenala nárůst návštěvnosti. Martin Knitl, Český rozhlas. Sport.
2: Tenistka Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Wimbledonská vítězka z roku 2023 tak obdržela stejný trest jako v případě pozitivního testu. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost v tenisu.
1: Počasí.
2: Bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přehánět nebo bouřek. Večer se vyjasní, teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Zelená vlna.
2: Na Pražském okruhu směrem z D1 opravují vozovku za sjezdem na Ořech mezi kilometry 18 až 16 je zavřený pravý pruh. Čekejte tam hustší provoz. A na dálnici D7 z Prahy do Chomutova zaslaným před víc než hodinou havarovalo několik aut na 33. kilometru. Aktuálně je místo průjezdné, kolona se tam netvoří. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer nebo dobré ráno, buďte vítáni. Podle toho, kdy zrovna divadlo pro vaše uši posloucháte. Já se musím hned na začátek omluvit všem, kteří si možná, a přiznávám, že právem, postesknou, že hudby bude dnes jaksi víc než mluveného slova. To je pravda. Ale na druhou stranu, v případě pánů Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, to snad ani jinak nejde.

0: Píseň pro Hamleta. To byl asi třetí text, který jsem psal pro Jiříka Šlitra, vzpomínal kdysi Jiří Suchý. No, trochu se nám blízklo na časy, zpívat se to dalo, ale hit to teda nebyl. Inu, do příchodu kabaretiéra Jonáše v Tingeltanglu v roce 1962 ještě přece jen zbývalo trochu času. A jak známo, leckdo v semaforu se tehdy bál, jak to bude s Jiřím Šlitrem na jevišti. Jestli jeho plachost a nenápadnost přijdou jaksi publiku vhod. Ale jak už víme, s Jonášem se narodilo něco, o čem se napříště bude psát jako o specifické Šlitrově figuře.
1: Promiňte, on dělá prvně na divadle, tak on ještě moc jako... Tak, tam jsme tý. Myslíš? No ovšem, soudím tak. Podle nástroje.
2: Co jsi to říkal?
1: Že soudím podle nástroje.
2: Tohle je nástroj.
1: Hudební. To je piano. Ano, to je piano. To je krásný piano značky. To je krásný piano značky. Jo, Kocanda. Ten zvuk. To muselo stát aspoň 200 korun. Hele, pojď, zahraj něco na to, pojď.
2: Nikdy.
1: A co to?
2: Mám svou hrdost.
1: Hrdost? No já taky. Já taky. A hele. Jo, hele, jak se ti to projevuje?
2: No to máš různý. Když někde vidím blbý piano, tak na něj nezahraju a nezahraju.
1: No, já to samý. Když někde vidím blbý piano, tak nezahraju a nezahraju.
2: U tebe to není hrdost. U tebe je to neschopnost.
1: To máš jedno, ale jsme na tom stejně. Dokonce relativně vzato, já jsem na tom líp. Protože když někde vidíme blbý piano, jo, tak oba nezahrajem a nezahrajem, protože ty si musel na to 20 let dřít bajerovku. No, rozumíš, ty jsi si zkazil dětství a tady před blbým pianem jsme si rovni.
2: Před blbým pianem, jo. Ale jakmile se někde objeví dokonalý nástroj, okamžitě nad tebou vysoko vnítá.
1: Jenomže jak dlouho spolu tak hrajeme a kolik dokonalých nástrojů jsme viděli? Jeden. Dva. Tak dobře, ty jsi viděl dva, já jeden. Já nebyl. Ne, ty máš, jo? A zahraj něco. Tak, jo? Když do tebe rodiče vrazili ty peníze, tak to něco hodí.
2: Jaký peníze? Já jsem samouk.
1: Samouk? No já jsem taky samouk. To jsme vlastně spolužáci.
2: No tak třeba co pochytil.
1: No já toho jako moc nepochytil, to je fakt. Já chodil hodně za piano.
2: No, v tom to je. Já nemohu chodit za piano. My ho měli stát u zdi. No tak jsem dřel a dneska ze mě něco je.
1: No jo, skladatel, to je marný. Jedinej skladatel v dějinách hudby byl, že mohl chodit za piano, přestože stálo u zdi. Který? Liszt.
2: No a nechodil. Proto jsme to s Frantíkem někam dotáhli.
1: Hele, když už jsme tu, měl by si něco zahrát. Bože, jen tak levou rukou na tom nezáhrát.
2: Jako, ležérně, že bych to zkusil.
1: No, tak bože, tak, jak to ty řekl.
2: Pamatuješ? Vídeň? 1920?
1: Ano. Jonáš! Přesně takovýhle piano.
2: Růžový tapety.
1: Pivo, mračna kouře a zase pivo.
2: To jsme ještě byli mladí.
1: To jsme byli dokonce mladší, než jsme teď.

křestní jméno jsem dostal omylem. Pan farář se ptá kmotra, tak jak pak se bude jmenovat? Kdo? No ten chlapec. Grej. No ten, co ho držíte. Jo, náš František.

0: životem je třeba se prát. Furt se, co děje, furt je něco.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Já si myslím teď na začátek, že by si to měl jako, jak se říká, rozehrát. Jo? Prostě víš, jak ty to dovedeš. Prostě přijdeš, sedneš k pianu, zahraješ a nic, no.

0: bylo hodně špatný, to víš, viď?
1: Proč? To je pěkný popěvek.
0: Popěvek to jo, to o tom nemluvím, já mluvím o interpretaci. Popěvek to je pěkný, to bez sporu, to je materiál, že? To je... To dostat do ruky machr, opravdu machr, třeba Mozart. Tak, jo, tak ten jsou...

to jak si, to ano, to jako bezesporu, tohle to jako, jako je nutno hodnotit kladně, to jo, to. Ovšem, co je ti platný, že to zahraješ jako Mozart, když třeba kdyby přišel takovej Bach, tak ten to zahraje úplně jinak.

0: A jak by vypadala Naninka, kdyby byla složena pro známé pražské divadlo Semafor?
1: Šla Naninka do zelí, je, natrhala lupení, je, a přišel na ní Pepíček, rozšlapal jí košíček, ty to budeš platit, je.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Věděli jste, že Jiří Šlitr si začal tyhle variace a la Naninka a košíček vymýšlet, protože se někde dozvěděl, že je pro pobavení přátel hrával v Osvobozeném divadle Jaroslav Ježek? Ale teď už zase Jiří Šlitr trochu jinak. K 25. červnu roku 1966 se datuje vznik legendárního klubu spřízněných duší divadla Semafor a s podzimem toho roku taky setkání příznivců Semaforu v nabité Lucerně. A na jevišti pánové Verich, Suchý, Šlitr a Horníček, kteří u toho tenkrát samozřejmě nemohli chybět.
4: Milí přátelé, protože bychom si rádi s vámi popovídali a protože vaše hlasy a dotazy došly písemně a máme toho strašně moc, je to jak když to sepsal Jirásek, tak dovolte, abychom si sedli a dotazy, které přišly z vašich řad, abychom postupně jeden po druhém zodpověděli. Prosím. Tak přikročíme k tomu. Suchý Jiří, žák Suchý, kolik hodin denně spíte?
5: 3 až 9.
4: Verich Jan, kteří lidé vám jdou nejvíc na nervy? Děkuji. Jiří Šlitr, už jste dočetl Trampoty, Brouka, Pytlíka?
6: No já čekám, až to dolouská Suchý. On totiž čte tak pomalu, jak mluví.
4: Teď je dotaz na všechny tři, tedy na všechny čtyři. Kdybychom jeli na 2 roky do Antarktidy, co byste si vzali s sebou a co byste nejvíc postrádali do Antarktidy?
7: S kým, kdybych tam jel?
4: Sám.
7: Tam bych nikdy nejel sám.
4: A s kým?
7: S váma bych jel.
4: No, děkuju. A ty?
5: Já bych nejel ani s váma.
4: A ty?
6: 3 kočky.
4: Sebou?
6: Jo.
4: Jaký?
6: Blond.
4: Suchý, kdy dopíšete R na katedrále?
6: No, R na katedrále dopíšu. Mimochodem, taková maličkost. R na katedrále, to je dneska pro naši administrativu taková zkratka. Spisy, které odkládají jako na vyřízení na neurčitou, označují značkou R na katedrále, což je ta už 4. nebo 5. rok slibovaná naše hra.
4: 4. rok? Já to znám 8. rok tedy, no dobře. Verich, uvidíme vás ještě někdy na jevišti, asi 100 dotazů.
7: No jo, já myslím, že jo.
4: My doufáme, že jo. Já jestli věřím na zákon schválnosti. Já ho nečet, ale já zásadně věřím na všechny zákony.
7: A schválně.
4: Ano. A na některý schválně. Kdy si myslíte, že je člověk šťastný?
5: Kdy si myslím, že... No to je strašně těžká otázka. Poněvadž to jak kdo? Ne?
6: To stačí.
5: Někdo je šťastný. Prostě, no každý při různých, kdybych měl říkat třeba, kdy je šťastný Jiří Šlitr, to si...
4: To ne, jsou tady dámy.
5: To právě nemůžu. No já jsem šťastný třeba, když zalévám květiny, nebo tak, a on když...
7: Ale.
4: No.
7: šťastný?
4: Když zalejvá kytky.
7: No, no.
4: A Šlitr, když zalejvá sebe. Nemohli bychom knižní gramotingletangli mít nějak zamluvené?
6: Jo, mohli, určitě to se nějak zorganizuje, ale...
4: On zamluví kde co. No. Tady je dotaz na Jana Vericha, proč jste nikdy nehrál na Národním divadle?
7: No to, protože jsem nechtěl, já bych nechtěl hrát na Národním divadle. Já bych hrál na svým divadle, protože jsem vždycky hrál na svým divadle. Já mám rád, když si můžu dělat, co chci.

0: Suchý, jak byste si představoval dnešní mladou dívku?
1: Mám jí snad tady nakreslit, nebo co? To je těžko říct.
0: Nebo uhnízt ze chleba?
1: Střídku, kdyby někdo mě podal, tak já bych jí tady zatím uhnět, než...
0: Dobře. Má představy spíše plastické. Já přetlumočím, Verich říkal, na to nemusí mít střídku, abyste hnětl mladou dívku. Otázka na Jana Vericha. Je na světě něco, čeho se bojíte?
2: Je. Smrti. Každý se bojí, že to neříkají.
0: A nepíšou. Taky prý se ho neptaj každýho.
2: No, to je to.
0: Většiny se neptaj. Stalo se, to je na mě, stalo se vám někdy v životě, že jste na nějakou otázku nedovedl odpovědět? No, často. Hlavně doma. Suchý se směje, jakoby von, jo.
2: No, jemu se to, jemu se to nestalo.
0: Jo. Každému se to stalo. Dovedl, já jsem jednou dostal otázku od Jiřího Suchýho, ještě ve Vltavě, a dodneška na ní nemám odpověď. Ta zněla, naučil jsem se zabíjet dvě mouchy jednou ranou, tím ušetřím 256 ran ročně, co s nima? No. Šlitr, pojď sem. Kdy vyjdou vámi ilustrovaní zbabělci?
3: No, v Československu nevyjdou. Ne, ale možná, že vyjdou v Dánsku. Takže zas bude něco schnilého ve státě dánském.
2: Já žasnu. Já jsem se dostal mezi vtipný lidi.
0: Verich, co říkal váš pes, když dostal telegram od horníčka? To už asi nevíš. Já jsem mu poslal jednou z Ostravy telegram. A já jsem to psal jenom proto, abych šokoval toho úředníka. A zjistil jsem, že úředníka lze šokovat i daleko hůře než psa.
2: Tak, jak jste adresoval? Který pes?
0: Já pes mám... Hero u Sovových mlýnů 7.
2: No.
0: A psal jsem text hav, tvůj Miroslav.
2: Ano. No. Ano, to se pamatuju.
0: No.
2: A on si to přečet a... Neříkal nic. On čet denně noviny.
0: Takže on byl na tyhle dobrý zprávy zvyklý.
4: Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod.

Vkládám je tam, kam patří, za rok, za dva nebo za tři, budu rád, že je mám. Už desátý rok schovávám si brok, kterým jsem byl kdysi střelen, vletěl z veselí.

0: S jakou nejvýznamnější osobou, pan Werich, jste se dle svého názoru setkal?
1: No, to musím říct se slečnou Zdenkou Houskovou.
0: Paní je tady, jo?
1: Není.
0: Není. Ne.
2: Ono si to donese, že?
1: Ne, ona to má vyzvědat.
0: Pane, tyhle věci se nedonášejí, jenom ty záporný se donášejí.
1: Ano, a jej.
0: No jej. Ty dojdou sami, tyhle.
1: Ty dojdou před tebou. To já odmíkám a už je to doma.
0: Šlitr, zkusil jste si někdy napsat sám text?
3: Na to mám zjednanýho.
0: Werich, proč nenapíšete dopis Einsteinovi?
1: Já mu chtěl psát, ale já tomu nerozumím, já neznám ty rovnice a to a ta věc. Jak se může zkracovat hůl, když letí rychle, to jsem nepochopil.
0: A ověřil jsi to v praxi někdy z holí?
1: Ne, to mi nenapadlo. No.
0: Ale přece znáš princip, tu teorii toho, tý relativity.
1: No, ne, já znám podle anekdot různý princip. Já. A ty se nedají říkat ty anekdot.
0: Ne, já jsem myslel, že znáš teorii relativity.
1: Ale no, tak.
0: Ty sám často vykládal.
1: Ale no, tak trochu, no, všem, no. Malinko, no. No. To je nedozírná věc.
0: No, mě to děsí, protože když někdo řekne, že jedna rovná se jedna plus něco, tak to je šok.
1: A na mě děsí to, že nekonečno, tak na to jsem si zvyk. Jo. Konečně básníci, Neruda, Vrchlický, že ano, jen obzory. Ale když on dokázal, že je konečno, to je hrůza. Ano. Protože co je zatím?
0: Ano. To je horší představa než no, nekonečno, horší, ne? Ano. To je jako kdyby někdo najednou objevil, že máme na těle nekonečník.
1: Kde to tobě všude myslí, to je...
0: Ano, někdy v Lucerně. Werich, co považujete za nejlepší vtip?
1: Ne. No, stvoření světa snad.
0: Takže my vám děkujeme za všechny dotazy, které došly. Nezlobte se, jestli nebyly všechny zodpověděny, protože je jich víc, než my máme odpovědí. A to už tak je vždycky, že otázek na světě je víc než odpovědí, že jo? Takže my se jenom němně ukloníme a předáme slovo opět písničkám, že jo? Na závěr. A protože večer má být gradován, přichází graduovaný člověk, doktor Schlitr, o kterém málo kdo ví, že se narodil ve Lhotě Zálesní. To je město, to je místo. Ještě nebylo objeveno, ale už se po něm pátrá. Narodil se ve Lhotě Zálesní a do svých 6 let neviděl člověka. Ale za to se pohyboval ve stromoví, tedy s obratností drobného lesního zvířectva. Lhota Zálesní je obec, tam zešílel starosta v 35. roce, když viděl poprvé automobil. Ten tam nedojel silnicí, to tam nevede, ten automobil tam dojel korytem vyschlé řeky a z tohoto prostředí je tedy náš Jiřík Schlitr. Pojď.
4: Dovolte mi, abych tento celkem průměrný večer pozvedl na světovou úroveň tím, že bych vám zaspíval jednu píseň v cizím jazyce. Píseň se jmenuje, je to anglická píseň, sám jsem k ní složil. Český text A sice jmenuje se Big Bad John. One, two, three.

Teraz 23, teraz 23. Pan Dvořák! Pan Horák! Pan Růžek! Pan Kaplan! Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři. To není píseň, to je ptákovina. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. A u, a u, a u, a druhá sloka. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým.

Představte si, představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jet u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smaženou. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. Až čtvrtá sloka, představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jet u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smaženou. Sám

se měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji svařenou. Sám jsem si za pecí zadělal telecí škubánky, maštěný, vaštil jsem jak praštěný, uzený na hráku, střílel jsem ho na bráchu.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Z pořadu Půlnoční párty Suchého a Šlitra jsem tu už v divadle pro vaše uši několikrát citoval, ale netušil jsem, že kolega a zdatný znalec semaforské historie Lukáš Berný, že najde i dávno ztracené záznamy několika těchto večerů. Vycházejí teď všechny pohromadě s bohatým textovým doprovodem i na CDčku. A hostem tu byl jednou, a dobře mu tam bylo, spisovatel Zdeněk Máler a jako vždy hlavním organizátorem a dobrým kumpánem celé půlnoční párty zase rozhlasový redaktor Jiří Bauer.
2: Tak my jsme si dneska připravili na vás. Vzpomínáš si, že jsme ti slíbili pátrání po těch neznámých a Jiříkových neznámých skladbách?
3: Ano.
2: Náš vrchní detektiv, pan Kopecký, teda má ohromný objevy a dnes přichází mezi nás z věcí, která tě překvapí, protože je ojedinělá. Našel jste něco?
3: Ha, ha, ha.
2: Co ha, ha, ha?
3: To je píseň.
2: Jo, píseň, ha, ano, Jiřího píseň. Šlitra a Jiřího Suchého, jo?
3: Ne, tady mám jenom Jiřího Suchého psaného.
2: To je jenom zatím. Jiřího Suchého?
4: Já myslím, že ne, jenom Jiřího Šlitra, ne?
5: Já se na ní pamatuju, to je jeden z prvních textů, co jsi mi vrazil.
4: Protože jsem tě vrazil jenom text.
2: My jsme se ptali pana Kopeckého, jestli sehnal muziku k tomu taky. A ona prej není žádná muzika, tak my jsme si říkali, co kdyby jsme jaksi za Jiřího Šlitra zapracovali a sami jsme v duchu vašich písní k tomuhle textu převzali jeden ze Šlitrových nápěvků. Chcete to slyšet, pánové?
5: No, to by mě zajímalo.
4: Tuze by jsme rádi.
2: Pane doktore, znáš píseň Betty?

0: co říkáte? Tak píseň, jo?
1: Já bych navrhoval, jsem si vzpomněl na píseň, jejímiž autory byli Voskovec a Verich a Jaroslav Ježek. Zatím jsme, myslím, tyto autory ještě nikdy tady nevynechali. A tak se přimlouvám, aby se tak nestalo ani dnes. Píseň se jmenuje Ezop a Brabenec. Doufám, že tohle je předehra a že ještě nemám zpívat.

0: Když si představím, že tahle píseň je o několik týdnů starší než já a furt je taková svěží, tak mě to přijde líto.
1: Zdenku, neměl bys si něco říci? On už mele z posledního.
0: Já melu z posledního, ale melu, že jo? To je to
2: hlavní. Já myslím, že to myslí na mě, to mele z posledního.
3: To ne, ty ne.
0: Tak buď můžete říct něco nezávisle vůbec na tom, že bych se vás na cokoliv tázal, což je těžší, ale zase to dává větší volnost.
2: Tak. To je ono, na mě se teďka nikdo neobrací s otázkou, takže jsem absolutně svobodný.
4: Mohl byste nám, pane Máler, povědět něco o smyslu československých dějin?
5: To byla jednoduchá.
0: Jenom bych chtěl upozornit, že tento program celkově trvá 55 minut.
2: Teď to řekneme jednou větou, protože... Všimněte si, jakou mám výchovu. Následujte mě, jo? Prostě já mám někdy dojem, že ty české dějiny se podobají takový lyžařský výpravě, která jde v mlze. A ta se pořád počítá, znáte to, že? První, dvě, třetí, čtvrtí, třináctý, fajn. První, dvě, třetí, sedmý, jo! Honem dokupy a pinkat na sebe.
0: Děkujem, tak...
3: Škoda, že to tak rychle skončilo. Já jsem chtěl něco říct, jak husiti na Tahiti.
0: Má ještě někdo nějaký dotaz?
5: Takový jednoduchý.
6: Něco méně zábavného. Toleranci. O toleranci, co byste nám mohl říct?
2: Všecko řečeno a co není řečeno, se říkat taky nedá. Existuje jedna překrásná věta Voltaireova, která se vyskytla už několikerý citaci, ale existuje ještě jedna hezká věta Voltaireova, jestli dovolíte, já ji řeknu, protože to se tak často neobjevuje. Voltaire k toleranci říká, pane Bože, chraň mě před mými přáteli a uchovej je pro mé nepřátele.
3: Jak na to koukám, nepřišel Máler, ale Larus.
7: A z jiné strany, co byste nám mohl říct o nejkrásnějším místě na světě?
3: Na lidském těle.
2: Já jsem si myslel, že se to dá zkusit, ale podívejte se, vy to znáte z vlastní zkušenosti, o nejkrásnějších věcech se zpravidla mlčí. Když se člověk dostává

0: dostane do situace, kdy se cítí hezky, tak zpravidla nenachází slova. Na tu otázku se nedá odpovědět. Ale všichni si rozumíme, myslím.
1: Pane Mláďo, prosím vás, stojí na to chléb a hry.
0: Já to nemám rád, když se začne chléb a hry, že jo? Znáte to? To je zpravidla společnost v průšvihu.
2: Přitom sami o sobě hry a pečivo jako jsou
0: chválení. Já jsem se to moc
2: jak se to dá dohromady a začne se to zdůrazňovat, no, tak je to průšvih.
3: No Jiřík by se měl buď ujmout teda další otázky, anebo ujmout další písničky, protože bylo by dobrý zas nechat teda.
2: Pro mě by ta písnička byla snažší než otázka, poněvadž
3: přemýšlej si při písničce na otázku.
2: No, zapomenu slova. To co kdybychom si zaspívali takovouhle písničku o třeba o smrti starého osla. Znáš tu píseň?
4: No.
2: To je taková píseň, která se mě vždycky líbila a nikomu jinému. A já jsem v těchto věcech vždycky tvrdošínej. A přestože už není asi 8 let na repertoáru Semaforu, tak kde můžu, tak tam ji propašuju.
4: Tak smrt starého osla, jo?
2: Smrt starého osla, se jmenuje ta písnička. Je
4: to ti budeme zpívat v krematóriu.
2: Ty jsi, že tě pošlu parte, jo? Tudle.
4: Mě tam dostanou známí.

Ajzeknúš. Babadadabadou, von chudák netuší, že máme nůž, nůž. Ach bože, nic na plat osle, dní žil si dosti.

0: tohle je pro nás premiéra, to jsme, myslím, ještě... Slyšeli jste to někdy někdo?
1: Ne. Vy jste to ještě neslyšeli? Tak já to zpívám ještě jednou. Můžete...
2: Jednou jsme jeli kolem krematoria, víš, a no. Autem
1: a... on se tam strašně dal do smíchu. Podíval se na mě.
2: No a říkal
1: jsem... Já jsem tak tenkrát zrovna špatně vypadal.
2: A říkal jsem, že to bude hrozný, až tady jednou z nás jeden bude mít krematorium. Co já si...
1: On dvěkrát dokonce říkal kremroli.
2: Ano. Až jeden z nás tady bude mít v tom krematoriu pohřeb, co já si tady počnu.
0: Já myslím, že bychom se mohli zeptat třeba doktora Mahlera, jaksi nestraného pozorovatele, co on bys jako myslel, kdo z vás tady může být?
1: No, kdo vypadá líp?
3: To spíš, kdo mluví hůř. Já mám dojem, že Jirka pracuje k svým konci, myslím Schlitter.
0: Ano.
3: Protože jak padla ta otázka o tom nejkrásnějším místě a jak on ji okamžitě specifikoval na ženský tělo, podle tohohle toho se vždycky pozná člověk, když stárne.
1: On tedy nám stárne celý život. Tak jsme se zasmáli, že?
0: To je naše obligátní se tady zasmát a protože jsme hraví, dáme si novou hru. Chceš si dát s námi novou hru?
1: Ne.
0: My nechceme ten
1: automaticky už, ještě jsem ani neodpověděl a už pokračoval jako člověk.
4: A jestli je to člověče nezlob se, tak to je starý.
0: Ne, je to úplně téměř z Brusu nová hra, je to teda...
1: Z Bruselu, ne?
0: Je to hra taková dost jednoduchá. My ti tady začneme, všichni, já takhle mávnu rukou a všichni začneme počítat, řekneme A... A pak počítáme B, co dochu... A dojdeme k nějakému písmenu, ty řekneš dost. My řekneme písmeno, ke kterému jsme došli a od toho písmene zaručeně najdeme nějakou tvoji skladbu a tu si začneme.
1: Třeba na Q jsem nic nenapsal.
0: Kvendolína, to není tvoje Kvendolína. Tak napíšeš. Počkej, uděláme přestávku, napíšeš a...
1: Kdyby jsi mě řekl, prostě, až budeš chtít, tak mávni rukou.
0: Mávni si, kdy tě to napadne a my v tu ránu dojdeme někam, jo?
1: Ano, prostě já budu mávat a vy už si dělíte, co chcete.
0: Pozor.
5: Krajina posedlá.
0: Výborně.

kontextu toho, co se stalo nebo následovalo na konci roku 1969, je tohle žertování na závěr možná až trochu šibeniční humor, ale zároveň je to i důkaz, že Jiří Šlitr vnímal humor jako šanci, jak se dívat na život. Ostatně pravdu má Jiří Suchý, když píše: komici se nerodí často, tím smutněji nám je, když odcházejí. A přitom by jich bylo v našem někdy tak chmurném světě tolik zapotřebí. Tak zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou.

zachmuřil. Přestože kolem padnul

0: Milovníci country muziky si teď u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý pozdní večer, milí posluchači. Je pondělní noc a já vás vítám u další noční linky Českého rozhlasu. Dnes si budeme povídat o životě v početné rodině. Někdo vyrůstal jako jedináček, jiný měl kolem sebe od rána do večera několik sourozenců. V některých domácnostech bylo stále živo, u stolu se scházelo mnoho lidí, sdíleli se radosti, starosti a nikdy nebyla nouze o společnost. Velká rodina přináší spoustu krásných zážitků, ale také potřebu dělit se, pomáhat si, dělat kompromisy a někdy řešit i sourozenecké nebo jiné neshody. Kolik vás doma bylo a jaké to bylo? Na co nejraději vzpomínáte a co naopak bylo těžké a nevždy jednoduché. Pokud sami vychováváte více dětí, jak se vám daří udržovat rodinnou pohodu? Budu moc ráda, když se mnou i s ostatními posluchači podělíte o své příběhy, vzpomínky i zkušenosti. Věřím, že dnešní noční povídání bude plné úsměvných historek a možná i dojemných okamžiků, které k rodinnému životu prostě patří. Přeji příjemný večer a těším se na vaše telefonáty i zprávy. 731 800 900, to je telefon. Volejte z celého České do zlínského studia, kde sedí Jarka Barboříková. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Vítá vás noční linka Jarka Barbuříková u mikrofonu. A téma, jaké to je žít v početné rodině? Ptáme se paní Jarky z Frýdlantu. Krásnou
1: noc. Dobrý večer, Jarko. Tady Jarka z Frýdlantu. Víte, Jarko, mamka pocházela ze 6 dětí. Pak jsme byli jako mamka a její bratr. Jsme po 4 dětech v rodině, pak to další, její další bratr 5 dětí, pak další bratr 2 dětí, další bratr 2 dětí a ještě další bratr 3 dětí. Takže nás jich je hodně. Takže kdyby byla naše babička, tak by nás ani nemohla spočítat, to by nás bylo někde už 50 vnoučat.
0: Teď jsem to chtěla říct, dál... jestli se vůbec dopočítáte. To je nádhera.
1: No, jsme velká rozetněná rodina. A to ještě mamka má příbuzný v Německu, takže jsme všude rozetvení. I po celé republice, takže jsme veliká rodina.
0: No hlavně je hezké, že se ty rodinné vazby přenesly i do těch dalších generací, že to vypadá, ano. Že tady jste v kontaktu, že se scházíte pravidelně. No a asi, když vás teda... To už. Kolik vás teda je, Jarčo? Teď jsem se chtěla zeptat,
1: no,
0: jak často
1: hodně,
0: se můžete takto scházet, jestli je to jednou za rok na Vánoce, anebo jestli častěji.
1: No, my se scházíme, jak se dá, protože neteř bydlí jedna v Rostenově, druhá bydlí ve Frýdlantě, třetí bydlí v Odříši a synovec bydlí u Mladé Boleslavy v Březině. No a tam už taky má on děti, že jo, netež děti jedna ve Frýdlantě, ta už má i vnoučata, takže pak má druhá netež taky 2 děti, třetí netež už má.
0: Jenom,
1: děti,
0: jo, dobře,
1: a Jaruško,
0: ano, tak chápeme. Když teda vaše maminka na ty svoje sourozence vzpomínala, o čem nejraději mluvila? O společných lumpárnách, nebo spíš o tom, jak...
1: No, jak když žili, byli menší...
0: Hezké historky.
1: Mamka, když byla menší, tak hlídala si mladší sourozence, že jo? Mm-hmm. Protože babička onemocněla a pak musela se postarat o mladší sourozence a starší, protože nejstarší měla bráchu a tomu by bylo teď 93. No a je prostě jsou to krásné vzpomínky i na to, že co jsme byli my jako děti, když nás vychovávali, že jo, tak jsme jezdili k babice na Hradce nebo do Kunratic, ale tam jsme si vždycky, když přijeli z Německa, tak jsme grilovali a i na Silvestra se dělalo takový ty všelijaký věci, co k tomu patří, no a i na Velikonoce.
0: Perfektní. Jarčo, zní to hezky, téměř až idylicky, tak vám přejeme, aby ty rodinné vztahy i nadále kvetly, ať se vaše rodina schází co nejčastěji v pohodě a ve zdraví.
1: Děkuju a přeju hezkou noc vám všem, Jarko, a pěknou cestu domů. A pozdravu všechny lidičky.
0: Děkujeme. Paní Iveta píše na web. Ačkoliv vím, že se v pořadu striktně vyhýbáte politickým tématům, dovolte mi, abych, než se pustím do tématu, podpořila všechny rozhlasáky, televizáky, redaktory, novináře a zpátky k tématu. Jak už jsem možná zmínila někdy dávno, my jsme taková hujerovská rodina, která drží při sobě. Děda byl ze 13 dětí. Jedna babi ze 6, druhá ze 4. Já mám pouze jednoho bratra a manžel byl jedináček. Oba jsme se museli spoléhat hlavně sami na sebe. Naštěstí jsme měli 27 sestřenic a bratranců. Hodní a milí lidé, ale sourozence přece jenom mít, to je něco jiného. Snad proto jsme si přáli velkou rodinu. A povedlo se. Máme 6 dětí a díky nim je naše rodina hodně rozvětvená. Já vím, že člověk musel svou náruč otevřít mnohem víc, ale nemá pocit, že by byly děti o něco ošizené. Snažili jsme se jim co nejvíce věnovat. Jezdili jsme na dovolené pod stan, vařili v kotlíku, písničky u táboráku, žádný hotelový přepych, ale líbilo se nám tam. Potkali jsme se s mnoha zajímavými lidmi, prošli hrady, zámky, přírodní krásy celé republiky, ale každému jsme dopřáli i dovolenou u moře. Dnes už jsou všechna děvčata vdaná, kluci ženatí, mají děti a když se příležitostně sejdeme, je nás 28 a to už se na nás manžel dívá tam se zhora. Na každé takové setkání se moc těším, navařím, napeču a pak už jen sleduji to hemžení a raduji se, že spolu všichni dobře vychází, že si v případě potřeby dokáží pomoci. Nepřeji si vidět ty hromady špinového nádobí a ten binec, co po takovém rodinném sletuje. Ale co? Něco se sklidí, všichni se zase rozjedou do svých domovů a zbytek pomalu uklízím já a těším se na příští setkání. Já svoji rodinu považuji za největší bohatství. Krásné léto a příjemnou dovolenou. Iveto, děkujeme za krásný vzkaz. Další milé příspěvky si můžete přečíst na webu rozhlas.cz/linka a u toho poslouchejte kapelu Olympic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, píše pan Dalibor. Mí rodiče se rozvedli a tatínek si našel novou partnerku. Myslím, že to není nic neobvyklého, takové věci se v životě prostě stávají. A když jsou pak lidé rozumní, dá se všechno postupně srovnat, najít si k sobě cestu. A díky tomu máme teď velmi početnou rodinu ze všech možných stran. Dalibor, děkujeme za vzkaz a naváže na vás pan Janča, který volá tady ze Zlínska k nám do Zlína, do noční linky. I vám přejeme krásnou noc.
1: Dobrý večer, tady Josef Janča z Malanovic u Zlína.
0: Já s dovolením připomenu téma. Zajímá nás život v rodinách, kde je dětí víc než dost. Vy jste mluvil o tom, že nepocházíte z nějak extra si početné rodiny, ale přesto máte co říci k tématu. Je to tak?
1: Já osobně jsme jenom s bratrem dva, teda to je toto, ale chci říct, po 9 měsících od svatby se nám narodila dcera Martinka a pak nečekaně, neplánovaně, jako by se, a to plánovaně to neužívám rád, takové slovo, plánovaně, neplánovaně, se nám narodil chlapec zhruba po 14 měsících. A vypadalo to složitě ta situace, ale bylo fantastické, že oni si spolu potom vyhráli, jako, že oni opravdu byli jako dvojčata téměř, vidíte, takže to bylo krásné, vypadalo špatně trošičku, ale pak se to dobře obrátilo. Potom jsme přišli o nějaké mimina prostě a pak po mnoha letech jsme vymodlili ještě chlapečka. Takže jsme měli ty děti 3 a trošinku je problém, když se ti lidé před svatbou nedohodnou, kolik jsou mít dětí. Já říkám, že jediná správná odpověď je, kolik dá pán Bůh.
0: Aha.
1: A obdivuji se, že náš arcibiskup otec Nuzík pochází z 11 dětí, že i v této početné skupině se nalezl takové duchovní povolání, které je prostě nadlidské téměř, prostě jeho postoje a jeho názory. Mm-hmm. Takže to je...
0: Pane Jančo, řekněte, jak daleko od sebe byli, kolik let to nejmladší dítě a nejstarší? Vy jste říkal, že tam byla nějaká pauza?
1: Nejstarší má 42 a nejmladší má 34.
0: Mhm. To od sebe byli kousek, ale asi ne tak velký. To ještě byly pořád děti, které si spolu asi hrály. Šel byste do toho znovu mít 3 děti, nebo byste přidal nebo ubral?
1: Ne, já bych přidal prostě, kolik dá pán Bůh, to by znamenalo neomezeně.
0: A jaký vztah mají dnes mezi sebou jako dospělí?
1: Ach, není to nejlepší, ty vztahy mezi něma teď. Každý má svou rodinu, ten nejmladší je svobodný ještě, rozumíte? Dělá policistu v Praze, ale dcera dělá na přestupkovém, syn dělá v radioaktivních látkách pro zdravotnictví, ale opravdu mezi tím synem, prostředním tím, co jsem narodil, tak neplánovaně, jak jsem říkal, ty vztahy nejsou dobré prostě. On je ovlivněný tou rodinou té nevěsty, víte, a já vás špatně slyším stejně do telefonu, nevíte, čím to je?
0: Já vás slyším výborně a věřím, že posluchači také. Tak se ještě zkusím doptat, bylo těžké najít si čas jenom pro každé dítě zvlášť?
1: Ještě jednou?
0: Jak těžké bylo rozložit čas mezi ty děti? Měl jste pocit, že se každému dostatečně věnujete? To bývá právě ten největší otázka.
1: Nikdy se nevěnoval dětem víc než já. A neumím zpívat. A učil jsem je zpívat.
0: To je dobré.
1: A jsou to jinak neuvěřitelně správné děcka prostě. Když se tím zamyslím jako do hloubky. Můžu kritizovat ty vztahy, že by mohly být lepší mezi něma. A už mám 5 vnoučat, je to 5 chlapců, dcera má ty 3 chlapce a mají v rozpětí 6, 8, 10 ale jsou to závisláci na mobilech, takže oni spolu nekomunikují vůbec. A když se jim to zabaví, tak se bijou.
0: Tak. Pane Jančo, já bych vám moc přála, aby se ty vztahy mezi těmi dvěmi sourozenci, které jsou trošku zamotané, rozmotaly. Věci mají v životě vývoj, takže věřím, že se to může stát. A přeju vaší rodině hodně zdraví, pohody a společných hezkých chvil. Loučím.
1: Když si rozumíme třeba já s dcerou, tak prostě, že nepotřebují ty vztahy rozmotávat. Mě je to úplně ukradené, co si dělá ten chlapec. A každou sobotu či neděli zvu dceru na oběd k nám a s těma třema malýma přijíždí a rád jim vyvařuju, bude, byla v sobotu kachna se zelím a s knedlíkem a to ještě neví, dcera bude v sobotu zase kachna, ale z rýží.
0: Dobře. Mějte se dobře, pane Jančo. Loučíme se s vámi.
1: Díky moc za váš pořad a jste skvělí. Neposlouchám nic jiného než Rádio Zlín. A mě mrzelo, že se nedá dovolat. Já jsem se chtěl vyjádřit, jak jste tam měli tu relaci o tom, jak se žije ve vašem městě. Já jsem chtěl říct, protože díky Rádiu Zlín se dovídáme o všech akcích, které jsou tady v okolí a že jsou to nejčerstvější zprávy jako takové a největší pro nás jako opora.
0: Přesně o to se snažíme, od toho jsme tady. Tak opatrujte se a zase někdy v noční lince naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jaké to je sdílet vaše dětství s mnoha sourozenci? Dnes nás čekají příběhy z rodin, kde bylo doma opravdu živo. Volejte Český rozhlas, volejte noční linku. Máme 21 minut po 23. hodině.
3: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
4: laskavá náruč
3: i zběsilý led.

0: Nikdy se ví, co Bůh chystá.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: červnočílence Českého rozhlasu. Dnešní téma je o domovech, kde se stále něco děje, o početných rodinách. A k tématu se hlásí také paní Jiřinka, která volá ze Žďáru nad Sázavou.
1: Žďáru, ano. Takže já jsem vyrůstala, vlastně my jsme byli 4 holky, ale doma jsme byli jenom 3, protože vaši byli rozvedení a tak ta jedna děvčica nechtěla s náma žít, ta byla jako u tátových rodičů, ale my jsme jako měli docela dobrý vztah s tou jednou sestrou, teda úplně dobrý, s tou druhou horší, no ale jako jsme to překonali, ale já sama s manželem, já už to, jsme jich měli 6.
0: Teda.
1: 6 dětí, ale taky my jsme taky byli, jako já jsem měla 3, když mě manžel zemřel, tak jsem si našla pána, který měl 2, takže jsme jich měli 5, ale potom jsme měli 1 jako dohromady, jo. Takže, ale 6, jako, ale my jsme nedělali jako nějaký rozdíly, moje, tvoje děti, ne, to vůbec ne. Prostě museli jsme, ale ke každému tak jako přistupovat. No, každý byl jiný, že jo?
0: No, prostě. Jaké to bylo spojit ty 2 rodiny dohromady? Bylo to od začátku naprosto přirozené, nebo to chtělo spoustu času?
1: Taky s mužem, protože on byl daleko od nás a nemohl pořád dojíždět, paní Jaruško, takže my jsme se brali po 3 měsících známosti, jo?
0: Aha.
1: Jsme se vzali, když jsme se znali 3 měsíce. No tak půl roku jsme se tak zžívali, jako a jo, v pohodě, děcka si zvykly. A prostě já si myslím, že to bylo úplně, já jsem teda byla taková přísnější, manžel byl takový benevolentnější, ale jo, ale jako zvládali jsme to. No a teďkon ty děcka jako mezi sebou prostě se baví všechno, akorát, že jsou roztrkaný po celé republice, takže a je nás 40, když se sejdeme, jo, takže my se scházíme, jako voláme si to, ano, to všechno, že jsou z Prahy, z toho, z Olomouce a tam z Podkrkonoší bydlí. Takže my se vždycky jako setkáváme, když je třeba, já jsem měla 80, tak se všichni jsme sešli, ale v hospodě, že jo, protože to prostě jako bychom se nevešli, barák nemám. A pak měla, pak když měly holky moje 60, teďka ta nejmladší, co jsme měli manželem, tam měla 50, už, takže jsme jako, vždycky se sejdeme a vždycky teda skutečně všichni přijedou a je to strašně hezký.
0: No to věřím, protože to zní opravdu idylicky. Vy jste dokázali spojit 2 rodiny
1: v jednu. No tak to víte, že taky byly někdy chmury nebo prostě ten zlobil nebo tal, nebo to víte, že nebylo všechno růžový, ale snažili jsme se prostě, tenkrát ono se žilo tak jako skromnějc a těch peněz taky tolik nebylo, ale chtěli jsme, aby měli střechu nad hlavou, aby měli co jíst, aby byli oblečený. No a manžel, ten se jim jako hodně věnoval, jako, tak třeba je vzal někam do lesa, do přírody. Já jsem zase uklízela, prala, žehlila a tak, takže jsme se to takhle měli rozdělený. A tak já si myslím, že jsme docela dobře žili. I takhle, co potkávám, tady známe lidi, tak říkali, jo, vy jste byla rodina docela dobrá, všechny moje děti pracujou, nikdo není, jakože by se flákal, i vnuci, i pravnuci, takže já se, a už má zase ty moje vnuci, už mají prostě partnery a už i ty pravnuci jsou velký, paní Jaruško, takže já mám 10 pravnuků, teďka máme nejmenší, ty je 18 měsíců a je teda nejmilejší, no, holčička taková.
0: Teda, jaké to je sledovat tak velkou rodinu, jak roste do dalších generací?
1: No, tak to víte, že jo, taky někdy jsme se jako domlouvali, protože já jsem to myslela jinak, manžel taky jinak, ale vždycky jsme se teda, paní Jaruško, na všem jsme se domluvili, prostě jako to a Já jsem byla teda taková, že teďka se to nesmí, ale tenkrát se to mohlo, takže když zlobili a chytla se mě u toho, tak dostali na zadek. To teda jo.
0: A kdo z rodiny se s vámi vídá teď nejčastěji?
1: Prosím?
0: Kdo z rodiny se s vámi teď vídá nejčastěji?
1: Teďka nejčastěji ta nejmladší a ta prostřední, protože ty ostatní jsou daleko, ale jezdí sem za mnou každý 3 měsíce a tu nejmladší mám tady 5 minut od sebe, protože já jsem pečovatelským domě, protože manžel mě zemřel, tak já jsem byt nechala vnučce a šla jsem sem a dcera bydlí 5 minut ode mě, takže když něco potřebuji, ale já ještě jsem tak jako samostatná, že si jako nakoupím, uvařím všechno, ale jsem tam mě teda velký nákupy dělají, no. A ta jedna dcera, ta bydlí tady kousínek, takže když potřebuju, tak ta za 20 minut je tady u mě, když něco potřebuju. A mám strašně dobrý zeťáky a ty taky jsou, když jako potřebuju, tak hnedka jedou. Takže já si nemůžu naříkat teda.
0: To je dobře, že je máte a že se máte. Jiřínko, děkujeme za vysílání.
1: Jo, máme se rádi, no tak to víte, že někdy taky člověk si říká, mohlo by to být ještě lepší, no ale je to život, že jo, no.
0: Tak děkujeme, že jste tak. S námi vysílala, přejeme, aby se vám dařilo, abyste všichni zůstávali ve zdraví.
1: Já taky vám přeju a ještě krásnou pohodu a všechny příběhy budu poslouchat a děkuju moc, že jste mě vzala do vysílání.
0: My děkujeme za vaši účast a pojďme na Lenku Filipovou. Ta zaspívá píseň Norský dřevo a potom bude následovat další příběh dalšího z vás. Jaké to je žít v početné rodině? To je dnešní téma Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas, noční linka, kdo volá? Krásnou noc přeji.
1: Jarmila z Vysočiny.
0: Jarmilko, vítejte. Dnes mluvíme o příbězích z rodin, kde je doma opravdu veselo, živo. Povídáme si o tom, jak vypadá život, když je doma sourozenců víc než dva. Tak co máte vy k tématu?
1: Moment, ještě, já jsem si dala nějaký hlas dost.
0: My vás slyšíme dobře, tak můžete vyprávět.
1: No, dobře. Takže my jsme byli jenom tří sourozenci s tím, že nás teda naši vychovávali hlavně taťka tak jako přísnějc. Mamka jako ta se byla tak jako oba trošku s ňou smlouvat. No a s tím, že teda měli jsme i zavedený služby, když jsme dělali nádobí, takže jsme v neděli po vojenský předávala služba, prostě nádobí muselo být umytý, to byla ta stará myčka, že jo. A když se nám to nechtělo, tak jsme prostě nějaký plech od nedělního obědu, kde třeba jsme měli kačnu, tak jsme ho maskovali, protože se nám to nechtělo umývat, takže pak prostě se na to přišlo a bylo to, to že jo, takový křik. Mezi náma, jako sestrama. No. A potom, když jsem teda vyrostli, nebo tak, tak jsem se vdala s tím, že moje dcera Ivanka, tak ta jako sice měla kamarády, nebo to, ale bohužel stalo se taková nemilá věc, že otec řekl, že je postavou jak její babička a ona si to vzala do hlavy.

0: No a prostě ona přišla o půlnoci kolikrát, já jsem říkala, přijď kdykoliv, protože ten otec byl alkoholik a prostě měl tam kumpány a vyhrožovali, že ji prostě klumpáčem zabijou a takový to. Ta holka měla takový trauma, že mě jí tak bylo líto, že prostě jednou se stalo to, že přišla o půlnoci a tak utekla. Tak říkám, tohle ne, to se bude řešit. Tak jsme si všechno vyřídili a vzali jsme si ji k sobě, protože jí bylo ale 17 nebo tak nějak a vlastně, nebo ani ne 17, a nechtěla jsem, aby šla někam do ústavu, protože za chvilku by byla plnoletá, že jo, tak aby tohle. Tak jsme se o ní postarali, manžel taky s tím souhlasil, i když se mu to ze začátku jako nezamlouvalo, ale zvykli jsme si, udělali jsme jí pokojíček s tím, že teda měla svůj pokojíček sama pro sebe a jako byla šikovná, hodná, pomáhala a naučila se u nás spoustu věcí s tím, že teda měla někdy takový dny, že prostě asi se zamyslela zřejmě, co bylo, tak no a do dneška se teda stýkáme, vdala se, má dvě děti, kluky a bydlí tady kousíček, no v Lesenicích, kousek od Bolíkovic a on má rodiče v Čáslavicích, tak jezdí okolo. Takže když děláme nějaké posezení nebo prostě nějakou oslavu, tak je samozřejmě pozveme a přijedou a jsme rádi a vzpomínáme na to, na všechno a prostě je to takový pěkný, no. A jsou ráda, že jsme to udělali tenkrát, protože i když se posmívali, že jako, že jo, lidi byli přející a nepřející, no ale jako, já jsem prostě nechtěla, aby šla do ústavu, aby to, takže jsem jí ještě potom dala nějaký peníze, co jsem našetřila, aby měla do začátku. A tak mám z toho radost, no, že jsme jí takhle pomohli a ona je fakt šikovná holka. Na Vánoce nám donese co pekla nebo nějaký recepty, my si to prohodíme, anebo prostě, a kluci taky, kluci jsou vychovaný, poslušní. Sice ten jeden dlouho začal mluvit, ale už to všechno dohnal, takže mají takový klidný život, žijou si dobře. Tak mám z toho radost.
1: Jarmelko, no. Teda hluboko sklon. Vy jste úžasná. Vy jste udělali opravdu velmi bohulibou věc, když jste té dívce pomohli. Říkala jste, že jí bylo třeba kolem 16. No to je tak skutečně citlivý věk, že si neumím představit, že něco takového prožívala. A vy jste jí pomohli. To je zajímavé, ale mám teda v hlavě a to mi dovolte zodpovědět tu otázku. Jak jste to myslela, že se našli nepřející lidi? Jakože někdo to
0: no, protože třeba
1: negativně, že jste někomu pomohli?
0: Chodit jakoby s kamarádem a ukazovala si, nebo si říkali, že teda nechtěla jsem to tak říct na plnou pusu, že jsou jako gejové, že a on prostě, když ta Blanka tam byla, tak prostě ji ze začátku nebral ten syn, jo. Prostě ji tam nechtěl jakoby. Ale nedal jí to jako, že tady nebudeš prostě. A my jsme se k ní chovali, prostě jsme ji brali tak, jak kdyby byla naše. Já jsem žádný rozdíl nedělala. Prostě, že jo, když něco teda svedla náhodou, nebo se něco tak dostala taky jako vynadat trochu, nebo tak, ale a naší taky. Takže prostě všem stejným metrem, ale jsem ráda, že prostě no tak to spíš takhle myšlený kvůli tomu Michalovi, no, že jako on se stranil a našel si potom kamarády nebo kamaráda a tak jako to vypadalo, že si o tom s ní si povídají, že teda jsme hlavně, že jsme si vzali Blanku a tohle a přitom jako, že jo, no tak člověk jako nevěděl, co tomu ty lidi budou říkat, no, to víte, lidi jsou na vesnici, ty si vidějou do talíře, že jo, no, takže.
1: Jarmelko, děkuju moc za ten příběh. Poslouchali jsme to s nadšením, taky asi s napětím, jak to dopadne. Všechno dopadlo dobře. Tak mám radost, že máte všichni dobré vztahy i po tolika letech a i po tom všem teda tím, čím no, jste si prošli. A musíme končit, ale jenom prosím, jaký vztah má ta dívka teď se svými rodiči?

0: Či, jak, jak to tam dopadlo?
1: Ona?
0: No.
1: Oni už ne, ta maminka s tou se vůbec nebaví, protože baráky sice jako zůstal, nebo si ho museli koupit. Předělávají, že to mají to tam úplně kouzelný. Zahrádku jen tak malou, ale mají tam všechno možný. On, fakt se spolu prostě zhodli a je to tam vidět, že prostě se mají rádi a on si máme děti na, třeba na koupání a pak zrovna jsem tam byla, když měla narozeniny 15. srpna a on jí koupil, dovezl takovou kytku a popřál jí. A to bylo tak hezký, prostě tak dojemný a zrovna se mi to povedlo vyfotit, takže jsou krásné fotky a mám z toho radost, že jsou takhle šťastný.
0: Děkuju za telefon. Děkujeme za přízeň. Opatrujte se, Jarmilko, a zase někdy zavolejte noční linku.
1: Jo, děkuju a taky všem přeju jen to nejlepší a hodně, hodně dobrý pohody a radosti.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Markétka, Marie Rotrová v noční lince Českého rozhlasu. Za 6 minut bude půlnoc. S námi je návštěva z Prahy, je to tak?
1: Ano.
0: Vaše jméno, představte se, prosím.
1: Terezie.
0: Terezko, víme, že teda voláte z Prahy. Vítejte v noční lince a povídejte, co máte k tématu život v početné rodině.
1: No, chtěla jsem vám říct, že já pocházím z 15 dětí.
0: Mm-hmm.
1: Jo, jedna zemřela, ta byla o rok a půl mladší než já, ta byla jako miminko. No a pak ještě nás bylo, nás jich teda 14, nás jich zůstalo, jo. A nejmladší sestru jsem měla do 17 let mladší než jsem já. A já jsem pomáhala mamince s těma dětma už od malinka. Slyšíte mě?
0: Ano, ano.
1: Haló?
0: My vás slyšíme dobře, můžete pokračovat.
1: Jo. No a já jsem od malinka mamince s nima pomáhala, s těma dětma. Dva bratři jsem měla starší, než jsem byla já, jednoho o 3 roky, druhého o 2 roky. No a dvojčata jsme měli, ty byly, mě bylo 14 roků, když oni se narodili. No a tak jsem mamince s nima pomáhala se všema. Já s nima chodila do poradny s těma menšíma. Prostě starala jsem se o ně, jako bych byla jejich maminka. Jo? No a oni dneska, mně už bude 80 roku, že jo, já už jsem taky dost stará. No a oni mě mají všechny, rodiče nám zemřeli, a oni mě mají všechny, jako bych byla jejich maminka. To bratrovi je 65 roku, on měl narozeniny. A říkal, že tam všem jako lidem řekl, já jsem neměl dvě mámy. Já neměl jednu mámu, já měl dvě.
0: Mm-hmm.
1: Že oni mě berou jako mámu a já jim můžu říct, co chci. A on nikdo si nedovolí mě něco říct. Jo, už nás jich žije jenom 9 teda. Už jich 6 zemřelo.
0: Tak ona to byla taková samozřejmost, že vždycky ti starší pomáhali s mladšími, ale
1: ano.
0: To byla také zároveň velká zodpovědnost, že ano, a vy teda jste se tomu postavila a zvládala to asi velmi dobře, vzhledem k tomu, jaké dobré vztahy jste měli a ještě máte s těmi, co jsou tady stále. To zní naprosto idylicky.
1: Teď jsem vám chtěla ještě říct, že všichni jako mě mají rádi, jako když mám narozeniny sváté, tak za mnou přijedou. Jedna sestra bydlí na Slovensku, ta mě pořád volá. Jo. A pořád, když nemůžou přijet za mnou, tak mě volají denně někdo z nich. Bylo nás jich 6 holek, nás zůstalo a 8 kluků. A já sama mám 6 dětí.
0: Aha.
1: 6 dětí mám, jsou to samí kluci. A 18 vnoučat a 14 pravnoučat mám já.
0: Hra.
1: No, takže nás je velká rodina a já jsem ráda teda, jako, že ty děti mám. Teď mě zemřel manžel a oni se o mě starají, všechno pomáhají mi. Oni jsou to kluci, ale já nevím, já si myslím, že kdybych měla holky, takže by se ani tak o mě nestarali jako ty kluci.
0: Mm-hmm. To je naprosto úžasné vás poslouchat.
1: No.
0: Nevím, jak jste to zvládala vlastně celý život. Vy jste stále u někoho pečovala. Vy jste vlastně sama byla trošku okradená o to své dětství, protože jste se věnovala sourozencům. A když už by třeba sourozenci, dalo by se říct, byli soběstační, tak jste zase měla sama 6 dětí.
1: No, Pak jsem měla já sama 6 dětí a dneska já jsem ráda, že je mám. A to jsem chodila do práce, že jo. Měla jsem 4, ty byly po roce, mě bylo 19 roku, když jsem měla první, a pak mě bylo 23 let, když jsem měla 4. Oni byli po roce skoro. No a chodila jsem do práce, 2 jsem chodila do školky a 2 chodili do školy. A tam ty 2 jsem měla zabíjet. To už jsem byla starší.
0: Co byste chtěla, aby si vaše děti a vnoučata jednou pamatovali o vašem rodinném životě?
1: No tak oni si to pamatují. Oni říkají, babičko, ty jsi strašně hodná. No a moje synové mě říkají, mami, musíš dávat na sebe pozor, my už máme jenom tebe. No to oni slyším denně toho. Protože já teďka jsem zůstala nevidomá, víte? Já špatně vidím.
0: Aha.
1: Já žiju pořád jakoby v mlze.
0: Tak o to víc potřebujete jako parťáky všechny z vaší rodiny, tak je tím, že jich máte tolik, tak je prostor, aby vám byl stále někdo na blízku. Tak moc děkuji za sdílení vašeho rodinného příběhu. Bylo krásné to poslouchat. Přejeme vám...
1: Mě vodějí za ruku jako dítě a říkám, to mě nemůžete takhle vodit. A oni říkají, mami, musíme, aby si neupadla.
0: Když jste vodila vy, je? A teď no, se vám to v dobrém no, všechno
1: vrací. No, to říkám, že jsem vodila vás a teď vodíte vy mě.
0: Loučíme se s vámi, přejeme krásnou noc. Zdravíme vás do Prahy, paní Teresko. Naslyšenou.
1: Tohle jsem vám chtěla jenom říct, no. Tak jo, děkuju vám a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer i do druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Dnes navazujeme na naše pondělní povídání o velkých rodinách, o sourozencích, o dětech i o vnoučatech, o tom, jaké to je, když je nás doma hodně a když je živo. Každá rodina to má jinak, někde bylo víc dětí, jinde méně, ale vždycky vnikají silné vzpomínky a příběhy, o které se dá podělit. Budu ráda, když se zapojíte i teď, zavolejte 731 800 900 nebo napište na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková a vítám paní Vlastu, která volá z Ústí nad Labem.
2: Ne, já jsem vám jenom jako chtěla ještě říct, jak nás teda bylo 7, že jo? Aha. Jedno za
1: paní Vlasto, poprosím, abyste si stlumila rádio. A pak můžete pokračovat. Říkáte
2: je,
1: tedy,
2: tak to
1: že
2: já
1: bylo 7.
2: Jako nedokážu, protože já jako se nepohyblila. Takže
1: tak
2: se nezlobte.
1: Nevadí, vyzkoušíme to. Tak pokračujte. Bylo vás doma 7?
2: No, bylo nás 7. Já jsem 45. ročník. Poslední byla 56. ročník. No a jak bych to řekla, naši nás vůbec nezvládli.
1: Aha.
2: No,
1: tak to vysvětlete.
2: Prostě my jsme neposlouchali. Maminka byla hysterická.
1: Tak Vlastičko, zvládneme pokračovat?
2: No já bohužel nemůžu k tomu rádiu, no.
1: Já myslím, že to je v pořádku. Zkuste mluvit dál. Ano?
2: No. No prostě, jak bych to řekla. Já byla nejstarší, že jo?
1: Aha. A jaké to teda bylo u vás doma? Jak to vypadalo? Když jste říkala, že vás rodiče nezvládli, tak to jste hodně lupačili.
2: Já jdu k tomu rádiu přece jenom.
1: Zkuste pokračovat, paní Vlasti.
2: No, tak už jsem to na málo. Mně je 80, že jo, a v době, kdy jako jsme byli jako děti, tak to nebyla moc hezká doba.
1: Pokračujte.
2: No, maminka prostě, jak bych to řekla, vždycky čekala, až táta přijde z práce a hned ječela. Nařeš je.
1: Dobře. Jak pokročil čas, jak jste spolu žili dál, tak jste
2: no, tak,
1: si...
2: Takhle, my mezi sourozencema teďko máme k sobě docela dobrý vztah, jo. Tady v domově mě navštěvuje bratr, sestra, jo.
1: Tak to je pěkné. Vlastně to spojení není nejideálnější, protože nám to tam chytá zpětnou vazbu. Takže se rozloučíme, ale jsem ráda, že jste nás pozdravila, že jste vzpomenula své sourozence, jsem ráda, že taky za vámi chodí, že nejste sama a když to bude možné, zavolejte i příště noční linku a zkusme vždycky volat u toho rádia, aby když zvedneme ten telefon, když se uslyšíme v éteru, aby jsme to stlumili, aby nám to nepískalo. Opatrujte se a zase někdy.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, máme 15 minut po půlnoci, já přivádím dalšího hosta. Tím je Martin, jste říkal, pamatuju dobře?
1: Ano, ano.
0: Martine, ano. Vy jste na cestách?
1: Ano, já teďka jedu směrem k jakoby Francie.
0: Z Francie? Do Česka k nám, takže už jste skoro doma?
1: Ne, já jedu právě z Čech, jedu jakoby do středu Německa, dejme tomu, jo, mám za sebou, já nevím, třeba asi 8 tun naloženo, tak jedu jako řidič nákladního automobilu nebo kamionu.
0: A kam teda jedete? Do toho Německa?
1: Do Německa.
0: Tak, já jsem ráda teda, že jste se nám ozval, doufám, že spojení bude dobré, že signál vydrží a že nám něco povíte o tom, jak je to vyrůstat v početné rodině, v případě teda, že jste měl početnou rodinu, nebo o čem chcete vyprávět na téma sourozenci?
1: No, sourozenci, no, já jako nemám úplně tak moc početně jako sourozenců, já mám jednoho vlastního, jednoho nevlastního, ale s těma sourozencema to je absolutní kříž, vám povím.
0: Aha. Tak to
1: obzvlášť, co se týká milostného života, jako, jo, jejich milostného života.
0: Aha, takže spolu probíráte všechno možné, tak to je fajn, že máte tak dobré vztahy. A když jste mluvil o tom, že teda jeden sourozenec je vlastní, druhý nevlastní, tak v kolika letech teda jste se zžili i s tím nevlastním sourozencem? Jaké to bylo?
1: To vám řeknu, to bylo asi tak teprve rok na zpátek třeba. Možná dva. Takže docela dlouhá doba.
0: No, nevím. Myslela jsem, že jste se spolu třeba začali vídat, když vám bylo kolem 10, no tak teď teda jste k sobě přišli až v tom pozdějším věku teda.
1: Jo, takhle jste to myslela. Nebo... Ne, to. My jsme se jako vídali, jako když jsme byli malí, ale já jsem toho sourozence prostě neměl rád. Jo, prostě to byl takovej ten jako... jak se upřednostňuje, prostě ten jeden rodič ho prostě upřednostňuje více, tak prostě, víte co, vy prostě jako něco uděláte a hned za to, jo, jste prostě jako pití, ale tenhle ten sourozenec ten udělá a je vlastně všechno pořád, no takže kvůli takovýmhle věcem, prostě já jsem toho sourozence neměl rád. Teďka už je pomalu jako dospělej nebo dospělá a tak už je ten vztah takovej lepší, bych to asi viděl.
0: No, takže často obrousil. A myslíte, že to teda bylo tím, že ho protěžovali ti rodiče vaši, nebo jeden teda vlastní rodič, druhý nevlastní, anebo to bylo právě tím, že do té rodiny nepatřil od počátku? Tady ty vztahy bývají někdy trošku složitější, nebo ne?
1: Je to takový složitější. Určitě tam má prostě jako nějakou vinu to protěžování, že to je takový ten papánek nebo mamánek, nebo jak by se to jako dalo říct, jo. Ale potom samozřejmě asi je možná chyba i ve mně, protože já razím takový to heslo, nebo heslo, to je moje heslo, že prostě má to být stejná krev, když je to tam už trošku zmíchaný, tak už se mě to tak jako úplně nelíbí.
0: Takže jste cítil ten rozdíl v přístupu rodičů k vám a k němu, asi to tady byla sestra. No, někdy to je těžké přijmout, třeba ty životní změny, zvláště samozřejmě pro ty děti, ale tak vy říkáte, že teď máte vztah dobrý, takže se to časem opravdu obrousilo.
1: Jo, jo. Jako, už je to asi dobrý, no.
0: Už je to asi
1: už
0: dobrý.
1: Už si nějak nevadíme.
0: Dobře, tak vzpomenete ještě třeba, kdo byl u vás doma přísnější, máma nebo táta, jak to bylo?
1: Ale asi babička.
0: Babička, takže vy jste vyrůstali ještě z další generací, ano?
1: Jako já osobně jsem navštěvoval pořád vždycky po škole babičku a dědu, tam jsem s nima trávil prostě celý den, než máma přijde z práce a nech si mě vezme. A což si myslím, že je velice jako dobrá věc, že by to tak mělo být. To je asi i někde, nevím jestli v Číně, nebo asi v Japonsku, že tam ty děti jako spíš vychovávají ta starší generace. A za mě to má jakoby docela pozitivní jako vliv, jo? Že prostě já když dneska vidím své jako vrstevníky, to je samý odpadkový jako pytel na odpadky, prostě já nevím, květáky na hlavě, jo? To prostě člověka nebaví a ty jejich jako názory nebo argumenty nebo jak se chovají. No, nebo že prostě pohrnujou no za tamhletím, to mě se prostě nelíbí, to mě se vlastně jako ani netýká, protože jak jsem hodně trávil čas s těma staršíma, tak má člověk i nějakou jakoby tu jejich životní zkušenost, kterou jakoby předávají.
0: To s vámi souhlasím. No, teda, vy byste ještě povídal dál, vidíte to, do jedné hodiny byste to možná zvládl. Asi bychom se měli o čem vyprávět, ale bohužel se musíme rozloučit, když se dívám na ten čas. Takže moc děkuju, Martine, že jste s námi, že nás posloucháte na cestách. Telefonní číslo si uložte, zavolejte zase příště, když budete mít chvilku. Jsme tady, každý den od 11. do 1.
1: Dobrá. Tak jo, já taky děkuju, že už mi to asi po 12. co jsem volal, vyšlo.
0: Tak to máme radost.
1: A budeme teda pozdravovat všechny posluchače. A když na to přijde, tak já zase někdy zavolám, protože já mám čas do 5 do rána.
0: Výborně, tak bezpečnou jízdu a naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je to noční linka Českého rozhlasu a s ní téma, které se dotýká mnohých z nás. Život v početné rodině. Je to také téma pro pana Olina z Kopřivnice. Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer všem, kteří ještě poslouchají. Mnohočetná rodina, tak já bych to řekl vlastně takhle. Když jsem se vrátil ze základní vojenské služby po 2 letech, tak to už jsem byl ženatý a měli jsme dceru. Byli jsme chvilku v Rožnově a pak nastala prostě nějaká taková situace, že jsem potřeboval změnit zaměstnání, tak jsme se vrátili. Přišli jsme do Kopřivnice, odkud vlastně manželka pocházela a kde bydleli její rodiče. S rodičema tam ještě bydlela maminka tchýně, takže když jsme přijeli tady, tak jsme vlastně byli 4 generace. Prababička, babička, dědeček, my s manželkou a dcera. Za chvilku se nám narodil kluk, takže jsme tady byli 4 generace. Mám dokonce někde i fotku všech žen, teda těch 4, prababička, babička, manželka a dcera. To byly 4 generace na jedné fotce. Soužití, já si myslím, že bylo dobré. Žádné nějaké krize nebyly, nebo takhle. My jsme tady přišli s tím, že tady budeme chvilku, než si něco najdeme. No a ta chvilka se protáhla až do dneška. Je to vlastně s manželkou, jsme už 51 roku spolu a když vzpomínám prostě na tchán, na tchyní, tak já jsem neměl prostě žádné problémy. Prababička, která na to si pamatujeme všichni, hlavně na Vánoce, když s námi jedla, nebo byla u večeře a jedla rybu. Ona říká, já tam žádné kosti nemám. Ona to prostě chroupala s těma kostima, jí to prostě nevadilo. To byla taková vzpomínka na tu prababičku. Jinak opravdu těch 4 generace, myslím si, že dobrý. Teď jsme tady vlastně, jsme zůstali s manželkou, zůstala tady po synovi, který nám zemřel, tak tady zůstala snacha, se to říká, a 3 vnuci. Takže jsme tady 1, 2, 3 generace. Takže tak asi. A bydlíme v pohodě. Neříkám, že občas nevyskočí nějaký to, jako taková ta bouřka. Já teda hlavně s těma klukama, protože to jsou takový klacci 18 a 20 roku za chvilku. To oni mají svoji hlavu a prostě mají svůj život a mně se to jako, znáte to, no prostě když někomu chcete něco vnutit a on se nedá, takže to je takové.
0: Aha, tak vznikne nějaká třecí plocha možná. No. V každém případě je to nádhera, když to funguje, když spolu lidé mohou žít pod jednou střechou, 3 generace. Dřív to bylo běžné, vidíte. Dnes je to rarita.
1: No já vlastně, to už víte, to, já pocházím z Moravského Slovácka a tam jsme vlastně byli 3 generace babičky, rodiče a my kluci jako, takže tam to bylo taky takové, tak to bylo takové, jak se říká, dědina, tam znal každý každého, takže tam se to všechno srovnávalo. Bylo to jako v pohodě, sousedy, to tam se neříkalo paní, pane, a tam se říkalo tetí a stričku, a takže to bylo takové, už i to oslovení napovídalo, že tam bylo taková tak družnější život společenský.
0: Atmosféra. Co je na soužití 3 generací nejtěžší?
1: No, to je to, co jsem říkal, že mám s těma vnukama, jo? To,
0: s těma vnukama, kdy?
1: No, ano, no, to je prostě, oni mají svůj.
0: Mají svůj, oni, hlavu, já, no.
1: Ano, já jim říkám, vy tady bydlíte v paneláku, vás vůbec nezajímá, jestli tady, já nevím, třeba v plotě, teď si uvádím jako příklad nějaký v plotě díra, nebo jestli teče do střechy, nebo je posyčená tráva kolem baráku, nebo není. Prostě oni mají svůj život takový, jakože tady jsou, my můžeme být rádi, oni tady jsou a oni nic nemusí dělat a tak dále. Mm-hmm. To je takový trošičku třecí plocha.
0: To je stěná stránka. A co je naopak nejhezčí na soužití 3 generací?
1: Řekl bych Vánoce a společná fotka. To je prostě vždycky takový, tam nikdo nic nepředstírá, každý se usmívá, opravdu se usmívá. Je to takové pohodové, protože já jsem ve své profesi dokumentoval nebo fotografoval vlastně všechno kolem mě. A když vlastně si vytáhnu staré fotky, když ještě byly ta prababička nebo ti tchánstkyní, ty naše společné vánoční fotografie, tak to je taková pěkná vzpomínka, že prostě tenkrát to bylo takové, měli jsme se rádi, snášeli jsme se, nebyly žádné nějaké, bych řekl, velké rozbroje nebo něco takového. Bylo to fajn, prostě, že můžete se spolehnout. Tady, jako když teď tady žijeme, tak manželka vlastně dost často lidá, máme vlastně 18, 20, ti kluci budou, to jsou ti starší a malej má 7 roku, teď půjde do školy, jo. Takže maminka jejich, tak ta podniká osoba samostatně vydělečně, či nám nebo zveč, jak se to říká. A občas potřebuje, když malý je nemocný, tak přijde dolů za babičkou a babička mohli dát. To prostě to je takový zaběhnutý rituál. Takže myslím si, že oni si to uvědomují, že nás mají, my si uvědomují, že máme je, a takže tak nějak se to prostě zvládá. Je to bez těch výstřelků, bez těch výbuchů a podobně. Myslím si to aspoň já za sebe.
0: Olene, děkuji, že jste zavolal a podělil se o to. Přeju vám hezký večer, ať je doma co nejvíc pohody a naslyšenou někdy v noční lince.
1: Já vám děkuji taky, mějte se moc krásně, budu se těšit někdy příště. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Posluchači, dnes se vydáváme do rodin, kde je slyšet hodně smíchu, někde možná nějaká hádka, ale hlavně společné příběhy. Volejte noční linku, čeká na vás Jarka Barbuříková.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Vítám vás u dnešního vysílání, ve kterém se povídáme o tom, jak vypadá život, když je doma hodně sourozenců. Vícepočetná rodina, téma pro paní Ludmilku, která volá z Brna. Vítejte.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny linkary, kteří nespí ještě. Hlavně vás. Já jsem volala včera. Tak Jaruško, já nepocházím z hodně dětí, ale jinak jsme se rozmnožili. Já pocházím, že jsem měla jenom bratra, ale já jsem porodila 3 děti. Moje děti mají každý po 2 dětech. Nejstarší syn, ten má 2 kluky, prostřední holka má 2 dcery a ta nejmladší, který je 44, má 2 holky. Ale od té prostřední dcery už ty 2 děvčata jsou vdaný, mají každá 2 děti a od syna ten jeden, ten má 33 vnuk, tak ten má teď má malý dítě teprve. Takže to je, nemůžeme se setkat v rodinném domě, i když obě holky mají rodinný domy. Ale už je nás tolik, že jsme se sešli na Vánoce v restauraci, to veď, který pan ředitel tak to zařídil a všechny nás tam pozval a bylo to na oběd. A potom jsme jeli k té vnučce, ta má 30, takže u té jsme byli všichni, protože oni jsou podnikateli a mají prostor, takže jsme se tam sešli. A bylo nás fůra. A já z té nejstarší generace už jsem zůstala sama. Tatínek, jak jsem včera mluvila, tak by se dožila letos 100 roků v říjnu a maminka teda 95. A maminka teda umřela před 2 rokem. S bratrem se nestýkám, protože se mnou není od pohřbu maminky. Takže, takhle. A on měl manželku, která mu zemřela. A já jsem ho vedla domácnost 5 roků, no a potom si někoho našela. A už to bylo zle. Do všeho mluvila paní. A takže, že já jsem zůstala a držím to pokopě, tu rodinu. A vykládám jim vždycky, oni mě mají hrozně rádi a jsou strašně rádi, když já jim povídám. A vždycky říkám, že volám do noční linky a oni vždycky. Babi, tak co je nového noční lince, pověz nám to. A já jim to vykládám, oni poslouchají a máme krásné zážitky. Tak to jsem chtěla říct, Jaruško.
0: A máte je blízko?
1: Mám je blízko, já bydlím v Brně, akorát, no a mě přítel zemřel, takže já jsem sama už 16 roků. A to je zajímavé, že ten zemřel a můj druhý manžel, ten taky zemřel. Všichni chlapi kolem mě umírají, to je divné, že? A oni bydlí třeba 10 kilometrů, ta nejstarší vnučka bydlí 10 kilometrů ode mě a ta prostřední dcera, ta bydlí 25 kilometrů ode mě a ta nejmladší, ta bydlí taky 20 kilometrů, co mají ty baráky. No a ta jedna je zdravotní sestra teda, spíš vrchní teďka bude a takže se stýkáme.
0: Všichni dohromady. Těch 20 kilometrů, to je fajn, to když potřebujete, to je, se vidíte. A
1: oni když potřebují, jako já jsem je všechny hlídala, ty děcka, jo? To jsem odchovala já, protože já jsem byla od 40 roků v důchodě, protože jsem měla plotinky a byla jsem po operaci A trošku jsem to na mě zanechala, že jsem nemohla se moc jako vejmat. Ale teď jo, teď už v pořádku. A jsem, tak jsem je hlídala všechny, ty vnoučata. Jak ty holky od té prostřední, tak ty nejmladší teďka a ty kluky od syna, tak ty hlídala moje babička, moje maminka. Ty to měli 3 kilometry, protože byli blížní, tak vždycky tramvají, vyzvedávali je ze školky. Takže takhle jsme se všichni.
0: Byla jste babičkou na plný úvazek, nebo pořád jste, tak to má být. Děkuju, Ludmilko, za návštěvu. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví i nadále s Českým rozhlasem.
1: Ano, děkuji vám a přeji vám krásné pohodu v rodině.
0: I vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Tady je Noční linka Českého rozhlasu, přivádím paní Alenku. Zdravíme vás, až teď jsme ve vysílání.
1: Děkuju, já tak. Já bych chtěla říct, my jsme se vynarodili tři sourozenci. Bratr byl dvouletý a my jsme se po dvou letech narodili mamince a byli jsme dvojčata.
0: Aha.
1: A my jsme ohromně, jako děti jsme se prostě, opravdu jsme se měli hrozně rádi, až do dospělosti. Bohužel bratr nám teďko v době o covidu zemřel, takže jsme zůstali jenom my se sestrou. Ale my jsme prostě na sebe tak šíleně napojení, že kdyby jsme si dennodenně nezavolali, tak už máme strach, jestli se něco neděje. A vždycky jednou za rok si uděláme takový sesterský vejlet. Teď jsme třeba byli v Mariánkách, v loni jsme byli tady v Polsku, hned u Harachova. Vždycky si uděláme prostě takový svůj vejlet, který si ohromně užijeme. Pro mě teda zemřel manžel, ona manžela ještě má. A sestra má dva kluci a já mám dva kluci taky. A máme, dva kluci jsou už starší a já mám teď u druhého syna mladšího, mám malý děti. Teď bude holčička do školy a chlapec bude příští rok a od syna druhého už mám dospělý děti. Takže teď si užívám zase ještě ty malý. Sestra už to má odrostlý ty děti, ta už prostě, ale zase její syn si vzal do pěstounský péče holčičku, ohromně šikovnou, jo. Tak to je taky takový miláček celý ty rodiny, když si vidíme, tak by každý nejradši sežil

0: lásko, jak ona je ohromně milá. Jako opravdu pořád držíme ta rodina dohromady. Hlavně nás to naučila maminka, aby jsme se jako pořád, nikdy jsme neměli žádný třenice mezi sebou. A ty kluci, ty moje děti a sestřiny děti, oni teď hodně sportujou, tak jezdí furt na kolách někde. Už to jsou taky chlapi prostě 40 letý, jeden je 50, druhý je 40. Ale opravdu kluci si pořád se jako stýkáme a se sestrou já se stýkám denu denně. Prostě je to moje polovička. Je to moje polovička. Takže jako chtěla bych užít tenhle ten vztah, pokud to půjde, aby jsme se ještě mohli přátelit dál, jo, pokud nám to zdraví dovolí a bydlí kousek tady od Liberce, takže to není takový problém, aby jsme se neviděli den o denně, třeba i v Liberci se sázíme. Ale bohužel brzy ten
1: odešel. Přesně tak by to mělo být, když se sourozenci mají, tak skutečně si jsou vzájemně parťáky až do dospělosti, do stáří. Tak vy máte to štěstí, že teda sestra je stále po vašem boku. Vy jste mluvila o tom, že vyjíždíte pravidelně na dovolené.
0: Ještě užili, co jsme se narodili od té maminky, tak my prostě se furt tak napojeni, že bychom se chtěli jako stále prostě přátelit, aby, i když má manžela, že jo, ale vždycky si tu chvilku a přijede tady ze mnou, protože rodiče jsou pohřbený tady v Českém Dubě, takže jako ona sem hodně za mnou jezdí a když ne za mnou, tak já jedu za ní do Liberce, protože zase ještě člověk je schopný se tam tak nějak dopravit. Chtěla bych to, aby ta láska mezi námi byla pořád dlouhá. No.
1: Věřím, že bude, paní Alenko, jak vás tak poslouchám, určitě
0: no,
1: po obou stranu.
0: Opravdu,
1: řekněte mi, samozřejmě já mám se sestrou krásný vztah, asi tak jako vy, připomíná mi to, že to je podobné. A přitom nejsme dvojčata. Myslíte, že to je znát na to, když teda je to vaše dvojče, nebo když je to v uvozovkách jenom sestra?
0: Nevím, no, já teda to můžu jenom posoudit z toho, že jsme dvojčata, jo, ale znám spoustu sestry, které nejsou dvojčata a taky mají tu lásku velkou mezi sebou, jo. My jsme teď byli na rekreaci, na 3 dny jsme si udělali takovou jízdu a teď vám to, a zrovna jsme se vraceli a byly narozeniny naše. A teď přišla paní, my jsme si opět hodně podobní. A přišla paní ve vlaku, co dělá stevartko, přišla k nám. A ona říkala, vy jste nějaký stejný. A my jsme říkali, no, my jsme dvojčata a ještě máme dneska narozeniny. A ona vám vytáhla 2 balíčky bombónu a začala nám, jak se to zpívá anglicky, jo, to to you, jo. A teď vám začal celý vagon zpívat. Já si říkala, no to byl tak nádherný dárek, kterýho se asi už nikdy nedožiju, jo. Protože co tam byli lidi v tom vagonu, tak hned se přidali a začali zpívat. To vám bylo tak úžasný. Takže jsme si to užili ty narozeniny vlastně 2x tímhle tím způsobem, že jsme si udělali spolu výlet a ještě nám to takhle zpříjemnili v tom vlaku. No, tak jako bylo to ohromně hezky. Prostě, no, tak jako jo, já moji sestru miluju a myslím, že ona mě a teď se odešel manžel, tak to jako vůbec je takový, že ona mě hodně jako pomáhá psychicky mě pomáhá, no.
1: Ano. Tak jo. Zní to krásně, Alenko, celý váš životní příběh s vaší sestrou.
0: No, no. A děti mám teda taky hodný, pracovitý, prostě starají se o rodinu, tak si myslím, že si nemůžu na nic stěžovat, jen aby to takhle dál vydrželo a aby nepřišla nějaká pohroma. Z toho má člověk strach, aby ta situace Alenko není taková hezká celkem a
1: budeme moc rádi, když zůstaneme ve spojení a uslyšíme se zase někdy příště na vlnách Českého
0: taky
1: rozhlasu.
0: Klidnou noc vám přeji a děkuji za vyslyšení.
1: A to je z dnešní noční linky úplně všechno. Děkuju vám za vaše telefonáty, zprávy i příběhy, které jste sdíleli. Bylo v nich hodně života, vzpomínek i těch obyčejných každodenních věcí, které ale tvoří to nejdůležitější, rodinu. Ať už je malá, velká, úplná, neúplná, složitá. Rodina je něco, co si často uvědomíme až zpětně. Proto je hezké si občas připomenout, jak moc si musíme vážit těch, které máme kolem sebe. Mějte se co nejlépe, těším se na vás opět příště. Jarka Barboříková a Noční linka.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer nebo dobré ráno. To podle toho, kdy jste se s vysíláním Divadla pro vaše uši potkali, nebo spíš, kdy jste si na tohle specifické rozhlasové divadlo našli čas. Dnes bych vám rád společně s rozhlasovým archivem připomněl herecké umění, vzpomínání a také humor Jiřího Sováka. Hlavně jeho humor. Tak prosím, račte vstoupit

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vzpomínám si, že jsem Jiřího Sováka viděl poprvé na jevišti Národního divadla. To bylo v roli otce Školastyka někdy v 80. letech v Drdových Hrádkách s čertem. A jak mi později potvrdil sám Jiří Sovák, ale třeba i Jiří Štěpnička, který tehdy hrál Martina Kabáta, byla to role, která Sovákovi opravdu k srdci nepřirostla. A navíc ještě ta odpolední představení pro děti. Jak na sebe Jiří Sovák jednou prozradil, jeho nesplněným snem byl třeba, svět div se, Rostanův Cyrano.
2: No, je pravda, že jsem tady toho Cyrana chtěl hrát. Jsem ho uměl téměř naspamět, že jo, pak jsem měl představy o tom, jak by se to mělo hrát. Nikdy jsem v něm neviděl hrdinu, já jsem ho pokládal spíše takového životního šaska, který ho sám ze sebe dělal i pro sebe, poněvadž ten tragický moment toho nosu, že jo, tam byl, no tak jsem takovým tím suchým humorem, že bych tam jaksi spíš než nějakým hrdinským patozem. Jo, no ale já jsem nemůžu si stěžovat na svoji historii divadelní, já jsem měl dost bohatou historii, já jsem na druhé straně tedy nečekaně se dostal do Burianova divadla, jo, což bylo pro mě velice nepříjemný v začátku, poněvadž já jsem byl už míry v té době, my jsme v Jihlavě měli stálý divadlo, Burian přišel z koncertačního tábora, tam mě viděl rád a velice o mě usiloval, jo. Jsem se bránil k němu jít, protože jsem se domníval, že bude pokračovat v těch svých avantgardách. Nakonec já jsem u něj v divadle, až mě tam přilákal Brandeis, já jsem nevěděl, že to bylo spiknutí na mě, tak jsem tam seděl v takovém baru a přiběh tam takovej malinký človíček, měl prostě pláštěnku špinavou bez fousů, což mě tedy velice spletlo, pak jsem věděl, že Burian má hlavně ten typický svůj knír. A tak si sedl vedle mě a pohle, tak co děláš, starý? Já pohle, no, co dělám, byl jsem na vojně, nepadnul jsem, no tak teď čekám, až se někde nějaký to místo uvolním. Pohle, tak pojď k nám, prosím tě, co blázníš. Já jsem si myslel, že je to nějaký technikář, víte. A pohle, co bych tady, prosím tě, dělal, když si šlapet jeden druhýmu na paty tady, co. No, tak fakt se to nějak zamluvilo a za dva dní jsem dostal dopis, abych se dostavil divadla Buriana, když jsem šel k tomu Burianovi, tak on měl už otevřený dveře a už z dálky na mě volal, nezlob se, Sováku, já tě v těle dněch nečekal, já se oholil. To tě asi spletlo a pan to mě spletlo velice, ale přesto tedy, jak si nevím, jestli to angažma tady bude pro nás prova prospěšný, protože já pospátku nechodím, uchem taky nemluvím, tak on pan se chechtal strašně, říkal, já ti rozumím, ale uděláme to tak, vezmeme se na zkoušku, již na rok, ty mě a já tebe, jo, a když se ti to nebude tady líbit, můžeš odejít. No a můžu vám říct, že těch 6 let, co jsem u toho Buriana byl, bylo nejbohatší přínos divadelní praxe, jsem získal u něj. Skutečně já jsem vděčný dneska němu, protože on měl velkou důvěru ve mě, daleko větší než já. Ten před více jak 40 lety mě zbavoval trémy, učil mě prostě se pohybovat po jevišti na tom E.F. Burianovo divadle, že ho tam jsem po letech hrál, svůj recital jsem tam měl a dodatečně jako starý hypochondr jsem zjistil, že jsem tam 6 let byl v průvanu. Tam byl průvan furt tak strašně, že jsem ani nevydržel prakticky bez deky, než jsem šel na výstup já, no, než tam ty kolegové si to odbyli. No tak jsem říkal, ježišmarja, jak jsem tady mohl vydržet 6 let. Ale zaplať pánbu za těch 6 let.

No tak venkov já doporučuji, jak už jsem se zmínil, já venkov doporučuji a budu doporučovat do konce svého života, protože jednak člověk si může dovolit hrát premiéru každý měsíc jenom venku. Ne, že může dovolit, musí hrát, poněvadž se obehre ho velice rychle, ale když hraje 8 let jednu roli někde ve velikém divadle, no tak když je mladý a tvárný, tak se potřebuje vyvíjet, potřebuje růst, potřebuje nějaké zkušenosti, potřebuje ty ostudy vyprat venku. A co je důležité, potřebuje poznat sám sebe. Sebe musíš poznat. Sebe a divák, a to nepoznáš nikde. Jedině na tom jevišti je jedině překonávat tu hrůzu a zvyknout si a dostat ten horší koží, jak říkal správně Jiří Plachý, špatný herec, který nevydrží 2 hodiny v ostudy, tak tam právě tyhle ty věci na tom venkově se mají odbývat. A potom, když se vrátí do Prahy, protože tady byla vždycky, tady byl takový trh na herce, že jo, v kavárně Slávy se scházeli jednou za rok ředitelé, kteří objížděli si různá divadla a vybírali si tam prostě herce. Takhle tenkrát. A proto jsem já šťastný, že jsem u té Šmíry byl ty 4 roky, protože já tam poznal strašně moc. I srandy tam byly, veliký srandy, no jistě. V první řadě jsme jezdili jenom na nákladňáku. A přes nás taková plachta jako hovada, když se vezou i té na porážku. Ale my byli mladí a nadšení, nám to bylo jedna. To prostě bylo pro nás jako samozřejmé, že to děláme, ani jsme si nepřipadali nějak hrdinsky. Já jsem hral chytrák se spálí Mamájeva s vycpávkama, ale jel jsem domů v nich, až mě hřáli. Jo, tak to, takhle jsme se vraceli. Pak jsme měli autobus, který jsme si půjčovali, to byl ten na ten dřevoplyn. To byla ta hrůza, že jak jsme chytli 15 kilometrů před Jihlavou, tam jsme chytli, to byl šofér, který, ten majitel, to byl šofér, který, jak se dává dýchat ty balonky, tak kdo má alkohol v krvi, tak je prostě perzekovovaný, tak my jsme čekali, až on se ožere, až bude mít 4. pivo, pak byl bezpečný. Tak on nečekal u divadla, on čekal u hospody a my jsme čekali tam. A ty jeden bachoval, kolikátý pivo udělal. Tak říkal, už máš 4. pojedem. A za ty vypil pivo, a tak panstvo nás to budeme hračte, prosím, dámy napřed, dámy a děti první. A prostě už byl rád, že dělal to. On měl ten kotel vzadu s tím dřívím a to hořelo, že tam se vytvářel ten plyn. A měl tam taky takovou tyč, tou prohrádnu vždycky. Jel 10 kilometrů a rozrajcoval a zase tam to požářiště a jedlo se dál a mě jednou jsem se domníval, že mám horečku, pan Ježíš Porášek, nemám, kolegy budit nechci, tam spali všichni, to jsme byli zvyklí, pak jsme měli autobus, který jel velice pomalu, tak jsem se za chvilku otočil a my jsme hořeli. My jsme hořeli jak Apollo v leže, plameny, tak jsem zařval a ten zjistil, že tak začal švát všichni ven a močit. Tam měl normálně pivař cenu zlata. Skutečně se nám to podařilo uhasit, to je fakt. No ale roztlačili jsme a on nám ujel. On v hrůze, že zase se něco stane, tak nám ujel. A my jsme šli těch 10 nebo 12 kilometrů v tom mraze, 15 stupňů mrazu, do té hlavy pěšky. No. Tak to jsou takové zkušenosti. Dneska je to legrace, ale má to člověk poznat. Jedině tak prověří, jestli má to divadlo doopravdy rád, anebo chce být jenom slavný. To je velký rozdíl.

Jsme měli několik těch autobusů. To jsme koupili, to byl jiný, to byl náš krasa. Já mu říkal krasavice, měl malý kolečka, malý motor, ale obrovský prostor pro lidi. A dělalo to hrozný kravál, strašný kravál to dělalo. Ale nemělo to žádný levice ještě, to bylo zhruba koupený asi za 80 tisíc, akorát tam ten šofér měl tu bednu přišroubovanou a miloval ptáky. On to byl milenec ptáků barevných, jak pažanti anebo něco. A my jsme si tam museli přinést židle z domova. Jsme byli jako takový polský uprchlíci, každý si nes jídlo a židli různou, tam byly různý židle různých slovů, že jo. A on, když v nějaké bazě říkal, to je krásně, a dupnul na brzdy, víte, na brzdu dupnul a my za ním hned valná hromada, pochopitelně, že jo. No tak nám mladým klukům a holkám to nevadilo, to víte, že jo. Ale ty baby, ty padaly ještě dřív, než brzdil, takže byla to všecko zkušenost taková, no a právě proto říkám, když tohle člověk zažije, prožije a nestratí elán, tak má to divadlo rád a patří tam. Tam byly, v tom souboru byly dvě pozoruhodné dámy, říkali si milospaní, a jedna byla bývalá majitelka, byla stará už asi 70 nebo 80 let, tak nějak. A my jsme ji pochopitelně v těch převratných událostech nenechali padnout a udělali jsme z ní nápovědku. Ale ona nám nebyla nic platná jako nápovědka, ne že by se nesnažila. Ona byla úplně vyčerpaná po každém představení, ale ona nás opravovala, ne napovídala. Když někdo řekl, místo nás hledá, a on řekl to hlodá, tak ona zařvala hledá, jako by ho udala, víte, tak proto všichni, co jsme tam byli, máme výbornou paměť. Ať jsme se pro jistotu až bábu vyhodit jsme nemohli, neměli jsme na to srdce, tak jsme se museli učit tedy důkladně tu roli, protože na ní spolech nebyl. No a ta druhá Lišková, ta měla neskonalou úctu u mojí, dodneska se jí před ní klaním, protože to byla tragikomenda takového formátu, že by pro Národní divadlo by bylo ctí, kdyby tam byla zaměstnána. A nikam ji nedostali, ani do Brna, nikam ne. Ta Šmíra prostě pro ně, to byla, nezradila. Ona byla zvyklá, přijeli jsme někam a den se nehrálo, než se bába vykecala, víte, to se muselo počkat. Ona oběhla všechny ty svoje fanoušky, to oběhla všude, se zdržela půl dne a teď přinesla samozřejmě nějaký vajíčko a něco, bylo ve válce, nějakou mouku a takhle. No a pak se hrálo a řeknu vám, to byla bába, která neměla jediný svůj zub. Já měl dost potíže z výslovnosti, já jsem si musel přeorientovat jazyk, já ho měl špatně položený. A ona bez jediného zubu bylo slyšet její každý slovo na poslední galerii. Já jsem vždycky, když jsem byl na tohleto zatížený, měl jsem mindráky, už jsem mluvil dobře, už si rok a půl mi to trvalo, než jsem se naučil prostě správně mluvit, tak jsem vždycky byl zvědavý, jak její rozumě. Tak jsem vždycky, když jsem měl volno, odskočil si to, mluvila tiše a bylo jí, ta měla takovou techniku těch dásní, že ona si dokázala ten prostor v té pusince vytvořit. A bylo to skutečně tedy geniální hadečka, vynikající, Lišková, ještě jednou klobouk dolů. Asi taky říkám, že bylo dost prostý vodní, když mě tam angažovali, že mě se nepostaral někdo tam v nocleh, no. Ale Hromádka mě našel, až on spal u jedné babičky, on tam byl pošťák, který byl odvolený někam, nebo někam odjel, a najednou byla volná postel a on bábu ukecal, že jako si přivede kamaráda, tak přived mě, a ještě já jsem netušil, že je to manželská postel. Víte, Hromádka měl takovou vlastnost, my jsme ho měli rádi, pan byl dobrý herec a výborný společník, skutečně velice příjemný pán. A tak jako měl tupé, byl plešatý, ale nesměl jsem o tom mluvit. A zuby neměl, ty měl falešný. Tak my jsme se chovali k němu prostě jako k zubatýmu a vlasatýmu, poněvadž jsme ho měli rádi, že jo. No jo, ale být s ním v manželský posteli, to neslo velký rizika, že jo. Já se ráno probudím a najednou proti mě Žižka, že jo. Ta parůka se mu svezla na jedno oko, jo, a teď takhle těsně u obličeje, já se lék vždycky, tak jsem zakašlal, dal jsem mu šanci, aby se jako upravil, no.
Takhle jsme to spolu prostě tam tloukli, no. Já ho zlobil taky, že jo, my jsme přišli po představení, tak jsme vykládali všelijaký, co na jevišti a já viděl, že čeká, až usnu, aby si vyndal zuby. A jak jsem slyšel mlasknutí, tak jsem zase, ale poslouchejte, pane Hromádka, teď v tom třetím obraze jste mi tu knížku nepřines. Tápal, nasadil, ale Jiříku, jak to, že ne? Teď si vzpomeň přece, a teď tak rád, tak já vám, jo, už si vzpomínám. A zase jsem mu nechal odložit zuby, ale přece, pane Hromádka, to jsem mu udělal 7x, on ráno myslel, že mu v noci někdo dělal resekci. Máč, to bylo, že jo, vyndávání, nasazování zubů. No tak to víte, ty začátky tam byly a člověk hlavně nesměl podlehnout, jak píšu v té knížce, sebelítosti. Tohle musíte brát všecko s humorem. Jste-li toho schopen? Když ne, tak utečete, že jo, no.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Myslím, že kdyby Jiří Sovák žil mezi Indiány, dostal by jméno nějak jako ten s věčně dobrou náladou nebo ten, co umí pobavit. Ale to vyprávění a veselé historky, to byla jenom jedna z mnoha tváří herectví Jiřího Sováka. Řekněte sami, čekali byste u něj lyriku a, jak to říct, takové jako poetické usebrání s povídkami o ty Pavla? I když na druhou stranu ta povídka Pumperdentlich Jiřímu Sovákovi sedne jako ušitá, ostatně stejně jako, zase z úplně jiného ranku, vzpomínky na setkání se strejdou Proškem na Branově po válce.
2: Po válce jsem se hned rozjel na Křivoklád. Doslova vyrazil. Nejdřív sám s batohem a s jedním prutem. Bydleli jsme zas v Praze a tak jsem jel se Smíchovského nádraží vláčkem se špinavými okny. Plivil jsem na kapesník a udělal jsem v okně čisté, kulaté okénko. Spatřil jsem řeku a chtělo se mi brečet. Díval jsem se na jarní vodu a věděl jsem, že tahle voda v Berounce, co teče tady, musela téci také nahoře podél skrýjí a pod loděmi strejdy Proška z Luhu. Řeka stejně jako obloha plynula místy, kde nám bylo v životě dobře. Pozoroval jsem její proudy, její ryby, jak skákají na hladinu, mlýny na jezech a jezy na zadržených vodách. Mlináři, co dosud mleli, a převozníky, kteří převáželi sem tam. Viděl jsem po 6 letech zase řeku. Měl jsem tvář přimáčknutou na skle, aby mi nic neuniklo. Řeku jsem měl rád víc než cokoliv na světě a styděl jsem se tehdy za to. A nevěděl jsem, proč řeku tak miluji. Snad proto, že je tu věky, anebo proto, že každý den její vody v dálce umírají, anebo proto, že na ní můžeš plout, ti v ní můžeš zemřít. Nemohl jsem tehdy odpovědět. Byl jsem jak mladý pes, který teprve očichává vůně nejkrásnějších nároží. V mém okénku se objevil hrad, a byl to Karlštejn. Čeští králové měli podobný vkus jako já. Vybrali si Berounku a postavili na ní hrady Karlštejn a Křivoklád. Pokud se týče limonády, tak v Berouně se pila žlutá. Přesedá se na rakovnický vláček do Křivoklátu. Jede se pak kolem pstruhových líhní, kde se v kolébkách slunce houpají a koupají malí pstroužci. Trať vede pod Stradonickým hradištěm, kde rolníci nalézají v polích duhovky zlaté penízky. Kolem pil, kde se ze stromu dělají prkna a z prken vonící postele. Řeka teď teče úplně na dně údolí, bez slunce a je plná slz. V Křivoklátě vystoupím a jdu proti vodě. Už mě od ní nedělí okna vlaku, a do mozku nebuší parní stroj. Do nosu mě tluče vůně ryb, které teď prožívají čas lásky a spolu s ní cítím i pach utopence vojáka. Vodní vánek nechává zapomenout na žal. Také řeka je občas špatná a má své vředy. Očistuje se tím, že odpluje jinam, jak z jara kry. Nahoře nad Višňovou je čistá. V proudu spatřím skupinu svalnatých parem, rví na dně a staví se na hlavy. Podobají se stádu divokých koní nebo kamzičímu stádu. Pouštějí bublinky a nejspíš chrochtají jako vepříci. Ležím na příště a pozoruji je. Pak se pohnu a oni zmizí v hlubině. Víš, už řeka jenom voní, jako poměnka, jako stulík, jako divoký kořen puškvorce, jako vrbina. Voní vodou. Už se nezastavuji. Pospíchám, abych byl v přívoze v Luhu co nejdřív. Jako bych chtěl všechno stihnout. Už minu jez a Šímovic skálu. U Šímovic skály 2 trampové stály. Utíkám, batoh mi skáče na zádech a dělá buch, buch jako mé srdce. Po úzké pěšince kolem Agátu nahoru k převoznické chalupě. Jen jestli neumřeli. No to by mi poslali parté. Jen aby byli doma, jen aby nebyli nemocní, aby na mě nezapomněli, jen aby mě poznali. kluču na dveře. Nikdo neotvírá. Přišel jsi pozdě. Tvé dětství je pryč. Sedím na zápraží a čekám. Brzy přijde, sproutím strejda Prošek. Vrhnu se mu do náruče, ale on mě mačká nesměle. Není zvyklý muchlat se ani s vlastními dětmi. Hovoří se mnou a já poznávám, že jsme oba zestárli. Oba jsme museli urazit nějakou velkou, neznámou dálku. Cestu, která pokračuje. Na jejím konci bude cíl a odtud pak už není návratu. Strejda Prošek mi naleje svou pověstnou pránovskou bramboračku. Uvnitř jsou hříbky a na vrchu plave celerová nať. Pozoruje mě tiše a potom se zeptá: tak kam půjdeš na ryby?

Náš tatínek na cestě světem zestárl a projevovalo se to i na rybách. Stále chtěl ulovit svou velkou životní rybu. Ale s velkými rybami je to složitý. Jak zaberou na slabý cajk, tak ho přetrhnou. A když je chytáte na silný cajk, tak vám většinou nezaberou. A pak je to většinou jako v životě. To, co moc chceme, toho nikdy nedosáhneme. Tatínkovi zabralo na přehradě u Skochovic asi 5 sumců, lidově sumáru. Jeden ho dokonce tahl i s loďkou na délku jednoho fotbalového hřiště. Pak mu to opět přetrhl. Jednoho dokonce dostal. Asi 5kilového sumce s vouskama a malýma záhadnýma očkama vyhlížel jak černé sele. Zpočátku měl z něho tatínek velikou radost, ale přece jen si uvědomoval, že to není ten pravý sumec. A když nám ho ukazoval, řekl o něm, ten je pumprdentlich. Tatínek nikdy přesně nevěděl, co tohle slovo znamená, ale s oblibou ho používal. Prý je to asi jako když jde krásná dáma v plesových šatech nebo v báječném kožichu. Všichni přihlížejí, jsou pav a ona přitom šlápne do hovna. Tohle byl krásný sumec, jak dáma v černých plesových šatech, ale bohužel to nebyl velký sumec. Tatínek ho dal do naší velké studánky pod břízou, ale to neměl dělat. Neboť poté se vydal do hostince podnik Hartmanových, aby oznámil celému světu, že dostal sumce. Vždyť šlo už dlouho o jeho prestiž. U Hartmanů bylo plno a nálada výborná. Tatínek si kupoval cigarety a před hostinským utrousil mezi řečí. Tak jsem dostal sumce. Kolik? Tatínek tuhle otázku samozřejmě očekával. Proto oznámil to, co doma. Je pumprdentlich. A představil si dámu v plesových šatech, jak si na chodníku očišťuje papírem kramflíčky bot. Jenže hostinský neměl pro ně jaká interesantní slova a představí smysl. Znovu se netrpělivě zeptal, kolik má ten sumec? Tatínek vyhrkl, 20. To nebylo málo, ale ani moc. Bylo to tak akorát, aby vzbudil úctu. A sedl si a dal si velkou griotku. Jediný alkohol, který občas pil. Jednak to bylo sladký jak cumel a to on měl rád. A za druhé mu to připomínalo třešňovku za školou v rodném Buštěhradě, kam chodíval jako kluk krát třešně. Když pil tu griotku, naslouchal křiku špačků, kteří odlétali a nadávali, že musí přenechat stromy klukům. A pak slyšel křik sedláka, který sem letěl s klackem. V hospodě u Hartmanů, té slavné rybářské a čundrácké hospodě, se zatím rozneslo, že starý Pavel chytl sumce. A protože se hosté už museli jít vyčůrat a chtěli také na čerstvý vzduch, byl přijat návrh jednoho mírně ožralého, že se na toho sumce půjdou podívat. Tatínek tomu nemohl zabránit, protože mnozí z nich byli sami rybáři a chtěli se o tom přesvědčit na vlastní oči. Tatínek rychle uvažoval, že jim koupí jedno štěně, ale jak se ukázalo, nezastavil by je ani Bernardin s krvavýma očima. Na hliněných nohou opustili hospodu a s rykem a zpěvem se vydali k naší chatě Herma, aby přeměřili a převážili sumce z rodu velkých. Tatínek šel schlíple za nimi a oni bůh ví, proč zpívali písničku o řeznících. Nejsou lepší řemeslníci jako řezníci. Ráno vstane, jde do krámu, trží sklenici. V chatě přivítala deputaci naše drobná maminka Herma. Hned pochopila, o co jde, protože jí znala svého muže dobře, žila s ním v jedné domácnosti velice dlouho. A také proto, že na ní tatínek vzadu zuřivě gestikuloval, aby něco podnikla. Rybář jménem Dušek škytl a pronesl prostav. Prosím paní, přišli jsme se podívat na toho sumce, co chyt máš mužíček. A uklonil se. Maminka blesku rychle domyslela, že ještě nejsou v tom stavu, aby viděli sumce a pozvala je ke stolu do chaty a na verandu. Nedali se dlouho pobízet. Snesla jim všechno, co jsme doma měli. Uherský salám, nakládané ryby, salám šunkový, salám koňský točený, načala konzervy a láhve vína a dalšího alkoholu. Pomáhal jsem obsluhovat. Tatínka nebylo vidět.
Ta naše chata na skále to nebyla chata, ale parník na vzdutých vlnách. Houpala se, kývala a zpívala. Pije táta, pije máma, však se jim už běhá kráva. Pije táta, pijou děti, už je kůže na teleti. Jedli a popíjeli ještě asi hodinu, když maminka usoudila, že nastala pravá chvíle. Byli už ožralí, ale ještě nezvraceli. Teď byla ta doba, kdy mohli posoudit míru a váhu sumce z rodu velkých. Maminka pro jistotu vyšla ven s Duškem, který měl u rybářů autoritu, a něco mu šeptala. Dušek povídal, na mě se můžete, milost paní, určitě spolehnout. Od někud se přištrachal i náš pobledlý tatínek. Výprava dorazila ke studánce pod Břízou. Dušek nahlížel dlouho do studánky a přidržoval se plechového krytu, aby tam nespadl. Po chvílce povídal, když vezmeme v úvahu, že voda zmenšuje, tak ten sumec má dobře přes 20. A ostatní nahlíželi také do vody. O jeho slovech už se neodvážil nikdo pochybovat. Buď sumce na dně vůbec neviděli, nebo ho vidět ani nechtěli. Je malinký Peterka to všechno nějak narušil, protože jak byl opilej, tak byl pravnomluvnej. Nakoukl do studánky a začal křičet, jete němaje, já mu dám hubičku. A svlékl se do spodku, že si k sumečkovi vleze do studánky jako do peřinky. Odvlékli ho pryč. Vrátili se všichni za zpěvu do Hartmanovic hospody a jen tatínek doma pomáhal uklízet špinavé nádobí a sklenice, což jinak nikdy nedělal. A maminka mu nic neřekla, protože věděla, že by to bylo úplně zbytečný. Brzy se ve Skochovicích rozneslo, že ten tatínkův sumec měl 50 kilo. To se zřejmě tak spravil v naší studánce. Pro mne měl tento příběh jedinou výhodu, že jsem aspoň trochu pochopil význam slova pumprdentlich. Je to výborný, ale přitom to stojí za hovno.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: A teď ještě jedna vzpomínka na přátelství z těch nejbližších. Jiří Sovák s Miroslavem Horníčkem v televizních Hovorech H. Jiří Sovák na jejich společné chvíle vlastně už od vojny vzpomínal, že už tam si Horníček uměl zařídit, že byl písařem. Dostal takzvané Bčko, protože když se velelo vlevo v bok, Horníček se ptal proč.
2: Já jsem sem nepřišel dělat žádnou legraci. To bych už předem předeslal, protože si takovou detonaci vedle Miroslava Horníčka nemůžu dovolit v tomhle věku. Já jsem jenom přišel upřesnit některé údaje, které při tom předposledním nebo kterým hovorech to ano, bylo, že ano. No tak tam se tam byly některé nepatrné úchylky.
3: No počkej.
2: Takže vzhledem k tomu, prosím, tam byly třeba věkové, třeba ty jsi tam říkal, že jsem mnohem mladší.
3: Já jsem neřekl.
2: Nemě bylo tlumečeno, že jsem mnohem mladší.
3: No tak máš špatný tlumočníky.
2: No tak to je. Nebo jsou to lichotníci.
3: Nebo ano, lichometníci.
2: Ano. Neobratní lichotníci.
3: No ale jsi mnohem mladší.
2: No, asi o rok a půl, páč. V prosinci mi bude 50 let.
3: No dobře, abych se to v tomhle věku dělá, rok a půl?
2: Abych se toho dočkal. No ne, tak já nijak nežehrám a nijak nejsem sklíčen. Já se vůbec dělám. Třeba ve 30 letech jsem velice pochyboval o tom, že se dožiju 50 let. A dneska jsem velice šťastný, že je mi 50 let a že to mám za sebou, tu maršulu turu těch 50. A naopak zase závidím už těm 80 letem, páč. Tam je ta nejistota, jestli se těch 80 dožiju. A zajímavý, že jsem jednou dědečka se ptal v parku a říkal jsem, dědo, to jste rád, že jste se dožil 80. A víš, že mi vynadal? Já nevím, co to je za zvláštní nevomalenost u lidí, když jsou mladí, mají strach z toho, že se nedožijou stáří. A když se dožijou stáří, tak jsou otrávený. Takže ono je těžko dostat.
3: A jako proč ti vynadal, nebo co ti řek?
2: No ne, abych si z něj nedělal legraci. No ne, on měl ještě jiný starosti, to se dá dost těžko, nevím, jestli to dá, to mělo se to dá vystříhnout, v nejhorším případě se to dá vystříhnout. On mě říkal totiž, že já hlavně mám strach z toho, aby nezrušili pohřeb žehem. Mně se strašně líbí to, jak ta rakev tam zajíždí, to takový monumentální, aby to nějak nezjednodušili. No, já jsem právě chtěl, nebo chtěl
3: si to ty. Ty jsi říkal, že nevíš, kdy to bylo vysílané. Ty jsi neviděl ten pořad, jak jsem
2: ho viděl. Ne, já jsem ten pořad neviděl, protože já jsem byl na zájezdě s tou veselou hrou, co? No, veselou hrou jezdím s takovou hrou a vracel jsem se a pravidelně zabloudím vždycky.
3: Ano.
2: I tentokrát jsem zabloudil, netušil jsem, že máš právě ty hovory a to nějak právě v té době si končil, já jsem a zabloudil jsem. Teď jsem stál na rozcestí, tedy musím návěstí, tam žádný nebylo, nebo jsem, promiňte, soudruzi přehlídnul, já nevím. No a teďka... No a teďka vypadá to, že jsem se chytnul. Když jsem se chtěl zeptat nějakých, kteří tam byli před restaurací, nevím, co to bylo za lidi, tak ze stínu jenom, auto jsem nechal nakřižovat se a pár těch metrů jsem tam došel, ze stínu mě nepoznali, říkali, prosím, Sovák, takový blbec neví, kde je Praha. Tam, prosím vás, na Prahu to je tak nebo tak. A on povídá místo toho, tak Sovák, a tam ty začali utíkat. Ke mně.
3: K tobě.
2: A teď já nevěděl, o co jde. Tak jsem začal tak jako couvat, pak jsme přidávali až tráp normální. Já jsem byl skutečně vyděšený, protože jsem nevěděl, to mi připadalo jako mord na židě, že se někdo splet. Já jsem trapoval, u auta mě chytli, strašnou silou mě zvedli, odnesli mě do hospody jako popelník. A teď to tam nakonec se vysvětlilo, ty si právě vyprávěl, no ty si o mě mluvil jako hochovi s rychlícím humorem, tam jsem jim to vymluvil samozřejmě. No úplně by mě snad opili. Tam mě zachránila šenkýřka, která mě záchodem přes kuchyň a přes důr vypustila. Když jsem do auta a fičel jsem domů.
3: No ne, já jsem vzpomínal, jak jsi některý historik, já jsem nechtěl říkat všecky, protože ono po tobě opakovat historky je marný. To je jako když vyndáš rybu z vody, no, tak zjistíš, že zaprvé je o 2/3 menší a ztratí barvy. Rozumíš? Když to ty, když vypravuješ, tak ono to má. A já jsem se těšil, že tě sem zatáhnu. Já bych chtěl jako několik takových od tebe vědět. Třeba, kdy poprvé jako malýho kluka tě chytlo divadlo? A jo, chytl tě už, pardon, promiň.
2: No. No, hraju ho.
3: Hraješ ho, tak.
2: Hraju ho, s tímhletím já jsem si tak nějak zvlášť neměl nikdy čas lámat hlavu.
3: Ano.
2: Já jsem měl poprvé silný zážitek, když jsem v Kostelci, bylo mi 3,5 roku, recitoval Táto, mámo, v komoře je myš. Ano. A to byl nejsilnější můj zážitek a myslím, že ho nepřekoná ani Habersperk, který ho teďka studuju, protože
3: studuji
2: jsem
3: šel
2: domů. Jo, no, studuju, porád ho studuju.
3: Jo? Budeš mít fousy?
2: Jo. Ty spodní, jako spodní. To hrál možná, já nechci na tom nic měnit původně.
3: Tam se
2: to byl chytrý člověk.
3: No jistě, samozřejmě, to je velmi správný. No a potom, ty přece, máš někdo z konzervatoř?
2: Ne.
3: Ty nemáš?
2: Ne, taky ne.
3: Přímo ze života, jo?
2: No tak, ten život byl poměrně dost bohatý, takže já si nemůžu stěžovat, já mám to... poměrně dynamo dost nabitý. No a tak jako, no tak ona ta konzervatoř má taky svoje dneska.
3: To já jsem právě tady vzpomínal, že ty máš to dynamo nabitý jako fantastickýma zážitkama, protože já pokud vím, tak ty jsi v životě tedy prošel takovou konzervatoří, ty jsi dělal přece kde co. Prosím tě, Jiří, můžu se tě ještě jednou v životě naposled slibu zeptat, jak jsi pojišťoval?
2: No, jak jsem spíš nepojišťoval, no ale... To je velice snadný, já jsem, ty už si to slyšel asi třikrát, tak
3: jednou.
2: Já jsem svýho času ochořel na exudát, to je prostě voda na plících, populárně řečeno.
3: Ano.
2: Mě narazili, vyčepovali a pustili.
3: Já si pedu exudát s exulantem, ale to je jedno.
2: Ano, jo. To je taky něco takového, že je to spíš...
3: Ano.
2: A teďka taky vypouštěj.
3: Ano.
2: A teďka...

0: jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska. Hlavě tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku takový ten nejvyšší, ten akvizitor ode všeho, taková carevna cesták, carevna. Ten nás prostě morálně, tak měl morálně nadzvednout, trošku přisfanatizovat taky, jo? A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa, za praxí, no já vás musím upozornit na takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat. Že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti, že za vámi stojí rezerva Pražské městské pojišťovny, to je 50 milionů korun, a že jsme nákladem 1 milion korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
1: Takže tohle si měl na mysli vždycky.
0: Tohle to jsem
1: měl. To
0: pochopitelně takhle nadchnutý jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil tří parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
1: Ano, ano. No a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
0: jo, tak, to ty myslíš, chtěl, já jmenovat nebudu, páč, tady ještě příbuzný a celkem je to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovna, byla konkurence veliká, Slávě, Sekuritas a Pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba, tady byla fabrička tedy, půl roku nepojištěná, víš, co to je při té konkurenci, všechny pojišťovny se toho vzdali. Tam totiž šlo o to, manžel umřel a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, pomýlila.
1: Ano.
0: Nepřetahujem.
1: Ne.
0: Tragédie ovšem spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty... Dogy, ano. Dvě obrovský dogy, jak ty říkáš, stěhovací.
1: Ano.
0: Stěhovací dogy. A to byly jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog. Dogo. No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelilo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený, oba, ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Z legrace, pač myslel zajíc, zelenáč. Že no, dopadlo to tedy jaksi dobře, až tam nějaká duše se nadomu smělovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane, co byla nějaká písařka, nechoďte tam, jsou to rošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Je to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy, ty nepojistný.
1: Ano.
0: Nepojistné cvoci. A tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohleto, co jsem vám podal, to jsem si vymyslel. Jako hypotézu, jako detektiv, a ona vyšla. Skutečně, já tam chodil asi týden krmit ty dogy, buř tam napřed na klacku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo buřců, pak jsem se zarazil, pán, to už jako stačí, to myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem potom, tam byl dvůr a zahrada, a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak se těm psům chová. Tak samozřejmě, když někdo byl, no už potvoro a už byl konec. Ven, jak nebaž, ona viděla, že s tím dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej u psa, jestli je nadšený, anebo prostě rozuřený. Poznám.
1: No tak... Já to někdy nepoznám ani u herce.
0: Někdy, no. U některých je to těžký.
1: Ano,
0: no tak, ale dopadlo to dobře, pak jsem se s ním, a mít nakonec jako stálý mi chlupy na těle, pokud ten moment první, já měl v každý kapse bušta, já jsem s ním mluvil neustále, když jsem je krmil, takže oni mi říkali, tak ne, tu, a co pak, jo, ty klasný pejsek, a dole, a baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka, já pom, co pak mnosti, a paní, já, ale jak mě milujou zvířata, já mám špačka, toho jsem našel nějak kulhal, takže nemohl lítat, toho jsem naučil

0: Říkat Jiříku, ne Bebeče. No tak, pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako hotový, já to přeskočím, ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7 000 čistýho, tenkrát, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem k tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím študoval a v tom přišli ty psi, jeden si se takhle nažidli a druhý takhle a ten jeden do huby, takhle, teď jak si mě svojí hubou do úst, ne? Takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
1: Ano.
0: A ten druhej, ten se zkoukal, jak píšu a vždycky mi takhle packou, jo?
1: Jo.
0: A teď bába od stolu přes vejde pozoroval, jak se zachovám, jo? Tak já tak tohle to, takhle. V tomhle jsem jako trošku upusínknul jsem ho a ona jsem slyšel, jak vzlikla.
1: Ano.
0: Jak vzlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přines jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano. Nepodepsaných návrh.
2: A na závěr ještě Věra Špinarová s melodií, kterou Jiří Sovák doslova miloval a když se s Věrou potkali, nemohla tam titulní melodie z filmu Tenkrát na západě nikdy chybět. Tak se mějte dobře a brzy naslyšenou.